Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Dobrý večer. Říká se, že paměť je vrtkavá a nelze se na ní spolehnout. Já si jsem ale jistý, že vzpomínky Václava Hybše zub času neobrousí. I dnes si s vámi bude povídat o svém životě, práci s orchestrem, soulisty, zpěváky a zpěvačkami. Poslechu vás zve Tomáš Kačner.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Kolik nejrůznějších věcí se dělal. Třeba předtím jsme poslouchali nejdříve Moravské lidovky a skončili jsme u Jaroslava Ježka. Ale ty jsi zabrousil i do trošku jiných vod. Ty jsi také se pohyboval v operetě. Čím tě tahle muzika zaujala?
1: Tam jsou poklady obrovský v operetě. Jsou šlágry, no úžasný. No a potom přišel muzikál, no tak ale ta opereta, to je vlastně předchůdce muzikálu.
0: Tam se říká, že to vlastně psali klasicky vzdělaní skladatelé, kteří ale to jakoby propojovali s pop music.
1: Dá se to takhle říct, ale tam jsou poklady obrovský.
0: Jsou tam nádherné melodie, silné melodie.
1: A teď vím Oscar Nedbal, no. Polská krev, to je úžas.
0: Tak dobře, pojďme si poslechnout třeba O rozmery buď mojí, jako orchestrálku.
1: Ano.

0: Rudolf Riml o rozmery a orchestr Václava Hybše. Indiánskou píseň lásky, to je velmi výrazná skladba, píseň, tak ty jsi ji nechal hrát Felixe Slováčkem.
1: No, vlastně tu indiánskou píseň, to je jeden z největších šlágrů od Frimla a tu jsem nahrál mnohokrát, například s Pavlou Břinkovou, s Josefem Sukem, no mnohokrát, ale tentokrát bych doporučil, že bychom si poslechli Felixe Slováčka na soprán saxofon.
0: A třeba když jste to připravoval pro orchestr noty, byly to po každé úplně ty též stejné noty a jenom solista se měnil, nebo jste tam třeba dělal
1: nějaké? Ne. A to aranžma musí být úplně jiný.
0: Jsem si to myslel, proto se ptám.
1: V jiný tóní je a to jsem musel taky se domluvit s tím Felixem, kam mu to až můžu napsat nahoru a tak dále. Když teda jsme se dostali k indiánské písni, tak tu jsem dělal nejméně 10krát. No.
0: A schválně recept kapelníka, když právě víš, že bude zpívaná, anebo bude právě hraná Felixem, čili instrumentální, jak to upravit? Jako nechat trošku orchestr hrát slaběji, nebo jak postupovat, aby vynikl ten hlavní hlas?
1: No tak tohle to je těžká otázka. No tak,
0: ale kdo jiný by mohl zodpovědět dobře?
1: Ne, tak to jsou věci, které já neumím zodpovědět. No tak, aby to bylo příjemné pro toho posluchače, aby jsme nepotlačili toho solistu. Víš, tak to vždycky vyplyne. No tak uvidíme, jak si s tím Felix poradil.

0: Indiánská píseň lásky a Felix Slováček. Měli jsme teďka dvě instrumentálky, pojďme si poslechnout zase nějaké zpěváky a zpěvačky.
1: Tak já bych doporučil Ivetu Dufkovou a Roberta Šicho v duetu Nikdo v celém světě.
0: A píseň Líbám ženy třeba?
1: Jo, tak to je zase z operety jako ta předchozí z Paganiny a tu nám zaspívá Jan Ježek.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jsi velmi často spolupracoval s Pavlou Břínkovou. Bavili jsme se tady o ní, že si říkal, že je úžasná, je skvělá, moc dobře se s ní spolupracuje. Co by nám zaspívala třeba svatební valčík z již zmiňované Rozmary?
2: No, tak proč ne?
1: Jaká s ní teda byla opravdu spolupráce? Fakt si ji chválil, takže já už posluchačům rovnou
2: no,
1: říkám.
2: No, tak my, když si telefonujeme, tak ona se hlásí jako tady buchta. No, protože se nám stala taková příhoda. Chceš to slyšet?
1: No, to mě zajímá.
2: To jsme přijeli, počkej, u Žamberka někde do nějakého hotelu. No, ale to je to trošku zamotaný. A tam jsme se museli vystěhovat, protože to nebylo připravený. Tak potom jsme byli tady zase na našem Hradeckém kraji, to bylo do Jaroměře, do hotelu, kde teda kapela jde celou tou chodbou a tam vykukuje z kuchyně taková paní, babka, která tam měla nádoby nebo co. A ty kluci muzikantsky říkali, po koncertě budou nějaký buchty tady. Teď samozřejmě skončil koncert, přišli jsme na hotel a tahle ta babka říkala, tak tady mám ty buchty. A já jí povedám, paní, oni mysleli, ty kluci, úplně jiný buchty. Tam mysleli, že tam přijou nějaké holky, protože tam byla nějaká taneční zábava v tom. No takže buchty a teď proto s Pavlou Břínkovou, která tam byla, jsme říkali, co s těma buchtama, no tak je sežerem. Tak s Pavlínkou jsme si nechali udělat čaj, pustili jsme se do toho a tak do dneška na to vzpomínáme. Ono už to bude takových 30-40 let zpátky, tohle to, co se nám stalo.
1: Pavla Břínková, slavná zpěvačka a svatební valčík.

0: No a teď mám překvapení pro tebe, co slyšet takový chlapy, jako je Matuška, Spálený, Laufer, Chladil a Karel Hála.
1: Pohromadě?
0: Pohromadě. Taková směs, kterou jsem nazval U Maxima.
1: Čo je tvoje směs, ty jsi ji dal dohromady.
0: No já jsem jenom...
1: No jasně, ty jsi ji saranžoval.
0: Je to ze známých operet.
1: Ano. Dobře, takže Václav Hybš a jim udělaná směs U Maxima.

0: Tak to byla směs u Maxima, kterou zpívali Valdemar Matuška, Petr Spálený, Josef Laufer, Milan Chladil a Karel Hála. Samozřejmě pod tou směsí je podepsán náš dnešní host.
1: Ty myslíš, abych to prozradil?
0: Ano.
1: Tak tady je Václav Hybš teda.
0: Kterého samozřejmě moc rádi vítáme. Bavili jsme se tady spolu o operetě, ale to je takový, jak jsme sami říkali v úvodu, takový předstupeň před muzikálem, který je dnešní.
1: No, opereta, z toho vlastně vzniknul dnes muzikál. To byl takový předskokan.
0: Předskokan.
1: Muzikálu. No tak si dáme nějaký muzikál.
0: Baví tě muzikály? Sleduješ, co se děje na té muzikálové scéně, no, která je stále živá?
1: Pokud mám čas, tak ano. Jeden zase ze slavných muzikálů je My Fair Lady.
0: Rozhodně.
1: S Pavlou Břinkovou.
0: Pojďme na to.

0: Tak tohle byla My Fair Lady a Pavla Břinková. Koukám, že tady teď si vybral píseň, která se jmenuje Mississippi. No. Byl jsi někdy u Mississippi?
1: No bohužel ne, nebyl. Já jsem byl akorát tady u Labe. Ale Mississippi byla po válce úžasná písnička, kterou zpěla Paul Robeson. Mm-hmm. S hlubokým hlasem, úžasným. No tak já jsem to nahrál a to je z muzikálu Loď komediantů.
0: A Loď komediantů a zpívat ji bude?
1: Zdeněk Plech.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ty jsi spolupracoval s celou řadou jmén, mezi nimi září Lucie Bílá.
2: Ano, no Lucie, to je fenomén.
1: To je fenomén neustálý, ano. Vy jste spolu také pracovali na nějakých muzikálech, je to tak?
2: No, tak přímo na muzikálu ne, ale zpívala se mnou různé věci a já bych doporučil si pustit jednu věc, kterou dělá úžasně s dětským sborem, který se jmenuje Vrabčáci, to je z Jablonce. A to bylo na prvním koncertu Hvězd na Žofíně, teď už si nespomenu, to bylo hned asi rok po sametové revoluci. A když mluvíme o muzikálu, Lucie Bílá pije Jezu, ty víš, jestli to pochází z muzikálu, víš o tom něco?
1: No já jenom vím, že nevím, jak se správně vůbec to celé vyslovuje, jestli to je pije Jezu nebo pije Jezu, že už, no už to... jenom ten název sám o sobě, no, už je pro mě trošku, přiznám
2: ne,
1: se.
2: To víš, tohle to by nám mohl říct, já bych zavolal kamaráda Miloše Skalku,
1: no,
2: který nám řekne o tom všecko a ty se ho zeptáš, anebo já se ho zeptám.
1: Zeptej se ho, zavolej mu, je to tvůj kamarád, no. Zkuste to.
3: Ano, prosím.
2: Ahoj Miloši, tady je Vašek Hybš.
3: Zdravím, Václav.
2: Já ti volám z rádia z Hradce Králové a potřeboval bych jako obvykle něco od tebe vědět.
3: Informace.
2: Skladbu Pije Jezu, kterou jsem nahrál s Lucí Bílou. Co to je vlastně? Někdo tvrdí, že to je z muzikálu a já vím, že to je z Requiem. Můžeš mi o tom něco říct?
3: Víš velmi správně, že to je z Requiem. To je Requiem, které složil Andrew Lloyd Webber, tedy zádušní mši za zesnulé pro svého tatínka, který zemřel v první polovině 80. let, a tohle Requiem premiéroval Andrew Lloyd Webber v roce 1985 a nejznámější částí tohoto Requia je právě skladba nebo ten fragment Pije, jak říkáš, Pije Jezu, oni tomu říkají Pije Jezu, prostě zbožný Ježíš. A tohle Requiem, ze kterého tahle skladba pochází, tak to získalo v roce 1986 cenu Grammy v kategorii nejlepší současná klasická kompozice.
2: No tak tohle to je úžasný, proto já teď už jsem trošičku jaksi při věci. Můžeme to vlastně podat, jako já tady dávám muzikálové věci, víš?
3: Prosím tě, ono je to tak, že Andrew Lloyd Webber, který je samozřejmě světově nejúspěšnější, zřejmě skladatel muzikálových děl, autor muzikálů jako Jesus Christ Superstar, Kočky, Evita nebo Phantom Opery, tak dokonce, když uvádí koncertní kousky nebo jevištní provedení svých nejznámějších muzikálových árií, tak v té nabídce, v té dramaturgii nikdy nechybí ani skladba Pije Jezu. Čili on sám to považuje za součást své muzikálové tvorby.
2: No tak to je úžasný, já ti děkuju, tím pádem jsem chytřejší. Děkuju. Ahoj Miloši.
3: Děkuju, přeji hezký den, do Hradce.
1: Takže díky Miloši Skalkovi, to bylo krásné povídání. Pojďme si poslechnout Lucii Bílou a Pije Jezu.

0: Měli jsme tu jednoho slavného autora a nyní tady bude další, Leonard Bernstein a jeho West Side Story, píseň Maria. Co vůbec Leonard Bernstein?
1: No, tak to je světoznámý muzikál a my tu Mariu známe v podání Karla Gotta, ale aby to bylo jiný, já jsem ji nahrál se Zdeňkem Pulcem na trombón.

0: Ta následující melodie to řadě lidem hnedka naskočí chlupy na rukách, protože když Milan Chladil zpíval Já se dnes dopoledne žením, tak já si pamatuju ze svého dětství, že prostě to znělo všude, to si lidé zpívali, to prostě, to byl opravdu hit.
1: No, tak to je Doolittle s My Fair Lady.
0: Mm-hmm. A Milan Chladil to udělal skvěle.
1: No, tak já ti děkuju, že se ti to líbí.

0: Já se dnes dopoledne žením a Milan chladil a tím se dostáváme k závěru dnešních desek, pásek, vzpomínek Václava Hybše. Pojďme si poslechnout ještě minimálně jednu píseň. Co Eva Pilarová? S tou si také spolupracovala.
1: No, samozřejmě. Ta se mnou naspívala, jestli chceme něco z muzikálu. Mm-hmm. Hello Dolly.
0: Hello Dolly, čo je naprostá klasika na závěr. Dobře, jak se s Evou Pilarovou spolupracovala?
1: No tak přeci nemůžu říct, že špatně. Bezvadně.
0: Její úžasný rozsah, připravenost, nasazení.
1: No jistě, no tak ona měla trošičku smůlu, protože její manžel Milan Pilar, basista, zůstal jaksi venku, takže ta Eva si užila svý taky.
0: A je na tom velmi sympatické, že o tom vůbec nemluví. Že prostě není ten, kdo ze sebe dělá toho, kdo měl problémy, no, a naopak prostě jako velká dáma prochází dál. Takže Hello Dolly, nádherný muzikál a krásná píseň na závěr dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Těšíme se na setkání opět za týden.
1: Naschledanou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho ostruda?
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Seneca kdysi prohlásil, že dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život. Tak myslím, že to může potvrdit třeba i Aleš Cibulka, náš dnešní host. Kdy jsi se zasmál naposledy sám sobě? Ahoj.
6: Neustále krásné, dobré odpoledne vám všem. My se s Michalem doma hodně smějeme a smějeme se tomu, co se nám stalo. A já si myslím, že to je jedna z šancí, jak se nezbláznit v současnosti vůbec jako ze světa a ze života kolem nás. Takže my se smějeme rádi a velmi často i sobě.
5: Ano, a kdo komu víc?
6: Já myslím, že to je tak 50 na 50, ale je pravda, že nedávno se mi stalo, a to jsem se spál sám sobě, že jsem jel výtahem. Jel jsem z pátého, byla už tam dáma v šestém a když jsme tak jako jeli dolů, tak jsem říkal, že dlouho stojí řeč, jako že bych měl něco říct. A tak jsem jako rychle přemýšlel, co bych řekl, a asi ve třetím ze mě vypadla inteligentní věta, tak jsem jako nonchalantně pronesl: "Taky jedete dolů?" A to jsem se pak smál hodně sám sobě, protože takovou kravinu to by si člověk běžně nevymyslel. Takže spějeme se.
0: Humoriáda. Yeah.

0: Hana Zakorová, na úvod dnešní humoriády. Naším hostem je Aleš Cibulka. A co vybírá ze seznamu, co si dáme?
1: No já, když jsem ho probíral, tak jsem narazil na jméno, které jsem tady ještě nezažil, že by byl mezi baviči, a to je pan režisér Jiří Mencl. A pak jsem ještě viděl, že to je v kombinaci s Markem Ebenem. Tak to se mi zalíbilo, tyhle ty dvě osobnosti, jako co by to teda mohlo být.
0: Večery pod lampou pořád a o ženách a o praní se.
1: Ano, praní špinavých peněz, výborně.
0: To je spíš takové to chlapské pošťuchování.
1: Jo, takhle, aha, tak to neznám.
0: Praní se, ne praní něčeho.
1: Jo, ani prádla, jasně.
2: Já jsem chtěl být vrchní topič na parníku. Proč jako malej...
3: vrchní topič?
2: Protože jsem nechtěl být podřízený. Ale taky jsem chtěl být vrchním, protože se mě líbilo, jak to běhají mezi stolama. A taky jsem chtěl být doktorem na ženský. Mě holky vždycky strašně zajímaly, hlavně na nich to, co my kluci jsme neměli. A takže byl takový
4: my
2: můj
4: sen. Vytrvalost
2: a
4: píly, no.
2: Já nevím teda, co na nich hledáte vy, Jirko, jo, ale...
4: Doufám, najdu jedno.
2: Ale co vytrvalost a píly jsem tam nehledal.
3: Vy jste se prál někdy? Civil?
2: No, dostal jsem. Já jsem prchlivý člověk. Já se neperu, já jsem měl brýle vždycky, a takže do rvaček jsem se nepouštěl. Ale stalo se mi dvakrát, že kvůli holce mě někdo vyprovokoval a já jsem šel a dostal jsem vždycky strašně přes držku. Protože jsem byl vždycky slabý a to přitahovalo ty frajery, aby se na mě mohli vytahovat.
3: A ošetřovala vás aspoň ta holka
2: pak.
3: Byl jsem v takové situaci jednou v životě. To ještě jsme byli s mojí ženou na Kladně v divadle a šli jsme pak do Prahy, do hospody po představení k Medvídkům, a tam byl jakýsi opilý chasník a ten se do mojí ženy začal montovat a já jsem teda pochopil, že nezbývá nic jiného, než si dát natlouct. Bych zachoval čest rodiny, a tak jsem k němu přišel a teď jsem ale nevěděl, jako, jak to říct, jak začít, tak jsem k němu přišel.

0: a povídá mu, kličte se.
1: Jak znám Marka, tak určitě ještě dodal, vy plantážníku.
2: Že se pak na nic nezbude.
0: Ne, on byl tak konsternovaný, že mu vykám. Že tak jako, no, opravdu k ničemu nedošlo.
3: Setkání ve večeru, tedy pod lampou, Marek Eben, Jiří Menzel jako ty hlavní postavy tohoto povídání, tak pana Menzla tu často nemáme, to je pravda, v těch ukázkách. Ty jsi ho nějak často měl jako hosta? Nebo
4: často ne, ale vzpomínám si, že jsme měli nádherný přímý přenos toboganu, to bylo výročí Bohumila Hrabala a my jsme vysílali přímo z hospody u Tigra, to bylo jeho oblíbené místo.
3: To byl čí nápad?
4: Já nevím, koho to tenkrát napadlo, vycestovali jsme tam. Ne, pan režisér byl úžasný v tom, že vyprávěl, že nikdy nepil pivo, že mu pivo smrdí. Takže i když se setkával s panem Hrabalem a domlouvali ty jeho filmy, vždycky u toho měl neperlivou vodu. Když se chtěl rozšoupnout, dal si perlivou a pana Hrabala to prý velmi štvalo. Takže vysílali jsme z tohohle místa, byla tam Olinka Somerová, která točila dokument o panu Hrabalovi. Podávalo se tam to pivko, všichni tam pili, vyprávělo se. No a o hudbu se postaral Pepíček Čečil, to si pamatuju do dneška. To byl taková figurka úžasná ze staré Prahy, který hrál na harmoniku a zpíval. A všichni nám řekli, toho miloval Hrabal, ten bude výborný. Nikdo nám neřekl, že zpívá pouze z prostonárodní písně a už v době toboganu mezi 11. a 12. měl Pepíček Čečil, no podle mě to byl zbytkáč tak 2-3 promile. Bylo to neskutečně komický, protože to byl přímej přenos do toho, ta hrabalovská atmosféra, pan režisér Menzel. A ještě si vzpomínám, že jak jsem nešikovný a vždycky někdy něco vyleju, tak jsem ještě na pana režiséra, který celou dobu říkal, že mu to pivo smrdí, zvrhnul to pivo, který jsem měl před sebou, se mu ten politr svůj zvrhnul do klína. Takže ano. Na to si vzpomínám, ale to už je taky takových to třeba 10-15 let. Prosím tě, to přišlo tak nějak z hůry, ale všimni si, že i já tady u vás tu vodu a kávu mám v bezpečné vzdálenosti, protože pode mnou sedí náš Tobísek, který tady dneska se mnou a nerad bych mu to kafe vrhnul do týla.
3: Jo, vidíš, tak já myslím, že to kvůli technice, a ono je to takový, co by ten navíc úplně
4: na techniku ukryt. Se ti můžu vyprdnout, já nepotřebuju zlejt našeho pejska chudinku. Vi.
3: Techniku potřebujete vy, tu telefonní, pro spojení s námi ve studiu a k výběru další ukázky. Tak ve hře je Marek Eben s Karlem Šípem, ukázka z Všechno párty, anebo Miloslav Šimek, Bratrova svatba, povídka Šimka Grossmana nahrána na suprafonskou desku. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, nebo píšete SMSku humor mezera A nebo B a posíláte na číslo 90 011 04. Do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda dnes s Alešem Cibulkou, s Patrikem Rozehnalem a s vámi. Jste s námi ve spojení na telefonní lince 731 800 900 a vybíráte si Marek Ebe nebo Miloslav Šimek pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové.
4: Zdravíme.
3: Prouba. A volím pokračování.
2: Dobře, Marek Eben získal bod. Kdo další je na telefonu?
5: Dobrý den, u telefonu Mirka, srdečně vás zdravím do studia a já bych chtěla dát hlas panu Ebenovi.
2: Dobrá, děkujeme za to, za zavolání. Vítejte, vy další, kdo jste se provolali.
6: No, Jana Dolní Němčí opět volá. Patriku, zdravím vás, zdravím vašeho hosta. A já bych si přála pana Šimka.
2: Píšeme variantu B v tomto případě.
6: Povídka nebo co bude?
2: Ano, ano. Je to bratrova svatba, povídka. Píšeme tedy, děkujeme za to.
4: Děkujeme.
2: Se daří. Ještě další telefon.
7: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty a pejska v vás.
4: Vyřídíme, ano, mává ušima.
7: A ráda bych pokračování. Mějte se moc pěkně.
4: Taky.
2: Děkujeme za pomoc všem, myslím, že je rozhodnuto. Prostě 2/3 hlasů byly pro ten výběr Alešův, zabral Marek Eben. Mm-hmm. Je tu jako host u Karla Šípa, povídání o jedné podepsané fotografii ve Všechno party v režii tehdy Viktora Polesného.
8: To se předpokládá, že když jdeš hrát golf, tak jako nevíš, s kým se na tom hřišti potkáš. Jsou to většinou i cizí lidi, že jo? Který tě třeba neznají.
9: Ano, a také je to trapné. To je další trapný moment toho. To byl jeden z mých dalších turnajů. Těšíte se jistě? To bylo na hřišti v Cihelnách. A tam jsem dostal do flightu dva chlapy. Jeden byl Američan, žijící v Německu a byl to marketingový ředitel velké společnosti, která vyrábí golfovou výbavu. A měl handicap asi 6, což je opravdu hodně dobré. Já jsem měl 36. A druhý, který s ním hrál...
8: To on věděl, že ty máš 36? Ne, že si to neříkáte v tom flightu.
9: No, on to věděl.
8: Říkáte si, kolik ty máš 36, já mám 6.
9: Ono se to pozná taky podle toho, jak, v jakém pořadí se odpaluje, protože ten nejhorší hraje jako poslední.
8: Aha. A takže on tušil, že máš vyšší číslo.
9: Ano. No to on věděl.
8: Ano.
9: Ale to ještě nic neznamená. Ano. Může se taková zelená karta třeba nebo někdo zvěřitě utrhnout a zrovna mu to jde.
8: Ano.
9: A ten druhý v tom našem družstvu byl takový Belgičan, který měl špediterskou firmu, pak všechno prodal a už jenom hrál golf. Ten měl handicap asi 12. No a teď oni odehráli nádherné rány, ty první, a já jsem zahrál tu první ránu. A taková ostuda v golfu je, když se vám první ranou nepodaří dostat se před dámská odpaliště. Tam jsou pánská odpaliště a pár metrů před nimi jsou odpaliště dámská. A když se nedostanete první ranou na ta dámská, před ta dámská odpaliště, tak platíte rundu pro celý ten flight. Tak já jsem se nedostal tou první ranou před ta dámská odpaliště, ale k mému překvapení a hlavně k jejich překvapení jsem se před ně nedostal ani druhou, ani třetí. A teď to vidíte, protože teď už to znám, samozřejmě, když člověk hraje trošku líp, tak už to zná, co to je. Podíval jsem se na jejich obličeje a v těch obličejích bylo jasný to poznání během té první vteřiny, že tento den je zkažený. To věděli a nemýlili se. A tak jsme teda hráli, oni hráli výborně, já jsem hrál opravdu příšerně a došli jsme do té klubovny, já jsem byl polomrtvý, byl horký den A teď jsme si sedli na terasu té klubovny golfové, tam jsme si kontrolovali ty výsledky, ty moje strašné a ty jejich pěkné. A v tu chvíli došlo k kuriózní situaci, že v těch cihelnách byl u vedlejšího stolu nějaká rodina a ti měli asi tak desetiletého kluka a ten desetiletý kluk za mnou přišel, jestli bych se mu podepsal. A teď já jsem zase viděl ty dva obličeje, který vůbec nechápal, jak po tomhle vemenu může někdo chtít, aby se mu podepsal. Tak to byla první chvíle, kdy jsem udělal dojem.
2: Podpisování fotografií, podepisování, to patří k téhleté práci. Máš ty nějakou historku z toho, když si dával autogram někomu? Nebo?
4: Já jsem se celou dobu děsil, že se zeptáš na golf, ale ty podpisy jsou praktičtější, to je lepší. No těch historek je plno, ale já si vzpomínám na jednu, která se mi vybaví vždycky, když jsme někde na vystoupení, bylo po vystoupení a pod pódiem byla taková malá holčička, evidentně si chtěla jít pro autogram, chtěla se vyfotit, ale styděla se. A její babička nevěděla, že já to slyším, já jsem byl na tom jevišti. Pořád říká, jdi za ním, prosím tě, on se s tebou vyfotí, prosím. To je úplně v pohodě. Říká, ne, já tam nepůjdu. A on říká, jdi, prosím tě, pan Aleš je takový hodnej, on se s tebou vyfotí, to není vůbec problém. A ne, já tam nechci jít, jako tohleto. A ta babička to nevydržela, otočila se na mě, říká, prosím vás, mohl byste si udělat fotku tady s naší malou? A já říkám, jo, samozřejmě. A ona se na ně kouká, říká, vidíš to, pojď se vyfotit s panem Hámou. Tak to bylo i s autogramem.
2: Já jsem čekal, víš, jak si říkám, jestli si můžu vyfotit. Že se vyfotíš na svůj mobil s ní a zůstaneš si to.
4: Ale krásný třeba je, a to byla nádherná historka, ozvala se mi kamarádka Ivana Anderlová. Měli jsme tenkrát v toboganu pana profesora Cyrila Hešla. A ona mi volala a ona říká, prosím tě, já vím, jaký to je, když chtějí lidi podpisy, ale já si ho strašně vážím, mám jeho knížky a tak jako je úžasný. Mohla bych přijít a potom to boganu si ho nechat podepsat. A já jsem říkal, ty slavná herečka, slavná princezna, sbíráš podpisy. A ona říká, já vím, mě to je strašně trapný, ale já bych prostě chtěla ten jeho podpis. Tak Ivanka přijela, bylo potom vysílání, teď ona tam byla a měla z něj takovou trému, což bylo fascinující, jako ona měla z něj takovou hrůzu, že já jsem říkal, pane profesore, tady přišla kamarádka Ivanka Anderlová. A ona byla tak vystresovaná, že za ním přišla, říká, dobrý den, pane profesore, já vás mám strašně ráda, mám všechny vaše knížky, mohla bych se vám podepsat? A my jsme si z ní dělali legraci, že stárnoucí herečka obchází a obtěžuje slavné lékaře a rozdává svoje podpisy, které už nikdo nechce, jo. Ale s těma podpisama je to vždycky radost, no.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Střídá se tedy ta možnost vybírat si ukázky mezi vámi jako posluchači a hostem, který ve studiu. Dnes je to Aleš Cibulka, tak teď je na něm zase řada. Co to
3: můžu
2: bude?
3: Vybírat, ano. Mm-hmm. Tak abych ti vysvětlil svůj výběr, prosím tě, jo?
2: Ano.
3: Tak my plánujeme na 3. října speciální tobogán na počest nedožitých 90. Václava Havla. To bude v pražské křižovatce. Milí posluchači, vstupenky už jsou v prodeji. A proto jsem si vybral Dagmar Havlovou. A protože na poslední sobotu v letošním roce plánujeme v divadle u hasičů v toboganu oslavu 100 let Miloše Macourka. A to se těším, protože jsem vymyslel setkání všech postav, které vymyslel Miloš Macourek. Takže se sejde dívka na koštěti s létajícím Čestmírem, s Arabelou a bude tam samozřejmě i vodník z Arabely Pepa Dvořák. Vstupenky ještě nejsou v prodeji, ale už si to zapište do diářů. A to je důvod,
2: proč je vybíráš tyhle dva?
3: Proč jsem vybral Dagmar Havlovou
2: a Josefa
3: Dvořáka. Já jsem využil, ano. No, byla to dost skrytá reklama, takže proto je vybírám. A 6. den je sobota, tam je Luděk Sobota, s tím teď neplánujeme nic.
2: Rozhovor s výhercem. Mm-hmm.
4: Tak, pane Spousta, no. Vy už víte, oč se jedná.
5: No jo.
4: Chceme natočit takový krátký reklamní shot.
5: No.
4: Tedy mini rozhovor. Vy jste projevil zájem, tak si tady sedněte, tohle je kamera a sem nám budete mluvit.
5: Jo, jo. Já bych se ještě...
4: Prosím, co pak jste chtěl?
5: Co?
4: No, co pak jste chtěl?
5: Jestli se to bude vysílat.
4: Samozřejmě.
5: Jo.
4: Jinak bychom to přece netočili, že? Uvidí vás miliony.
5: No.
4: Tak.
5: Jo.
4: Vy nám teď v kostce řeknete, jak se jmenujete.
5: Proč v kostce? Helejte, proč v kostce? Není to nějaký renonc? V kostce prejímá mě. Já bych řekl třeba, jestli by to vás neurazilo, že se jmenuju Spousta František Důchodce.
4: Správně. Dále nám povíte, jak jste vyhrál těch 200 tisíc.
5: No jo, no.
4: Co si za něj koupíte, že a tak dále. Pěkně po vašem lidově.
5: No jo.
4: Bez příkras, bez komplikací, tak si to zkusíme jen tak bez komplikací.
5: Lidově, to ví, juchu, ne?
4: No prosím, mluvte.
5: Jo, no. O té koze, že budu kupovat, to bych neměl říkat, že jo? To, když koukají miliony.
4: Kozy nám sem nepleďte, ano?
5: Ano.
4: To takový kryc.
5: Kozy odeženem. Tak. Já bych třeba řekl, že bych se jmenuju Spousta František Důchodce.
4: No ale celou větou bych prosila. Ano, jako ve škole, celou větou. Jmenuji se František Spousta, jsem již v důchodu, no tak.
5: Jako ve škole, já ve škole nedal dohromady ani holou větu. Tak. Jmenuji se Spousta František Důchodce a zanedlouho mi bude 66 let. Protože se na mě usmálo štěstí, vyhrál jsem ve sportce 200 tisíc korun. Pojedeme k moři se ženou na starý kolena a s dcerou do Prahy. Nejlépe do Národního divadla. Na podzim bych chtěl nechat vykopat studnu a zvednout domek opatro vejš.
4: Perfektní, to nám stačí. Perfektní.
5: Jo, dobrý.
4: Výborný.
5: Dobrý.
4: Můžem jet?
5: Já jsem byl dobrý.
4: Kamera.
5: Já byl dobrý.
4: Výherce poprvé.
5: Pozor.
4: Ale no tak, pane Spousta, co nám to děláte? Jako před chvílí, jaké pak lekání, když jsme vyhráli, že?
5: No jo.
4: No tak ještě jednou, pane, kamera.
5: To byla šupa tohle.
6: Jedu.
4: Výherce po druhé.
6: Stop. Sakra, co to tam děláte?
5: Víš, já nic neudělal.
6: Vy ne, tam někdo něco dělá ze světlem.
5: No.
6: Někdo tam kopnul do štendru.
5: Prosím vás.
6: Prosím vás, na něj pořádně a nesvíjte mi tady na tu kredenc.
5: Nesvíjte mi na kredenc, já tam mám kosti pro psa.
4: U vás to bylo v pořádku. U vás to bylo v pořádku, pane Spousta, perfektní.
5: Je dobrý, jo?
4: Prosím vás, přepudrujte ho, ano, ať se nám nelesk.
5: Jo.
4: Tak bez nervozity, v klidu.
5: Tohle.
4: Lehonce
5: tohle
4: a veselé.
5: Sakramente.
4: Tak.
5: Nechte mi to trošku
4: můžem?
5: Toho tady
4: kamera.
5: Potom.
6: Jedu.
4: Kamera.
6: Jedu.
5: No. Klap.
4: Výherce po třetí.
5: Jmenuji se Spousta František Důchodce.
4: Výborně. Stop.
5: Jo.
4: To si zachovejte. Perfektní. Fixovat. Kamera.
5: Teď jsem to chytil, víte. Klap. Hakrnce, já jsem dobrý.
4: Výherce po čtvrté.
5: Jmenuji se Spousta František a jsem už 66 let v důchodu.
4: Stop. Nějaká... Pane Skousta, teď jste to trochu popletl, že?
5: Chyba
4: no,
5: nějaká,
4: vždycky
5: že?
4: Klidu, bez nervozity, jako by tu nikdo nebyl.
5: Jo.
4: No, tak nejprve o té výhře, jak se jmenujete, cesta do ciziny, no je přesně, jak jsme si to naskoušeli.
5: No.
4: Tak prosím vás ještě jednou a soustředíme se, ano.
5: No.
4: Kamera.
6: Jedu.
5: Kap.
7: Výherce po páté.
5: Jmenuji se Sportka František a je mi 200 000 let.
4: Stop.
5: Rád bych se...
4: Stop.
5: Stop. Halo.
4: No, tak pane Spousta, teď jste to zase popletl. No, jak se jmenujete?
5: Chyba ta.
4: Chyba byla, chyba. Jak se jmenujete?
5: Tak odpovídejte, jak se jmenujete, prosím vás.
4: Vy jak se jmenujete, pane Spousta?
5: Já jak se jmenujete?
4: Pane Spousta.
5: Spousta se jmenujete.
4: No, vidíte, že vy jste řekl Sportka František.
5: To je nesmysl, jo.
4: Že vám bude co nejdřív 200 000 let, to by vám přece nikdo nevěřil.
5: To by mi nikdo nevěřil.
4: No, tak hezky v klidu.
2: Ukázka, která tady jsme si povídali, že to je vlastně hodně podobné té Anežce Lídlové.
3: No to je Anežka Lídleška a to je ano. Předchůdkyně tahle ta scénka, protože tohle je rok 82, takže my to musíme vypátrat, jestli už třeba tohle tenkrát napsal Vladimír Dvořák, nebo jestli to zaslech a řekl si, hele, to napíšu pro Bohdalku a jakoby dáme to do level no. Vejš, zachránila tonoucího spolužáka.
2: Tak tehdy se vyměňovali i mezi zeměmi ty scénky, my jsme se inspirovali v Maďarsku, v Polsku, oni to přebírali do toho televariety, dělali tomu české verze, tak proč v rámci toho tehdejšího Československa takhle. Navíc tohle je podle mě rozhlasová verze a tam to byla televizní.
3: Ale na to přijdeme. Na to přijdeme, to si někdo z nich budeme pamatovat. Kdyby si na to nespomínal Pepa Dvořák ani paní Veškrnová, Bohdalka 100%.
2: Ne, Pepu úplně vidím, jako jak tu sedí a kroutí hlavu.
3: Jo,
2: ne, nic mi to neříká.
3: To je pravda.
2: Ale pak občas tak jako se ta paměť otevře a zaspomíná si na jiné věci kolem toho a tak nějak jako otevře se mu ta paměť.
3: A nebo použije externí paměť svoji já, jinou tam mu to připomene a on tomu pak dodá ten svůj šarm a dovypráví.
2: Máš tu zkušenost, že já takhle drží statistiku nějakou a že se dopátráš
3: věcí? Já v tomhle ví všechno. Já, když jsem se někdy ptal třeba Pepi na jejich rodinu, a protože tam ty jeho manželky a první manželka, druhá byla zároveň třetí,
2: ano.
3: Do toho pak přišla čtvrtá a teď oni jsou vzájemně kamarádky, teď tam jsou ty děti, jak přicházeli s těma manželkama a tak podobně. Když jsme jednou dělali fotografii jejich rodiny, tak podle mě se tam vloudili úplně cizí lidi a Pepa byl ochoten přiznat, že jsou to jeho vnuci. Ale to je fascinující rodina, která ale funguje. To je krásný, jak všichni toho Pepu tak milujou, že ty bývalé ženy a budoucí ženy to už asi žádný nebudou. Jak prostě, jak to tam klape, to je hezký.
2: Taky zdravíme.
3: Oba ano, ano.
2: Na dálku, že občas poslouchají. No a vy si musíte vybrat pokračování téhleté scénky, rozhovor s výhercem, nebo uděláme změnu a bude to scénka Takhle by to nešlo, pane Křivánku. S Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 už teď během písničky skupiny Krištof. Můžete posílat také SMSky, když se neprovoláte, pak je to ale číslo 90 011 04 a heslo Humor mezera A ještě jednou opakuju pro Josefa Dvořáka s Dagmar Veškrnovou Havlovou anebo Humor mezera B pro trojici Libíček, Fischer a Balounová. Tak vybírejte, my budeme sčítat hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A na tahle stanici pro vás Humoriáda, hodina zábavy a českého humoru z archivů a podle vašich přání. Telefon 731 800 900 je vám k dispozici. Vybíráte mezi dvěma scénkami. Jedna s Josefem Dvořákem a Dagmarou Veškrnovou Havlovou, ta druhá s Janem Livíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Dobrý den po telefonu.
4: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku i Alešovi.
5: Zdravíme.
4: Monika z jeho rodného Chodova.
5: A zdravím do Chodova, zdravím vás jako vždycky, ano.
4: A hlasuji pro Bčko a chtěla jsem Patrikovi poděkovat za festivalovou humoriádu, když byla paní Hitnerová minulý čtvrtek, tak to jsem se nedovolala. No a Aleši, vám posílám taky podrbání Tobihášovi a už jenom chybí k dokonalost, nebo těm všem kompletním hostům už chybí jenom Michal Jagelka a pak by to bylo kompletní.
5: Ano, vidíte, kompletní jsme byli na Silvestra vlastně, ano, to jsme tady byli v kompletní sestavě, ano, tak v běžné dny chodíme jenom ve dvou, ano.
3: Děkujeme moc, Moniko, mějte.
5: Zdravíme do Chodova.
3: Kdo se dovolal teď na telefon 731 800 900?
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
5: Zdravíme.
6: A já bych taky asi zkusil pana Libička.
3: Dobře, píšu mu bod a děkuju za zavolání. Ano, ať se daří a bereme dalšího. Kdo to je?
7: Míla, zdraví pro vás, oba pána, jak Aleše, tak vás.
5: Zdravíme.
7: Já jsem už, prosím pěkně, ne Praha 8, ale Přerova, vidíte, taková výzka a i odsud na dálku si říkám, že to Bčko bude zajímavý, protože ty dva pánové a ta paní Kvukry, ani nevím, která je, bude nádhera, protože Anečka Lídlečka asi víme, jak dopadne.
5: Ano,
3: dobře.
7: Tak hodně připátrání.
3: Ano, děkujeme. A ještě někdo, poslední hlas, dobrý den po telefonu.
8: Krásné, prosluněné odpoledne z Brna. Zdravím vás oba dva ve studiu. A
5: dobrý den.
8: Pokračování.
3: Dobře, tak jo. Tady už to nebylo tak jasné, jako v případě prvního souboje, ale nakonec háčko o pár hlasů. Takže budeme pokračovat.
5: Dozvíme se, jestli to dopadne jako Aneška Lídlečka.
3: Ano, nebo to bude jiné.
5: Pro mě dobrý.
9: Soustředíme se, ano. Klidu a vesele.
10: No,
9: kamera.
10: Já to ještě, víte, já to umím celý, paní doktorko.
9: Ano.
10: Celý, ale.
9: Stop, prosím. Co jste chtěl říct?
10: No nic, a co bych tady pověděl? To je potvora mašina, tohle to vám řeknu. Sakramente, to je, no to vrčí,
9: tak
10: víte?
9: Tak si to vezmeme ještě jednou na zkoušku.
10: Já jsem takový od žaludku najednou.
9: Řekněte nám to bez kamery, buďte takhle.
10: Tak. No bez kamery, co bych říkal, bez kamery já to umím celý, já s kamerou to neumím. Ne.
9: No jenže se vám trošku, víte, klepou koleno.
10: Koleno mi nadskakuje, já bych mohl louskat ořechy.
9: Nic si z toho nedělejte, pane, no. Spousta, máte tam jenom bednu, takže se soustředíme.
10: Co tam mám, bednu?
9: Bednu.
10: Vy filmujete nějakou bednu?
9: Ne.
10: To tady nemusím být, to já můžu jít pryč teda to.
9: Ne, seďte, pane Spousta, máte tam jenom bednu, víte? Ano. Detail hlavičky. A vy nám tady do kamery divákům pěkně povíte, jak to bylo s tou výhrou.
10: Jo. Už tam mám jenom hlavu, to jsem si mohl nechat dole košili, aspoň bych ji ušetřil.
9: Kamera.
10: Ano, klap.
11: Výherce po šesté.
10: Jo. Jmenuji se. Teď jsem to věděl. Jmenuji se František. Po mamince. Spousta. Spousta nás je spousta. Doma nás je spousta. Kam šloupnete, tam je spousta. Nás syn spousta, dcera spousta. A těch 200 tisíc jsme udělali s dcerou, když za mnou přijela do Prahy. Ona, jak vidí peníze, to bych teda doma o korunu nezavadila. My hráli, no a teď pojedeme, teď máme peněz dost, říkala manželka, pojedeme k moři na starý na kolena. Se podívat, stále on vrže jí v kolenou, tak se tam, já taky se jí nemůžu zbavit. Až do Prahy s dcerou, tak na Prašnou bránu věž. No, co tam bude stát, to prohlídneme. A teď bychom na podzim bych chtěl zvednout studnu, studnu bych zvednul v opatro, vejš?
9: Stop! Víte co, pane Sportka, spousta.
10: Já jsem zapomněl, že se chystám
9: než
10: k moři.
9: Než abychom tu měli profilovat těch 200 tisíc, tak to já budu radši každému osobně vyprávět, jaký jste měl v životě štěstí. Balíme!
10: Takže ono se nefilmuje?
9: Ne!
10: Je. Tak to už se na mě usmálo štěstí tenhle týden po druhý. Lidi zlatí, to je rázná paní. Jo, oni jdou všichni pryč. A kde je ten hodnej pán, jak mi slíbil těch 40 korun, když to pěkně řeknu?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Aleši, ty jsi byl někdy takhle nervózní z kamery, se říkají z režiséru.
5: Asi bych řekl ani ne, ale já si vzpomínám, že ta rozsvícená červená, nebo to, když se jako pustí do éteru rozhlasový mikrofon, že to dokáže neskutečný divy. Já si vzpomínám, když jsem dělal Dobré ráno v České televizi, že tam byl pan doktor a to si vzpomínám do dneška. Měli jsme si povídat o klíšťatech, jako klíšťová encefalitida, jak vytáhnout klíště. A my jsme si telefonovali den předem, to jsem byl ve dvojici s Bárou Kroužkovou a on nám to všechno velmi pečlivě líčil. My jsme řekli, pane doktore, to nám řeknete až zítra v televizi. Teď jenom voláme, ať se jako rámcově řekneme. On říkal, ne, prosím vás, to je tak. A všechno nám to vyprávěl, ale několikrát. Pak volal zpátky. My jsme to s ním probírali, jsme řekli, no to bude něco neskutečného. Tenhle ten pan profesor přišel, rozsvítila se ta červená a on neřekl, ale já jsem to nikdy v životě nezažil, on neřekl půl slova. Ale díky tomu, že jsme s Bárou byli nabrýfováni z toho předchozího dne, tak jsme řekli, ono se to nesmí vytáčet. Víte, to se dělá takhle a celý jsme to odříkali.
3: On možná
5: tušil. Ano.
3: Už asi někde byla, viděl, jak to s ním dopadá.
5: Přesně, zhasla ta červená, on se oklepal a říkal, já jsem zapomněl říct tu dezinfekci, to jsem jediný neřekl. A my jsme mu říkali, pane profesore, ne, dezinfekci, vy jste neřekl nic. On si toho vůbec nebyl vědomý a potom volal odpoledne. Manželka mu to doma nahrála na video a on se úplně zhroutil, protože on se dostal do úplného tranzu, on to vůbec nevěděl, že nic neříká. Takže tohle dokáže kamera nebo ta rozsvícená červená. Já to teda nemývám, no. Ano. Díky
3: tak,
5: Bohu.
3: My tu naši červenou za chviličku pohasneme a vám dáme prostor volat, aby se nám tu rozsvícela naopak zase bílá jako telefonní a vy jste rozhodli o tom, co budeme vysílat jako poslední ukázku. Do hry vrací Miloslava Šimka, Ačko a Bčko, ten Jan Libíček, Stanislav Fischer a Zdena Balounová. Vyberte si 731 800 900, opakuji telefon a ještě jednou dnes i SMS-kové číslo 90 011 04. Sbíráme vaše hlasy. Vy rozhodujete v pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě můžete hlasovat. Miloslav Šimek nebo Jan Libíček, Stanislav Fischer, Zdena Balounová. Ptáme se vás, posluchačů, a ptáme se dnes s Alešem Cibulkou. Vy jste na telefonu 731 800 900. Tak kdo teď je slyšet?
2: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem.
3: Dobrý den.
2: Zdravím vás a Aleše, taky zdravím.
3: Děkuji vám moc.
2: Chtěla bych Ačko a Patriku vám bych chtěla poděkovat za včerejšek, za ty se Sestrou Borišovou.
1: Hvězdné návraty. Mm-hmm. Dobře, děkujeme.
2: Hvězdné návraty, ano, moc krát děkuju.
1: My děkujeme taky za poslech a že se líbilo. Kdo další? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Cibulku.
3: Dobrý den.
4: Nebudu zdržovat a vybírám Ačko. Mějte se moc hezky.
3: Děkujem taky, krásný den.
1: A střídáme za další telefonát. S kým to je?
5: Tady je Jaroslav z Brumova Bílnice, přál bych si pana Líbíčka.
3: Mm-hmm, děkujem.
1: A spol tady, není tam sám v té ukázce, ještě jeden telefon určitě stihneme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady posluchačka Lenka z Ústí nad Orlicí. Já zdravím pánové do studia.
3: Děkujem.
6: Prosila bych Ačko a extra pozdravu pana Cibulku, protože to je vždycky zaručená zábava na odpoledne.
3: Děkujem moc, díky.
1: Ať se daří, mějte se pěkně.
6: Naschledanou.
1: Ano, i vám. A uzavírá to kdo svým hlasem a pro koho?
7: Dobrý den, tady je Věra z Českého Meziříčí. Oba dva zdravím.
3: Děkujem.
7: A prosila bych Ačko.
1: Dobře, bratrovu svatbu chcete vzpomínat možná i na to, když člověk měl tu svoji vlastní. Tak bratrova svatba, to vyhrála Miloslav Šimek. Část téhleté povídky si teď dáme na závěr dnešního Moriády.
8: Je to už tak na světě zařízeno, že muži krásného zevnějšku mají 100% úspěch u žen. Krasavcům ženy nadbíhají, dávají jim peníze, dary, duše i těla. Také můj bratr patřil od malička k pohlednější sortě mužů. Na kterou ženu pohlédl, tu měl. Už kojná mu dávala mnohem více mléka než mě. Později pak na pískovišti byl neustále obklopen holčičkami, které mu nabízeli kyblíček a radili mu, kde je nejčistší písek a v kterém kině promítají nové kreslené filmy. Tak bratr rostl hýčkán ženami. Ani v tramvaji, kde vykonávala službu dáma, nemusel vytahovat drobné. Naopak mu průvodčí uvolnila nejlepší místo a invalida dopadl tvrdě na dlažbu mezi kolejemi. Feminizace školství zajistila pak bratrovi vyznamenání. Učitelky mu odpouštěly úkoly a při zkoušení bratr kladl otázky a oni odpovídali. Pamatuji si, že ruštinářka mu dala jedničku i za takovou odpověď, že Puškin byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trocký dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání, vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A Věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš, otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den 36. žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba. Humoriáda.
1: dokončení téhleté povídky, třeba někdy jindy a zase příště. My to dokončíme jednou písničku od Valdemara Matušky za malou chvíli. Mm-hmm. A taky rozloučením, tak hezké léto, Aleši, bylo to fajn. Tak
3: hezké léto, doufám. Mimochodem, jak jsi se ptal na začátku, jestli si člověk zasměje sám sobě.
1: Ano.
3: Já jsem se teď pobavil sám nad sebou, já tady celou tu hodinu točím ten čudlík, že chci dát ty sluchátka víc a nejde mi to a oni jsou strčený někde úplně jinde, takže... Ale teď už jsem na to přišel, prosím tě, není pozdě?
1: Nevadí mi ho jinde, zase příště ho strčíme úplně jinam, ten konektor, takže nic se neuč, všechno bude zase jinak.
3: No nic.
1: Mějte se pěkně a vesele i vy, Aleši, zase
3: musíš
1: příště.
3: Musíš mi to celý zopakovat, nic jsem neslyšel.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Po pondělním požáru přístavby bytového domu v Ivančicích skončilo 10 lidí v nemocnicích. Práce na žďárském zimním stadionu se zpozdí. Fotbalisté Artisu Brno v prvoligové premiéře prohráli s Mladou Boleslaví 2-4. A dnes čekáme slunečno, bude jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Hasiči v pondělí odpoledne likvidovali požár střechy přístavby bytového domu v centru Ivančic. Poškodil část domu. Záchranáři ošetřili 19 lidí, kteří se nadýchali z plodin a 10 jich převezli do nemocnic. Součástí budovy je i pobočka České pošty. Tu oheň nezasáhl.
2: Sery byly doma. Našla jedna vina s odpadky a z druhou a se alarmovala, která se koupala, že musí začít evakuovat, to zvolali 112 a zaplatila mu se, nikomu z baráku nestalo.
3: Lenka Nováková bydlí v jednom ze 16 bytů. Většinu z nich požár neponičil, potvrzuje místostarosta Jaroslav Sojka ze soukromníků.
4: Zasažený jeden byt, který vlastně chce i vyšetřovatel, aby zůstal uzavřený, takže ten bude definitivně uzavřený.
3: Náhradní ubytování připravila radnice ve středisku volného času. Příčiny požáru policie vyšetřuje. Z Ivančic Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Oprava zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou se o víc než měsíc protáhne. Důvodem jsou vedle víceprací také nepředvídatelné komplikace při výrobě mantinelů a plexiskel. Původně měly být práce hotové v půlce srpna, prodlouží se ale do 21. září. Jednání mezi zhotovitelem a městem kvůli termínu stále pokračují kvůli nutnosti přesunout tréninky hokejových týmů, vysvětluje tisková mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.
5: Snažili jsme se napřít všechny síly pro to, abychom to v tom krátkém čase stihli zrekonstruovat, tak aby oni mohli normálně navázat na začátek.

0: Fotbalisté Artisu Brno v úvodním kole šance ligy prohráli na domácím hřišti s Mladou Boleslaví 2-4. Pro brněnský tým šlo o historicky premiérový zápas v nejvyšší soutěži. Příčiny prohry hledal trenér Roman Nádvorník.
1: Celkově nás ten zápas slíknul do naha v tom, že v těch posledních 20 metrech k naší bráně tak jsme špatně nabírali soupeře a to je ten velký rozdíl mezi tou první a druhou ligou. Tam jsme měli největší problémy, že si myslím, že směrem nahoru tak jsme schopni něco vytvořit, udělat. V té obrané fázi tak jsme byli špatní. Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, odpoledne většinou polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů. Vád bude slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr, biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynulé, hlášeno, nemáme žádnou nehodu. Tak ať to vydrží. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dobré ráno, Moravo. Jsou 4 minuty po 5. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi v úterý 28. července. Dnešek je 209. dnem roku 2026, což znamená, že do Silvestra chybí 156 dnů. V kalendáři dnes svítí jméno Viktor, což je jméno přímo z latinského slova Viktor, tedy vítěz, přemožitel nebo ten, kdo zvítězil. Do českého kalendáře byl Viktor trvalej zařazen až od roku 1957, takže proti třeba Janu Josefovi nebo Václavovi je vlastně takovým kalendářním mladíkem. Přesto je to jméno stále oblíbené. U nás se nachází zhruba 12 000 Viktorů. Hrát budeme i Viktorům, písničku pošleme po 8. hodině, ale písničky, které nestárnou, vás budou provázet už od samotného počátku. Nebe se zpěvačkou Anika, to se nad vámi rozprostře už za pár vteřin. Dopis na rozloučenou pak přidá Hana Zagorová a Max Menšík. Pavel Kašpar u mikrofonu, tak ať vám první hodiny dneška utečou co nejpříjemněji, ať vás naladí muzika, voňavá káva a dobří lidé kolem vás. Hezké úterý vám všem.
2: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 11 minut. Naladili jste si nás v úterý 28. července roku 2026. Svátek dnes podle kalendáře slaví Viktor a navíc dnešek přináší také spoustu zajímavých výročí. Ku příkladu 90. narozenin se dnes dožívá Milan Uhde, velký domácí výročí, které je spojeno právě s tímto velkým dramatikem, prozaikem, esejistou a někdejším politikem a jednou z nejvýraznějších brněnských kulturních osobností druhé poloviny 20. století. Rovných 440 let dnes uplyne také ode dne, kdy Evropa poprvé spatřila brambory. Z Kolumbie do Anglie je 28. července v roce 1586 přivezl jistý sir Thomas Heriot. Původně byly brambory malé, hořké a měly v sobě všelijaké nepříjemné látky, což se podařilo odstranit až dlouholetým šlechtěním. Dnešek připomíná také altsaxofonistu, houslistu, klarinetistu, skladatele a také režiséra Alfonse Jindru. Narodil se v roce 1908 v Čechovicích na Prostějovsku. Kromě jiného stál třeba u zrodu slavného vokálního tria sester Alanových. 28. července v roce 1914 vypukla první světová válka. Stalo se tak přesně měsíc po sarajevském atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Politické napětí v Evropě sílilo už ale dlouho předtím a jako první válečný konflikt v dějinách zasáhla první světová válka téměř celý svět. Zahynulo v ní zhruba 10 milionů vojáků a 8,5 milionů civilistů. V roce 2022 byl odstřelen 270 metrů vysoký vysílač Topolná na Slovácku, který pokrýval svým signálem nejen Moravu, ale i velkou část Evropy a signál z něj šlo chytit dokonce i na jiných kontinentech. Po okupaci v roce 1968 byl stanicí nejdéle vysílající do republiky i do zahraničí. 72. narozeniny dnes oslaví Michael Kocáb, skladatel, klávesista, zpěvák, producent a svého času i také politik a muž, jehož připomíná několik kariér slepených dohromady. Tatínek Michala Kocába Alfred byl evangelický farář, maminka Daria psycholožka. Michal Kocáb vystudoval Pražskou konzervatoř, kde se věnoval varhanám a skladbě a mezi jeho pedagogy patřil i slavný Ilja Hurník. No a od poloviny 70. let se stal spoluzakladatelem kapely, ze které pak vznikl legendární Pražský výběr. Spojení nové vlny jazzu, rocku, grotesek, převleků, absurdních textů. To vše v šedivém normalizačním Československu. Bylo to nápadné natolik, že kapela dostala zákaz vystupování a z filmového spojení s Pražským výběrem tehdy vznikl snímek Pražákům těm je hej. Kocáb ale nebyl jen muzikantem v podivných brýlích. V roce 89 založil s Michalem Horáčkem iniciativu Most, která zprostředkovávala jednání mezi komunistickou mocí a opozicí a po revoluci také vedl parlamentní komisi. No a znáte ho také určitě jako šanzoniéra ve spolupráci právě s Michalem Horáčkem a Petrem Habkou, písniček třeba S cizí ženou v cizím pokoji. No a my si dnes u příležitosti 72. narozenin připomeneme Michala Kocába s Pražským výběrem v písničce Chvastoun. Všechno nejlepší přejeme.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 5 hodin a 18 minut. Sledujeme také, jak se vyvíjí počasí. Teploty na jihu Moravy dnes v rozpětí momentálně mezi 14 a 18 stupni Celsia. 14 stupňů na řadě sledovaných místech, 18 je spíše výjimka. Naměřeno třeba v Kobylí nebo v Lednici. A předpověď pro dnešek, ta slibuje jasno nebo skoro jasno, odpoledne většinou polojasno a nejvyšší teploty mezi 28 a 31 stupni Celsia. Slabý během nemírný severo západní až západní vítr, povane rychlostí do 20 km za hodinu, večer zeslábne. Rozptylové podmínky přes den dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vychází právě teď v 5 hodin a 19 minut, pink, zapadne ve 20 hodin a 42 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Krásné ráno s písničkami, které nestárnou tak rychle jako my.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno a na řadě jsou další temné letopisy moravské o prázdninách každý den v tomto čase. Dnes vás vezmeme za pádem letadla ve Chřibech.
1: Český rozhlas Brno uvádí temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1952. Let s rudým právem skončil tragédií vojáků. Byla to běžná praxe. Obsah většiny novin po druhé světové válce vznikal v Praze, ale nebylo možné je tam fyzicky vytisknout a včas rozvést do všech končin republiky. A tak letadla dopravovala hotové matrice do vzdálených míst, kde je vytiskly tamní tiskárny. Právě taková cesta se stala 30. listopadu 1952 osudovou pro posádku vojenského letadla. Jejich stroj se zaryl do úbočí vrchu Bradlo v Chřibech. Za normálních okolností přepravovala novinové matrice letadla československých aerolinií. Jenomže mohlo nastat i špatné počasí a v takovém případě se na zajištění informovanosti podílela armáda. Její piloti dokázali létat i v horším počasí. Nemuseli ani přistávat a mohli matrice vyhodit na určeném místě ve vaku s padákem. Onoho dne v listopadu 1952 posádka 10 let starého letadla Douglas, které za sebou mělo i válečné lety, odstartovala z letiště k Beli v Praze, aby doručila matrice rudého práva do Brna a Ostravy. Bylo krátce před 8 večer a kvůli mimořádně špatnému počasí kapitán s letem váhal, ale komunistická strana dokázala své zájmy prosazovat. Pětice členů posádky netušila, že jí v okamžiku startu zbývá pouhá hodina života. Letadlo zamířilo na Moravu. Ke špatné viditelnosti se přidal i silný vítr. K navigaci používali radiokompas na palubě a informace ze stanic na zemi. Jenže posádka ve vší té nepohodě minula Brno severně a brněnská obsluha ji na to neupozornila. Když se letadlo začalo stáčet, pohybovali se kvůli špatným výpočtům právě nad pohořím Chřiby. A tam při klesání letadlo narazilo do úbočí vrchu Bradlo poblíž Vřesovic. Co nezničil náraz samotný, to zlikvidoval následný požár. Vyšetřování tehdy vinu připsalo špatnému postupu posádky a také obsluhy na zemi. Na místě pádu letadla je dnes malý pomníček, několikrát obnovený zásluhou lidí z bližšího i vzdálenějšího okolí. Je ironií osudu, že vrch nedaleko místa havárie se jmenuje Špidlák. Stejný název má i kopec u újezdu u Brna, kde o 10 let později spadlo letadlo mířící také do Brna a na jeho palubě zemřelo 13 lidí.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
0: To byl 26. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete na našem webu i v aplikaci Můj rozhlas.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Lelekovicích u Brna má do 3 let vzniknout komunitní domov pro lidi se zdravotním postižením. Vybudovat ho tam chce Jihomoravský kraj. Už dřív proto koupil pozemek v centru obce a radní na svém posledním jednání souhlasili s přípravou investice. Kraj se postupně snaží přesunout péči o zdravotně postižené z ústavů do malých komunitních domů. Jeden z nich se brzy začne stavět v Bučovicích. Asi 2hektarová plocha zeleně mezi Novolíšeňskou a Houbalovou ulicí v Brně Líšni se změní na nový park. Jeho vybudování přijde podle projektu na víc než 60 milionů korun. Městská část teď začala hledat firmu, která zakázku udělá. Práce by měly v ideálním případě začít letos na podzim a hotové mají být za 2 roky. Vyšetřování příčiny vzniku požáru budovy 34 ve Zlíně zabere kriminalistům několik měsíců. Uvedla to krajská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Podle ní budou policisté okolí objektu střežit do dnešního rána. Torzo budovy je oplocené a vzhledem ke stále hrozícímu nebezpečí jeho zřícení do něj bude nadále zakázán vstup. Policisté budou dodržování zákazu v nepravidelných intervalech kontrolovat. Energetické firmy v Česku zvyšují investice do distribučních sítí. Reagují hlavně na rychlý růst domácích fotovoltaických elektráren a rostoucí spotřebu elektřiny. Například ČES letos plánuje investovat do rozvoje sítě téměř 19 miliard korun. To je skoro dvojnásobek oproti době před 5 lety. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, odpoledne většinou polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na dálnici D1 na kilometru 265 ve směru na Brno. Na krajnici je tam odstavené porouchané nákladní vozidlo. Jinak se jezdí bez výrazných komplikací a hlášených nehod. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 40 minut. Nedaleko Brna se odehrává trochu netradiční letní tábor pro rodiče a děti. Do Kaprálova mlýna přijela asi 60 lidí z různých koutů světa. Navzájem si rozumí díky tomu, že mluví esperantem. Na programu mají výlety, tvořící aktivity nebo společný zpěv.
1: Teď
2: je to písnička o tom, že jeden, dva, postupně víc a víc sluhů se procházelo po pavučině a pořád ještě ta pavučina vydržela. A pak na konci jednou pavučina rupne a všichni spadnou a to skončí. Taká dětská. Zvolají vždycky jednoho dalšího.
1: Mi to hrozně připomíná, chodí pešek okolo, trošičku. Ano.
3: Zatímco si děti z rodiči zpívají v esperantu, povídám si s Markem Blahušem z brněnského klubu esperantistů, nejstaršího a největšího v Česku. Blahušova rodina sem pozvala přátele z Polska, Itálie, Belgie nebo Uruguaje.
2: Aspoň na 10 dní v roce udělat z toho jinak minoritního esperanta ten hlavní jazyk, kterým tady všichni mluví a který se používá přirozeně v běžných každodenních situacích.
3: Esperantem mluví na světě až 2 miliony lidí. V Česku jsou 2 000 aktivních mluvčích. Část z nich se jazyk učí už od dětství. Mezi nimi je třeba i 10letý František.
1: Doma mluvíš s kým tím jazykem? S tatínkem?
4: S tatínkem, někdy s bratrem, s sestrou.
1: A baví tě ten jazyk?
4: Jo, baví.
3: Slova v esperantu bývají často složená z různých slov různých jazyků. Některé výrazy jsou podobné i těm českým. Říká mi malý Vincent.
5: Úplně jednoduché je auto, to se řekne úplně stejně.
4: Jo.
1: Auto se řekne auto?
4: Na? Dům je
1: domo. Domo, aha.
3: A na setkání dorazili i skauti, například Helena z Německa.
2: Pro mě je to způsob, jak poznat mnoho dětí z různých zemí. Máme tady i skauty. Já to mám moc ráda, to společenství, jsem tady už po 6.
3: Setkání esperantistů pořádají jednotlivé rodiny. Každý rok v jiné zemi ve střední Evropě. Letošní ročník je 47. Jakub Holer, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Je 6:45 a minuta k tomu, tady je Český rozhlas Brno, neseme vám aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy momentálně mezi 14 a 18 stupni Celsia a předpověď pro dnešek slibuje jasno nebo skoro jasno, odpoledne většinou polojasno a nejvyšší teploty dnes letní mezi 28 a 31 stupni Celsia. Slabý během dne mírný severozápadní až západní vítr, povane rychlostí do 20 km za hodinu, večer zeslábne. Subtilové podmínky budou přes den dobré, bio je na jedničce a slunce, které vychází v 5 hodin a 19 minut, dnes zapadne ve 20 hodin a 42 minuty. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobrou chuť ke snídani a ať se vám hezky vstává, snídá i poslouchá.
2: Bratři Marek a Ladislav Ouještí budou ve čtvrtek 30. července hosty ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Povídat si budeme o knihařství a písařství, řemesle, které započal jejich dědeček a které z části neplánovaně postupně převzali. Ve 200 let staré Sýpce nyní provozují knihařskou dílnu a také kulturní prostor a my si o tom všem budeme povídat. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: 5 hodin a 51 minut, tady je Český rozhlas Brno. Milí posluchači, zažili jste už někdy zemětřesení? Kde se s ním u nás můžete nejčastěji setkat, přiblíží dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Je tu Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, kde se u nás nejčastěji třese země? Zemětřesení v České republice není vnímáno jako častý nebo výrazně nebezpečný jev. Česko se nenachází na styku litosférických desek či v tektonicky aktivních oblastech. Přesto však naše země není zcela seismicky klidná. Nejaktivnější oblastí je západní část Čech, především okolí Karlových Varů a Chebu. Právě zde se země na našem území chvěje nejčastěji. Typické jsou zde takzvané zemětřesné roje, které tvoří velké množství slabších, rychle po sobě následujících otřesů. Tyto roje mohou trvat několik dní až několik měsíců. Z historického hlediska patří mezi nejsilnější zaznamenané otřesy v této oblasti zemětřesení z 21. prosince 1985, které dosáhlo síly 4,6 stupně Richterovy škály. Tehdy praskaly domovní zdi, padala omítka, slabší komíny se řítily. Událost ukázala, že zemská kůra v této oblasti je skutečně aktivní. Podobně silné zemětřesení bylo zaznamenáno na Chebsku také v roce 2014. Lidé cítili otřesy až 150 kilometrů daleko. Zemětřesení v západních Čechách jsou proto důležitým předmětem dlouhodobého výzkumu. Vědci pomocí sítí seismografů sledují jejich výskyt, intenzitu i průběh.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Česká obchodní inspekce objevila v Hatích na Znojemsku padělky za víc než 40 milionů korun. Chirurgové loni v Česku provedli skoro 1000 transplantací orgánů. Dramatik, bývalý politik a komunisty zakázaný autor Milan Uhde dnes slaví 90. narozeniny. A dnes čekáme slunečnou, bude jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Přes 7200 kusů padělaného zboží objevila v posledních 4 měsících Česká obchodní inspekce v Hatích na Znojemsku. Tento měsíc inspektoři dokončili víc než čtvrtletní sérii kontrol. Při nich v tamní tržnici zadrželi zboží, jehož originály by stály víc než 41 milionů korun, vysvětluje mluvčí inspekce František Kotrba.
4: Důležitou roli v průběhu akce hrála policie České republiky, územní odbor Znojmo, která dlouhodobě monitorovala situaci na tržnici, poskytovala operativní poznatky, zajišťovala bezpečnost kontrolní skupina, podílela se na identifikaci osob spojených s nelegálním prodejem.
3: Chirurgové v Česku loni transplantovali bezmála 1000 orgánů. Nejčastěji řeší problémy pacientů s nemocnými ledvinami. Obecně lidé na nový orgán v Česku čekají zhruba rok. V případech nutné výměny srdce nebo jater jsou to ale řádově měsíce. Podle Miloše Adamce, ředitele koordinačního střediska transplantací, je systém úspěšný.
5: Nám zemře od 10% pacientů na té čekací listině, že se nedočkají toho svého orgánu, a to je číslo, které je hrozně jako nízké, a to jsme byli čtvrtí na světě, jo, v přepočtu dárců na milion obyvatel. Už jsem se koukal na letošek, tam jsme úplně na tom stejně, takže to dárcovství u nás je dobře organizované a díky tomu se pacienti dočkávají včas v dobrém stavu té transplantace.
3: Dárců orgánů bylo loni skoro 400. Vedení Prostějova nakoupí za 270 tisíc korun nové mobilní protipovodňové zábrany. Určené budou pro okrajové části Vrahovice, Čechůvky a Trpínky. O pořízení zábran požádali tamní obyvatelé. Vyplývá to z tiskové zprávy. Dramatika, bývalý politik Milan Uhde dnes slaví 90. Narodil se 28. července 1936. V 70. letech patřil k zakázaným autorům. Divadelní hry proto psal pod cizím jménem. Například slavný muzikál Balada pro banditu. Po revoluci vstoupil do politiky. Působil jako ministr kultury a první

0: A ještě zelená vlna. Nehoda omezuje provoz na silnici 50 mezi Zlechovem a Starým Městem. Osobní auto tam narazilo do dopravního značení. Na místě policie s opatrností tady projedete. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 6. hodině je s vámi Český rozhlas Brno. Jinou techniku někdy nepřesvědčíme. Teď si dala během zpráv takový krátký odpočinek, proto jste tak dlouho čekali na závěrečnou znělku. Dnes je úterý 28. července, tady je Český rozhlas Brno. Jsme rádi, že vstáváte společně s námi na Viktora. Možná nevíte, že dnešek je také světovým dnem hepatitidy a navíc světovým dnem ochrany přírody. No a pokud patříte mezi milovníky dobrot, tak vás určitě potěší, že 28. červenec je národním dnem mléčné čokolády a také národním dnem akvaparku, tak si užijte podle svého vlastního gusta. K tomu můžete zatančit bosanovu, tak jak ji bude zpívat teď na začátku hodiny Bára Basiková. Za chvíli to bude kapela Fleret a Zafoukané. Písničky, které nestárnou, vás budou provázet celým úterkem. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Hrála a zpívala vám kapela Flaret, jejich legendární hit Zafúkané. Je 6 hodin a 12 minut, tady je Český rozhlas Brno. A pojďte s námi na fotbal. Fotbalisté Artisu Brno nebudou na historickou premiéru v klubu v nejvyšší soutěži asi vzpomínat v dobrém. V domácím utkání totiž v pondělí prohráli s Mladou Boleslaví 2-4. Trenér Roman Nádvorník cítil, že na mužstvo možná trochu dolehla výjimečnost okamžiku. Klub dlouho spojený s městskou částí Líšeň totiž čekal na prvoligový zápas 102 roky existence.
1: O tady tom zápasu se bude mluvit i za 20, za 30, za 50 let, protože je to první ligový zápas Líšně v celé historii. Tohle to jsme vnímali, hráči to vnímali a samozřejmě jsme chtěli ten zápas zvládnout líp.
2: Litoval trenér fotbalového Artisu Brno Roman Nádvorník po prohře 2-4 s Mladou Boleslaví. Už ze skóre je jasné, že problém měl nováček především v obraně. Podle trenéra si ještě jeho svěřenci musí zvyknout na prvoligovou kvalitu.
1: Ano, asi to, že prostě ten prostor na to, aby jsme dali tomu soupeři takovou volnost a nenabírali to, tak asi ten nováčkovská daň. Zaplať pámu, že se nám to stalo v prvním kole a že si to můžeme ukázat a musíme to teď daleko zlepšit.
2: Dva ze čtyř mladoboleslavských gólů do sítě Artisu střelil útočník Jiří Klíma. Ten varuje ostatní soupeře, že si nemají myslet, že na hřiště nováčka budou jezdit pro laciné body.
3: Už jsem říkal v tunelu, když jsem viděl, jak tam vedle nás nastoupili, že tři čtvrtě týmu přes 190 cm, tak jsme asi čekali, že to bude hodně soubojový silový styl zápasu a to se potvrdilo, byli jako nepříjemný vepředu, mají hodně šikovný kluky a nebyl to určitě nějaký soupeř na první kolo, ale myslím, že jsme si s tím poradili dobře.
2: Další ukázkou kvality Artisu bude sobotní utkání na hřišti Slovácka. Právě tomuto týmu Brňané v květnu jasně podlehli v baráži. Do nejvyšší soutěže se pak dostali tak, že nahradili vyřazenou Karvinou. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 18 minut. Máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy momentálně mezi 14 a 17 stupni Celsia. 14 stupňů je třeba ve Ždánicích, v Troubsku nebo v Pohořelicích. Vyšší teploty pak třeba v Lednici a nebo v Kobylí. A počasí pro dnešek očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpoledne většinou polojasno a teploty dnes horké letní 28 až 31 stupňů Celsia. Slabý během nemírný severozápadní až západní vítr. Povane rychlostí do 20 km za hodinu, večer zeslábne, rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 19 minut, zapadne ve 20 hodin a 42 minuty. Přejeme dobré ráno.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Pondělí 3. srpna přijala pozvání do Dobrých rad Iva Steinhauserová. Povídat si s ní budu o zdravém grilování. Jak zacházet se syrovým masem, aby bylo pro konzumaci bezpečné? Co nepodcenit při přípravě na otevřeném ohni? Do čeho maso ideálně naložit a jak vybrat ten správný druh? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 22 minut. Sklad charitního šatníku v Blansku je obsypaný krabicemi. V poslední době přibývá lidí, kteří chtějí především oblečením pomoci rodičům, samoživitelům, sociálně slabým nebo lidem bez domova. Jenomže kapacita skladu je na své hranici a pracovnice mnohdy ani nemají dost místa, kde dary třídit. Charita proto musela nově omezit množství darovaných věcí. Jeden člověk může přinést maximálně 2 tašky oblečení, hraček nebo třeba kuchyňského vybavení. Více informací, včetně zajímavé reportáže, najdete v článku Aleny Hesové na našem webu irozhlas.cz. Je 6 hodin a 23 minut, posloucháte Český rozhlas Brno úterní s datem 28. července. Tak ať se vám den rozjede v rytmu písniček, které nestárnou, a dobré nálady.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Byla krásná, byla milá, byla chytrá,

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Hasiči v pondělí odpoledne likvidovali požár střechy přístavby bytového domu v centru Ivančic. Poškodil část domu. Záchranáři ošetřili 19 lidí, kteří se nadýchali z plodin a 10 jich převezli do nemocnic. Součástí budovy je i pobočka České pošty. Tu oheň nezasáhl. Dělníci v Brně začali přestavovat budovu na náplavce u řeky Svratky pro budoucí kavárnu. Dům nechal magistrát postavit jako zázemí pro vodohospodáře. Poté ho předal radnici Brna středu, ať prostory upraví a překolauduje. Dělníci v rok staré budově mimo jiné zbourají část stropu, aby obě prosklená patra propojili schodištěm. Podle starosty městské části Vojtěcha Mencla z ODS to vyjde na 8 milionů korun. Převod auta budou moct lidé v Česku nejspíš vyřídit online. Místo chození na úřad by mělo nově být možné vyřešit žádosti i oznámení přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který včera schválila vláda. Nově si taky zájemci budou moct třeba při prodeji nebo vyřízení vozu ponechat svoji SPZ-ku pro jiné auto. Změny teď projedná sněmovna. Po dvou letech se vrátili hokejisté Horácké Slávie Třebíč do své domácí haly. Tento týden tam začali trénovat na ledě. Stadion v Třebíči prošel kompletní rekonstrukcí, přibylo na něm i zázemí, které dřív chybělo. Právě vylepšení podmínek bylo jedním z důvodů, proč se do klubu vrátili i jeho odchovanec útočník Lukáš Nahodil, který poslední roky strávil v Olomouci. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, odpoledne většinou polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice hlavní tahy v regionu teď ráno průjezdné bez výrazných komplikací a hlášených nehod. Problémy nehlásí ani linky IDS Jihomoravského kraje. Tak ať to vydrží. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 39 minut. V obcích kolem dálnice D1 mezi Prahou a Brnem rostou tisíce mladých stromků z takzvané náhradní výsadby. Ředitelství silnic a dálnic vysadilo při modernizaci dálnice, která skončila před 5 lety. Ve Stránecké zhoři poblíž Velkého Meziříčí si místo pokácených stromů řekli o třešně a vysadili z nich alej.
1: Právě ta alej byla i podnět od místních občanů, právě že tady ty stromy chybí, takže si myslím, že tím jsme to dohnali.
2: Popisuje nezávislý starosta Stranecké zhoře Josef Kadela.
1: Máme tady alej pouze ze třešní, to bylo taky na přání místních a je tam směsice druhů, si přesně nepamatuju, který, ale měli by prostě kvést v průběhu celého léta a vlastně i plodit, takže by tam mělo být co utrhnout po celou sezónu letní. Tak uvidíme, jak to dopadne.
2: Ivan Hleba má tady nádrž s vodou a
3: zalíváme stromečky, aby neposochly.
2: To je na dešťovku?
3: To máme ze studní. Už dlouho nepršilo, tak co máme na dešťovku, tak je prázdno. Tak, jedeme dál. To poroste, tak budeme mít z toho radost. Hlásil zase vedra. Potom zase, když zaprší, tak přijde božka, tak hodně toho doláme, víc škody jak bytku. Podívejte se, jak beton. To všechno odplave. Stavíme.
2: No a kdy čekáte, pane starosto, že se tady bude i sklízet?
1: No, v loni, na jedný z nich už v loni byli, mě občani hlásili, ale nedokážu odhadnout, no to bude ještě třeba tak 5 let trvat, si myslím, než se ujmou pořádně.
2: Podmínky kácení, ale i náhradní výsadby vždy povoloval krajský úřad nebo agentura ochrany přírody a krajiny. Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Orgány ochrany přírody zpravidla vyžadují původní české druhy, jako je buk lesní, dub zimní, borovice lesní nebo lípa srčitá. Aktuálně soutěžíme poslední náhradní výsadbu v lokalitě obce Skorkov na Vysočině.
2: Skorkov má už teď z náhradní výsadby 700 hlavně borovic a 300 keřů. Navíc rostou na kopci zeminy odtěžené při modernizaci dálnice D1. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Předpověď počasí je na řadě na vlnách Českého rozhlasu Brno přesně ve 6:45. Dnes je úterý 28. července a s jakým počasím můžete počítat? Chystáte-li se ven už teď, tak připravte se na to, že ranní teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 14 do 17 stupňů Celsia. 14 stupňů je třeba ve Ždánicích, v Troubsku a v Pohořelicích, 17 v tuto chvíli v Lednici nebo v Brodě nad Dyjí. A předpověď počasí, ta slibuje jasno nebo skoro jasno, odpoledne většinou polojasno, nejvyšší teploty od 28 do 31 stupní Celsia. Slabý během dne mírný, severozápadní až západní vítr do 20 km za hodinu, večer zeslábne. Rozptylové podmínky přes den dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 19 minut, zapadne ve 20 hodin a 42 minuty. Dobré ráno přejeme.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Do 14 dnů se objevil Zdeněk Pospíšil, přivezl náměty Páral, profesionální žena, Nikola Šuhaj, loupežník a pohádka Máje. Já jsem samozřejmě i hned řekl, že to neumím a že to nebude dobrý. No ale Zdeněk Pospíšil nebyl žádný intelektuální diskutér, díky bohu. On řekl, podívej se, to uděláš, zkrátka, to je dobrý a já si proto přijedu a žádné diskuse nebyly.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 49 minut. Tradičně v tomto čase vám nabízíme letní servis. Pokračujeme i dnes, tedy 28. července. V tom dnešním máme rady zejména pro rodiče i děti, když podobně platí stejné rady pro všechny ostatní. Jak je to v případě, když potřebujete ošetření a nemáte po ruce svého praktického lékaře? Podle odborníků Všeobecné zdravotní pojišťovny je rada jednoduchá. Zákon neukládá povinnost, aby v akutních případech zdravotní péči poskytl výhradně registrující lékař. I když dítě, které u daného lékaře není registrované, tak může dostat péči, jestliže to jeho zdravotní stav vyžaduje. Pokud tedy dítě třeba během prázdnin náhle onemocní a není možné navštívit jeho lékaře, mohou se rodiče obrátit na nejbližší dostupnou ordinaci dětského lékaře, případně na pohotovost. Prokáže-li se pacient průkazem, VZP lékař dostane péči uhrazenou z veřejného zdravotního pojištění jako takzvaně nepravidelnou péči. Pokud lékař nemá uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, není dostane péči hrazenou z veřejného pojištění a pacient či jeho blízcí si ji musí uhradit sami. Výjimkou ovšem je neodkladná zdravotní péče, kdy nesmí být pacient odmítnut žádným poskytovatelem zdravotních služeb, ani takovým, jenž nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Péči musí podle zákona poskytnout okamžitě a bez požadování jakékoliv úhrady od pacienta. Vykáže pak pojišťovně pouze poskytnutí neodkladné zdravotní péče. Neodkladnou péči je taková, která je nutná k zamezení nebo omezení náhlého zhoršení zdravotního stavu, jež by mohl bezprostředně ohrozit život, vést k náhlé smrti nebo k vážnému poškození zdraví. Typicky se jedná o situace při úrazech, akutních onemocněních nebo při náhlém a výrazném zhoršení zdravotního stavu. Neodkladnou péči tak může podle zástupců Všeobecné zdravotní pojišťovny vyžadovat i zdánlivě méně závažný problém, například angína s vysokými horečkami, která by bez léčby mohla vést k vážným zdravotním komplikacím. Přejeme vám, ať se vám všechny zdravotní komplikace vyhnou a prožijete léto v co nejpříjemnější atmosféře. Tady je Český rozhlas Brno, zprávy pro vás dnes chystá David Hasman a ty další tu budou za 8 minut. Hezké ráno přejeme.

0: které nestárnou.
1: Kratičký sen se mi kránu až zdal, před probuzením a já spát chtěla dát zamilovaná.
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Jihomoravský kraj chystá v Lelekovicích stavbu komunitního domova pro zdravotně postižené. Moravské Budějovice dočasně omezily parkování v centru, je to kvůli opravě obchvatu. Fotbalový Artis Brno vstoupil do první ligy pro hrou s Mladou Boleslaví. A dnes čekáme slunečnou, bude jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. V Lelekovicích u Brna má do tří let vzniknout komunitní domov pro lidi se zdravotním postižením. Vybudovat ho tam chce Jihomoravský kraj. Už dřív proto koupil pozemek v centru obce a radní na svém posledním jednání souhlasili s přípravou investice. Kraj se postupně snaží přesunout péči o zdravotně postižené z ústavů do malých komunitních domů. Jeden z nich se brzy začne stavět v Bučovicích. Doplňuje krajský radní Roman Celý z KDU-ČSL.
3: Tady ty Lelekovice byl poslední pozemek a je to poslední projekt, který se chystá pro klienty Habrovanského zámku. Čímž vlastně ta kapacita pro to opuštění toho zámku se naplnila. Takže tam patří DOZP v Račicích, ve Slavkově, v Bučovicích a právě v Lelekovicích.
1: Parkování v centru Moravských Budějovic je dočasně omezené. Kvůli opravě obchvatu platí nově zákaz zastavení na náměstí. Jen řidiči zásobování smějí využívat parkovací zálivy. Doprava je po dobu prací částečně svedena na silnici číslo 38 do středu města. To může podle starosty ze stanu Martina Ferdana přinést komplikace.
4: My samozřejmě to řešíme i s městskou policií, s policií státní, kde máme obvodní oddělení, takže na tom se domlouváme, abychom ten průjezd tady zajistili co nejkomfortnější. A po dobu těch dvou měsíců realizačních budeme mít prostě venku hlídky městské policie, které budou dbát na to, aby ten provoz tady prostě byl zajištěn.
1: Vláda omezila plochu pro výstavbu případných větrných elektráren. Po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Takzvané akcelerační zóny kabinet změnil na zhruba 11% původně navržené plochy. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Na zbylých 12 místech potom můžou stát fotovoltaické elektrárny. Akcelerační zóny podle ministra Havlíčka neznamenají automatickou výstavbu, ale pouze umožňují rychlejší povolovací proces. Každý projekt podle něj bude i nadále muset projít standardním povolovacím řízením. Sport. Prvoligoví fotbalisté Artisu Brno v úvodním kole prohráli na domácím hřišti s Mladou Boleslaví 2-4. Historicky první góly klubu v nejvyšší soutěži střelil Kvadri Adediran, který obstaral obě trefy. Radost z toho ale neměl.
5: If the club don't have results.
6: Když tým nemá výsledky, je úplně jedno, jestli dám gól. Takže teď to jako nějaký výjimečný okamžik necítím. Myslím na to, že se musíme zlepšit. A čím rychleji se nám to podaří, tím lépe.
5: The better for the team.
2: Počasí.
1: Na Jihomoravě dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, odpoledne většinou polojasno.

0: Krásný den vám všem, milí posluchači. 4 minuty po 7. hodině je s vámi Český rozhlas Brno. Vstáváte společně s námi do úterka s datem 28. července a naši pravidelní posluchači už tuší, že po 7. hodině tu bude pro vás soutěž, jak se u nás mluví. Pro soutěžní slovo dnes vyrazíme do Halenkova a na výherce dnes čeká zajímavá kniha Neromantická dovolená. Do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. A předtím si budeme hrát samozřejmě písničky, které nestárnou. Mrs. Robinson představí tentokrát Václav Neckář a Nebe, peklo, ráj, průvodkyní nám bude Věra Martinová. Pak už soutěž, jak se u nás mluví, na známé lince 726 465200. Těšíme se na vaše tipy nebo určitě na správný výběr některé z našich možností. Pavel Kašper u mikrofonu, přejeme vám krásné úterní ráno, ať se vám dnešek rozjede s písničkami, které nestárnou, a dobré nálady.
1: Český rozhlas Brno.

0: zpívala vám Věra Martinová, je 7 hodin a 12 minut a je to soutěž Jak se u nás mluví. Pro dnešní soutěžní slovo vyrážíme do valašského Halenkova. Jestli pak víte, čemu se v Halenkově nebo na Halenkově, jak se tam říká, žídlo, co myslíte, co by to mohlo být žídlo? Zavolejte, zkuste to, těšíme se na vaše tipy. 726 465200, linka sem k nám do studia, tak jsem zvědav, co dnes tipnete. 726 465200. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Halo?
0: Pavel Kašpar, halo? Český rozhlas Brno, halo? Dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré ráno, tady Vašek z Brna.
0: Vašku, krásné ráno vám přeju, vítejte. Dnes hádáme slovo z Halenkova a ptáme se vás, co tam znamená, když se řekne žídlo. Tušíte, co by to mohlo být? Nebo?
1: Žídlo, no tak to tedy nevím.
0: Tak, nabídnu vám tři možnosti. Vašku, držím palce, ať vyberete tu správnou. Žídlo je v Halenkově buď za A srp k sečení trávy, nebo za B je to židle bez opěradla, anebo za C je to pramen vody. Co to podle vás bude? Srp k sečení trávy Ačko, židle bez opěradla Bčko, nebo pramen vody Cčko? Co myslíte?
1: No tak to vysloveně budu střílet od boku, nebo jak?
0: Střelte.
1: Buď to Ačko, nebo Cčko, co si přemýšlím. To je ten pramen vody?
0: Pramen vody je Cčko, židle bez opěradla Bčko a srp k sečení trávy je Ačko. Tak co myslíte, že bude žídlo v Halenkově?
1: Ale dám ten srp.
0: Dáte srp. Jaj, škoda, že jste nedal ten pramen vody, poněvadž ten to byl, Vašku.
1: No tak příště, no. Tak
0: určitě, budu držet palce. Mějte se pěkně, děkujeme za zavolání. Naslyšenou. 7 hodin a 15 minut je aktuální čas, tak dneska to nevyšlo, ale jsme o slovo chytřejší. Žídlo v Halenkově je pramen vody. Uvidíme, co připravíme na zítřek. Pavel Kašpar u mikrofonu, za chvíli počasí a po písničce vás čeká také, ne po písničce, ale zítra po 7 hodině vás čeká také soutěž, jak se u nás mluví. Hezký den vám všem.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 18 minut, čas na předpověď počasí. Jak to vypadá s teplotami na Jihomoravě? Momentálně se pohybují v rozpětí mezi 15 a 19 stupni Celsia. 15 stupňů, tedy nejnižší teplota, momentálně ve Znojmě Kuchařovicích a 19 už je v Lednici nebo v Kobylí. Teploty stoupají a vypadá to, že dnes vystoupají až na 31 stupňů Celsia, aspoň podle prognóz meteorologů. Očekáváme jasno nebo skoro jasno a slabý během dne mírný severozápadní až západní vítr do 20 km za hodinu, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou přes den dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 19 minut, zapadne ve 20 hodin a 42 minuty. Dobré ráno přejeme.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
3: Hostem úterního dopoledního vysílání 28. července bude záchranář a zdravotní sestra v jedné osobě Michal Vodička. Je členem českého traumatýmu, který zasahuje u velkých katastrof u nás i v zahraničí. Michal Vodička se podělí o svou zkušenost z mise po zemětřesení v Nepálu. Popíše výcvik týmu, ale přidá i historky z jeho profese záchranáře a zdravotníka školitele. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Vzpomenete si ještě, z jakého televizního seriálu byla tahle písnička, když jdou na mužskýho léta? Správná odpověď je pik, pik, pik, doktor z Vejminku. Ano, správně, s Martinem Růžkem v hlavní roli. Tu doprovodil Valdemar Matuška písničkou, kterou jste poslouchali na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je 7 hodin a 23 minut, máme pro vás také několik tipů na dnešek. Hudba, která spojuje generace, bude znít právě dnes na koncertě v zámeckém parku státního zámku Uherčice. V podání Davida Kollera zazní výběr písní mapujících celé Krylovo tvůrčí období. Od raných existenciálních balad přes ikonické skladby 60. let až po písně vznikle v exilu i po roce 1989. Začíná se ve 20 hodin. Archeopark Pavlov na Mikulovsku si letos připojuje k celorepublikové akci Archeologické léto, které přivádí návštěvníky na zajímavé archeologické lokality a nabízí jejich poznání v doprovodu odborníků. Speciální komentovaná prohlídka bude zahájena už v 9 hodin v muzeu Archeopark Pavlov a pak mohou zájemci pokračovat individuálně archeostezkou na místa nejvýznamnějších nálezů. A v Brně se dnes koná další z cyklu autentických prohlídek. Bude věnována Johanu Gregoru Mendlovi a průvodkyně Helena Matulová bude mimo jiné hledat odpověď na otázku, jaký byl věhlasný vědec, když odložil své zápisky a mikroskop. Výprava vychází v 16.30 od Baziliky na Nebevzetí Panny Marie na Starém Brně na Mendlově náměstí. Přejeme vám krásný den. Zprávy s Davidem Hasmanem jsou tu za 5 minut. Dobré ráno.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Oslovanech na Ivančisku vznikne sportovní hala. Radnice získala povolení na stavbu, která vyroste v areálu tělovýchovné jednoty na nábřeží řeky Oslavy. Město počítá s tím, že za halu zaplatí přes 100 milionů korun. Část plánuje zaplatit ze svého. Koncem roku chce zažádat o dotaci Národní sportovní agenturu. Přes 7200 kusů padělaného zboží objevila v posledních 4 měsících Česká obchodní inspekce v Hatích na Znojemsku. Tento měsíc inspektoři dokončili více než čtvrtletní sérii kontrol. Při nich v tamní tržnici zadrželi zboží, jehož originály by stály víc než 41 milionů korun. Společnost Cream, která vlastní ohořelou a částečně zřícenou budovu 34 v baťovském areálu ve Zlíně, má připravená bezpečnostní opatření. Podle mluvčího Marcela Schmidta už jich část funguje. Jde o oplocení osvětlení kamery a nepřetržitou službu bezpečnostní agentury. Kvůli bezpečnosti je nadále zavřená část Vavrečkovy ulice. Omezení se dotýkají také budov 33 a 44. Počet transplantací ledvin v Česku loni vzrostl téměř na 580. Odborníci upozorňují, že právě ledviny jsou nejčastěji transplantovaným orgánem. Podle pražského IKEMu vydrží ledvina od žijícího dárce zpravidla déle než od zemřelého dárce. Pacienti na dialýze se přitom podle lékařů v průměru dožívají zhruba 5 let. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme polojasno až skoro jasno, jen místy přechodně oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz na silnici 1/38 v obci Hladov na Jihlavsku ve směru na Znojmo. Na úrovni čerpací stanice se v odbočovacím pruhu srazilo nákladní vozidlo s osobním. Projíždí se kyvadlově jedním pruhem a tvoří se kolona. Delší je směrem na Jihlavu. Projíždíte opatrně, kolem nehody se pohybuje posádka ve vestách. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pes.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 39 minut. Nedaleko Brna se odehrává trochu netradiční letní tábor pro rodiče a děti. Do Kaprálova mlýna přijela asi 60 lidí z různých koutů světa. Navzájem si rozumí díky tomu, že mluví esperantem. Na program mají výlety, tvořící aktivity nebo společný zpěv.
2: Teď
3: je to písnička o tom, že jeden, dva, postupně víc a víc slohnů se procházelo po pavučině a pořád ještě ta pavučina vydržela. A pak na konci jednou pavučina rupne a všichni spadnou a to skončí. Taká dětská. Zvolají vždycky jednoho dalšího.
2: Mě to hrozně připomíná, chodí pešek okolo, trošičku. Ano.
4: Zatímco si děti z rodiči zpívají v esperantu, povídám si s Markem Blahušem z brněnského klubu esperantistů, nejstaršího a největšího v Česku. Blahušova rodina sem pozvala přátele z Polska, Itálie, Belgie nebo Uruguaye.
3: Aspoň na 10 dní v roce udělat z toho jinak minoritního esperanta ten hlavní jazyk, kterým tady všichni mluví a který se používá přirozeně v běžných každodenních situacích.
4: Esperantem mluví na světě až 2 miliony lidí. V Česku jsou 2000 aktivních mluvčích. Část z nich se jazyk učí už od dětství. Mezi nimi je třeba i 10letý František.
2: Doma mluvíš s kým tím jazykem? S tatínkem?
5: S tatínkem, někdy s bratrem.
2: A baví tě ten jazyk?
5: Jo, baví.
4: Slova v esperantu bývají často složená z různých slov, různých jazyků. Některé výrazy jsou podobné i těm českým. Říká mi malý Vincent.
6: Je úplně jednoduché je auto, to se řekne úplně stejně.
5: Jo.
2: Auto se řekne auto?
5: Na? Dům je domo.
2: Domo, aha.
4: A na setkání dorazili i skauti, například Helena z Německa.
3: Pro mě je to způsob, jak poznat mnoho dětí z různých zemí. Máme tady ty skauty, já to mám moc ráda, to společenství, jsem tady už po 6.
4: Setkání esperantistů pořádají jednotlivé rodiny, každý rok v jiné zemi ve střední Evropě. Letošní ročník je 47. Jakub Holer, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je úterní Český rozhlas Brno, je 7:45, přesně máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy stoupají, pohybují se momentálně mezi 15 a 19 stupni Celsia a předpověď ta dnes slibuje jasno nebo skoro jasno, odpoledne většinou polojasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia. Slabý během dne mírný severozápadní až západní vítr. Do 20 km za hodinu večer zeslábne. Rozptylové podmínky přes den dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 19 minut, zapadne ve 20 hodin a 42 minuty. Dobré ráno přejeme.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: zpívala vám Věra Špinarová, je 7:50, tady je úterní Český rozhlas Brno. Melodie z muzikálu Balada pro banditu si v 70. letech zpívali lidé po celém Československu. Jeho skutečný autor se ale kvůli zákazu režimu musel schovat za jiné jméno. Muž s typicky hlubokým hlasem, významný dramatik, první předseda Poslanecké sněmovny a do zvolení Václava Havla prezidentem fakticky první hlava České republiky Milan Uhde. Dnes slaví 90. Narodil se 28. července 1936.
1: Bylo tu, není tu, a vraní na plotu.
2: Já jsem nesměl jít na premiéru, protože já jsem měl ten zvyk, že si to tiše odříkávám z herci. Ale to Zdeněk povídá, milý, tam nemůžeš. Protože tam bude výjimečně nějaký chytrý fízer, který si řekne, co ten Uhde, že on v tom má nějaký prsty.
3: Vzpomíná Milan Uhde, který od 70. let patřil k zakázaným autorům. Jeho nejslavnějšímu muzikálu proto tehdy propůjčil jméno režisér Zdeněk Pospíšil.
2: Já jsem věděl, že budu zakázaný, ale nevěděl jsem, jak si zakázaný autor počíná. Já jsem v 60. letech patřil mezi rozmazlené debitanty. Já jsem měl s první hrou, s tou satirou Král Vávra, jsem měl pronikavý až nezvyklý úspěch.
3: Utajení napsal i další divadelní hry. Většinu času tehdy trávil doma péčí o děti.
2: Já jsem teď musel dbát, aby vyměšoval, abych vyskoumal, kdy se musí přebalit. A to byl zážitek, který mě pomohl v literatuře. Vidět člověka ještě jinak, než jako nositele ideí. Takže ti komunisté se domnívali, že mě strašně uškodí. Ale já nakonec všechno, co jsem napsat chtěl a uměl, já jsem napsal.
4: Česká republiko, dobrý den.
3: V první den nově samostatné České republiky přednesl jako předseda Poslanecké sněmovny tento známý projev. V politice pak zůstal aktivní několik dalších let.
2: Jsem byl dvakrát šťastný. Jednou, když jsem do té politiky vstoupil a snil, co já tam jako ministr kultury všechno dokážu. A když jsem po 8 letech pochopil, že mám jít domů.
3: Společenské dění komentuje dodnes. Letos na jaře například v Brně podpořil sjezd sudeckých Němců, proti kterému část lidí i politiků protestovala.
5: Zlo, které se prohnalo střední Evropou, Československou republikou a našimi životy, není dědičné.
2: Měli jít do odsunu jako řada jiných lidí, jejich vina byla jenom v tom, že se strašně báli. A já vím, co je to strach. A domnívám se, že když je ten strach dán pudem sebezáchovy, že nemá být důvodem k potrestání.
3: Roli dramatika stále neopustil. Svoji novou hru Obhájce tradičně tvořil se skladatelem Milošem Štědroněm.
6: S Milanem samozřejmě se spolupracuje báječně. Vesměs mu to zpívám po telefonu. Teď on tím svým biblickým prorockým hlasem řekne: Miloši, je to zdařilé, ale mohlo by to být ještě také jinak? Já jsem mu napsal písničku a napasoval jsem to na písničku z Balady pro banditu, Tam u řeky na kraji, to je takový western valčík.
7: Díky za vše, Milane, díky za vše, Milane.
2: Vidím před sebou další hru, já nevím, jestli ji napíšu, protože jak praví velký básník, ze skici dál k dílu jde se po kolenou, že? Čili já nevím, jestli moje kolena stačí na takovou štreku.
3: Dnešní narozeniny Milan Uhde stráví s rodinou. Veřejně jubileum oslavil už v červnu v divadle Husa na provázku. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
0: Krátce po 10. hodině si s Milanem Uhdem zatelefonujeme a přineseme v kompletním znění také speciální hudební překvapení, které už Miloš Štědroň v příspěvku naznačil.
8: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
0: Písničky, které nestárnou.
2: Málo mě zná, kdo o mě říká.
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT 1. Ve svém venkovském sídle je zavražděný lovec. Případ vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Nepolapitelný tygr z Mompračemu se pro krásnou Marianu nechá zajmout nepřáteli. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art. Miroslav Donutil jako loupežník Nikola Šuhaj v proslulém filmovém muzikálu podle divadelní hry Milana Uhdeho Balada pro banditu. Úterní večer s Českou televizí.
5: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
6: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
6: Po pondělním požáru přístavby bytového domu v Ivančicích skončilo 10 lidí v nemocnicích. Investice do elektrické sítě v Česku rostou, připojuje se víc solárů a dodavatelé digitalizují síť. Park v Brně Žabovřeskách doplní socha Žáby. A dnes čekáme slunečno, bude polojasno až skoro jasno a teploty do 31 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Hasiči v pondělí odpoledne likvidovali požár střechy přístavby bytového domu v centru Ivančic. Poškodil část domu. Záchranáři ošetřili 19 lidí, kteří se nadýchali z plodin a 10 jich převezli do nemocnic. Součástí budovy je i pobočka České pošty. Tu oheň nezasáhl.
7: Sery byly doma. Našla jedna vina z odpadky a z druhou a se alarmovala, která se koupala, že musí začít evakuovat, to zvolali 112 a zaplať vám se nikomu z baráku nestalo.
8: Lenka Nováková bydlí v jednom ze 16 bytů. Většinu z nich požár neponičil, potvrzuje místostarosta Jaroslav Sojka ze soukromníků.
9: Zasažený jeden byt, který vlastně chce i vyšetřovatel, aby zůstal uzavřený, takže ten bude definitivně uzavřený.
8: Náhradní ubytování připravila radnice ve středisku volného času. Příčiny požáru policie vyšetřuje. Z Ivančic Alena Hesová, Český rozhlas.
6: Dodavatelé energií zvyšují investice do svých distribučních sítí. Například ČES letos plánuje na rozvoj přenosové soustavy vyčlenit necelých 19 miliard korun. Ještě před 5 lety to přitom bylo 10 miliard. Důvodem je hlavně vyšší počet zapojených domácích fotovoltaických elektráren. Společnost EGD investuje letos do distribuční sítě 9 miliard korun. To je oproti roku 2023 nárůst o 3 miliardy, říká mluvčí EGD Lubomír Budný.
10: Důvodem jsou jak potřeby do obnovy a modernizace sítí, tak příprava na zásadní změny v energetice spojené s rozvojem obnovitelných zdrojů, akumulací, elektromobilitou a například elektrifikací vytápění.
6: Vyšší investice o stovky milionů korun oproti předchozím rokům plánuje taky PRE, letos přes 3 miliardy korun. A třeba státní společnost ČEPS loni do páteřní přenosové soustavy investovala rekordních 10 miliard a 800 milionů korun. Letos bude částka ještě vyšší. Od zítřka uvidí lidé v brněnských Žabovřeskách novou fontánu. Park v Bráfově ulici doplní asi metr vysoká socha Žáby z nerezového plechu. Umělecký kovář Robert Vašín se při tvorbě inspiroval indiánským hudebním nástrojem, dřevěnou vábničkou právě ve tvaru Žáby.
11: Ta Žába je inspirovaná hlavně takovým perkusním nástrojem ze Střední Ameriky a zároveň z jihovýchodní Asie, protože to místo bylo takový klidný, tak jsem si říkal, že se pokusím ještě dodatečně k tomu, abych udělal nějaký takový zvukový efekt, aby to lidi přitáhlo spíš z těch okolních ulic.
6: Spojené státy zahájily analýzu své vojenské přítomnosti v Evropě. Jejím cílem je podle amerického ministra obrany Petea Hexeta zajistit, aby evropské země převzaly hlavní odpovědnost za svou konvenční obranu. Prezident Trump evropské spojence opakovaně kritizuje za nedostatečné investice do armád. O plánovaném přezkumu vojenské přítomnosti Američané své partnery v Evropě informovali už v červnu.
0: Počasí.
6: Na jihu Moravy dnes čekáme polojasno až skoro jasno, jen místy přechodně oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů, biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
6: Opatrně na dálnici D1 na kilometru 147 ve směru na Brno. V odstavném pruhu stojí porouchané osobní vozy.

0: Viktorů podle posledních průzkumů je u nás zhruba 12 tisíc a to navzdory tomu, že do českého kalendáře byl Viktor trvalej zařazen až v roce 1957. Všem Viktorům a nejen Viktorům, ale také dnešním narozeninovým oslavencům, mezi které patří třeba čerstvý devadesátník Milan Uhde nebo také Michael Kocáb, posíláme písničku Obyčejná žena v podání Petra Spáleného a přejeme, ať jste všichni oslavenci zdraví, šťastní a spokojení, nejlépe na vlnách Českého rozhlasu Brno. Pavel Kašpar u mikrofonu a za chvíli už také přidáme z písniček, které nestárnou znamení od divokýho Byla. Počasí s brněnskými meteorology tu bude co by dub. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu dnes Petr Minster. Petře, vítejte, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá v tuto chvíli?
2: Oblačnost máme velice malou, z Vysočiny se sem nasouvají drobné oblaky, nicméně je skoro jasno nebo jasno, i když opět ještě stále nad střední Evropou se objevuje ten kouř ve vyšších výškách, takže to není úplně ta blankitná modrá. Nicméně teploty ty byly ráno v těch minimálních hodnotách mezi 16 a 12 stupni, teď už máme i přes 20 stupňů na některých místech, takže teplota nám pomaličku roste a vítr ten pofukuje od severozápadu slabý až mírný.
1: Petře, jaké počasí přinese 28. červenec? Díval jsem se do předpovědi, že dnes ty teploty mají být ještě vyšší než včera.
2: Ano, už se k nám dostává ten docela teplý vzduch, ještě to není to úplné maximum, to až v průběhu týdne, ale odpolední teploty by se měly dostat mezi 28 až 31 stupňů. Opět na tom Blanensku, obzvláště v těch kopcovitých oblastech, tam bude na severu i kolem 27, 26 stupňů. Vítr ten zůstane severozápadní až západní mírný, zeslábne až večer, no a oblačnosti bude málo. V odpoledních hodinách se přechodně vytvoří taková drobná kupovitá oblačnost.
1: Když se podíváme na další dny, naznačujete, že teploty půjdou ještě výše. Kam až se dostanou zhruba třeba ve středu, ve čtvrtek?
2: Tak ve středu tam očekáváme do těch 34-35 stupňů v těch úplných maximech, to bude hlavně na jihu, jinak to bude zkrátka tropická teplota v celém kraji v těch maximech. Bude malá oblačnost, opět slunečno, jasno, v odpoledních večerních hodinách tam se nasouvá nějaká vysoká průsvitná oblačnost, ale to úterý a středa je spíš ve znamení takové oblasti vysokého tlaku.
1: Ano.
2: Takže to bude takové to pravé teplé letní počasí. Nicméně ty další dny, i když se sem bude dostávat ještě teplejší vzduch, tak ten tlak bude trošku nižší a bude to znamenat ne takové to typické celodenní slunečné počasí při velké tlakové výši, ale budou se tam tvořit na některých místech v okolí České republiky nebo i nad Českou republikou nějaké poruchy, možná i přehánky s bouřkami. Ve čtvrtek to vypadá, že by se mohlo vytvořit v odpoledních hodinách něco v blízkosti Vysočiny. To znamená, že nedaleko Jihomoravského kraje, možná na Znojemsku, to budeme ještě upřesňovat, každopádně nějaké možnosti tam jsou. Důležitější jsou ale ty teploty, ty budou sahat opravdu vysoko, už i ve čtvrtek ráno můžeme mít tropickou noc 20 až 16 a odpoledne kolem 35 stupňů. V tom maximum by mělo být pravděpodobně do 38 stupňů. V pátek je tam ta možnost ještě o něco výše, tam už se budeme blížit ke 40, ale hlavně tedy bude potom i to hodně teplé ráno, kdy se na mnoha místech už nebudou teploty dostávat ani pod 20 stupňů, takže nepříjemné dny v podstatě i noci.
1: Tak, děkujeme za hezký výhled. Poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 28. červenec.
2: Tak ve Strážnici v roce 2013 teplota nejvyšší 37,5 stupně, v roce 1924 naměřili v Olešnici minimum 2,4.
1: Moc krát díky, to byl meteorolog Petr Minster. Petře, přejeme krásné dny, mějte se hezky, díky a brzy naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Děkujeme.
3: Od začátku července byla spuštěna centrální evidence psů. Hosty páteční chovatelské poradny 31. července budou jihomoravská ředitelka státní veterinární správy Jana Kozáková a veterinářka Darina Přinosilová. Poradí, jak psa do evidence zapsat, co vše je k tomu potřeba a kam se obrátit. Řeč bude i o čipování psů a prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Chovatelskou poradnou provází a na váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zpíval vám Karel Gott písničku Lady Carnival, což je jedna z jeho nejslavnějších písní, která vznikla za okolností, které rozhodně nebyly příliš akademické. Karel Svoboda a Jiří Štajgl měli přes noc napsat skladbu pro festival v Riu, ale ještě ve 3 hodiny ráno prý neměli ani notu. Nakonec se všechno podařilo, jakmile se objevil slogan Lady Carnival. Písnička nakonec nezvítězila, nicméně stala se velkým hitem a byla nahrána vlastně v roce 1968. Na vlnách Českého rozhlasu Brno jsme si připomněli 28. července, 9 minut před 8:30. Dělníci v Brně po roce opět pracují na náplavce řeky Svratky. Představují loni dokončenou hlavní prosklenou budovu, ve které magistrát lidem sliboval kavárnu, jenže ji nechal skoloudovat jako technické zázemí. Poptávku po jídle a pití tak na náplavce zatím zajišťují 3 menší kavárny v kojích na kolonádě.
1: Kávu si na nábřeží Svratky vychutnává Dana. Občerstvení tady lidem nabízejí kavárníci v kojích na nově vybudované kolonádě. Uvnitř hlavní dvoupatrové prosklené budovy si lidé zatím jídlo ani pití nedají.
2: Což je škoda samozřejmě, protože vidím denně, když jedu okolo, že tady chodí spousta lidí a myslím si, že fakt je škoda, že tady teď jsou otevřený jakoby jenom takový malý kavárničky, jo, že určitě by se tady toho uživilo podstatně víc.
1: Tento týden otevírá poslední ze 3 malých kaváren. Ta hlavní pro několik desítek lidí je teď obsazená dělníky. Magistrát dům nechal skolaudovat jako technické zázemí pro vodohospodáře, přestože politici od začátku projektu mluvili o tom, že uvnitř bude kavárna.
2: No, mě to přijde jako hodně směšný, kvůli takové blbosti vlastně, jo, tak se musí vlastně zase spousta toho udělat, no.
1: Podobně to vidí i Zuzana, která si na náplavku přišla dát limonádu s kamarádkou.
3: Je to trošku bizárno.
1: Poté, co magistrát stavbu na náplavce dokončil, převedl budovu na městskou část Brno Střed, aby tam kavárnu zřídila. Stejně jako kavárny v Kojí na kolonádě, popisuje starosta městské části Vojtěch Mencl z ODS.
4: Úpravy jsou poměrně zásadní, protože teď jsou to prostě čistě jenom čistá patra bez nějakých příček a bez nějakého dělení. A co je asi na tom nejsložitější, tak je potřeba udělat kompletní vzduchotechniku a vytápění tady toho objektu, protože to tam v tuto chvíli není.
1: V budově je potřeba dodělat kuchyni, toalety a taky vnitřní schody, které patro z ulice propojí s úrovní náplavky blíž u hladiny řeky. Tento týden začali dělníci pracovat na probourání stropu, který před víc než rokem dokončili.
4: Chceme tedy propojit vlastně ty 2 patra vnitřním schodištěm, tak aby během i zimního období to fungovalo vnitřkem a nemuselo se chodit tedy venkem.
1: Dohromady Brno Střed za úpravy zaplatí asi 8 milionů korun. Kavárnu chce otevřít letos v září. Z Brna Šimon Franc, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. This is the story of my baker.

0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Na Lekovicích u Brna má do 3 let vzniknout komunitní domov pro lidi se zdravotním postižením. Vybudovat ho tam chce Jihomoravský kraj. Už dřív proto koupil pozemek v centru obce a radní se na svém posledním jednání souhlasili s připravenou investicí. Kraj se postupně snaží přesunout péči o zdravotně postižené z ústavů do malých komunitních domů. Jeden z nich se brzy začne stavět v Bučovicích. Asi 2hektarová plocha zeleně mezi Novolišeňskou a Houbalovou ulicí v Brně Lišni se změní na nový park. Jeho vybudování přijde podle projektu na víc než 60 milionů korun. Městská část teď začala hledat firmu, která zakázku udělá. Práce by měly v ideálním případě začít letos na podzim a hotové mají být za 2 roky. Zlínský kraj schválil dotaci ve výši 100 000 korun na nákup nového zásahového vybavení pro dobrovolné hasiče v Sazovicích na Zlínsku. Hasiči tak získali nové ochranné oděvy, obuv i zásahové přilby. Celková investice byla na celých 170 000 korun. Dotace kraje tak pokryla 60% nákladů. Vedení Prostějova nakoupí za 270 tisíc korun nové mobilní protipovodňové zábrany. Určené budou pro okrajové části Vrahovice, Čechůvky a Trpínky. O pořízení zábran požádali tamní obyvatelé. Vyplývá to z tiskové zprávy. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme polojasno až skoro jasno, jen místy přechodně oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů. Biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: V Brně silný provoz na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Čekejte kolony od 5. kilometru. Místy zastavuje i levý pruh. A D1 na průjezdu Brnem aktuálně poměrně dobře průjezdná. Nezdržíte se příliš dlouho. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 37 minut a zveme vás na fotbal. Fotbalisté Artisu Brno nebudou na historickou premiéru v klubu v nejvyšší soutěži vzpomínat v dobrém. V domácím utkání totiž v pondělí prohráli s Mladou Boleslaví 2-4. Trenér Roman Nádvorník cítil, že na mužstvo možná trochu dolehla výjimečnost okamžiku. Klub dlouho spojený s městskou částí Líšeň totiž čekal na prvoligový zápas 102 roky.
1: O tady tom zápasu se bude mluvit i za 20, za 30, za 50 let, protože je to první ligový zápas Líšně v celé historii. Tohle to jsme vnímali, hráči to vnímali a samozřejmě jsme chtěli ten zápas zvládnout líp.
2: Litoval trenér fotbalového Artisu Brno Roman Nádvorník po prohře 2-4 s Mladou Boleslaví. Už ze skóre je jasné, že problém měl nováček především v obraně. Podle trenéra si ještě jeho svěřenci musí zvyknout na prvoligovou kvalitu.
1: Ano, asi to, že prostě ten prostor na to, aby jsme dali tomu soupeři takovou volnost a nenabírali to, tak asi ten nováčkovská daň. Zaplať pámu, že se nám dostalo v prvním kole a že si to můžeme ukázat a musíme to teď daleko zlepšit.
2: Dva ze čtyř mladoboleslavských gólů do sítě Artisu střelil útočník Jiří Klíma. Ten varuje ostatní soupeře, že si nemají myslet, že na hřiště nováčka budou jezdit pro laciné body.
3: Už jsem říkal v tunelu, když jsem viděl, jak tam vedle nás nastoupili, že 3/4 týmu přes 190 cm, tak jsme asi čekali, že to bude hodně soubojový, silový styl zápasu a to se potvrdilo, byli jako nepříjemný vepředu, mají hodně šikovný kluky a nebyl to určitě nějaký super skor na první kolo, ale myslím, že jsme si s tím poradili dobře.
2: Další ukázkou kvality Artisu bude sobotní utkání na hřišti Slovácka. Právě tomuto týmu Brňané v květnu jasně podlehli v baráži. Do nejvyšší soutěže se pak dostali tak, že nahradili vyřazenou Karvinou. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, za 2 minuty bude 8:45. Je tu čas na počasí. Přehled teplot na jihu Moravy vypadá následovně. Teploty jdou nahoru. Momentálně se pohybují mezi 18 a 21 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek, ta slibuje jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia. Slabý během dne mírný severozápadní až západní vítr do 20 km za hodinu, večer zeslábne. Rozptylové podmínky přes den dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 19 minut, zapadne ve 20 hodin a 42 minuty. Dobré ráno.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Miroslav Hanuš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 46 minut. Letos 14. června se v brněnské zoo vylíhla dvě mláďata sovice sněžné. A to byl velký důvod k radosti. Odchov není vůbec jednoduchý. Tento druh je přizpůsoben chladným oblastem severu. Vysoké letní teploty představují pro mláďata riziko. Jak se s ním zvládají popasovat samotná mláďata i pečující chovatelka, to uslyšíte právě teď v reportáži Jarky Vykoupilové.
1: Chovatelka ptáku Aneta Ladrová mě praktickým vozíčkem veze k pavilonu ptáku.
2: Spíš bych tomu řekla voliéra sovic, protože ty sovičky vlastně jsou hodně zvyklí na venek, takže oni nemají žádný vlastně vnitřní zázemí a jsou celoročně venku a mají takovou pěknou voliérku, vlastně tak takovou přírodně udělanou.
1: Ta běžná péče o typ této sovičky?
2: Dává jim tam vlastně takový bazének, aby se měli kde koupat, protože mají velice rádi šplouchání a rádi se chodí vykoupat. Oni si takhle i udržují to peří a hlavně v létě se jim to obzvlášť líbí. Jak byly ty velká horka, tak jsme jim tam právě dávali i ledové kostky, že vlastně nabírali ten led do toho peří a se jim dařilo díky tomu krásně ochlazovat. V té volné přírodě ty sovice loví hlavně lumíky, oni jsou na to docela specializovaný, hlavně dostávají laboratorní myšky, hrozně moc jim chutnají potkaní a dostávají i kuřátka.
1: Kdyby byly ve volné přírodě a bylo takové teplo, co by se dělo?
2: Ty sovy jsou schopny se ochladit vlastně sami. Oni většinou si vydolují třeba takový důlek v zemi, někde jde nějaký stín a do toho dolíku oni si zalezou a ta země je vlastně chladná, tam, kde není prohřátá sluncem. To vlastně dělají tady krásně ty naše mláďata, že oni si vlastně v té hlíně hrabali dolíčky a pak se do nich natáhli. Už několikrát nám v podstatě jako způsobili šok, že už je po nich, protože oni tam si opravdu lehnou, že natáhnou hlavu, natáhnou nohy úplně za sebe a leží tam v podstatě, jak když jako padli na znak. A takhle vtipně nám tam lehají a spínkají.
1: Já jsem zvědavá, tak vystupujeme u voliéry.
2: Pojďme dovnitř, jestli tam nějakýho prcka uvidíme. Já mám pocit, že jsem tam jednoho slyšela se ozývat. A jo, tam se jeden schovává a tentokrát je vlastně hlídá taťka. Oni se o ty mláďata starají oba dva. Ta naše samice, ona už je docela stará, jí už je vlastně 18 let. Dostala mladýho ženicha, opravdu hodně mladýho ženicha, tomu jsou vlastně 3 roky. Naštěstí letos se pochlapil, on teda letos od jara se opravdu snažil, předváděl se s různými klacíky, vždycky ho vzal do zobáku a létal tam a zpátky a čepířil se před ní a snažil se na ní udělat dojem. Postavili si krásný hnízdečko právě na zemi, což máme obrovskou radost, protože to je asi zachránilo i v těch horkách, že občas měla tendenci ta samice vlastně hnízdit na střeše a v té hlíně vlastně chladný se krásně podařilo ty vajíčka vlastně jí uchladit a vysedět do zdárného konce ty dva malinký. Tady vidíme tu samici, už na nás kouká s otevřeným zobákem, už jako přemýšlí, co jí vlastně chceme. Pravděpodobně nikde poblíž nemá prcky, jinak by ona na nás ječela. A u těch sovic sněžných ta samice je takhle strakatá a samec je úplně čistě bílý.
1: Je to ten typ té kouzelnické sovy, kterou měl i Harry Potter?
2: Všichni určitě známe, dělá bílou barvu. Hedvika byl ve skutečnosti Hedvig a já se nám taky musí něco jako k tomu vyjádřit. Člověk fakt jako udělá něco dobrý pro ty zvířata, oni si to užívají, mají z toho radost, tak to je nenahraditelný.
0: Samotná voliéra s rodinkou sovic sněžných je momentálně pro návštěvníky nepřístupná, aby je nerušili mláďata. Každopádně až zatím šediví krasavci povyrostou, budete je moci obdivovat. Reportáž připravila Jarka Vykoupilová a najdete ji také na webu brno.rozhlas.cz.

Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.

Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 56 minut. Dobré ráno s datem 28. července se pomalu chýlí ke svému konci. Za chvíli jsou tu zprávy s Davidem Hasmanem a po zprávách samozřejmě srdcovky se Zdeňkem Junákem. Splněná písničková přání, spousta historek, legrace a dobré nálady, tak jak jste u Zdeňka zvyklí. Užijte si srdcovky s datem 28. července, užijte si celý den ve společnosti Českého rozhlasu Brno. A spolu se uslyšíme opět zítra krátce po 5. hodině. Na závěr tradičně trocha poezie, dnes z pera básníka Víta Obrtela. Báseň se jmenuje Modrý pastel. Bělostný dvorec v tůni Doubravy. Je krásný den, matoří douškou voňavý. Slyšití kroků pokojné přecházení, jinak nic. Jen předénka času, blankitné odvíjení. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: s Bohom a dom. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Mám bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Česká obchodní inspekce objevila v Hatích na Znojemsku padělky za víc než 40 milionů korun. Práce na žďárském zimním stadionu se zpozdí. Živé natáčení pořadů, debaty i setkání s tvůrci nabídne také dnešní program Českého rozhlasu na letní filmové škole v Uherském Hradišti. A dnes čekáme slunečno, bude polojasno až skoro jasno a teploty do 31 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Přes 7200 kusů padělaného zboží objevila v posledních čtyřech měsících Česká obchodní inspekce v Hatích na Znojemsku. Tento měsíc inspektoři dokončili víc než čtvrtletní sérii kontrol. Při nich v tamní tržnici zadrželi zboží, jehož originály by stály víc než 41 milionů korun, vysvětluje mluvčí inspekce František Kotrba.
2: Důležitou roli v průběhu akce hrála policie České republiky, územní odbor Znojmo, která dlouhodobě monitorovala situaci na tržnici, poskytovala operativní poznatky, zajišťovala bezpečnost kontrolní skupin a podílela se na identifikaci osob spojených s nelegálním prodejem.
1: Oprava zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou se o víc než měsíc protáhne. Důvodem jsou vedle více prací také nepředvídatelné komplikace při výrobě mantinelů a plexiskel. Původně měly být práce hotové v půlce srpna, prodlouží se ale do 21. září. Jednání mezi zhotovitelem a městem kvůli termínu stále pokračují kvůli nutnosti přesunout tréninky hokejových týmů, vysvětluje tisková mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.
3: Snažili jsme se napřít všechny síly pro to, abychom to v tom krátkém čase stihli zrekonstruovat, tak aby oni mohli normálně navázat na začátek sezony. Schválně to bylo plánované na přestávku, kterou tyhle sporty mají.
1: Na letní filmové škole v Uherském Hradišti dnes pokračuje vedle filmových projekcí také doprovodný program Českého rozhlasu. Ve stanu ve Smetanových sadech se od dnešních 10 hodin až do zítřejšího večera představí některé stanice nebo server i rozhlas.cz. Návštěvníci se můžou zapojit do debat nebo sledovat živé natáčení pořadů.
4: Máme třeba série, jako je Polštář, Filtr, Kapeslík.
5: Ve stanu Českého rozhlasu se na filmovce střídají desítky návštěvníků, mezi nimi i Filip a Vojtěch.
6: Nejvíc teda poslouchám Radio Wave a potom Můj rozhlas.
7: Poslouchám asi Český rozhlas, Radiožurnál plus Vltavu, někdy Wave.
5: Na včerejším programu byla odpoledne také diskuze o vztahu veřejnoprávních médií a kultury. Hostem byla šéf dramaturgině digitálního audioobsahu Anna Vošalíková.
8: Je super setkávat se s našimi posluchači, protože ta zpětná vazba je pro nás hrozně důležitá.
5: Program Českého rozhlasu bude pokračovat do středy. Návštěvníky ještě čeká například beseda o forenzní psychologii nebo živé natáčení filmového magazínu Čelisti. Z Uherského Hradiště Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme polojasno až skoro jasno, jen místy přechodně oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů. Biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na D1 ve směru z Prahy do Brna pozor u Velkého Meziříčí. Na kilometru 147 je zúžení do jednoho pruhu a předtím se vytvořila kolona. Zatím je to do 5 minut, brzdí se ale prudce tak opatrně. Šťastné cesty přeje David Hasman.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Žijí na plné obrátky, mysli však i na svátky. Nebudeš dnes za ničemu, já ti svátek připomenu. Od moře, z hor, z tábora, pěkně pozdrav Viktora. Nejezdívá přesto vlak, udělám to taky tak. Navíc teď hned zodpovědně dodám šťávu reprobedně. Membránu i vaše city rozechvějí české hity. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas, pro srdcovky Zdeňka Junáka.
0: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

kdysi, to už je hodně dávno, vrazili mi tohle veslo, předtím jsem byl jenom král, teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

Nuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 28. července roku 2026 a máme léto. A dneska při pohledu do kalendáře zjistíme, že se honosí muži, chlapci, šohají křestním jménem Viktor. Takže všem Viktorům vinšujeme všechno nejlepší a já, když se rozhlédnu kolem sebe, mám v hledáčku jednoho Viktora a to je můj kolega, herec Městského divadla Brno, dokonce spolu sedíme v šatně, Viktor Skála. Takže Vikine, pokud mě posloucháš, všecko nejlepší taky k tobě, k dnešnímu svátku. A už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. 28. července slaví 60 let výročí společného života pan Jaroslav

Václav a Aneška Svobodovi. Vaše výročí svatby je oslava lásky, důvěry, přátelství, tolerance a výdrže. Do dalších společných let vám vaše děti, vnoučata a pravnouček přejí hodně zdraví, vitality a veselé mysli. Gratulujeme. Jste naším pevným bodem celé rodiny. Alžběta Janíčková. Milá paní Alžbětko, to víte, že rád splní vaše přání, ale vy jste si nevybrala písničku. Já vím, necháváte to na mě, ale co když se netrefím do vkusu vašeho a manželů Svobodových? Co? Jak to pak dopadne? No, doufám, že to dopadne dobře. Tak, tady je písnička.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zabili chlápa z Koločavy. Ano, ano. Tahle písnička mi dneska naskočila hned ráno. A má to důvod. Autor hry Balady pro banditu, Brňák Milan Uhde, slaví dnes nádherných 90 let. Všechno nejlepší k vašim narozeninám. Balada začala v Brně. Rok 75. Divadlo na provázku. Nikola Šuhaj, zbojník z podkarpatské Rusy, hudba Miloše Štědroně. Na plakátě tenkrát stálo jiné jméno než Milan Uhde, ale to by bylo na samostatné vyprávění. V roce 1978 se natočil film. Mladý Miroslav Donutil jako Šuhaj, Iva Bitová jako Eržika. A písničky z Balady pro banditu se pak usadili tam, kam málo která divadelní hudba dosáhne. U táboráků. Kdo měl kytaru, hrál. Kdo neměl, zpíval. Zbojník z Koločavy. A přitom ho do dneška bere půlka Moravy za svého. To se povede málo kdy a málo komu. Vidíte? Tož tak.
1: Český rozhlas Brno.

A protože máme úterý, mám pro vás úterní indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Jen připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Libuše Bedřicha Smetany. Je to záznam představení Státního divadla v Brně z roku 1968. Tak, úterní indicie tedy zní: neměl jsem se narodit, kde jsem se narodil. Jsem tak valašský Hanák či hanácký Valach. Opakuji úterní indicii. Neměl jsem se narodit, kde jsem se narodil. Jsem tak valašský Hanák či hanácký Valach. Tak to byla úterní indicie a už vám pouštím písničku.

A protože i dnešní srdcovky budou o 15 minut kratší, protože stále probíhá soutěž Zámecké léto, mám tady jedno přáníčko, tak rychle ho pojďme splnit. Je z mailové adresy a zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Zahrajte prosím nějakou pěknou písničku pro moji kamarádku Hanku Hájkovou. Výběr nechávám na vás. Písnička jen tak pro radost, protože jsem ráda, že ji mám. Děkuji vám, Lenka Hlavenová. Milá paní Lenko, jak to, že jste si tu písničku nevybrala vy? Ještě mi píšete nějakou pěknou písničku. Co když se netrefím do vašeho vkusu a vůbec už ne třeba do vkusu vaší kamarádky Hanky Hájkové? Co? No, já to risknu. Takže přáníčko bylo vysloveno, paní Lenko, a už posílám písničku.

Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomalilililinku končí, ale jakým mým dobrým zvykem, ještě vám zopakují úterní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Neměl jsem se narodit, kde jsem se narodil. Jsem tak valašský Hanák, či hanácký Valach. Tak to byla úterní indicie. No a já mám ještě takovou připomínku, pokud chcete, abych vám splnil vaše přáníčko a zahrál vám hezkou písničku, kterou si sami vyberete, musíte mi to dát vědět. Nejlépe, když mi to namluvíte svým hlasem, pokud se vám nechce psát, na telefonní záznamník s číslem 737 250 358 nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlin.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přáníčko i písničku v konkrétní den, prosím, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno, jak se říká, stačili zprodukovat. A to už je pro dnešek všechno a teď předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože ve 9:45 začíná soutěž Zámecké léto. A s vámi, moji milí posluchači, se budu těšit zítra ve středu po 9. hodině opět. Naschledanou.

0: Zámecké léto.
1: Krásný den ze zámeckého léta, z našeho pořadu, prázdninového pořadu vás zdraví Pavel Kudrn. No, rád bych řekl, že vás rád slyším, což není technicky možné, ale klidně reagujte, pavel.kudrn@rozhlas.cz, co se vám líbí, nelíbí. Ale já doufám, že nás rádi posloucháte, rádi si berete nové tipy do svého zápisníku na letní cesty a samozřejmě i rádi soutěžíte. Jestli jste tedy připraveni, můžeme začít. Jedna mimo soutěžní otázka. Víte, který zámek byl nejnavštěvovanější v loňském roce, tak asi žádné překvapení. Lednice, 330 tisíc návštěvníků, obrovské číslo. Pak Český Krumlov a Hluboká, ale pozor, skokanem roku se stal zámek Zákupy. Tam se návštěvnost zdvojnásobila, takže gratulujeme. My vás pozveme teď na zámek, řekněme, s menší návštěvností, ale je krásný a za návštěvu rozhodně stojí. František Kinský nás tam zve.
0: Zámecké léto.
2: Míříme na západ Čech, kde na okraji Doupovských hor stojí zámek Valeč. Patří k nejpůsobivějším barokním krajinám v Čechách. Architektura se tu přirozeně propojuje s přírodou a sochařským uměním Matyáše Bernarda Brauna. Na místo vás vezme Jana Strejčková.
3: Kastelánem státního zámku Valeč Milošem Bělohlávkem se blížíme k hlavnímu vstupu do zámku.
4: Valeč není úplně běžný zámek. Když člověk přichází na zámek, tak očekává, že uvidí nějaké, řekněme, standardní vybavení. To znamená lovecké trofeje, obrazy, co se na vás všude dívají, interzovaný nábytek, benátská zrcadla. A jenom když vejdeme do průjezdu, tak vidíme, že Valeč je jiná. Protože Valeč je vlastně reprezentantem památek, které ve 20. století neměly to štěstí, že zůstaly zachovány. Valečský zámek po roce 45 byl zestátněn, stejně jako všechny hrady a zámky v Čechách. Nejprve tady byla ozdravovna, pak tady byly sirotci Severní Koreji, pak dětský domov, a to až do roku 76, kdy zámek v podstatě do základů vyhořel. Během jedné dubnové noci před 50 lety zámku schořily střechy, propadlo se celé druhé patro a v některých částech se zámek zřítil až do suterénu. Takže my tady všude kolem nás vidíme zdivo otlučené až na cihlu, pobořené klenby, poničené průchody. To všechno jsou ještě právě stopy ať už toho požáru, anebo toho, že pak dalších 20 let ten zámek v podstatě zůstal svému osudu.
3: No ale my jsme teď vstoupili do sálu, který je krásný a reprezentativní.
4: Je to tak, tohle je takzvaný Braunův sál, historicky velká jídelna, což je největší historický prostor zámku. Vidíme nádherné štuky, barokní fresky, původní parkety z konce 19. století. Je to jediná místnost, která prošla ve své podstatě kompletní renovací a rekonstrukcí a my vidíme víceméně v podobě, jakou mohla mít na konci 19. století. My teď stojíme před budovou zámku a před náma vidíme ohromnou zelenou plochu našeho anglického parku. Vidíme tam kopie Brownových soch, originály uvidíme za chvilku. Máme tam trosky největší nebo jedné z největších vodních kaskád ve střední Evropě. Máme tam nádherný letohrádek, úžasné barokní divadlo, takzvaný teatron, kde se v baroku odehrávaly barokní opery a veliké slavnosti, ohromné iluzivní brány, které ohraničovaly konec parku.
3: No a pokud jsme před chvílí měli možnost vidět kopie soch, teď vcházíme do lapidária.
4: To lapidárium, stejně jako zámek, je jiné, protože běžné lapidárium, což je ve své podstatě domov důchodců pro sochy, tak to je místo, kde většinou sochy vidíte v bílém světle na bílém pozadí. Tady ne, tady slyšíte hrát hudbu, vidíte barevné světlo a je to právě pro navození barokní atmosféry, protože ty sochy kolem nás, je tady 28 soch, z dílny Matyáše Bernarda Brauna vidíme spoustu emocí, pohybu, Perseus s hlavou Medúzy a Andromedou, boha Dionýza, boha vína, Deméter, bohyni úrody, Afrodítu, boha času, Chrona, a to všechno kolem nás se různě kroutí a prohýbá. A ta hudba, ta světla, tomu dávají tu barokní atmosféru, protože baroko je především o emoci, o tom, co ve vás socha vyvolává. Je celkem jedno, kdo na ní je, je jedno, kdo ji vysochal, ale záleží, jakou emoci si odnášíte, takže to naše lapidárium je určené úplně pro kohokoliv. Stačí tady být, užít si ty sochy a kochat se, protože takhle velikou sbírku barokních soch, navíc z dílny Braunovy, tak to je jedna z největších sbírek tohoto typu v Čechách.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Valeč si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak barokní atmosféru opustíme, ale ty emoce si necháme, to k soutěži patří, taky napětí, kdo se dovolá. Zatím nevím, protože vy voláte, vytáčíte naše číslo, ale kdo bude třetí, to je záhada zatím i pro mě. Soutěž začíná, hrajeme o zámecký cestovatelský balíček, hrajeme také o návštěvu, soukromou návštěvu na zámku Františka Kinského i o pobyty, o víkendové zámecké pobyty. Já vám držím palce, jestli se teď dovoláte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: už Heleně Vondráčkové trošku vezmu ten konec písničky, to proto, abychom si mohli případně popovídat s našimi soutěžícími. No říkám s našimi, protože máme vždycky toho, kdo se dovolá jako třetí, pak pokud by se jaksi nedařilo, tak nastupuje náhradník jednou zatím za celý měsíc, vlastně ono už je to měsíc, my jsme začínali v červnu dva dny a teď vlastně už srpen je na dohled. Pan Martin z Lomničky bude soutěžit. Pane Martine, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Martine, udělejte mi radost. Já jsem takový zmetek. Řekněte vaše příjmení.
1: Neřeknu.
0: Řekněte. Pane Martine, nechcete.
1: Ne.
0: Dobře, tak já vás... Ale stejně, jestli v pátek vás vylosu, tak já to příjmení budu muset říct. Teď vyvoláváte napětí mezi posluchači. Tak to necháme v tom napětí, ale já musím říct, zpívá o vás i pan Jahelka. Takže...
1: O mě to není.
0: No není to o vás, ale je to...
1: Není,
0: dobře,
1: není.
0: Já už vás nebudu trápit. Promiňte mi, že si z vás dělám trošku legraci.
1: To je v pohodě.
0: No teď už zvážním. V jakém roce došlo k ničivému požáru na zámku Valeč? Za A. 1896, za B. 1912, za C. 1976.
1: Je to Cčko.
0: Pane Martine, gratuluju, vyhráváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, takže bude se hodit na cesty?
1: Bude se hodit 100%.
0: Cestujete rád?
1: Cestujeme rádi.
0: Už máte podovolené?
1: Nemáme, máme předvolenou.
0: Kam vyrážíte, jestli se můžu zeptat?
1: Uvidíme někde po Čechách, až se vždycky vrátí z dovolení.
0: A nějaký zámek bude,
1: pardon,
0: doufám.
1: Tábora.
0: Nějaký zámek bude, ne?
1: Prosím?
0: Zámek nějaký bude?
1: Určitě jo.
0: Tak to je dobře. No tak já vás zdravím, pane Martine, do Lomničky. Mějte se moc krásně, ať se daří.
1: Děkuji.
0: Tak tolik, pan Martin. Nezlobte si, já někdy prostě tak to trochu přeženu v tom soutěžení, ale pobavil jsem se, ale pan Martin to vzal naprosto skvěle a vy teď nevíte proč. Tak třeba vám to v pátek nenápadně prozradím. No my se zítra vydáme na zámek, který byl totálně zdevastovaný československou armádou, sovětskou armádou, mezi tím taky Wehrmachtem. Nejvíce na tom podepsala sovětská armáda, tam zdevastovali, co se dal. Vydáme se na zámek Děčín. Vzkvétá a my se tam podíváme a za návštěvu rozhodně stojí. Mějte se krásně, zdraví vás Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Slovany získali stavební povolení na sportovní halu. Dlouhodobé sucho prozatím nemá na úrodu hroznou negativní vliv, musí ale zapršet. Fotbalisté Artisu Brno v prvoligové premiéře prohráli s Mladou Boleslaví 2-4. A dnes čekáme slunečno, bude jasno nebo polojasno a teploty do 31 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. V Oslavanech na Ivančicku vznikne sportovní hala. Radnice získala povolení na stavbu, která vyroste v areálu tělovýchovné jednoty na nábřeží řeky Oslavy. Město počítá s tím, že za halu zaplatí přes 100 milionů korun. Část plánuje zaplatit ze svého. Koncem roku chce zažádat o dotaci Národní sportovní agenturu, vysvětluje starosta Vít Aldorf z ODS.
2: Jedná se o halu s minimem 300 míst pro diváky a v nejbližších dnech nebo týdnech budeme řešit soutěž na dodavatele této akce, abychom měli vlastně jednoznačně jasnou pořizovací cenu.
0: Samotná stavba podle starosty zabere zhruba 2 roky. Násada hroznů ve vinohradech na Slovácku je nadprůměrná. Dlouhodobé sucho, nedostatek srážek a velké vedro se na úrodě prozatím negativně neprojevuje. Podle vinařů budou ale rozhodující až následující týdny před sklizní. Pokračuje Ondřej Gottwald z rodinného vinařství Dvůr pod Starýma horama v Boršicích na Uhersko-Hradisku.
3: Tady to potom bude rozhodující z hlediska teploty, protože při extrémních teplotách neprobíhá fotosyntéza, naopak ten keř se potom snaží vlastně zachránit sám sebe. A zároveň potom bude žádoucí ten vodní režim, aby ten hrozen vlastně jako dokázal nějakým způsobem se nalét, aby ten hrozen vlastně tu vodu získal do té dužniny. To bude rozhodovat o těch kvalitách ročníků, jaká bude výlisnost a jaký bude kvalitativní charakter.
0: Vinobraní by podle Gottwalda mohlo letos začít už v polovině srpna, tedy o 2 týdny dříve než obvykle. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO významně pod 400 miliard korun. Řekl to před jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO. Na schůzce mají řešit právě sestavování rozpočtu. Babiš taky řekl, že chce příští rok tlačit ministry k provozním úsporám. Zároveň očekává růst investic. Letos plánuje stát hospodařit se schodkem 310 miliard. Sport. Fotbalisté Artisu Brno v úvodním kole šance ligy prohráli na domácím hřišti s Mladou Boleslaví 2-4. Pro brněnský tým šlo o historicky premiérový zápas v nejvyšší soutěži. Příčiny prohry hledal trenér Roman Nádvorník.
4: Celkově nás ten zápas slíknul do naha v tom, že v těch posledních 20 metrech k naší bráně tak jsme špatně nabírali soupeře a to je ten velký rozdíl mezi tou první a druhou ligou. Tam jsme měli největší problémy, že si myslím, že směrem nahoru tak jsme schopni něco vytvořit, udělat. V té obrané fázi tak jsme byli špatní. Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme polojasno až skoro jasno, jen místy přechodně oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů. Vánt bude slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr. Biozáči střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brnáva se zdrží menší kolona u Velkého Meziříčí. Na kilometru 147 je zúžení. Je to asi na 5 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné úterní dopoledne vám opět přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Zdeněk Truhlář. Máme 4 minuty po 10. hodině 28. července a před námi je 2hodinovka písniček, které nestárnou, ale také pro vás mám spoustu zajímavého. Už za chvíli poblahopřejeme k významnému jubileu jedné velmi významné osobnosti. Také v pochoutkovém roce budeme péct jeden výtečný piškotový zákusek s ovocem a sněhovou čepicí. Pozveme vás na koncert do Uherčic, do Zámeckého parku, dnes tam zahraje David Koller. No a v Babských Hradách zase probereme, jak si připravit zdravé chipsy a přitom úplně vynechat brambory. To poradí Jarka Vykoupilová. Tak příjemný poslech.

0: Dnes se dožívá 90 let spisovatel, dramatik, scénárista, politik a brněnský rodák Milan Uhde. Po sametové revoluci působil jako ministr kultury české vlády a po vzniku samostatné republiky v roce 1993 se stal prvním předsedou poslanecké sněmovny a do zvolení Václava Havla byl tak v podstatě první hlavou státu. A je mi velkou ctí, že teď mohu pozdravit a popřát Milanu Uhdemu vše nejlepší, alespoň po telefonu. Pane Uhde, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vzpomenete si, čemu jste se dosud nejvíce zasmál?
1: V poslední době se hodně často směju díky vnukovi. Nejsou mu ještě 2 roky. Žije s rodiči v Dubaji a posílají mi o něm videa. Na nejčerstvějším z nich se pohybuje na hřišti mezi daleko staršími kluky fotbalisty, kope do svého menšího míče a vede jej tak soustředěně, že se směju, kdykoliv si to video znovu pustím.
0: Tak to je velmi pěkné. Na druhou stranu, život přináší nejenom veselé chvíle, ale také chvíle náročnější. Co vás třeba ve vašem životě rozesmutnělo nebo rozplakalo?
1: Já jsem naposledy plakal ve zlém roce 1978, když mi zemřela matka. Ale v poslední době jsem byl velmi smutný. V roce letošním 18. června, když jsme se s manželkou účastnili pietního aktu na brněnském ústředním hřbitově. Ukládali jsme do hrobu ostatky Věry a Milana Kunderových. Bylo mi líto, že se do Brna nevrátili dřív a živí a nepobyli tu pár let s námi.
0: Jaké jsou vaše další plány? Je něco, co jste třeba ještě dosud nestihl a rád byste?
1: Já mám plány krátkodobé, jako například přípravu podzimního česko-německého literárního sympozia v Brně, práci na nové hře, rozepsaných publicistických článcích a četbu rozečtených knih a plány dlouhodobé. Nespadnout a nepotlouct se, protože mám problémy při chůzi s rovnováhou a pád by byl tu zezlý.
0: Pane Uhde, já vám přeji, aby se vám veškeré pády vyhýbaly a abyste všechny ty plány a ještě nějaké další naplnil a budu věřit tomu, že třeba za 10 let vám budu moci popřát k tomu jubileu dvojitě kulatému ke stovce. Ještě jednou všechno nejlepší k vašim narozeninám. Děkuji, že jste našim posluchačům věnoval čas a užijte si svůj narozeninový den.
1: Srdečně vám děkuji. Naschledanou.
0: A my tu teď máme pro Milana Uhdeho speciální překvapení v podobě gratulace od jeho životního souputníka, hudebního skladatele a muzikologa Miloše Štědroně. Ten mimo jiné vytvořil hudbu k baladě Pro banditu, přestože tenkrát pod tímto legendárním představením nesměl být Milan Uhde podepsán. Od té doby společně vytvořili řadu dalších děl. A právě Miloš Štědroň nahrál speciální gratulační píseň přímo ve svém bytě, kterou teď můžete v premiéře slyšet ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: ne.
1: Miloš Štědroň napsal, nahrál a naspíval tuto originální skladbu k dnešním 90. Milana Uhdeho. Měla premiéru právě teď ve vysílání Českého rozhlasu Brno. No a teď už další muzika. R.E.M. Everybody Hurts.

0: pondělí 3. srpna přijala pozvání do Dobrých rad Iva Steinhauserová. Povídat si s ní budu o zdravém grilování. Jak zacházet se syrovým masem, aby bylo pro konzumaci bezpečné? Co nepodcenit při přípravě na otevřeném ohni? Do čeho maso ideálně naložit a jak vybrat ten správný druh? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: Máte naladěn Český rozhlas Brno, Michal Tučný dospíval píseň Koukám, jak celá země vstává, písnička, která mi připomíná mé dětství, když nás na jednom letním táboře budili právě tímto songem. Každopádně teď se vrátíme ne tak daleko do minulosti, ale ohlédneme se za nedělí, protože v neděli nám Patrik Rozehnal v dalším díle letošního jubilejního ročníku pořadu Pochoutkový rok připomněl recept ze třetího místa roku 2023. Šlo o piškotový zákusek s rebarborou a sněhovou čepicí, původně od Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou. Naučíme se ho teď dělat s cukrářem Vojtěchem Vrtěškou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku Pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. Tedy Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Vojtěch Vrtěška. Ten si recept vylepšil podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
2: Pochoutkový rok.
1: Já začnu krémem. Tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. A pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
3: Ten studený krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo. Vyšleháme to?
1: Je to tak.
3: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
1: Uděláme si korpus. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšláme bílky spolu s cukrem. Rychle tam vyšláme žloutky. Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
3: A zase jenom promíchat mydlou v ruce.
1: Přesně tak.
3: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
1: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh. My si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
3: Ten náš piškot pistáciový.
1: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort, využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií. Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru, ten efekt bude stejný.
3: Tím vyložíme tedy stěny toho ráfku dortového.
1: A posadíme si tam náš piškot.
3: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš, na to naneseš tu rebarboru nějak?
1: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Mám tady vychladlou rebarboru, taky tam celou takhle mrsknu.
3: Myslím vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
1: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a na to pak pohačáme sněhovou čepici.
3: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, tam je voda v rendlíku?
1: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
3: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu.
1: Já jsem na výsost spokojen.
3: Krásná práce.
0: Recept na piškotový zákusek s pistáciovým krémem, rebarborou a sněhovou čepicí podle Vojtěcha Vrtěšky najdete na www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Jiřího Pospíšela z Rudy nad Moravou. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2023 umístil na stříbrné pozici. Půjde o záhorácké závitky s chlupatými knedlíky, které se svým vylepšením připraví šéfkuchař Jaroslav Sapík.
2: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: Dalším koncertem v rámci hudebního festivalu Znojmo dnes večer ožije zámecký park v Uherčicích poblíž Vranovské přehrady. Má název Koller zpívá kryla. Podrobnosti teď přidá zpěvák David Koller, kterého zdravím po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak v čem je váš dnešní koncert speciální a na jaké písně se mohou návštěvníci těšit?
1: Tak je určitě speciální tím, že hrajeme jenom písničky Karla Kryla. My jsme před rokem a půl jsme dělali koncert vlastně podobný ještě, ale tam byl tam zpěvák Miller. Mm-hmm. A čím je to speciální? My jsme teda udělali další aranžma, respektive já jsem chtěl, když jsme se vlastně do toho pouštěli, tak jsem chtěl, aby to znělo jinak, než jak bychom to udělali my, protože ta kapela má nějaký rukopis a říkal jsem si, že by bylo zajímavý, když by to bylo barevnější trošku, takže jsem přizval slovenskýho, protože já si myslím, že to je československý, že to byl československý občan, zpěvák a vlastně zasáhlo to jak Čechy, tak Slovensko i Moravu pochopitelně, tak jsem oslovil několik aranžérů, skladatelů ze Slovenska, Slnka Šarišského a tady z Čech Romana Palase a ještě další lidi, včetně naší kapely, a chtěl jsem, aby vlastně proto jsem to zadal několika umělcům, aby to znělo trošku jinak, než kdybychom to udělali jenom my, nebo aby to nebyl takový ten doprovod, že máte kytaru akustickou a k tomu jede kapela vlastně nějaký, jakoby v uvozovkách standardy, takže to byl můj cíl a speciální je to v tom, že to hrajeme vlastně jednou, dvakrát za rok ten program.
0: Tak dnes budou mít příležitost právě fanoušci a posluchači v Uherčicích. Co pro vás osobně znamená osobnost Karla Kryla?
1: Lidi, kteří prožili vlastně část svého života v tom socialismu s lidskou tváří, jak tomu říkali komunisti, tak vlastně milovali všichni Kryla, protože on to trošku svojí první deskou, která vyšla v roce 68 před invazí, tak on to tam vlastně jakoby zachytil dopředu, co se stane, což je neuvěřitelný. To bratříčku Zavírej vrátka, taky tu skladbu budeme výjimečně dneska hrát. Mm-hmm. Tak jsme si prostě všichni lidi, kteří měli odpor k té okupaci, tak vlastně to byla jejich srdeční záležitost. A moje taky, já jsem to hrál jako teenager, když jsem byl ještě zpěvák s kytarou u různých ohňů a po různých potlaších a tak. Tak to byla naše muzika, kterou jsme si dodávali kuráž, že ještě něco normálního v tom světě.
0: V kolik hodin dnes koncert začne? Ještě připomeňme, prosím.
1: To by mě taky zajímalo.
0: Tak já to vím, bude to ve 20 hodin.
1: Já myslím, že to bude večer.
0: Ano, ve 20 hodin, tak snad dorazíte v pořádku a včas a všechno proběhne, včetně zvukové zkoušky. Na koncert Koller zpívá kryla nás do zámeckého parku v Uherčicích pozval David Koller. Díky a přeji úspěšný koncert. Nashledanou.
1: Hezký den, nashledanou.
0: No a vám, milí posluchači, teď nabídnu píseň v podání Davida Kollera z chystaného alba, které by mělo být na podzim. Skladba má název Víc než slova a jako host zde s kapelou hraje také trumpetista Miroslav Hloucal.

hovoří pro víru člověka za lidskou duši.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Do 14 dnů se objevil Zdeněk Pospíšil, přivezl náměty Páral, profesionální žena, Nikola Šuhaj, loupežník a pohádka Máje. Já jsem samozřejmě i hned řekl, že to neumím a že to nebude dobrý. No ale Zdeněk Pospíšil nebyl žádný intelektuální diskutér, díky bohu. On řekl, podívej se, to uděláš, zkrátka, to je dobrý a já si proto přijedu a žádné diskuse nebyly.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Český rozhlas Brno.

0: Máte naladěno letní dopolední vysílání se Zdeňkem Truhlářem na vlnách Českého rozhlasu Brno. No a teď už přicházejí babské rady. Čipsy nemusí vzniknout jen z brambor. Naše babské rady vám nabídnou alternativu, která bude stejně chutná a možná i o kousek zdravější a také možná k tomu ani nebudete potřebovat brambory. Každopádně babské rady vám jako vždy i dnes připravila naše milá kolegyně Jarka Vykoupilová. Tady jsou.
1: Babské rady.
2: Objevte kouzlo pizza chipsů. Je to rychlé a chutná to božsky. Potřebovat budete 200 gramů strouhané mozzarelly, 50 gramů strouhaného parmezánu, špetku sušeného oregana a bazalky. Troubu si předehřejte na 200 stupňů. Na plech vyložený pečícím papírem vytvořte malé hromádky sýra. Mezi nimi nechte dostatek místa, protože se během pečení roztečou. Pečte přibližně 12 minut, dokud okraje nezezlátnou. Zajímavá je i varianta cibulovo-sýrových čipsů. Potřebovat budete 3 velké cibule, 150 gramů tvrdého sýru, olivový olej, sůl, pepř a uzenou papriku. Tenká cibulová kolečka vyskládejte na pečící papír, sýr nastrouhejte najemno a každé kolečko zasypte sýrovou hromádkou smíchanou s kořením a vše zakápněte olivovým olejem. Vždy platí, že po vytažení z trouby nechte čipsy několik minut vychladnout. Teprve poté získají tu správnou křehkost a křupavost.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

jak už tolikrát. Zase slyším schladej vítr vát,

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Jihomoravský kraj chystá v Lelekovicích stavbu komunitního domova pro zdravotně postižené. Stavební povolení získala část dálnice D55 v Napajedlích. Dramatik, bývalý politik a komunisty zakázaný autor Milan Uhde dnes slaví 90. narozeniny. Dnes čekáme slunečnou, bude polojasno až skoro jasno a teploty do 31 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. V Lelekovicích u Brna má do 3 let vzniknout komunitní domov pro lidi se zdravotním postižením. Vybudovat ho tam chce Jihomoravský kraj. Už dřív proto koupil pozemek v centru obce a radní na svém posledním jednání souhlasili s přípravou investice. Kraj se postupně snaží přesunout péči o zdravotně postižené z ústavů do malých komunitních domů. Jeden z nich se brzy začne stavět v Bučovicích. Doplňuje krajský radní Roman Celý z KDU-ČSL.
2: Tady ty Lelekovice byl poslední pozemek a je to poslední projekt, který se chystá pro klienty Habrovanského zámku. Čímž vlastně ta kapacita pro to opuštění toho zámku se naplnila. Takže tam patří DOZP v Račicích, ve Slavkově, v Bučovicích a právě v Lelekovicích.
0: První část chystaného úseku dálnice D55 na území Napajedel na Zlínsku má stavební povolení. Český rozhlas to zjistil z úřední desky dopravního a energetického stavebního úřadu. Povolená stavba bude součástí nového dálničního úseku D55 od Napajedel po Babice na Uhersko-Hradisku. Ten má stát více než 9 miliard korun a bude patřit mezi nejdražší dálniční stavby v Česku. Ředitelství silnice dálnic chce s jeho výstavbou začít v roce příštím roce. Dramatik a bývalý politik Milan Uhde dnes slaví 90. Narodil se 28. července roku 1936. V 70. letech patřil k zakázaným autorům. Divadelní hry proto psal pod cizím jménem. Například slavný muzikál Balada pro banditu. Po revoluci vstoupil do politiky. Působil jako ministr kultury a první předseda poslanecké sněmovny. Dnes se věnuje výhradně divadlu. Na jaře dopsal hru Obhájce a v tvorbě plánuje pokračovat.
3: Vidím před sebou další hru, já nevím, jestli ji napíšu, protože, jak praví velký básník, ze skici dál k dílu jde se po kolenou, že? Čili já nevím, jestli moje kolena stačí na takovou štreku.
0: Narozeniny Milan Uhde tráví s rodinou. Veřejně jubileum oslavil už v červnu v divadle Huse na Provázku. Sport. Po 2 letech se vrátili hokejisté horácké Slávie Třebíč do své domácí haly. Tento týden tam začali trénovat na ledě. Stadion v Třebíči prošel kompletní rekonstrukcí. Přibylo na něm i zázemí, které dřív chybělo. Právě vylepšení podmínek bylo jedním z důvodů, proč se do klubu vrátil i jeho odchovanec útočník Lukáš Nahodil, který poslední roky strávil v Olomouci.
4: Přicházím z Olmíku, kde vlastně byl akorát led a to bylo všechno. A tady to zázemí pro ty děcka hlavně, když vezmu, můj malý začíná hrávat hokej, takže ty střelnice, tělocvičny, to všechno, to jsou věci, to je přidaná hodnota pro tu mládež, je to něco neskutečného a ten klub se zase může posouvat dál. Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme polojasno až skoro jasno, jen místy přechodně oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz na silnici 360 u Jaroměřic nad Rokytnou. Srazila se tam 2 osobní vozidla, místem nehody s opatrností projedete. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jsme za polovinou dnešního letního dopoledního vysílání se Zdeňkem Truhlářem na vlnách Českého rozhlasu Brno. No a už za chvíli přijde do studia záchranář a zdravotní sestra v jedné osobě, Michal Vodička. Je členem Českého traumatýmu, který zasahuje u velkých katastrof u nás i v zahraničí. Podělí se o svou zkušenost z mise po zemětřesení v Nepálu, popíše výcvik týmu, ale přidá i historky z jeho profese záchranáře a zdravotníka školitele. Tak dobrý poslech.

0: Českého rozhlasu Brno.
1: A tím hostem je dnes záchranář Michal Vodička, kterého zdravím u nás ve vysílání. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
1: Já jsem před chvílí říkal, že jste zdravotní sestra. No. Jak se vám to stalo?
2: Ano, vystudoval jsem zdravotnickou školu. Já jsem prvně vystudoval zdravotnického záchranáře. A potom, když jsem nastoupil v Brně na záchrannou službu, tak jsem si během vlastně práce vystudoval ještě zdravotní sestru. No, jsem diplomovaná všeobecná zdravotní sestra, přesněji. A ještě jsem se zaměřením na intenzivní péči.
1: Proč ne bratr?
2: No, to takový studium není. Když chodím třeba přednášet, tak si představuju, tak všichni na mě hledí a jsem opravdu zdravotní sestra. To je vlastně de facto většina kolegů, kteří jezdí na záchranné službě.
1: Takže tam se prostě nedělá rozdíl mezi mužem a ženou, všichni jsou zdravotní sestry.
2: Ano, jsou zdravotní sestry a teďka je takový jakoby nový, takový jakoby trend, jako jsou zdravotničtí záchranáři, kteří taky začínali i jako za mého studia, ale teď jako hodně spíš začínají převažovat i zdravotničtí záchranáři, takže chlapi jako zdravotní sestry jsou teďka trošku tak jako upozadění.
1: Máte tričko, na kterém je napsáno čert, ovšem píše se to czrt. CZ a ERT, to není rozhodně nic ďábelského, by se dalo říct, ale souvisí to s traumatýmem, protože jste také členem traumatýmu. Tak jak to je? Můžete vysvětlit tu zkratku?
2: Traumatýmu, to jsem se dostal, protože pracuji na záchranné službě a mě strašně zajímají úrazy, hojení ran. A následné i hojně, jak ti pacienti vlastně potom vypadají, když je někam dovezeme, tak já jsem vlastně ještě nastoupil na dohodu a teďka později už na, je to už 20 let, do fakultní nemocnice Brno na kliniku úrazové chirurgie na ambulanci. A tam jsem se začal zajímat vlastně o takovou tu zpětnou vazbu, jak to vypadá, když my dovezeme pacienta. A jak ten potom pacient, jak to dál pokračuje, třeba hojení těch ran. No a tam jsem se potkal s panem primářem Nestrojilem, který převzal, když se přestěhovala vlastně traumacentrum z úrazové nemocnice do Bohunic, to bylo v roce 2010. A tam jsem se seznámil s panem primářem Nestrojilem, který mě docela hodně ovlivnil a nastoupil jsem, že dostal za úkol vytvořit nový traumatým, který si fungoval v úrazové nemocnici pod vedením doktora Zelníčka. No a tak jsem začal chodit nebo navštěvovat kurzy, začali jsme spolupracovat, obnovila se opět spolupráce s hasiči z Prahy, kteří spolupracovali s traumatýmem z úrazové nemocnice a vlastně spojení dají to traumatýmu a spojení vlastně hasičů, kteří jsou jakoby USAR tým, to je vyhledávání a vyprošťování osob v sutinách, vlastně, protože my jsme taková předsunutá zdravotnická jednotka, vlastně vznikl takový společný název, jako dají ten čert emergency, rescue team, medical team, jo. Takže je to taková jakoby společné logo, kdy se spojila zdravotnická jednotka traumatýmu fakultní nemocnice Brno a USAR tým z Prahy. Protože naším zřizovatelem je jak ministerstvo zdravotnictví, tak ministerstvo vnitra.
1: Ano. Jak v tomto traumatýmu fungujete právě vy? Ne,
2: já jsem na pozici zdravotní sestry.
1: Nečekaně.
2: Nečekaně. My jsme vlastně, já jsem vlastně v té první fázi, když vlastně ten traumatým vznikl a začal se nově tvořit, tak vlastně jsem byl tak na takzvané, tak byli jsme takové jakoby ambulanci, prvotní, kde bychom měli třídit ty pacienty, takzvaně stabilizovat, to znamená třeba zastavit krvácení, zajistit třeba infuzní terapii a potom následně buď třeba

0: predať na sále, kde by sa udial nejaký jednoduchý výkon, že my sme fungovali ako by taková úrazová ambulance, mm-hmm. když by byly nejaké, ako když by byly nejaké mimořádné události. No a po roce 2016 se to začalo specializovat a teď jsem vlastně na triáži. To znamená, že já rozstředím pacienta tak, aby šel ten daný pacient na konkrétní určité ošetření. A zároveň, protože tam je důležitá bezpečnost, když by byl třeba pacient infekční, tak vlastně, aby nahrozil i ten tým, že pokud se hoří jeden člověk v týmu, tak ten tým potom už jako je ohrožený a nemusí fungovat tak, jak by měl.
1: Mm-hmm. A toto funguje v nemocnici a když je nějaká mimořádná událost, tak to funguje právě v tom terénu.
0: My vlastně v nemocnici jsme v takzvaném jakoby stavu pohotovosti, že kdyby se něco stalo, tak všichni vlastně naši členové jakoby dostanou potom SMS-ku, jestli jsou schopní vyjet někam, že někde probíhá nějaká mimořádná událost, jestli jsme schopni tam jet. Mm-hmm. Protože pokud odpovím ano, tak si mi dají do seznamu lidi akce schopní a pokud ne, tak vlastně máme takové lidi v záloze, se hledají. Jo? A je to rozdělené. To všechno je teďka dané normami Evropské unie a WHO. A na základě tohoto vlastně potom my se aktivujeme a jedeme na to na misi. No.
1: A my si o těch misích budeme povídat zase později se záchranářem Michalem Vodičkou. Teď další muzika.
2: Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Dnes přijal pozvání záchranář a zdravotní sestra v jedné osobě Michal Votička, který je dnešním hostem a povídáme si o českém traumatýmu, jehož je členem. Určitě se budeme bavit i o těch misích, na které jsou tyto týmy vysílány. Nicméně každému takovému vyslání určitě musí předcházet poctivá příprava a trénink. Tak by mě zajímalo, jak se třeba liší příprava pro výkon toho klasického zdravotního záchranáře a právě toho záchranáře, který je v tom traumatýmu.
2: No, tak traumatým vznikl v roce 2010 a od roku 2012 jsme začali jezdit na různé taktické cvičení, to znamená pro posluchače to prostě bylo domluvené nějaké místo, kde se vytvořila umělá situace, to znamená třeba mimořádnou charakteru, to znamená třeba srážka dvou autobusů, vlakové neštěstí. Bylo to jak v České republice, tak jsme byli i v Dánsku, tam to bylo velmi náročné, protože tam byly i různé klimatické podmínky, kdy během jednoho dne pršelo a pak nám třeba i sněžilo a tam bylo třeba vyhledávání jako lidí v sutinách, vyprošťování. To byl velmi zajímavý kurz. Je to pod dohledem vlastně komisařů a lidí, kteří toto hodnotí a vlastně schválili nám takovou tu certifikaci, abychom vlastně byli akceschopní a dostali jsme ten certifikát, že opravdu jsme schopný tým vyjet někam do zahraničí, pokud nějaký ten stát má nějaké tady to velké neštěstí. Bylo to velmi zajímavé, protože kromě tady těchto nácviků vlastně byli i vlastně tam i figuranti, kteří tam vlastně byli namaskováni a vlastně my si museli během krátké chvilky vlastně to pacienta zajistit, vyšetřit, popřípadě i hospitalizovat nebo předat dalšímu týmu, který zajišťoval transport. A tak jsme byli třeba i 48 hodin jako non-stop jsme také třeba i ty pacienty jakoby řešili. Samozřejmě, že s různýma přestávkami, ty jsme se jako v týmu v tom střídali, protože v té první fázi to našeho týmu vlastně nás bylo jenom 7 lékařů, včetně vedoucího lékaře, 9 sester zdravotních jo, a 15 kolegů hasičů, kteří vlastně také fungovali. Jo, a teď jsme se to navýšili jakoby proces.
1: To je docela náročné. 48 hodin jste opravdu jako nespali a jenom jste...
2: Spali jsme třeba 4 hodiny, aha, protože jsme se střídali, protože ten nával pacientů nebo náprotiv pacientů byl opravdu velmi veliký. No a tak vlastně v tom týmu musíme fungovat jakoby zajedno, protože pokud se hoří jeden, tak ten tým to velmi ohrozí. Jo? Takže jsme byli taková rodina de facto. Tam každý dělal úplně všechno, když bylo potřeba a jak se jak udržovat, že jo, tak jedině veselou náladou, nějakými vtípky, takže i třeba z klasické slečny, která došla, jakože má asi, vypadalo to, že má asi naražený hrudník, protože to byla hromadná srážka autobusů, tak já jsem, protože neměli jsme nic takového zajímavého a naši doktoři se trošku tak jako chtěl jsem trošku zaměstnat, aby furt neměli to stejný, takže jsme s kolegyní vyrobili takovou hadrovou panenku a z klasického kontuze hrudníku jsme udělali těhotnou slečnu, která se to velmi rychle ujala. Bylo to v oblasti u rakouských hranic, ona byla německy, takže hned jsem z ní udělal, že je švangr, že je těhotná, ona se toho hned ujala a porodili jsme během jedné minuty jsme porodili dítě. No. A zajímavé to bylo, jak si to fakt užívala, že pak řekla, že to dítě vlastně se jmenuje po mně. Jo, to bylo pěkný. Jsme jí vyrobili sunar plinky, jsme jí dali na památku a bylo to úsměvné, bylo to pěkné.
1: Tak ten trénink, tam možná čas pro nějaký humor a veselí je, asi to bude dost značný rozdíl potom v tom ostrém nasazení.
2: Ano, to znamená i očkování, různé školení, jo, psychická zátěž, jazyková vybavenost, jo, ale hlavně aby se ti lidé mezi sebou poznali v tom kolektivu, aby poznali to vybavení, jak se staví ty stany, jak se to vybaluje, jo, modelové situace, protože každý terén bude jinačí, jo, a hlavně ta bezpečnost, ta je fakt toho týmu, ta je nejdůležitější.
1: O tom si budeme určitě ještě dále s Michalem Vodičkou povídat. Ostatně vy jste byl také opravdu na ostré misi po zemětřesení v Nepálu, to probereme zase za chvíličku.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Brno, písnička.

0: host Českého rozhlasu Brno.
1: A vlastně by se dalo říct také kluk do nepohody, tak jak zpíval teď Valdemar Matuška, Michal Vodička, záchranář, který je také členem Českého trauma týmu. Mluvili jsme o přípravách toho týmu na různé katastrofické situace a hromadná neštěstí. Vy jste měl tu možnost to opravdu zažít na vlastní kůži?
2: Ano, bylo to ke konci dubna 2015, na to nikdy nezapomenu, byl to vlastně náš takový první ostrý výjezd, kdy nám v sobotu 26. má, protože to bylo dubna, došla SMS-ka, že prostě v Nepálu proběhlo zemětřesení, jestli jsem ochoten a schopen jet na tu misi. Tak samozřejmě já jsem kontaktoval své vedení záchranné služby, jestli mě tu misi vlastně pustí. Bylo mi to schváleno, takže v neděli jsme vyrazili a vlastně jeli jsme do toho Nepálu, které bylo postiženo obrovským zemětřesením.
1: Jaké tam byly vaše první nějaké věci, které na vás tam zapůsobily, když jste dorazil na místo?
2: No, myšlenky? To je vlastně velmi hornatá oblast. Takže vlastně my jsme cestovali od Katmandu, hlavního města, kde bylo i letiště, jsme vystoupili, tak jsme 40 kilometrů jsme jeli takovým tím jejich autobusem přes prostě zničené silnice a teď člověk viděl tím autobusem, jak ta krajina vypadá, protože tam jsou, to je 90%, tam se živí zemědělstvím a prostě to je jako chudá, ale nádherná oblast teda. Tak jsme potom byli v oblasti Melamči, takové, tam, kde spadla materská školka, se udělalo místo, mezi stromy jsme se rozložili a začali jsme přijímat první pacienty a čekal jsem dospělý. První začali děti a bohužel to skončilo třeba amputací prstů, protože to byly děti, které měly ty rány infikované, tam přes den 40 stupňů, v noci 28, takže i klimatické podmínky s těmi jsme se museli vyrovnat a to bylo fakt opravdu velmi zajímavé. Jakoby. Ale ta pokora těch lidí, oni neřešili své zdraví, oni řešili prvně ten dobytek, který vlastně živil. Takže jim postavit ten přístřešek, zajistit nějak ten chod té domácnosti až potom to zdraví. Jakoby.
1: Jak dlouho tato mise trvala?
2: No původně jsme měli být 14 dní a po těch 14 dní, protože to bylo zemětřesení, jsme vlastně zažili takzvané aftershocky. To jsou vlastně takové ty dozvuky a to jsme zažili 7,4 a pak 5,5. Takže naše mise se prodloužila na dalších 14 dní, protože to jsem zažil, v životě jsem to ještě nikdy neviděl, kdy najednou stichne fauna. Toulaví, kteří se nás, jakoby nám potom, kteří bydleli potom s náma, ti začali najednou utíkat. A také na základě toho jsme vždycky poznali, že přichází další zemětřesení, začali utíkat, stichla ta fauna. A teď se pod váma chvěla zem, skákali kameny. A bylo to, lidé začali křičet, že jo. To bylo hodně, to mě hodně ovlivnilo to.
1: To si pomoci, myslím. Jak jste to prožíval vy sám? Měl jste taky strach, asi předpokládám.
2: No, já jsem strach neměl.
1: Ne?
2: Já jsem si myslel, že budu mít, ale tam vás to tak jako vtáhlo, ta situace, že já jsem toto neřešil. My jsme spíš řešili hlavně ten dětský pacient, je pro mě takový jako prioritní, protože ty děti třeba ztratili i rodiče a vedle vlastně sídlí stát Čína a oni tam třeba poslali učitele z Číny a ti než tam dojeli, tak vlastně my jsme ty některé děti, jsme se o ně starali, dělali jsme jim zábavu ve svém volném čase, když jsme ošetřovali ty pacienty a to taky bylo velmi zajímavé a my jsme se, a tam hlavně třeba za mám došel pacient, který třeba šel 2 dny pěšky se ošetřit. Takže vlastně my, když jsme začali ty pacienty řešit, tak jsme začali i první řešit situaci, jak dlouho senka jde, jo, s čím jde a podle toho jsme to řešili, že jsme třeba, jestli byl schopný, tak jsme třeba dali i antibiotika třeba na týden, aby potom došel zpátky až po tom týdnu, aby chodil třeba každý druhý den na kontrolu, že to by nezvládlo.
1: To rozhodně. Ještě mě napadá další věc a to je jazyková bariéra.
2: My jsme měli s sebou 3 tlumočníky, ale zajímavé bylo, že po tom týdnu už jsme se naučili mluvit nepálsky, takže do teďka si pamatuju ká duchco, kde to bolí, duchco bolí to. Jo. Tam vlastně by baba i hodně mimika hrála. Jo. Tam vlastně já jako zdravotní sestra vlastně jsem se naučil ošetřovat i ženy v Nepálu, protože vlastně na ženu nesměl šáhnout chlap, pouze v přítomnosti manžela. A tím místní nás tak velmi přijali, protože jsme se o ně fakt jako velmi pěkně starali, že i ty ženy se nechali ode mě ošetřovat. Od lékařů to vzali, jakoby, ale byl tam vždycky přítomen manžel, ale jako za mě to byla strašná jako spousta jako zkušeností. A hlavně ta pokora těch lidí mi ta překvapila, jak byli vděční i za každou maličkost. Teda.
1: To jste mi skoro vzal otázku z úst, protože jsem se chtěl zeptat, co vás tam vlastně překvapilo? Nebo...
2: No ta pokora, těch lidí, ta příroda, nádherná příroda. Zajímavé bylo, že třeba policisté od hasičů, hasiči byli úplně super, ti nám vlastně nastavili i záchod, dělali jsme z bambusu, nám vlastně dělali potrubí, protože tam byly monzumové deště. Hmm. Jo, ale třeba policisté a vojáci byli od sebe oddělení barevnými uniformami, jedni byli modří, jedni byli zelení, takže na základě toho jsem poznal, kdo je policajt a kdo je voják, a policajti měli pouze bambusové hůlky, kdežto vojáci ty měli zbraně. To bylo taky zajímavé.
1: No, myslím, že o tom by se dalo vykládat dlouhé hodiny.
2: Ano.
1: No tak to necháme zase třeba někdy na příště, protože o vás se dá také vykládat dlouhé hodiny. Za chvilku se dostaneme k dalšímu, řekněme, oboru vaší činnosti, a to je také školitel, záchranář, ale to až zase za chvíli.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Dnešním hostem je záchranář Michal Vodička, se kterým si povídáme nejenom o českém traumatýmu, nebo budeme si za chviličku povídat, ale pane Vodičko, vy jste tady donesl nějaké věci?
2: No, já jsem tady donesl zvoneček, který jsme dostali od manželského páru v Nepálu, když jsem jim zbortil celý dům a vlastně oni z těch sutin si vlastně vyhrábali zvoneček a nějaké to nádobí. Mm-hmm. A ten zvoneček nám daroval, já jsem za to dal potom naše některé vybavení, včetně léku, protože oni nechtěli peníze nic. Tam jsem poznal poprvé i směný obchod, to bylo taky velmi zajímavý, ale ten zvoneček nám sloužil z toho důvodu, že jak nám chodili ty pacienti, tak oni chodili i v noci. No, že tam v noci nikdy nebyla elektrika, že? Mm-hmm. A takže jsme tam dělali umělé osvícení, kde byl ten zvoneček. A teď, jak chcete zazvonit na klasický plátěný stan, že jo, tam zvonek není. Takže dali jsme tady ten zvoneček, že kdykoliv, že my jsme fungovali non-stop, aby vlastně zazvonili a tam vždycky jsme jim otevřeli a věnovali jsme se jim, jako s čím vlastně došli. Jo. Takže na to mám jakoby vzpomínku a oni ho vlastně nakonec jim věnovali.
1: Tak zazvoníme. To je docela takový pronikavý zvuk to asi.
2: Ano, ano, je to ruční práce. No.
1: Zbudí i spícího záchranáře.
2: Ano, to zbudili i ty naše psy, kteří jsou že jako takový, taky jako naši bodyguardi, vždycky začali štěkat. A oni nás zaštěkali a nás to vlastně probudilo, že někdo jakoby došel.
1: No ale to není jediné, co jste přinesl. Tady jsou takové předměty, tak ten jeden docela poznávám, to bych řekl, že je škrtidlo klasické.
2: Ano, to je škrtidlo, které jsem objevil letos, když jsem školil jednu nejmenovanou firmu tady v Brně. Já se vždycky dívám na ty lékárničky, které mají, protože vždycky podali nějaké tajemství. A nečekal jsem, že objevím škrtidlo z roku 1972. Ten celofán, který tam původně byl, ten se úplně rozpadl. Ale zachovaný datum, jako pravá ještě česká výroba, která drží, už nesplní ta svoji funkci, ale no, velmi už, zajímavý. No.
1: Zdá se, že už je takové trošku, že kdyby člověk trochu zabral, tak to potrhá. No. Tak škrtidlo, to si asi posluchači dokážou představit. Pak je to takový gumový klínek modrý.
2: Ano, na to mám taky veselou vzpomínku.
1: To jste našel taky v nějaké
2: ano,
1: lékárničce?
2: Budete se dívat, to bylo taky v lékárničce, kdy u toho byla i cedulka, to je prosím vás rozvírač úst.
1: Rozvírač?
2: Ano, takže když byste byl v bezvědomí, nebo jste měl třeba nějaké křeče, tak toto by vám ti lidé, kteří by měli tento kolik, by měli asi podle dát do těch úst, což jako za mě to je špatně, protože pokud jste v bezvědomí a někdo vám dáte no kolik do úst, tak zapravo vám stlačíte jazyk a hlavně to vás vyvolá zvracení. Mm-hmm. Takže to je velmi špatně. Takže jsem to zabavil. Firma se tomu nebránila, ba naopak byli jako docela rádi, že to tam už nemají, že by mohli toho pacienta vlastně poškodit. No. Ale no. Toto, co máte teďka, tak schválně.
1: No tak schválně. No to je, milí posluchači, kdybych vám to měl popsat, je to takový předmět do ruky, kde má šroubovici do kužele a madlo. Připadá mi to, jako by to byl sázecí kolík na zahradě.
2: Ano, když jsem toto objevil, tak jsem si myslel, že jsem objevil výbavu pro zahradníka. A ne, to je prostě také rozvírač úst. Toto, když ukazuju na školeních, tak hodně lidí se tomu uculuje a pak z nich vypadne, že si myslí, že to je erotická nějaká pomůcka. Ne, to je taky rozvírač úst. Tento předmět, těch to mám více. Toto převládalo ve více lékárničkách. Takže když to vidím,
1: to tam vzalo?
2: Nevím, vůbec nevím, ale jsou otevřené hranice, více firem dováží zdravotnické výrobky z různých zemí, no tak takový to netradiční rozvírač úst.
1: No to jsou tedy věci. Koukám, že při těch školeních narážíte na spousty zajímavých takovýchto v úzovkách kuriozit.
2: Ano, ano. Člověk musí i volit skladbu řeči, protože je třeba klasické stlačování hrudníku, srdeční masáž, že se u dospělého člověka provádí na středu hrudní kosti. Když si pamatuju definice, že střed, nebo spojnice prsní bradavek a hrudní kosti. No a na hodně školních vám třeba řekli, jak u koho, že jo? Takže prostě tak volíme teďka jenom stlačování hrudní kosti, nebo střed hrudní kosti, jo? Že prostě, jo. Ale je to vždycky takové, já to vždycky beru tak jako takové jakoby ve veselé formě a ti lidi si z toho něco odnesou, to mě naučila jedna paní profesorka, které se na to vděčen a beru si to i zpětnou vazbu a tím lidem to docela hodně dá, že si to pamatují. Dokonce mi někteří potkali na ulici a zdravili mi a že si to pamatují do teďka, že předtím, když tam byli jiný školita, tak třeba za dva dny už nic nevěděli. Nebo když tam je s ním opakovaně do těch firem, tak už jak kdyby de facto navazujeme a pokračujeme dál, co je tak jako zajímá. A
1: takže říkáte, že vyškolíte způsobem, že memorujete humorem?
2: Tak no trošku. Tak dám ten humor do toho dám, s humorem to jde vždycky líp, než nejtak je to klasické přednášení, někdy by u tabule, co jsem zažíval, Jo, ale ten humor prostě do toho patří, si myslím, i tak celkově do toho života. No.
1: No je pravda, že takové školení, pokud je nudné, tak prostě člověk potom asi ano. vypíná a ano. myslí na něco
2: uspávání hadů,
1: jiného.
2: Přesně tak, ano, no, ano. takzvané. No.
1: Takže vy jste takový probouzeč hadů.
2: No myslím si, že jo, že to fakt to bereme takovou tu veselou formou.
1: Záchranář Michal Vodička je dnešním hostem, ještě si za chvíli budeme povídat, teď ale nějaké ty pozvánky a potom muzika.
0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Bratři Marek a Ladislav Ouještí budou ve čtvrtek 30. července hosty ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Povídat si budeme o knihařství a písařství, řemesle, které započali jejich dědeček a které z části neplánovaně postupně převzali. Ve 200 let staré sýpce nyní provozují knihařskou dílnu a také kulturní prostor a my si o tom všem budeme povídat. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Českého rozhlasu Brno.
1: Dnes přijal pozvání záchranář Michal Vodička, se kterým už jsme probrali poměrně hodně. Tak jste členem Českého traumatýmu, jste zdravotní sestra, záchranář, školitel.
2: Ano.
1: A ještě navíc jezdíte na tábory letní.
2: Ano.
1: Jako
2: no, letos je to 40 let, co jsem začínal jako dítě. Teď už jsem vlastně na pozici zdravotníka, prošel jsem si jako je praktikant, vedoucí oddílu, programový vedoucí, to už jsem předal o těžké mladším kolegům a už jenom zůstávám v pozici toho zdravotníka, se starám o děti a děláme plně program. No. 14
1: to
2: dní.
1: Trošku odpočinek snad aspoň, ne?
2: Je to odpočinek, my se u toho bavíme, že se snažíme ty zkušenosti, které jsme nabrali od těch, z těch minulých let, vlastně předáváme dál i od těch kolegů, kteří s náma jezdívali jako vedoucí, jako děti, jo, nebo jako praktikanti, tak to předáváme těm našim dětem a užíváme si to. Je to náročné, ale užíváme si to. Ta partie naše se trošku mění, ale to jádro zůstává stejné.
1: Tak to je
2: a
1: dobré.
2: Na to nezapomínám. No.
1: Když to takhle funguje a pořád jezdíte na jedno místo?
2: Ne. Začali jsme v Bačkovicích, Šimku v Mlýn. Od roku 86 jsem tam jezdil, od roku 96, pak jsme jezdili na Račí údolí, pak letní tábor pod Templštýnem a teď jsme na Halzické hájence v lese schovaní, bez signálu, jenom železnice tam vede.
1: To je paráda. Nádherné. To je paráda. Ale stejně napadá mě ještě jedna věc, protože tak, jak jsem to vyjmenoval, to mně přijde, že snad ani nespíte, že pořád prostě jenom záchranaříte. Není té záchranařiny někdy už trošku moc? Jak odpočíváte?
2: Budete se divit, ale najdu si čas na odpočinek. Já ty služby si dávám tak, abych měl i čas na odpočinek. Jo, a já relaxuji hlavně jakoby doma na zahradě, v přírodě s rodinou. Jezdím na kole do práce. A máme pejska a tím člověk fakt jako relaxuje. No a jsem v kontaktu s těma lidma, se kterými chci být a se kterými tvoříme tady tyto věci. A já si třeba odpočinu v té fakultní nemocnici, když tam chodím sloužit, protože jako na záchranné službě já to jenom touto přednemocniční péči, když to v těch Bohunicích už dělám tu nemocniční péči a mám i zpětnou vazbu těch pacientů, takže se tam vrací a vidím, jak se to jakoby jeví dál ten stav a jsem za to vděčen. No.
1: No, takže vlastně odpočíváte zase prací.
2: No ano, odpočívám prací, ano.
1: No tak já vám přeju, ať se vám v práci daří, ať vás záchranařina stále tak naplňuje jako doposud. Moc rád jsem si s vámi povídal. Nedošlo na Venezuelu, ale tam jste nakonec nejeli.
2: Tam jsme nejeli, tam jeli naši jenom kolegové hasiči z Prahy, kteří tam jeli na vyprošťování, vyhledávání osob, včetně statika, a naše pomoc tam nebyla potřeba, zvládli to ostatní státy. Jinak, co se týče toho traumatismu, jsme 35. v Evropě, 65. na světě.
1: Ale byli jste připraveni vyrazit?
2: Byli jsme připraveni, ano, byli jsme připraveni, měl jsem i schválený od vedení našeho, že prostě můžu vyjet. A byli jsme připraveni, ale nakonec na to nedošlo.
1: Ano, takže zvládli to tam na místě. No, budeme doufat, že vás, když to tak řeknu, nebude potřeba, že se takových katastrof bude dít co nejméně. Každopádně je dobře, když už k ním dojde, takže je tady takováto úžasná pomoc a záchrana. Záchranář Michal Vodička byl dnešním hostem našeho dopoledního vysílání. Já vám děkuji, že jste přišel a snad někdy příště zase.
2: Já taky děkuji a děkuji za pozvání.

Blíží se 12. hodina, milí posluchači. Loučí se s vámi pro dnešek od mikrofonu Zdeněk Truhlář. Budu se těšit zase zítra. No a pokud byste si z dnešního rozhovoru se záchranářem Michalem Vodičkou chtěli cokoliv poslechnout znovu, tak můžete kdykoliv na našem webu brno.rozhlas.cz anebo pomocí mobilní aplikace Můj rozhlas anebo také na webu Můj rozhlas.cz. Mějte se hezky a naschledanou a naslyšenou.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brnolíšeň hledá firmu, která vytvoří nový park mezi Novolíšeňskou a Houbalovou ulicí. Česká obchodní inspekce objevila v Hatích na Znojemsku padělky za víc než 40 milionů korun. Fotbalový Artis Brno vstoupil do první ligy prohrou s Mladou Boleslaví. Dnes bude polojasno až skoro jasno a teploty do 31 stupňů. Dobré poledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Asi dvouhektarová plocha zeleně mezi Novolíšeňskou a Houbalovou ulicí v Brně Líšni se změní na nový park. Jeho vybudování přijde podle projektu na víc než 60 milionů korun. Městská část teď začala hledat firmu, která zakázku udělá. Práce by měly v ideálním případě začít letos na podzim a hotové mají být za 2 roky. V parku vzniknou místa na zadržování dešťové vody, která se pak bude využívat na jeho závlahu. Vysvětluje nezávislý starosta Líšně Přetislav Štefan.
2: Budeme schraňovat dešťovou vodu okolních budov, která bude v parku vsakována a využívána pro zeleň. Zároveň tam budeme hodně pracovat s fotovoltaikou a to, co tam bude atraktivní, tak nejsou jenom procházky, ale bude tam velké vodní hřiště pro děti, které si myslím, že každý v létě, notabene v těch městech, kdy jsou extrémní teploty, užije a bude rád.
0: Přes 7200 kusů padělaného zboží objevila v posledních 4 měsících Česká obchodní inspekce v Hatích na Znojemsku. Tento měsíc inspektoři dokončili víc než čtvrtletní sérii kontrol. Při nich v tamní tržnici zadrželi zboží, jehož originály by stály víc než 41 milionů korun. Vysvětluje mluvčí inspekce František Kotrba.
3: Důležitou roli v průběhu akce hrála policie České republiky, územní odbor Znojmo, která dlouhodobě monitorovala situaci na tržnici, poskytovala operativní poznatky, zajišťovala bezpečnost kontrolní skupina, podílela se na identifikaci osob spojených s nelegálním prodejem.
0: Dnes se lidé v Kroměříži mohou nechat bezplatně otestovat na pohlavně přenosné nemoci. Pracovníci české společnosti AIDS Pomoc budou od 3:30 do 4:00 odpoledne na Velkém náměstí. Pro zjištění onemocnění HIV, syfilis nebo hepatitidy B a C odeberou zdravotníci pacientovi kapku krve z prstu. Na výsledek se čeká zhruba 5 minut. Pro absolvování testování musí zájemce vyplnit předtestový dotazník, dostupný na webových stránkách hiv-testování.cz.
1: Sport.
0: Prvoligoví fotbalisté Artisu Brno v úvodním kole prohráli na domácím hřišti s Mladou Boleslaví 2-4. Historicky první góly klubu v nejvyšší soutěži vstřelil Kvadri Adediran, který obstaral 2 trefy. Radost toho ale neměl.
4: Když tým nemá výsledky, je úplně jedno, jestli dám gól. Takže teď to jako nějaký výjimečný okamžik necítím. Myslím na to, že se musíme zlepšit. A čím rychleji se nám to podaří, tím lépe.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme polojasno až skoro jasno, jen místy přechodně oblačno a nejvyšší teploty budou mezi 28 a 31 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Aktuálně si dejte pozor na dálnici D2. Na 3. kilometru ve směru do Brna se srazila 2 osobní auta a nehoda částečně blokuje levý jízdní pruh. Tvoří se tam kolony, ale projedete, ale se zpožděním. A nehoda nákladního a osobního auta blokuje taky provoz v Plumilově na Prostějovsku. I tam místem projedete. Šťastnou cestu od mikrofonu přeje Hana Florianová.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Posloucháte pořad Morava krásná zem a z brněnského studia Českého rozhlasu vás zdraví Karel Hegner, který také zdraví Ivanku na dálku a těšíme se, až zase dorazí zpět na toto místečko, kde se dáváme teď místo ní. Hned po písničce by nám mělo zaspívat nějaké milé dítko, které tráví prázdniny třeba u babičky, tak jim nechte prostor pro volání. No uvidíme, v sobotu se žádné dítko neozvalo, mě, ano, tak snad dnes budu mít větší štěstí. Číslo k nám 726465200 a svátek dnes slaví, a to považte, Viktor, Alina a Svatomír. Taková jména jsou dnes v kalendáři. No a já předám hned první písemnou gratulaci, ve které se uvádí, dnes se dožívá krásného životního jubilea 71 let náš kamarád Toník Šobáň, rodák z Vlčnova, tohoto času obyvatel krásného města Uherské Hradiště. Všestranný to člověk, ale hlavně milovník a vyznavač moravské písničky hrou na harmoniku. Již 30 let společně šíříme tyto písničky na Moravě, v Čechách, na Slovensku, ale i jinde v zahraničí. Já, jeho kolega v hraní a zpěvu, mu přeji hlavně hodně zdraví, pohodu, štěstí a něco málo peněz. Toníku, dej se zdravotně do pořádku, aby jsme opět vyrazili mezi lid. To ti přijde Jenda Murček a jeho přítelkyně Evička Doleželíková z Roštění a přání se připojují ještě Jirka a Liduška Janoušovi z Kondrace. Krásné to dědiny u Vlašimi. A písnička Černooký Šohaj, Miloše Procházky, Marušky Žákové a hraje Zlaťulka.

No, tak to byla Zlaťulka, tuším, jestli tam zpívala, není to tady uvedeno, Jana Janošková, šikovná zpěvačka. No a myslím si, že možná stejně šikovná zpěvačka bude teď nám zpívat. Jsem rád, že se to podařilo, opravdu v sobotu žádné dítě nevolalo. Tak je to Markétka Šlichtová. Markétko, já tě zdravím, já už jsem si to tady poznamenal. Ahoj.

0: Ano, jsme tam, slyšíme se, Markétko. Prosím, halo, halo.
1: Jo?
0: Nemáš náhodou pod hlasitý odposlech puštěný? Takže to bychom poprosili, že to by jinak nám nefungovalo.
1: Dobrý den.
0: Teď je to ono, výborně, děkujeme. Markétka Žlichtová, Markétko, ty máš upřesnit to přesně kolik roků?
1: 14 let,
0: vidíte to, to už je slečna, to bych měl téměř vykat, ale já jako dědeček, prošedivělý stařeček, mohu tykat, nevadí ti to, Markétko?
1: Nevadí,
0: tak to jsem velmi rád. Markétka je z Krumvíře, což je teda meka hodně úžasných muzikantů, že jo, to tam, jo, Jožka Šmukař slavný, Zdeněk Šmukař, jeho brácha, operní zpěvák, Jožka Hanák, basista, no prostě tam se to urodilo, Jaruška Kachyňová, no a další, tak co nám budeš zpívat, Markétko?
1: Krumvířskou dědinu.
0: Dobře, tak si to teď poslechneme a pak ještě se něco zeptáme. Jo, tak se můžeš teď právě do toho pustit.

0: Markéto, Markéto, děkujem. Tam je potlesk, slyšíš to krásně tady. Borek se zareagoval potleskem, to je hezké. No vidíš, já taky tleskám. Markétko, ty chodíš do nějakého souboru nebo ne?
1: Ano, chodím do dětského souboru Pantlička, tady v Krumvíře.
0: Pantlička, ano, to je taky další známý soubor. A teď půjdeš do devítky nebo... Teď do devítky. Já to tak typuji podle věku. Jo? Někdy se člověk mýlí, že někdo jde třeba do osmičky nebo podle toho, jak je narozený. No a kam se chystáš potom? Už tě něco napadlo?
1: Furt přemýšlím, ale ještě nevím.
0: Furt přemýšlíš. No a co tak, na o čem přemýšlíš, když přemýšlíš?
1: Přemýšlela jsem na konzervatoři.
0: Fakt? Jako? A na zpěv jít přímo nebo na hereckou?
1: No, asi na hereckou, ale ještě nejsem rozhodnutá.
0: No, tak to se musíš pěkně připravit, Pantlička ti pomůže, ale samozřejmě to chce i nějakou hereckou průpravu. Co myslíš, chodíš na nějakou hereckou průpravu?
1: Ne, nechodím.
0: No, tak to pokud ti mohu poradit, co zase já znám a mám zkušenosti, že jednak z JAMO, jednak z konzervatoře, tak jako by to chtělo přípravu, no a pak už záleží na štěstí, jak se ti bude dařit. No a kromě té konzervatoře, co ještě by tak připadlo?
1: To ještě vůbec nevím.
0: Absolutně, takže vidím, že konzervatoř je na prvním místě, tak zpěv by problém být neměl, to by mělo být v pořádku, no a tak jak ti radím, musíš si to nějak domluvit, nějakým hercem chodit nebo do nějakého souboru. Markétko, no a jak ty trávíš prázdniny, ještě máš měsíc před sebou?
1: Chodím ven s kamarádama, jezdíme po výletech na koupaliště.
0: Fakt? Po výletech kam?
1: Třeba na hrad a tak.
0: Jo, takhle. A máte u sebou mobily?
1: Ano.
0: To je otázka, že? A mobilujete, jak se říká, o 106, že?
1: Ne, to tak ne.
0: To tak ne, jasně. Myslíte, dovedem představit, ale tak je to fenomén současné doby, že jo, to jako s tím se musí počítat, ale taky je dobrý si krásně popovídat. Markétko, my ti přejeme hodně hezkých a šťastných dnů ještě o prázdninách. Samozřejmě děkuji. Devítka, ať ti krásně vyjde. No a pokud tu konzervatoř, tak jak ti radím? No prostě musíš se připravit. Nějaký monolog, dialog, prostě nějakého herce, herečku poprosit, aby ti to pomohli se nachystat. Tak ať se ti daří. Pozdravuj v Krumvíři. Krásné to dědině a choďte dál na výlety a bavte se s dětskama, zpívej pořád. Ahoj, měj se krásně. No a nám teďka zahrají Legruti skladbu od Petra Studeniče Stávaj milá.
2: Český rozhlas Brno.

0: Ano, Juraj Polák, Soňa Žureková, Lucka Smolárová nám zaspívali z Legruty a dovolal se Gusta z Prakšíc. Gustíku, ahoj.
1: Ahoj, Kadičko, já bych chtěl dneska i popřát všem posluchačům hezký den. Taky dneska i slaví pan farář otec Vaďura svoje narozeniny, tak mu přeju hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Dneska je Viktora, ano. Tak Viktor Kovaříkovi do Uherského Brodu a zítra je Marty, tak já přeju paní Martě Jankujové a Jurákové do Prakšic všecko nejlepší, hodně zdraví, boží požehnání, Martě Oharkové do Kunovic, Martě Plačkové do Luku, Martě Hanáčkové a Martě Manečkové do Uherského Brodu. Tak všem přeji hlavně hodně zdraví a taky Marta Jankujová oslavila 60 let manželství v sobotu a ještě teďka se dožívá životního jubilea František Vlk z Prakšic. My jsme pod přezdívkama, takže pošták nebo varhaník mu říkáme, tak mu přeju také hodně zdraví, božího požehnání. Děkuju, Karlíčku.
0: Jo, a ty máš jakou přezdívku?
1: Co? My jsme Gustávci. Taťka byl Augustín, dědeček Augustín a já jsem taky Augustín.
0: Aha, já se právě dívám, že seš křtěný Augustín, protože v neděli má slaví Gustav a Elfrida svátek.
1: Ale to byl jenom Gusták. To ne,
0: ano,
1: to
0: já vím, že Augustín. Tak zdravíme Gustávky. Zdravíme Gustávky, ať se daří. Hezký den, ahoj.
1: Hezký den.
0: Petr Lesonice, Peťo, krásné poledne.
2: No, dobrý den, Karlíku. Já bych chtěl nechat zahrát k dnešním 76. narozeninám manželce Milušce Bartošové, přezdívané Rozárce. Na nic jiného neslyší, aspoň ode mě. A to jí přeji pravnučka Viktorka Havlíčková, netež Verunka a vnuk Lukáš, který je teda momentálně v práci, dcera Andrea. No a vám bych chtěl popřát taky všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví.
0: Peťo, moc krát děkujeme, ale my jsme takový zvědaví, chlapi bývají zvědaví, proč Rozárka, jak jste na to přišli? Když je to Miluška. To nějak tak vyplynulo, jo?
2: Jo, to už je hromada let a je prostě na to zvyklá. Aspoň ode mě teda.
0: To je krásně. Já slyším zase slovo Rozárka nebo jméno Rozárka, tak se mě vždycky vybaví jedna pohádka, co jsem hrával v divadle v Radosti a tam byla ta hlavní figura Rozárka. My jsme o ní bojovali s jednou takovou vřetenicí, což byla taková čarodejnice a museli jsme ji uspívat a prostě uhrát. Takže pro mě Rozárka je to tahle, toto spojení. Peťo, mějte se krásně a užívejte života se svojí Rozárkou.
2: Zatím
0: nashledanou, hezký den. Dnes slaví 78. narozeniny František Cypry z Lanžhota. V neděli měla svátek jeho manželka Anička Cyprysová, která bude 13. srpna slavit půlkulaté 75. narozeniny. A zároveň 31. července oslaví 55 let společného manželství. Do dalších společných let přejí hlavně zdraví, synové Marek a Franta s rodinami pusu posílají pravnoučátka Julinka, Matýsek, Daneček a Sebastiánek. Pavel Skočík, Staňa, Esterka, Kamaráde můj a Bojané.

0: Ano, Anička Řezáčová, Vojta Račický. A teď se dovolali opět dva pánové, to je krásná úroda, úterý a volají chlapy v poledne. První dostává slovo Mirek z Hroznové Lhoty. Miri, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Karle, a i všetkým posluchačům. A prosím o pěknou pěsničku pro mého švagra, který dneska je slaví 67 roků. Nejlepší by bylo, kdyby od Znorovianu, protože je bývalý muzikant.
0: Aha, tak...
1: Já vím, že to nejde. Ale takže mu přeju všecko nejlepší, hlavně zdravíčko, ať mu služí, šlapem spolem na kole, takže ať nám to teda šlape.
0: Hezky, a jak se jmenuje? A jak se jmenuje?
1: Václav Procházka, to jsem zapomněl.
0: Ano, Vášek. A na co hrál Václav?
1: Na co hrál? Na trubelu.
0: Aha.
1: Na takovou tu, ne, křídlo nebo něco, já nevím, jak se to přesně jmenuje. Ale...
0: To jsou ty, tenor,
1: to je ta, já mu vždycky říkám, že tam dříma, no to...
0: Jo, tam vzadu, jako přiznávky, ano. Možná melafon, možná.
1: Nevím, jak se to... Dobře, takže všechno nejlepší a co mu daří a radost znoučat a trochu ironický, když hraje Mariáša a ať mu nejde karta.
0: Je
1: něco,
0: tak
1: a něco pustí vždycky.
0: kamarádi na kole, ale velcí rivalové v Mariáši, no to je
1: hezký,
0: no tak jako jo, tak chlapi, tak to tak má být, no to je prostě paráda. Miri, děkujeme
1: moc. Bývalo to veselo, to víte, něco se vypije
0: a
1: pobavíme se vždycky perfektně.
0: To je důležitý, takhle to je vždycky to setkání, to je prostě, to je o život, je o tom, no.
1: My tam hrajeme, to je jedno, kdo vyhraje, hlavně co to bude.
0: No jasně, to je hec. To je stejně jako když člověk, já nevím, šel hrát tenis a neuměl to, že jo, a tak jsme se hecovali, byli rádi, že to přehodíme a... A toto, Miri, mějte se krásně a s Vašíkem si to užívejte.
1: Vám, jo, mějte se také pěkně, naschledanou.
0: Naschledanou. Kája Dolní Kounice, další chlap, který se dovolal. Kájo, zdravím tě.
2: Taky minovče, přeju pěkný poledne vám ve studiu a posluchačům rádia. Já bych chtěl jenom dneska popřát k dnešním narozeninám srdečně Danušce Dostálové v Dolních Kounic. Je to vaše věrná posluchačka, hodná žena, ona má dechovky moc ráda. Hodně zdraví, štěstí, lásky od svých blízkých, známých. Za všechny přeje Karel a Věrka z Dolních Kounic, to je moje přítelkyně. Díky za písničku a někdy naslyšenou, Karliku.
0: Ano,
2: se,
0: no a když chodíš do té Jihlavky chytat, no, co jsi tam chytil největšího?
2: Za chvíli půjdu, protože je celkem pěkně a ráno se mě nechce vstávat brzo, takže...
0: A co jsi tam chytil největšího, co jsi tam lapil?
2: Žádná sráva, největší, co jsem tam chytil, kapra 63, ale to bylo v loni. A letos mám 53, ale 7 kousků zatím.
0: Tak to je ale docela hezký, jako na řeku, víš, v žev, no.
2: Tady, když berou, tak berou, ale jenom takový 35 do 40, oni to dávali z našeho rybníka a ono to musí vyrost.
0: To musí narůzno, samozřejmě.
2: Dávali žebráky. Já vám moc krát děkuju. Taky, Kájo, měj se
0: hezky, ahoj. A další písemná gratulace, prosíme o písničku pro paní Martičku Sichrovu, která se dnes dožívá požehnaného věku, ale to není všechno, zítra slaví svátek. Je to velmi milá, pěkná, šikovná, skromná paní, ať se jí daří malovat pěkné obrázky, také péci velmi pěkné a chutné dortičky a práce na zahrádce je jejím potěšením. Přidáváme se do řady gratulantů s přáním, ať jí nezlobí zdravíčko, ale také trochu toho štěstíčka a pohody přidáme do našeho přáníčka. Milá Martičko, posíláme malé přáníčko. A ti všechno vychází, co sama nejvíc si přeješ. A když sluníčko někdy zachází, tak ať se pořád směješ. Do dalších roků přejeme hodně šťastných kroků. Eva Atoník Brzoňovi. Danuška Magálová za doprovodu Grande Moravia nám zaspívá.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
3: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
4: Ano, tolik upoutávky a dovolal se opět muž. To je neskutečné, to je nádhera. František z Hrubé Vrbky, Fany, zdravíme na Horňácko.
5: Dobrý den, či jednou králíčku. Já byl v neděli té Janičky. Dráty telefonu byly pretížené, v neděli v poděli se mnou dovolat, tak to zkouším až to úterý. Je to pozděl přeci, že?
4: Jasně.
5: No. A tak moja žena Anička tě nebyla měla svátek a moja vnučka Anička Otu měla svátek. To jim prvně všechno, celá rodina, všechno nejlepší je vnučata. A potom ještě Anička Ováčková z Hradišťka bývala starostka, měla také svátek.
4: A ano.
5: To by prvně také hodně zdraví a tak by to bylo všechno.
4: Ano, a představ si, Františku, s Aničkou Hubáčkou jsem se potkal v Ratíškovicích na festivalu a měla zase jeden z těch svých krásných klobouků. Ona prostě, to je dáma klobouková a sluší to. A tak je to prostě krásné, když takhle ty ženy nosí ty klobouky.
5: Já si ani nevěděl, že ty hudba byla v Ratíškovicích.
4: Byla, ano. To je 14 dní. Pak jste měli ty Horňácké, vy.
5: Horňácké, ano.
4: Tam to navazuje po týdnu. Tak se měj moc hezky, Františku.
5: Ano, taky
4: ahoj, taky na shledanou. Anička z Miroslavy se dovolala, nositelka jména, které znělo v neděli éterem.
6: Děkuji za prostor a ráda bych vás pozdravila oba dva pánové do studia a taky všechny posluchače. No a právě proto volám, protože bych chtěla všem moc poděkovat za všechna ta přáníčka, která mi přišla, ať už různými cestami, které dneska existují. Takže děkuji ještě jednou své rodině, přátelům a všem známým za gratulaci, která mě velice potěšila. A ještě bych taky popřála jedné Aničce dodatečně, a to Aničce Makovíčkové do Štítar. Popřeji hodně štěstí a zdraví. Zítra budou Marty, mám kamarádku v Miroslavi, Martu Drápalovou, takže té posílám taky písničku a krásné přání, hlavně hodně zdravíčka, pohody a štěstí. A v neděli bude mít můj švagr, bratr mého muže, významné výročí narozeninové, už mu ta osmdesátka klepe taky na záda, takže jsem to prozradila, takže taky mu přeju hodně štěstí a hlavně to zdraví, pohodu a ať si se svou ženou Janičkou žijí krásně až do 100 let. A to jim přeje Anička a Jindřich a celá určitě Hlávkovic rodina a jejich děti. Mějte se všichni moc hezky a ještě jednou velké díky a vám děkuji za písničku a taky vám přeju hezké dny a hezké léto, nebo zbytek léta.
4: No děkujeme. No léto ještě bude trvat, ještě měsíc, to ještě.
6: Ano.
4: To musíme užívat všichni.
6: Určitě si to užijeme.
4: Akorát by potřebovalo zapršet, Aničko, to teda v celé Evropě, to je jakoby.
6: To by potřebovalo, no, to vím, jak to na zahrádce vypadá, jak to.
4: No jo, tak
6: je to jako prach, ta půda, takže to.
4: Mějte se. Je to na přírodě, mějte se krásně.
6: Musíme doufat a být v naději.
4: Jasně.
6: No, takže nic jiného nám nezbývá.
4: Přesně,
6: takže tak. Se mějte krásně a děkuju.
4: Nashledanou.
6: Nashledanou.
4: Písemné gratulace. 21. července oslavila 60. narozeniny paní Michaela Hečková z Hodonína. Přejeme pevné zdraví, spokojenost, dokázat přijmout vše, co život přináší. Dobrou náladu, mít smysl pro humor a umět se zasmát i sobě a k tomu dobré přátele. To přeje celá rodina. A ještě jedna gratulace Vikimu. Kam letí, to nevím, ale e-mail posílala paní Marcela Hubková, tak snad Viki poslouchá. Milý Viki, k tvému svátku přejeme především hodně zdraví, protože to je to nejcennější, co dnes všichni potřebujeme. Ať tě provází štěstí, láska, pohoda, radost z každého dne a ať se ti splní všechna tvá přání. Přejeme ti také spoustu krásných chvil s rodinou i v přírodě, kterou máš tak rád. Krásný sváteční den ti z celého srdce přejí manželka, děti, rodiče z obou stran a celá rodina. Tak a teď písnička Petr Burica, František Lališ, Vyštučanka, kterou řídí Pavel Špaček, Tygajarské Vinohrady.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla Vyštučanka a teď dostává slovo pro změnu po Aničce opět muž. A to je Toníček z Lidečka. Toníku, zdravím tě moc.
1: Jo, dobrý den, zdravím do Českého rozhlasu Brno a i vás český dechovkáře a zvláště pak tady reprezentanta České a moravské dechovky Karla Halička Hegnera. Skvělý reprezentant, ano, oni by ti měli dát už medaily, ano,
0: ne, no, už,
1: jak,
0: už,
1: tak jak to přivezli ti naši sportovci ty zlaté, tak aj to by už měli dát zlatou medaily.
0: Netřeba medaily, netřeba.
1: Prosím o písničku pro mojeho kamaráda, pro dlouholetého spolupracovníka k jeho 70. narozeninám, které má právě dnes a jmenuje se Zdenek Sušeň, je to dědinka Ratibor na Valašsku. Tak milý Zdenku, přejeme ti hodně zdraví, štěstíčka trošku, božího požehnání, to ti přeje Antonín s rodinou Lidečka. Zdenečku, užij si to a to, ať si zdraví, ať a tvoje srdíčko pumpuje a funguje ještě mnoho a mnoho let. Tak děkuju Karličku za písničku a
0: Těším se, Toníku, za týden. No, 8. srpna v Dolních Heřmanicích bude festival, jsem tam shodou okolností také a vím, že Lidečanka tam bude i s tebou. Tak se těším na setkání osobní.
1: Tak budu
0: osobní.
1: Se těšit a já se budu těšit. Ano. Tak přeju krásný den, děkuji za písničku.
0: Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: A aby to nebylo málo, tak pánská jízda, jak mě tady Borek napovídá, pokračuje dále, protože slovo dostává Tomáš z Poštorné. Tome, chlapi prostě dneska bodují. Morava krásná země, dneska mužská záležitost. Dámy prominou tedy.
2: Dobrý den, pane Hegner. Já bych tuto cestou chtěl popřát moje mamince Aně Hradilové k nedělnímu svátku. Hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti přejí synové Tomáš, Libor a Zbyněk. A ještě bych chtěl mojemu bratrovi Zbyňkovi popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti k narozeninám 49. Přeje opět maminka, Libor a synovec Tomáš. Mm-hmm. Děkuju moc krát.
0: Tak to budete za chvíli slavit, za rok to budou 50, to bude sláva.
2: Já 60.
0: Jo? Jo, takže víš, 60, ten 50, jo? Tak, tak to bude dvojnásobná, to bude rachot.
2: A maminka ještě 70, je 80,
0: pardon. Jejda, takže to máte samé kuletiny. Tak Tome, mějte se krásně, ať se daří.
2: Takže děkuju moc krát,
0: ano,
2: příjemný den,
0: nashledanou. Taky nashledanou. Nesmíme zapomenout na členy klubu Přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Libuška Matějíčková z Bystřice pod Lopeníkem slaví dnes narozeniny a také Vladimír Endlicher z Brna Vinohrad slaví dnes narozeniny. Tak naši milí přátelé, naši milí členové klubu, moc vám přejeme moc zdravíčka, štěstíčka, pohody, lásky, zkrátka jenom to pozitivní. No a teď nám zahraje Šohajka, Václav Maňac mladší, Josef Vašíček, Moravo, Moravo má.

0: Ano, a dovolala se ještě paní Zdeníčka, ta nám to dnes uzavře. Zdeníčko z Jalubí, dobrý den.
1: Ano, dobrý den, pane Hegner, zdravím vás a všechny posluchače. Prosím ještě pro Aničky Švagrová, Anička Pokorná z Hradiště, její švagrová Anička Strušková z Otrokovic a spolužačka Anička Raková z Jankovic a Anička Langerová z Hradiště a spolupracovnice Anička Hubáčková z Březolup, sestřenice Anička Kaštánková ze Sušic a paní Soukupové ze Snopného. Všetkým přeju hodně zdraví, štěstí, lásky, boží požehnání, aby se měli všetci rádi a byli spokojení. Moc vám děkuju.
0: Díky,
1: ještě paní Kotázkové pro radost.
0: Dobře. Hezký den, nashledanou za ním.
1: Děkuju, nashle.
0: Mám tady ještě e-mailík, tak ať je co stihneme. Posíláme přání písničku důstojnému otci Lubomíru Vaďurovi k jeho významnému životnímu jubileu 75. narozeninám. Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, daru Ducha Svatého, ochranu Panny Marie, hojnost boží jeho požehnání, bývalý farníci ze Želechovic nad Dřevnicí. A ještě prosíme o písničku poděkovat rodině i všem mým příbuzným přátelům, kamarádům, kteří mi přáli ke jmeninám. Ať po vlnách vašeho rozhlasu písemně, osobně nebo telefonicky zamilá přáníčka, která mě moc potěšila. Na oplátku posílám zase já a děkuji Anička Štolfová a ještě Jarda Vols také zdraví na dálku Ivanko a těší se, až se vrátí. A nám ještě zahraje Moravská veselka od Antonína Perničky, to ráno.

Tolik Moravská veselka, zhodou okolností v neděli ve Vřesovicích festival, po čase zase Martin Žok obnovil festival, takže ve 14 hodin bude tam samozřejmě Vřesovanka, budou tam Moravská veselka, Záhořané, Sebraňáci, tak jste srdečně zváni. Jinak vám moc krát děkujeme za pozornost, krásné odpoledne přejeme a těšíme se v 18 hodin na setkání zase s vámi. A teď si poslechněte, jak hraje za doprovodu Vlčnověnky Pavel Nevařil krásnou skladbu Johna Lennona, Paula McCartneyho. Hey, shoot.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Miroslav Hanuš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Ve svém venkovském sídle je zavražděný lovec. Případ vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nepolapitelný tygr z Mompračemu se pro krásnou Marianu nechá zajmout nepřáteli. Dva díly kultovního seriálu Sandokan a ČT Art. Miroslav Donutil jako loupežník Nikola Šuhaj v proslulém filmovém muzikálu podle divadelní hry Milana Údeho Balada pro banditu. Úterní večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Brno a Jihomoravský kraj získali podporu Evropské komise na spuštění letecké linky do Frankfurtu. Dělníci začali s úpravami hlavní budovy na náplavce v Brně, aby v ní mohla otevřít kavárna. Do Česka se vrátí tropy. V pátek budou teploty dosahovat až 39 stupňů. Dnes bude většinou polojasno a teploty do 31 stupňů. Dobré odpoledne. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Evropská komise podpořila spuštění nové letecké linky mezi Brnem a Frankfurtem nad Mohanem. Komise souhlasila s tím, že Brno a Jihomoravský kraj můžou na provoz této linky poslat peníze z veřejných rozpočtů. Samosprávy na to chtějí vyčlenit 3 miliony eur ročně, to je přes 70 milionů korun. Cílem je napojit Brno na velký přestupní uzel se spojením do celého světa. Přepravní firmy se můžou o podporu ucházet do konce září. Linka má začít fungovat příští rok na jaře. Létat by měla 4krát týdně, tam i zpět. Dělníci začali přestavovat budovu na náplavce u řeky Svratky v Brně pro budoucí kavárnu. Dům nechal magistrát postavit jako zázemí pro vodohospodáře. Poté ho předal radnici Brna středu, ať prostory upraví a překolauduje. Dělníci v rok staré budově mimo jiné zbourají část stropu, aby obě prosklená patra propojili schodištěm. Podle starosty městské části Vojtěcha Mencla z ODS to vyjde na 8 milionů korun.
5: Je potřeba zároveň vlastně udělat tam ty gastroprovozy, čili rozčlenit to pro ty jednotlivé místnosti, které jsou proto nutné. A co je asi na tom nejsložitější, tak je potřeba udělat kompletní vzduchotechniku a vytápění tady toho objektu, protože to tam v tuto chvíli není.
4: Kavárnu chce Brno střed otevřít letos v září. Teploty v Česku budou tento týden znovu stoupat. Ve čtvrtek by měly na celém území přesáhnout 32 stupňů Celsia. Vůbec nejtepleji by mělo být podle meteorologů v pátek, kdy teploty budou dosahovat 39 stupňů. Už zítra odpoledne čekají tropy na jihu Moravy. Do odvolání tam platí výstraha před požáry, která se bude postupem týdne rozšiřovat do dalších částí Česka. Dlouhodobé sucho a malé množství srážek prozatím nemají na násadu hroznů na Slovácku negativní vliv. Podle Ctibora Dvořana z vinařství Rochus v Uherském Hradišti je to tím, že réva vina je velmi odolná a dokáže se s nedostatkem vláhy vypořádat.
6: Réva dlouhodobě snese i sucho, protože je to liána vlastně a má kořeny do šířky, do hloubky, takže vypadá to zatím dobře. Bobulky se nalévají tady v Mařaticích i v Újezdci i ve Bzenci. To vypadá na standardní až na standardní úrodu, ale pokud bude další měsíc velké sucho, tak to bude tvořit už vinařům a vinohradníkům velký problém.
0: Počasí.
4: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně polojasno nebo oblačně, postupně se bude oblačnosti ubývat, nejvyšší odpolední teploty mezi 28 a 31 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Pozorněte na 47. kilometru D55 ve směru na Hodonín. V jízdních pruzích tam leží spadená plachta. A na D2 dejte pozor na nehodu dvou osobních aut na 3. kilometru ve směru do Brna. Místem projedete, kolony se příliš netvoří. Na D2 potom pozor mezi 21. a 25. kilometrem ve směru do Brna. Kvůli pracem silničářů je to tam zúžené na jeden jízdní pruh. Šťastnou cestu od mikrofonu vám přeje Hana Florianová a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
1: Televizní diváci si ho oblíbili díky seriálovým rolím Majora Korejse či Starosty Hložánka. Je také divadelním režisérem, v prosinci ho čeká premiéra a občas si střihne roli moderátora. Nedávno diváky provedl předáváním Centálie. Miroslav Hanuš, vítám vás. Dobrý den.
7: Alex a host.

0: Herec a divadelní režisér známý co by major Korejs z případu prvního oddělení nebo jako starosta Hložánek ze seriálu Ulice Miroslav Hanuš má za sebou výjimečný večer. Vy jste se nedávno ujal moderování Centálie.
1: Ano, byl jsem lapen, není to, občas se tomu věnuju, ale Itálie, to je vždycky takový trochu problém. Když to dělají herci, tak takhle. Já jsem jim dopředu řekl, to nevíde, jo? Ondřejovi Kapkovi, prezidentovi. To nemůže vyjít, Ondřej, ale to jsem mu řekl už ve chvíli, kdy jsme se dohodli. Jo? Protože vždycky budu pro někoho moc starý, moc mladý, moc chlap, moc ženská, moc vtipnej, málo vtipnej, že jo? Když to dělají novináři, tak lidi nadávají, že oni umějí moderovat a takovým tím suchým způsobem. Někdo je zas moc na ně komunální. No tak jsem si říkal, tak ještě než půjdu do důchodu, takže bych si stihnul ještě tohle to zkusit, protože přece jenom je to adrenalin, je to z národního a je to přímý, že ano. A pod rukama se vám to sype časově, což se mi přesně dělo celou dobu.
0: Tak, ale ono to není první vaše moderování, vy čas od času moderujete, tak jak dlouho jste zvažoval tu nabídku, zda Itálie moderovat? Bylo to vlastně jakoby radost, nebo měl jste radost toho, že jste tu nabídku dostal?
1: No, radost jsem měl a současně to takový to, a tím vzniká otázka, že jo, tak máte radost a starost. No a pak jsem si řekl, já to ještě zkusím, už jsem se chystal, že budu tak v klidu, jak se blíží k tomu důchodu, budu dělat ty věci, co umím. A tohle jsem si řekl, no to je zajímavá výzva, to zkusím, jestli pak ztroskotám nebo ne. No.
0: A jak jste se hodnotil zpětně? Jak byste měl pocit po skončení Itálie?
1: Já jsem byl úplně v pohodě. A vlastně jsem měl takové hezký ohlasy, jo, mimo pár fakt komických takových těch, jak ty lidi musí se vyjádřit, tak já nemám žádný sítě, nic, ale žena mi to vyzobává, ty nejlepší kousky dostávám, takhle přijdu domů, lehnu si a podívej, co o tobě píšou, že jo, tak tam jsou nějaký jakový, že to se nedá ani reprodukovat, že je to tak asi jasný, co tam tyhle týpci píšou.
0: Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem všem.
1: Ano, tak Mirek asi tak. Ten, který by se zavděčil lidem všem.
0: Jak probíhala příprava?
1: Já jsem si psal i scénář k tomu, samozřejmě ten sižet základní je danej, pořadí těch. No a pak jsem, mně se ty věci často jako zdají v noci, já si napíšu jako ten scénář, ale pak se mi třeba zdá, jakým způsobem to interpretovat, jo? Nebo jak to rozšířit, protože jsem to postavil na některých prostě postřezích, historkách a pak jsem tam ještě citoval z Ladislava Vančury z Rozmarného leta, který mám hrozně rád a to byly takový skutečně jako vhodný místa, tak jsem je použil. No a dost jsem se připravil pečlivě, bych řekl, být připraven, toť vše, Hamlet. No tak jsem říkal, než se to začne hroutit, tak abych věděl, co přijde, tak jsem si vypracoval dost jako propracovaný scénář, z kterého jsem hned asi po 12. 13. minutě a mělo to, že má to skoro 2 hodiny, jsem začal slevovat, protože z těch boků na vás mávají ty asistenti a říkají, už seš minus 5 minut, už seš prostě 10, 15, jo, a je to přímý, no.
0: Jste to mohl roztrhat rovnou potom ten scénář.
1: No, a tak já jsem vybíral ty nejlepší kousky a skákal jsem, že jo, vynechával jsem otázky na ty předávající, protože jsem chtěl nechat co nejvíc prostoru těm, co děkují, že jo, což je problém, protože ty vždycky dostanou citovou závrat, že ztratí pojem času a děkují. Mladí se dojímají a děkují prostě 3x díl a staří se dojímají, protože už je to třeba naposled a děkují taky 3x díl, no takže vám to nevíde, ale jenom o 15 minut, takže řekl bych,

0: nebylo to tak špatný na to, že jsem nikomu, jo, když tam byl třeba Václav Moravec, který je zvyklý dělat s politikama, že jo, tak ten prostě, ten jedinej snad dodržel ten čas, protože ten prostě to vypnul toho člověka, úplně mu to jako sebral ten mikrofon a nedělal mu to problém. Ale to jsou moji přátelé, kolegové, no tak jsem, to jsem já nedělal.
1: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Ciao.

topics.

0: Herec a divadelní režisér Miroslav Hanuš je naším hostem. V minulém vstupu jste popisoval nebo přiblížil svou akci, nebyla to vaše akce, ale akci, kterou jste moderoval, předávání Centálie v Národním divadle. Vy jste ale v Národním divadle nepůsobil, respektive hostoval jste tam nějak ze začátku své kariéry.
1: No, na škole
0: ještě?
1: Když jsme všichni tak jako vlastně statovali nebo hráli velice malé role, tak já jsem tam hrál, ano, hrál jsem tam i se svojí profesorkou Regínou Rázlovou. Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou. Nezvalu v text, který se už dneska moc nehraje. No a byl jsem natřenej celý na hnědo, měl jsem jen takový suspenzor a jakože jsem hodně opálený, tak jsem byl natřenej na hnědo a skoro díl trvalo to ze sebe umejt, než tu roli odehrát. No tak na začátku. Ale bylo to Národní divadlo, bylo.
0: A že byste se tam nějak upíchnul, zůstal tam, o to jste se nesnažil, neusiloval?
1: Ani ne. To jako já jsem ta generace, co ještě k tomu vzhlížela, jako takové té metě, kde byli mistři a tehdy to, se to nosilo trochu jinak než dneska. A tak jsem se na to necítil. Ale je pravda, že z mého ročníku tam prakticky rovnou šla Simona Postlerová a Bára Hrzánová a ty šly jako rovnou tam. Řada lidí tam šla jako rovnou, ale pak nevydrželi třeba. Že rozptýlili se do jiných ústavů.
0: Tak vy jste těch ústavů také prošel celou řadu, ale když ještě zůstanu v Národním divadle, kde jste tedy byl krátce během svých studií, jaké berdy jste tam stihnul zažít? Jako rád vzpomínáte?
1: Byl tam pan Vrabec, pan Ráš, Blanka Bohdanová třeba, tu jsem hrozně jako obdivoval. Paní Holišová třeba, nebyla tak známá, ale výborná herečka podle mě. A byl tam pan Kemr ještě, pan Hrušínský, pan Růžek, že to prostě byly skutečně ty kapacity nejvyšší, který jsem s úctou pozoroval.
0: Měli nějakou svoji speciální šatnu, do které, řekněme, obyčejní herci neměli
1: tak
0: přístup?
1: Tam je šaten řada, že? A oni se teda o ty šatny musí dělit, protože je to třísouborové divadlo, takže co se hraje ten večer, tak mám tu šatnu, ale každý tam měl asi svoji skříňku, no. A pak jsem ještě hostoval na Nové scéně, to byly Nezralé maliny, to Nezralé maliny se jmenuje ta inscenace televizní, to je pan Hubač a tam právě hrál pan Růžek s panem Hrušinským mimo jiný teda a já jsem vždycky koukal, jak oni se budou soustředit, protože šli na takovou hodně jako nadupanou scénu a oni se soustředili tak, že stáli v těch šálách těsně jako krok před tím jevištěm a bavili se o fotbale. Jo? Ale s tím krokem šli a rovnou, prostě silná emoce, rovnou to tam jako zapíchli. A já jsem říkal, no takhle se dělá to soustředění. A pak jsem to pochopil, já to dělám dneska taky vlastně, že já si oblíknu ten kostým a už se blížím, už vím, co budu hrát, už jsem v tom pocitu, ale vedle toho dokážu vést keci, mě teda fotbal nezajímá, takže jsem o něčem jiným, ale vlastně to je takový jako ulehčování toho nadupaného kotle a tam vejdu a můžu rovnou. Takže později jsem to pochopil, tenkrát mě to udivovalo, o čem se tak vášnivě baví, o fotbale prostě.
0: No to, že vy se nebavíte o fotbale, to mě vůbec nepřekvapuje. Vy jste někde řekl, že sport neuznáváte. I o tom budeme mluvit.
1: Takhle, já se sportem nesouhlasím.
0: Jo, ano, že se sportem nesouhlasíte, to je přesné. To je přesné, ano. Tak i k tomu se dostaneme. Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Miroslav Hanuš, herec a divadelní režisér, dobře známý ze seriálu Ulice či Případy prvního oddělení. Ulice nedávno slavila 20 let od svého vzniku. Jak vy jste dlouho v Ulici? Byl jste u jejich začátku?
1: Ne.
0: Vy jste přišel během...
1: Já myslím, že jsem asi 12 nebo 15 let, nevím, a já jsem měl vždycky vlastně jako menší roli, akorát, že ona časem vznikla jako velice výrazná, takže...
0: Čím to? No, přikládáte to, nějaké zásluhy sobě?
1: Především sobě. Kdy jsem si jako vypracoval, ostatně Korejce jsem si taky vypracoval. Jednu chvíli úplně na začátku se uvažoval, že Korejc tam bude třeba 6 dílů a přijde někdo jiný, ale Korejc se tam tak zaryl, že ho nebylo lze odstranit a zůstala mi ta role. No, tak snad to jako dělám dobře a teď je to taková role zábavná trochu, invalidního důchodce už, tak, který plácá blbosti, jo. Předtím to byl takový politik, který byl na ženský a na pití.
0: Teď mluvíte o panu Hlažánkovi, starostovi.
1: O Hlažánkovi, jo. Vypadalo to, že narážím na někoho, nebo...
0: Říkal jsem si, Korejs, jestli se nám někam nevyvinul.
1: Korejs je vzorňák, jo.
0: Tak.
1: No. Ale Hlažánek, ten si odžil svý, jako... Takže dneska se tam už tak jako zmateně potuluje a plete se do politiky, ačkoliv je v invalidním důchodu, ale pořád má dojem, že by jako měl co říct. No, tak, ale jsem tam už jenom tak občas, ale pořád, teď mi zase nabízeli smlouvu na další rok, takže pořád občas jsem povolán, abych trochu pobavil, protože těch linek humorných tam není jako mnoho, ale ta moje postava toho popleteného politika bývalého je vtipná.
0: Tak 20 let Ulice, jak ještě dlouho to odhadujete, že Ulice bude žít?
1: Já myslím, že tak ten vzor, protože to je remake, nebo jak se to jmenuje, není to úplně remake, že jo? Je to britský seriál původně a ten se točil 50 let. A skutečně tam někteří, kteří tam nastoupili jako děti, což bylo tady u nás taky, že jo, dospělí, dneska jsou velký herci, tak tam byli celý život. Oni teda odskakovali, dělali i jiný věci, ale ten, kdo hrál tam velký role, tak tam skutečně prošel až jako do smrti tím seriálem.
0: Takže nejste ještě ani v polovině.
1: No,
0: podle toho.
1: Já už asi jo.
0: No a když se dostaneme k té druhé vaší výrazné seriálové roli, majora Korejse, tak on byl velmi neoblíbený, arrogantní, teď dělal ty své podrazy a ta role se vyvinula, překvapivě, byť to byl kriminální seriál.
1: No, to je taková atypická věc a pro herce, řekl bych, velmi šťastná, protože obvykle u těchto seriálů se žádá, aby se prostě ten typ pořád opakoval, jo, ten tým je sestavený nějak, jo, třeba teď frčej, že jo, ženy, jo, teď je asi 5 seriálů, kde ta hlavní vyšetřovatelka je žena, takže tam je žena většinou rozvedená s milostnými problémy, že jo, v některém díle dorazí její bývalý manžel, 3 milenec, také policista, že čas tak opakuje, no a pak je tam jeden starý, jeden mladý fešák, mladá popletená, no to je taková klasická sestava, to se tak jako pořád opakuje dokola, divák si toho žádá, není zvědavej na vývoj těch postav, ale Korejs se překvapivě vyvíjel. A tak on odešel na konci té druhé série, kdy se předpokládal, že už se nebude točit dál, a ještě se točila třetí a kluci vymysleli, aby ho dostali zpátky, protože on se povýšil na to ředitelství nějaký policejní, tak mezi tím dostal 2 infarkty a umřela mu žena. A on prostě, člověk se úplně nezmění, ale jako to, co by ho zajímalo, já jsem říkal, chlapi, to jste udělali dobře, protože já vám celou dobu říkám, že Korejs je vynikající policista, jo, možná je trochu vůl, ale je to dobrý policajt a je to srdcem policajt. A ve chvíli, když zůstal sám a děti někam se rozprchly, tak já jsem viděl toho Korejse, jak tam dřepí v tom Berouně, v tom prázdném baráku. A i za cenu, že půjde s penězma vhodně níž, jo, tam se to funkčně prostě snižuje, tak se snaží vrátit k té praktické práci toho policajta, protože ta ho jediná jako vlastně bavila. No, ale vrací se už jako trochu zdevastovaný a změněný člověk, což je atyp. A pro herce je to velice jako příjemný. A ještě se stává outsiderem na tom vlastním oddělení a outsideri jsou vůbec dobří hrdinové ke hraní. Jo.
0: Proč? Zrovna outsideri.
1: No, protože buď záporáci, že to je jasný, ale ty chudáci jsou prostě dojemní a teď se tam tak motají, snaží se prosadit. Podaří se jim to, nepodaří, že jo. Zatímco, když tam prostě hraje, já nevím, Filip Blažek drsnýho bouchače a samozřejmě má nějaký problém a jde to dopředu. A říká, vyhoděj to, korej se, nebo se tam chytne, nebo dřív umře, zhroutí se někde v bufetu. Takže ten chudák, a navíc já mám k těmhle lidem blízko, jo. Já když jdu po ulici a teď potkám bezdomovce či prodejce nového prostoru, že jo, čím se živějí, tak já třeba mám 3 ty nový prostory, jo. A tuhle mi někdo říkal, tak proč si kupuješ ty 3? Tak jim dej rovnou peníze. Já jsem říkal, to se mi nezdá dobrý, protože ty lidi se snaží se prostě nějak jako snaží se pracovat, ty příběhy jsou někdy, to je raz, dva. A raz, dva se vám to může stát a jste na ulici. Člověk by to neřekl, ale jo. A já jsem říkal, ale já nechci, aby oni jako žebrali u mě ty peníze. Já jim dám něco navíc, ale to je něco jiného, než když si ten nový prostor koupím a pak ho třeba nechám, když jdu k doktorovi, tak ho nechám v čekárně, jo, ať se ho tam přečtou i jiný lidi. No. Takže já mám tuhleto slabost pro ty lidi a taky je rád hraju.
0: Já budu teď Václav Moravec, přeruším vás, ano. No. Miroslav Hanuš zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec Miroslav Hanuš. Už jste v minulém vstupu připomněl svoji výraznou roli majora Korejse, který se, jak jste říkal, vyvíjel, stal se z něj nakonec takový outsider. Možná u někoho mohl vzbudit i soucit.
1: No to doufám.
0: I když si člověk připomněl to všechno, co dělal předtím Kozákovi a dalším.
1: No, tak jasně, ale... Jsou situace, kdy prostě nikdo není jenom vůl, jo. My ho známe třeba jenom z práce, kdy ona nás zve a tohle, ale on má přece nějaký další život a tak. A pak, když člověk otevře tu knihu celou, tak se k tomu staví jinak, jo. A když teda někdo měl dva infarkty a umřela mu žena na rakovinu a děti někam zmizly a on zůstal sám, no tak hned každej si myslím, že řekne, no, tak... Ten tomu se zrovna nedaří dobře. Jako. Tak já doufám, jsem... Tam je záběr v tom prvním dílu té druhé, třetí série, kdy o Korejcovi, Korejc tam není, protože je jako ještě pryč a je tam jenom, jak se dívá na televizi a Ondra Vetchý tam má nějakou diskovku a něco řeší, že jako to. A tam sedí, spousta lidí mi říkalo, já si to tak pamatuju. A on je, já jsem jenom seděl a čuměl jsem jako v televizi na tu tiskovku, úplně nevoholený a jedl jsem lečo z konzervy. A jenom jsem koukal a spousta lidí mi řekli, že si ten záběr strašně pamatujou. Ten jediný záběr v tom dílu, jak ten zoufalý chlap tam najednou visí. A že jim bylo líto.
0: Takže přeci jenom ten soucit.
1: Jsem snad vydojil.
0: Jste vydojil. Tak, ale vy jste překvapivě, byť jste už jednou uvedl, že se sportem nesouhlasíte,
1: ano,
0: tak jste
1: nesouhlasím.
0: Se stal místopředsedou fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Tak no. Nejprve mi řekněte, proč se sportem nesouhlasíte?
1: No,
0: a co s tím chcete dělat?
1: No nic, já s tím nebudu nic dělat, a když je to ty lidi baví, ať to dělají. Jo, já myslím, že to je jako pokažený, jo, že to je pokažený. Především, jak se do toho míchají prachy a všichni chtějí vyhrát, tak já jsem od sportu očekával nějaký ideály, jo, než kvůli olympijské, a takové to fair play. Ale já kam se podívám, tak to je zkažený, to nikdo nemůže popřít. Půlka se, je potřeba zavřít těch lidí, až to rozkrádají, že jo, nebo tam fixlujou s těma výsledkama, a nebo prostě ty lidi se ženou do takových výkonů, že si úplně zhuntujou tělo. Takže to není prostě prospěšný. Když jsem se ptal nějakých sportovců, říkal, to není jako prospěšný tělo. Říkal, no to vůbec ne.
0: Vrcholový sport určitě. Ne?
1: To je prostě úplně, jo, na to musí vznikat celý nemocnice, aby opravovali ty polorozbitý sportovce, aby ještě chvíli mohli, než se začnou kůlhat do konce života. No tak na tom nevidím nic obdivného. A navíc já nejsem vůbec soutěživý typ, tak mě vůbec nezajímá, kdo vyhraje. Jo. Ne, naopak.
0: Vám je líto toho, co prohraje?
1: No, mě je líto toho, co prohraje. Takže já jsem vždycky říkal, hlejte, mě kdyby dali do brány, jo, tak já tam budu v té bráně, ale vidím, někdo strašně usiluje, útočí na mou bránu, tak já bych řekl, no, jestli vám na tom tolik záleží, tak prosím, račte si vsítit do mé brány, protože mě na tom nezáleží. No, tak mě do brány nedáte, že jo, v tomhle tom.
0: Ano, takže byste uhnul střele.
1: No. A potom ty prachy, kdy se to prostě mění v amorální věc, opravdu, kdy jsou věci tak zmatený, že nějaký hráči stojí prostě desítky milionů nebo co, aby si je přeprodávali nějaký kluby, a jiní lidi nemají co jíst na světě, no přijde mi to zmatený, no.
0: Tak za malou chvíli se vrátíme k vaší roli, tedy místopředsedy fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Naším hostem je Miroslav Hanuš.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Povídám si s Miroslavem Hanušem, alias Korejsem, či starostou Hložánkem a překvapivě i místopředsedou fotbalového svazu ve filmu Vyšehrad. Překvapivě, to už jsme vysvětlili v minulém vstupu, protože vy prostě se sportem nesouhlasíte, ale do čela fotbalového svazu, nebo co by místopředseda, jste se postavil, tu roli ano. Jste si střihnul.
1: Tu jsem si střihnul s radostí, takhle, pokud je třeba turistika, výborný sport, jo, si myslím, to proti tomu nic nemám, trošku si zaližovat, zajezdit na kole, pohybovat se, sokol, nebo takhle, v pořádku, ale...
0: Nesoutěžit.
1: Ale no, nesoutěžit, to je jako základ, nesoutěžit, jo, to bych apeloval na posluchače, nechte toho. A tam toho pána, co jsem hrál, on se nějak jmenuje ve skutečnosti, že jo, je zavřený, nebo je těsně před zavřením, nebo je mezi zavřeníma momentálně, nevím, co mu je, jo, tak toho jsem k tomu...
0: To
1: jsem
0: takový bafuňář.
1: Takový bafuňář, no, to jsou teda nejlepší, jo, ty žádný sport neprovozujou, jenom koukají, co by tam jako ukradli a ještě se tváří, že jsou nějaký světlonoši, tak tyhle ty lidi skutečně jako nemám rád. Jo? A já jsem to neměl hrát, měl to hrát někdo jiný, ale to stočilo ten první díl.
0: Jiří Dvořák.
1: Jirka to měl, aha, Jiří to měl hrát, ale měl covid, takže mě zavolali v noci, jestli bych ráno mohl tady, to nebyla rozsáhlá role, to se natočilo za dopoledne, ale když jsem zjistil, že se můžu vyjádřit k otázce sportu, respektive těchto debilů v tom sportu, no tak jsem s chutí se toho ujal a pomstil jsem se svým herectvím tomu člověku skutečnému, já bych ho jmenoval, ale já nevím, jak on se jmenuje. No a pak se točil druhý díl a tam už on je zavřený, ale tak tam jsem jako s chutí pokračoval, no a možná bude i třetí film, ten byl rozdělaný, takže když budou peníze, tak se asi natočí a tam by měl mít zase jako větší nějaký prostor, no. Ale díval jsem
0: pokud
1: se...
0: Pokud nebude sedět ještě.
1: No, teď já jsem taky seděl v tom druhém díle. Seděl aha, jsem, tam jsem měl celu, v ní jsem měl zlatý záchod.
0: Ano, ano, jo, vlastně. Jo. Jsem viděl tu fotku.
1: A všecko, jako, všecko na světě jsem tam mohl mít. Takže a o tam tuť usiluje o ten post toho šéfa zase zpátky, že z toho vězení. Všecko je postavený na hlavu, tak... Já mám rád ten humor, když je trošku ostřejší a nekorektní, protože tyhle ty tlačiči příliš korektní mě jako rozčulujou, jo. Rysují mě hodně, protože tuhle jsem si uvědomil, že prostě oni ve mně vypěstovali autocenzuru a tu jsem naposledy pozoroval za komunistů. Jsem říkal, nesmíš něco říct a teď si říkám, nesmíš něco říct, protože ty číhači tam číhají, aby mě napadli, že jsem řekl něco proti ženám nebo proti komukoliv, jo. A já prostě jsem hrozně za ženy. Mně to přijde strašně nespravedlivý, jo? Že někdo mi tohle to řekne. No, tím jsem se nějak vzdálil předmětu našeho hovoru.
0: Vzdálil jste se předmětu našeho hovoru, ale přiblížil jste se k tomu datu, které jsme nedávno slavili, a to je tedy 17. listopad. Když jste zmínil to, že máte autocenzuru, tak
1: jo.
0: Dáváte pozor tak, na to, co řeknete.
1: No, ale za to ty lidi nemám rád a snažím se nemít autocenzuru. Já se snažím být slušný člověk, otevřený. Přehnaná korektnost podle mě vede vlastně k mínusu, protože na ty věci se moc tlačí, lidi to pak nemají rádi vlastně. Takže ano, závan svobody 17. listopadu proběhl, trval asi 3 dny, bych řekl, a pak se to šlo zase rojit jiným směrem, což je asi normální.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je herec a také divadelní režisér Miroslav Hanuš. A teď pojďme právě k tomu vašemu režírování, protože vás čeká jedna premiéra ve vaší režii a pak vlastně ještě druhá.
1: Ano, ano. Teď bude v prosinci, tuším 11. bude Harold a Maud, velmi známá hra, která je ve Studiu 2 nasazená pro Elišku Balcerovou. Prostě to je vždycky, to hraje nějaká hvězda. Že jo? A Dan Krejčík hraje toho chlapíka. A potom budu dělat věc, kterou jsem už jednou dělal. Pan Kaplan má Třídu rád, kterou jsem dělal to už jako mnoho let. A tentokrát jsem se do ní sám obsadil, protože mám tu roli toho Kaplana tak rád. To bude v Divadle na Fidlovačce. A už jsem to jednou dělal, tak v tomhle případě si dovolím režírovat hru a současně hrát. Dělám to velice výjimečně a když se dělá něco od začátku, tak je to fakt schizofrení. Jsou lidi, kteří to umějí. Martin Huba třeba běžně režíruje věci, v kterých hraje, a dokáže to. Mě to uvádí trošku jako, že mi ty kolečka přeskakují v té hlavě. Jo, ale tady jsem si to tak naplánoval.
0: A co vás přimělo po těch 15-17 letech znova režírovat hru Pan Kaplan má Třídu rád? A ještě se obsadit tady.
1: A ještě se obsadit. No, hledal jsem prostě titul, který by byl komediální, ale trošku by se hodil do té doby, aby to nebyla čirá komedie. A tam ta moje dramatizace spočívá v tom, že prostě v určitém pohledu na uprchlíky, který jsou vyhnaný za války, že jo, a přijíždějí v 30. letech do Ameriky a tam se ty nebohý lidi, kterým je 80 nebo něco, přijeli z úplných vesnic, zpravidla je to teda židovská populace, ale jsou tam i jiní lidi, který přijedou do Ameriky a teď, aby tam mohli existovat, musí chodit do toho kurzu angličtiny, což je oblíbený, že Marečku, podejte mi pero, dospělí lidi ve škole je to. A mně to přijde současně veselý a současně hodně dojemný, jak ten jejich boj s tou angličtinou je hrozně marnej. Jo? Jak tam jsou ty samý lapsusy. No a ten svět se tak hodně pohybuje, tak podívat se i na to téma, který je jako vážný tím humorným pohledem, to je jako důležitý, protože humor je, jak říkám, jediný způsob, jak přežít tenhle ten život. A ten text to umožňuje. Já jsem se vlastně snažil najít něco jiného, ale vlastně jsem nenašel lepší text. Je to i s písničkama, jsou tam tak po těch národnostech, jsou tam vlastně lidovky nebo šlágery té doby, který sami jako hrajem, herci na nástroje a zpívá se. To je to život té třídy. No a nenašel jsem jako titul, který by mě umožnil dělat nejen veselou věc, ale i s nějakou náplní. A ta kombinace, tu mám nejradši, tragikomedii mám nejradši, to je ostatně i Harold a Maud. Tak jsem si řekl, tak já to ještě jednou dám, už je to vlastně dávno, co jsem to dělal. A když už to budu dělat, tak všichni herci jsou jiný, než byli v té původní inscenaci. Upravil jsem to, je to trošku jinak, ale nemoc. A na sebe jsem obsadil, nechci říct, že jsem nikoho jiného nenašel, asi by se našel i nějaký jiný herec, ale já tu roli mám tak rád, protože to je to, co jsem mu říkal, to je trošku ten outsider, to jsou ty samý outsideri, co to vždycky odskáčou, že jo, který nemají prachy na nic, který ty dějiny někam ženou a tam se pak učí anglicky v 90. kde je úplně jasný, a když já vím, že tohle je 38. potom jako 41. že těm lidem je 80 a ta válka bude trvat ještě do 45. tak já divák vím, že oni z toho už nevyváznou, že oni asi dřív umřou, než se naučí anglicky, jo. Tak je to, umožňuje mi to ten tragikomický pohled, laskavej a humornej, tak jsem to prostě měl velikou chuť to udělat, jak jsem si říkal, když máš chuť, tak si nabídni.
0: Tak dobrou chuť. Ať se vám to povede, držím palce a hlavně ať se vám daří. Miroslav Hanuš.
1: Napodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Oslavany získali stavební povolení na sportovní halu. Na hřbitově v Boskovicích vzniká nová vsypová loučka. Stavební úřad povolil první část úseku dálnice D55 přes Napajedla. Dnes bude většinou polojasno a teploty do 31 stupňů. Hezké odpoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. V Oslavanech na Ivančicku vznikne sportovní hala. Radnice získala povolení na stavbu, která vyroste v areálu tělovýchovné jednoty na nábřeží řeky Oslavy. Město počítá s tím, že za halu zaplatí přes 100 milionů korun. Část plánuje zaplatit ze svého. Koncem roku chce zažádat o dotaci Národní sportovní agenturu. Vysvětluje starosta Vít Aldorf z ODS.
2: Jedná se o halu s minimem 300 míst pro diváky. A v nejbližších dnech nebo týdnech budeme řešit soutěž na dodavatele této akce, abychom měli vlastně jednoznačně jasnou pořizovací cenu.
0: Samotná stavba podle starosty zabere zhruba 2 roky. Dělníci na hřbitově v Boskovicích vytváří novou vsypovou loučku. Blízcí tam budou moct rozptýlit prach ze svých zesnulých. Vznik loučky zvítězil v loňském ročníku participativního rozpočtu, ve kterém lidé hlasují o nápadech na vylepšení města.
3: Řemeslníci se teď soustředí hlavně na terénní úpravy budoucí vsypové loučky. Postupně se pustí do nového mlatového chodníku, instalují mobiliář, například lavičky, a zasadí nové květiny. Středové ploše ve tvaru kruhu bude dominovat velký žulový kříž. Práce mají skončit do letošní památky zesnulých. Ta připadá na 2. listopad. Z Boskovic Alena Hesová, Český rozhlas.
0: První část chystaného úseku dálnice D55 na území Napajedel na Zlínsku má stavební povolení. Český rozhlas to zjistil z úřední desky dopravního a energetického stavebního úřadu. Povolená stavba bude součástí nového dálničního úseku D55 od Napajedel po Babice na Uhersko-Hradišťsku. Ten má stát víc než 9 miliard korun a bude patřit mezi nejdražší dálniční stavby v Česku. Ředitelství silnic a dálnic chce s jeho výstavbou začít v příštím roce. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO významně pod 400 miliard korun. Řekl to před jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO. Na schůzce mají řešit právě sestavování rozpočtu. Babiš taky uvedl, že chce příští rok tlačit ministry k provozním úsporám. Zároveň očekává růst investic. Letos plánuje stát hospodařit se schodkem 310 miliard korun.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně polojasno nebo oblačno, postupně ale bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi 28 a 31 stupni. Vád bude slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr a biozátěž na středním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Čerstvá nehoda je teď na dálnici D2 na čtvrtém a půltém kilometru ve směru na Bratislavu. Srazilo se tam nákladní auto s dodávkou v koloně. Místo by mělo být podle našich informací úplně neprůjezdné. Záchranáři jedou na místo. V Kyjově v Jungmanově ulici zpomalte před nehodou osobního auta s cyklistou. Tam ale s opatrností projedete. A v Buchlovských kopcích na silnici číslo 50 dejte pozor v serpentinách na spadené dřevěné desky. Raději tam zpomalte. Klidnou cestu vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Hana Florianová.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré letní odpoledne přeji, vážení přátelé. Máme 28. den měsíce července, svátek mají všichni Viktorové. Samozřejmě jim za celý vysílací tým Českého rozhlasu Brno posílám plno pozdravu a taky přání zdraví, štěstí a lásky. Venkovní teploty na jižní Moravě pomaličku začínají dosahovat těch předpovězených maxim, ale jestli se třeba něco v předpovědi počasí pro náš region nezměnilo, to se za chvíli dozvíte od Petra Minstera. meteorologa brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Ale ještě naspět k 28. červenci, tedy k tomuto dni, který opět připomíná plno důležitých událostí a taky výročí. Na prvním místě bych si dovolil jmenovat jedny kulatiny. 90 se dnes dožívá spisovatel Milan Uhde. 72 má hudební skladatel a zpěvák Michal Kocáb. No a teď něco z, no, trošku bulvárního soudku. Před 57 lety byl to 28. červenec 69, počítám-li správně, ano, informovala moskevská milice o vlně vandalství, kterou vyvolal článek v tehdejším sovětském časopise Pro mladé techniky o tom, jak udělat z klasické kytary kytaru elektrickou. Výsledkem byly stovky zničených veřejných telefonních automatů, ze kterých mladiství zcizili komponenty použitelné jako elektrické snímače zvuku. Jo, to jsou časy. Tady je Burek Kapitánček, přeji vám dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Brno.

0: Já už před chvilkou říkal, že ta předpovězená maxima už se na mnoha místech naplnila, ale abych byl konkrétnější, respektive aby měl možnost být Petr Minster konkrétnější, dávám mu slovo. Je to meteorolog brněnské pobočky ČHMÚ, něco by o tom měl vědět. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaké teploty máme na jižní Moravě?
1: Jdou pomaličku nahoru a ještě to bude samozřejmě pokračovat až do těch podvečerních hodin, ale zatím máme chladněji od toho severu, například v údolích Blanenska, kde jsou 24 stupně, až po jih, kde už téměř 29 stupňů máme. Většinou je to teda kolem 27. Vítr pofukuje od severozápadu a oblačnost drobná kupovitá se už pomaličku zmenšuje, ubývá, takže máme převážně slunečno, polojasno nebo skoro jasno a zmiňoval jsem, že ještě o nějaký ten stupínek ty teploty nahoru půjdou.
0: Mnozí už se obávají těch předpovězených tropických teplot v pátek a ve čtvrtek. Bude i dnešní, tedy úterní, odpoledne slunečné a s tropickými teplotami?
1: Ty teploty, ano, ty půjdou ještě o něco nahoru, až do těch 30 na jihu, někde možná 31 stupňů. Nicméně té oblačnosti bude ubývat a právě v noci při bezoblačné obloze a také slabším větru nebo bezvětří budou opět teploty klesat do rána na hodnoty mezi 16 a 13 stupňů, v některých údolích může být i 11 stupňů, tedy chladnější ráno. Naopak odpoledne zítra čekáme teploty už tropické většinou na celém území od 32 do 35 stupňů, to bude ta většina území Jihomoravského kraje, zatímco na severu tam může být o něco chladněji kolem 31 stupňů. Oblačnost bude velice malá, buď jasno, nebo jenom přechodně polojasno, ta oblačnost, když bude, tak většinou průsvitná.
0: Středa tedy bude slunečná a horká. Zítra, tedy ve středu, vyjde v Brně slunce v 5 hodin a 20 minut. Západ nastane ve 20 hodin a 40 minut středoevropského letního času. A platit bude stupeň číslo 3 biometeorologické zátěže. Je to tím, že bude takové vedro a tím pádem jedinci s méně přizpůsobivým termoregulačním systémem budou pociťovat zvýšenou zátěž vedrem, a nejenom oni. Co ty další dny, tedy čtvrtek a pátek?
1: Čtvrtek, pátek, tam samozřejmě ty teploty maximální půjdou ještě nahoru do 38 nebo v pátek do 39 stupňů, ale také se zvedne teplota v minimálních hodnotách, to znamená už i večer a v noci mohou být tropické noci a nemusí se dobře například usínat. Oblačnosti bude málo v průběhu dne, jasno, skoro jasno. Ve čtvrtek je tam malá možnost přehánky spíše v té západní části kraje, když se bude přesouvat z Vysočiny, je to spíše v podvečerních hodinách, v pátek tam také v Čechách budou nějaké přehánky, které by se od něj mohly posunout i na západ Moravy, nicméně, jak zmiňuji, ta pravděpodobnost je velice malá, spíše bude hezké slunečné počasí.
0: Petr Minster, meteorolog brněnské pobočky ČHMÚ, vám řekl vše o počasí, tedy vše, co má v tuhle chvíli k dispozici. Předpověděl, že až do konce pracovního týdne nás čeká slunečno a vedro. Petře, děkuji a naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Od začátku července byla spuštěna centrální evidence psů. Hosty páteční chovatelské poradny 31. července budou jihomoravská ředitelka státní veterinární správy Jana Kozáková a veterinářka Darina Přinosilová. Poradí, jak psa do evidence zapsat, co vše je k tomu potřeba a kam se obrátit. Řeč bude i o čipování psů a prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Chovatelskou poradnou provází a na váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dobré letní odpoledne s Českým rozhlasem Brno, přeju vážení přátelé a znovu připomínám datum, ono je důležité. Máme tu poslední červencové úterý roku 2026 a už za dva týdny nás i na území Jižní Moravy čeká vzácný úkaz. Ovšem vědecký tým z Brna za ním vyrazí, tedy za úplným zatměním slunce, vyrazí na Island a do Španělska. My se k tomuhle tématu za chvíli v našem odpoledním vysílání vrátíme ještě podrobněji s naším vědeckým reportérem, jen abyste věděli, že i na tohle myslíme. A na co ještě myslím? V tuhle chvilku myslím na pozvánky, na místa, která nemáte daleko a mohlo by se vám tam líbit. Ty dnešní dvě pozvánky jsou na zítřek, tedy už dopředu hlásím, že zítra vás něco čeká v centru Brna a taky v Kéniku, tedy v Králově poli. Začněme tou první zmíněnou. Možná si vzpomínáte, jak loni a předloni byl plný nejen Moravák, ale taky ta část u Jošta. Ano, loni i předloni byl společně rozprostřen ten dlouhý stůl mezi Joštem a mořem na Moraváku. A letos si to budete moci zopakovat znova. Ovšem snad už bez toho lijáku. Co vás čeká zítra, tedy ve středu 29. července? Stůl ve středu 3. Taková sousedská slavnost od Jošta k moři. Na jeden týden se opět rozprostře několik stovek metrů dlouhý bílý stůl. Ve středu. Ve středu týdne. Ve středu prázdnin. Ve středu Brna. A protože stůl je symbol spojení, spojuje rodiny, přátele a sousedy a město s lidmi, no tak zván je úplně každý. Vstup se neplatí, není třeba ani registrace a smyslem je potkat se, usednout ke společnému stolu a pohostit souseda a na chvíli vnímat město jinak. Žádné oficiální pohoštění připravené nebude, ale hlavní myšlenkou je něco přinést a nabídnout právě vašemu sousedovi. Můžou to být chlebíčky, může to být bábovka, košík jahod, třeba i rybíz, nebo jenom housle či kytara. A v tomhle případě se podělíte hudbou. Není také žádný oficiální program, protože hlavními účinkujícími budou ti, kteří na stůl ve středu zítra mezi 17. hodinou a 30. minutou až 22. hodinou dorazí. Sousedská slavnost od Jošta k moři zítra 29. července. No a kdybyste to měli blíž do Králova pole, tak vězte, že počasí slibuje, že tentokrát nezasáhne proti tomu setkání v zahradách na konci světa. Jsou to prázdninová posezení s muzikou, besedami, občerstvením a opékáním špekáčků, která organizuje základní odbor Českého zahrádkářského svazu. A místem konání jsou právě ty zmíněné zahrady na konci světa na Vodově ulici v Brně. Vstup je tam brankou 10 metrů vlevo od závory Starezu z parkoviště naproti kluzišti. A jaký je konkrétní program zítřejšího setkání na konci světa? Bude to trumpská píseň z Old Boys, letní posezení u ohně s oblíbenými trumpskými písničkami pod taktovkou sehraných muzikantů ze známých brněnských osad. No a k tomu gulášek, špekáčky a dokonce i bečka chmelového jontového nápoje, což se v těch vedrech samozřejmě hodit bude. Tímto zdravím organizátory, no snad se mi tentokrát podaří dorazit. Ale co určitě můžu nabídnout už teď, je další zvonek mého kolegy. Sice stále pobývá v Adlerkách, ale svoje zvonky posílá Eda Štatlař.
1: Edův zvonek.
2: 35-letý Jungšal na dotazovanec, kdy už se konečně vogóluje, vaří. To je těžký. Kdykoliv si dom dotáhnu nějakého debrecinku, tak ji moja matka vyhodí. No tak si, Nandi, podobný typ, jako je tvoja máti. No, to už jsem taky prubnul, ale tu zas vyhodil tata.
1: Český rozhlas Brno, písnička.

0: Teď si možná říkáte, co bych dal, co bych dala za takový severní vítr v těchhle horúčavách, tedy vedrech. No tak si ještě musíme počkat, tenhle týden bude opravdu horký. Brněnští vědci se znovu vydávají za jedním ze vzácných nebeských úkazů. Tým z Vysokého učení technického, který už více než 20 let cestuje po světě za úplnými zatměními slunce, letos zamíří na Island a do Španělska. Právě odtud se 12. srpna pokusí zachytit jedinečné snímky sluneční koróny. Vědci dnes v Brně oznámili informace k letošní misi a byl u toho i náš vědecký reportér Marek Hensel. A teď nám poví podrobnosti. Omlouvám se, Marku, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Borku.
0: Popiš nám, kam za 2 týdny čeští vědci vyrazí.
1: Jelikož úplné zatmění slunce bude pozorovatelné v západní části Evropy nad severním Atlantikem a Grónskem, vědci se rozmístí na 5 pozorovacích lokalitách. 2 budou na Islandu, 3 ve Španělsku. Doplňuje vedoucí expedice Miloslav Druckmiller z Fakulty strojního inženýrství VUT.
2: To úplné zatmění je unikátní v tom, že ono extrémním způsobem sníží rozptýlené světlo v zemské atmosféře a tím umožní pozorovat tu sluneční koronu. Ta sluneční korona, to je ta jemná plazmatická obálka kolem slunce, která je normálně nepozorovatelná ze země bez úplného zatmění nebo velmi speciálních přístrojů.
1: Na jednotlivých stanovištích budou slunce fotografovat 4 až 16 speciálními objektivy.
0: A třeba počasí. Jsou připraveni i na to, že mohou přijít mraky?
1: Ano, počasí bude doopravdy klíčové. Největším nepřítelem jsou právě mraky, což může být problém hlavně na Islandu. Přesto tam vědci pošlou 2 týmy, protože slunce bude při zatmění vysoko nad obzorem. Ve Španělsku je situace opačná. Předpověď počasí vypadá příznivěji, ale slunce bude nízko, takže jeho světlo projde silnější vrstvou atmosféry.
0: Proč chtějí pozorovat úplné zatmění?
1: Pro vědce je nejdůležitější pozorovat sluneční korónu, tedy zářící obal slunce. Ten je za běžných podmínek skrytý v světle slunečního kotouče. Právě při úplném zatmění ho ale měsíc zakryje a vytvoří přirozenou clonu, jak vysvětluje Druckmiller.
2: Sluneční korona je jakási atmosféra slunce. Zatímco atmosféra země se skládá převážně z kyslíku, dusíku a tak dál, ta sluneční korona se skládá většinou z iontů a hlavně se skládá z volných elektronů a protonů, protože hlavní složkou slunce je vodík.
1: Data pak pomáhají vědcům při výzkumu slunce i slunečního větru.
0: A teď mě samozřejmě nemůže nezajímat, jak to bude u nás. Budeme mít šanci něco podobného vidět i v Česku, na Moravě?
1: Ve středu 12. srpna bude možné sledovat částečné zatmění i z Česka, i z Moravy. Úkaz začne přibližně v 19 hodin a 19 minut a potrvá zhruba hodinu. Měsíc u nás zakryje přibližně 85% slunce. I v takovém případě ale třeba si dát pozor na zrak, jak upozorňuje Druckmiller.
2: Dívat se očima do slunce je extrémně nebezpečné. To je snad jediná věc, že bych lidi varoval, když se chcou na to částečné zatmění dívat, tak si pořídit brýle, které jsou fakt na to vhodné. No a na to je nejlepší opravdu zajít na nějakou hvězdárnu, kde něco takového bude k dispozici.
1: Vědecký tým opustí Českou republiku mezi 5. a 6. srpnem. Snímky z minulých expedic lze najít na webu solarwindsherpas.com.
0: O vědecké expedici, která začátkem srpna vyrazí z Brna za úplným zatměním slunce, informoval v dobrém odpoledni náš vědecký reportér Marek Hensel. A já se jdu podívat po těch brýlích, které mám, jsou speciální ještě od toho minulého zatmění. Marku, děkuji a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 14 hodin 38 minut. Prosím, nepodceňujte to varování před přímým pohledem do slunce. Opravdu, chce to speciální brýle. No ale teď, když už jsme u těch specialit, do města i do přírody k vodě. Právě tam vás za pár chvil zavede turistická pozvánka Antonína Moravce z Klubu českých turistů.
3: Český rozhlas Brno, písnička.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
1: Do 14 dnů se objevil Zdeněk Pospíšil, přivezl náměty Páral, profesionální žena, Nikola Šuhaj, loupežník a pohádka Máje. Já jsem samozřejmě i hned řekl, že to neumím a že to nebude dobrý. No ale Zdeněk Pospíšil nebyl žádný intelektuální diskutér, díky bohu. On řekl, podívej se, to uděláš, zkrátka, to je dobrý a já si proto přijedu a žádné diskuse nebyly.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Dobré odpoledne, milí přátelé, vítám vás při poslechu Českého rozhlasu Brno a taky dalšího turistického typu. S ním je připraven Antonín Moravec a myslím si, že se ochladíme.
1: Ano, ochlazovat se v tomto horkém letním počasí je to nejdůležitější a taky je důležitý pitný režim. Dnes se budeme pohybovat po krásném vysočinském městě Telči a v jeho okolí. Město bylo podle pověsti založeno už v roce 1099, první písemná zpráva je však až z roku 1315. Velkého rozvoje Telč dosáhla za pánu z Hradce z rodu Vítkovců. Vybudovali zde hrad a kostel, městské opevnění a postavili gotické domy kolem tržiště. Další doba rozkvětu nastává v 16. století. Počátkem 19. století následuje velký průmyslový rozvoj. Město je významným centrem turistického ruchu a kulturního života na Vysočině. Historické jádro je zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jednou z nejvýznamnějších památek je renesanční zámek. K památkám na židovské obyvatele patří zdejší synagoga a hřbitov. A v tomto horkém letním podvečeru se odehrává telčské kulturní léto. Můžeme zde navštívit jak hudbu klasickou, populární i vystoupení velice známých umělců. A musím ještě jednu zajímavost letní o Telči zmínit a to je pravidelné balónové létání. My se ale z Telče vypravíme do Řásné k velkému pařezitému rybníku. Tam bude nějaká větší zastávka a pro mnohé by se dalo zde i zakončit náš výlet, přespat tady pod širákem nebo využít stan anebo i některou z chatiček.
0: Je tam i kemp, takže místo by se našlo. Tondo, děkuji za tuhle pozvánku na Vysočinu. V těchto letních dnech se určitě bude hodit našim posluchačům a posluchačkám a těším se na další setkání. Ahoj.
1: Ahoj, i já se těším.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Jihomoravský kraj chystá v Lelekovicích stavbu komunitního domova pro zdravotně postižené. Kino Lucerna v Brně je až do konce prázdnin uzavřené kvůli rekonstrukci topení. Fotbalisté Artisu Brno v prvoligové premiéře prohráli s Mladou Boleslaví 2-4. Zítra čekáme jasnou oblohu a teploty až 35 stupňů. Dobré odpoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. V Lelekovicích u Brna má do 3 let vzniknout komunitní domov pro lidi se zdravotním postižením. Vybudovat ho tam chce Jihomoravský kraj. Už dřív proto koupil pozemek v centru obce. Radní na svém posledním jednání souhlasili s přípravou investice. Kraj se postupně snaží přesunout péči o zdravotně postižené z ústavů do malých komunitních domů. Jeden z nich by se brzy měl začít stavět v Bučovicích. Kino Lucerna v Brně bude až do konce srpna uzavřené kvůli rekonstrukci. Lucernu městská část rekonstruovala i loni v létě, kdy v hlavním sále vyměnila vzduchotechniku. Letní kino na Rosničce v brněnských Žebovřeskách, které Lucerna také provozuje, promítá do konce léta beze změny. Pokračuje ředitelka Společensko-kulturního centra Rubín Petra Elizabeth Kačírková.
4: V průběhu té rekonstrukce dojde k celkové opravě topného systému, včetně expanzní nádrže i radiátoru a všeho ostatního. A pokud všechno dobře půjde, tak 1.9. se Lucerna opět spouští.
3: Na letní filmové škole v Uherském Hradišti dnes pokračuje vedle filmových projekcí také doprovodný program Českého rozhlasu. Ve stanu ve Smetanových sadech se až do zítřejšího večera představí některé stanice nebo server iRozhlas.cz. Návštěvníci se můžou zapojit do debat nebo sledovat živé natáčení pořadů.
5: Máme třeba série jako je Polštář, Filtr, Kapeslík.
6: Ve stanu Českého rozhlasu se na filmovce střídají desítky návštěvníků, mezi nimi i Filip a Vojtěch.
7: Nejvíc teda poslouchám Radio Wave a potom Můj rozhlas.
8: Poslouchám asi Český rozhlas, Radiožurnál plus Vltavu, někdy Wave.
6: Na včerejším programu byla odpoledne také diskuze o vztahu veřejnoprávních médií a kultury. Hostem byla šéf dramaturgině digitálního audioobsahu Anna Vošalíková.
9: Je super setkávat se s našimi posluchači, protože ta zpětná vazba je pro nás hrozně důležitá.
6: Program Českého rozhlasu bude pokračovat do středy. Návštěvníky ještě čeká například beseda o forenzní psychologii nebo živé natáčení filmového magazínu Čelisti. Z Uherského Hradiště Michaela Kočendová, Český rozhlas.
1: Sport.
3: Fotbalisté Artisu Brno v úvodním kole šance ligy prohráli na domácím hřišti s Mladou Boleslaví 2-4. Pro brněnský tým šlo o historicky premiérový zápas v nejvyšší soutěži. Příčiny prohry hledal trenér Roman Nádvorník.
10: Celkově nás ten zápas slíknul do naha v tom, že v těch posledních 20 metrech k naší bráně tak jsme špatně nabírali soupeře a to je ten velký rozdíl mezi tou první a druhou ligou. Tam jsme měli největší problémy, že si myslím, že směrem nahoru, tak jsme schopni něco vytvořit, udělat. I v obranné fázi, tak jsme byli špatní.
1: Počasí.
3: Na Jihomoravě zítra čekáme jasno, jen přechodně polojasno, nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů a biozátěž na nejvyšším 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Kvůli nehodě dodávky a nákladního auta je úplně uzavřená dálnice D2 ve směru na Brno. Nehoda se stala na 4. kilometru. Policie dopravu odklání na exitu 11 Blučina. Dvě auta se srazila v brněnské ulici ve Vyškově. Tam s opatrností projedete. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Hana Florianová.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Dobré letní odpoledne a dostatek stínu všem, kteří poslouchají naše vysílání. U mikrofonu je Borek Kapitančík a z Beethovenovy ulice vám posílám pozdravy všemi směry. Ať už posloucháte kdekoliv, věřím, že se zaposloucháte i do písniček, které nestárnou. No to je prvotní snaha, kterou mám každý den. A musím říct, že jsem splnil i další domácí úkol. Mám 4 otázky, zatím skryté pod názvy otázkových témat do trefy. Tahle soutěž vás čeká už po písničkách Petra Fialy a taky Mirej Matije. A tématy, ze kterých budete vybírat, a odměnou za to dnes bude kniha, opět. Tématy, ze kterých budete za chvíli vybírat na telefonu 726 46 5200 jsou Jižní Morava, Chalupáři, Křížovka a Starověk. U Křížovky vám nenabídnu možnosti odpovědí, tam to nechávám na znalostích a znalostech všech křížovkářů a křížovkyň, křížovkářkyň. No tak raději si nebudu hrát s češtinou a rovnou nabídnu měsíc, ten, o kterém zpívá Petr Fiala. Ale taky vám povím, že tématem, ke kterému se možná upínají i vaše sluchy, když už ne zraky, to víte, webkamera je jenom webkamera, bude třeba návštěva jednoho hezkého zámku. Čeká vás zámecké léto, ale i další úpravy brněnské náplavky. A dozvíte se i to, co v učebnicích nebylo. Přeji vám dobré odpoledne s datem 28. července.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tak tahle písnička, pokud to nevíte, ale já myslím, že mnozí z vás si pamatují tuhle skladbu také jako singlovou novinku, tak ta je z roku 1972. A Mirej Matěje mimochodem nedávno oslavila své 80. narozeniny. Vás v ní vyzývala k tomu, abyste si aspoň zatleskali rukama. Já možná zatleskám našemu soutěžícímu, který prozatím čeká na telefonu, na to, až nabídnu 4 otázková témata v trefě. Takže, Laďo, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Když jsem viděl Mirele Matěje v televizi, ten je líbilo, jak ona měla pěkný účes.
0: Jo. Vzpomínám si taky na ten takzvaný tupý střih v polovině 70. No. let. No jo, tak. Jo. My jsme asi tak stejně velcí, Laďo, že jo?
1: Jo.
0: A teď k té trefě, která je před námi. Soutěžíte v tom, co čemu říkáme všeobecné, i moravské či brněnské znalosti. Tomu taky odpovídá čtveřice témat, z níž dnes vybíráte. Jižní Morava, seriál Chalupáři, Křížovka a Starověk. Vyberte 2 témata, která jsou vám nejblíž.
1: Tož, ačkoliv ta Jižní Morava teď by nebyla špatná, ale já zkusím Chalupáře a Křížovku.
0: Je vybráno. U Křížovky nedostanete možnosti, ze kterých byste vybíral, které byste trefoval, ale u Chalupářů na vás budu hodný. Na to všechno máme v téhle soutěži 1 minutu a když 2krát správně odpovíte, no tak vás potěším knihou z nakladatelství Kazda. Napsala ji Helen Rolf a je to letní čtení, které se bude hodit. Rok, který nás změnil. Mimochodem, který rok vás změnil nejvíc, kdybychom na to přistoupili, tedy na tuhle hru, že existují roky, které nás zásadně změní? Máte něco takového ve svém životě? Třeba když jste se oženil, nebo narodilo se první dítě?
1: To je furt stejné.
0: No to furt, nemlik to samý, přes kopírák, rok co rok. Dobře, Laďo, tak vám možná zpestřím aspoň tohle léto. Tou hezkou cenou. Je to ovšem hlavně na vašich znalostech. Jdeme nejprve na Chalupáře a potom na Křížovku. Ve 3. díle televizního seriálu Chalupáři z roku 75 pořádá Dáša Fuchsová, tedy Jiřina Bohdalová, pro Bohouše Císaře a Evžena Humla jaký večírek? Klobásový, jitrnicový nebo jelitový?
1: To teď si nespomenu, sapra, ale já bych řekl jelitový.
0: Říkáte jelitový, já jen připomenu, že tu pochutinu tam v míse nejprve donesla tehdy mladá Mahulena Bočanová. Říkáte jelitový večírek a můžeme na Křížovku. Nádoba u studny na 4 písmena.
1: Okov.
0: Zní odpověď našeho soutěžícího. To všechno jsme stihli ještě před uplynutím minuty naší trefy.

0: Takže ešte je možnosť variovať, tedy meniť odpovede, ale ja myslím, že Laďa si bude stáť za svým. Počkáme si ovšem na zvonek. Okov byl správne, tam vás musím pochváliť. Ale ten večírek byl jitrnicový. Bohužel, není to trefa. Ešte, že nedelá teta Julča v bankovnici, pronesl Evžen Huml nad tou mísou jitrnic. No, Laďo, bohužel, nevyhrál ste, môžete mi oplatiť svůj neúspěch. Vlastní otázkou ze všeobecných vědomostí. Nebudu znát odpověď, tu ty.
1: Capra, ja už jsem sám myslím vás, jestli to...
2: Je to špetka.
1: Že prečo je to špetka?
0: Vy jste prodloužená ruka vaší partnerky. No špetka je drobeček, řekl bych.
1: No, dobře, správně.
0: Jo, tak, správně, vyhrál bych, ale mě se soutěž netýká. Já vám děkuju, Laďo, za to, že jste to aspoň zkusil. A poslouchejte dál, užívejte krásné letní odpoledne. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Mějte na stanu.
0: Zítra to konec konců on, anebo třeba i vy, kteří posloucháte a ještě jste nenašli tu odvahu zavolat, zkusí znovu. Bude moci zkusit znovu. Je 15 hodin 16 minut a my se za chvíli vydáme na zámek. Kterýže to bude? No tak za chvilku nás čeká ve vysílání ta dnešní zastávka zámeckého léta a na ní se připravuje už i náš průvodce, František Kinský. Od něj se dozvíte, kam že vlastně směřujeme.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas.

0: pondělí 3. srpna přijala pozvání do Dobrých rad Iva Steinhauserová. Povídat si s ní budu o zdravém grilování. Jak zacházet se syrovým masem, aby bylo pro konzumaci bezpečné? Co nepodcenit při přípravě na otevřeném ohni? Do čeho maso ideálně naložit a jak vybrat ten správný druh? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, písně.

0: kamarád.
1: Za necelých 8 minut bude 15:30. Nikam nespěchejte, já jenom, abyste nepropásli třeba důležitou schůzku. Ano, občas si je ještě dáváme i za těchto slunných dní, ale nechte to radši na večer. Teď poslouchejte Dobré odpoledne. V něm pro vás máme další díl našeho cyklu, který tady byl stejně tak loni. No a tím pádem i letos s námi můžete každý den navštěvovat zámky Moravy, Čech a Slezska. Tedy přes léto rozhodně. Na jaké místo se podíváme tentokrát? To už je otázka, kterou ve vysílání Českého rozhlasu Brno kladu našemu průvodci zámeckým létem Františku Kinskému.
2: Zámecké léto.
3: Míříme na západ Čech, kde na okraji Doupovských hor stojí zámek Valeč. Patří k nejpůsobivějším barokním krajinám v Čechách. Architektura se tu přirozeně propojuje s přírodou a sochařským uměním Matyáše Bernarda Brauna. Na místo vás vezme Jana Strejčková.
4: S kastelánem státního zámku Valeč Milošem Bělohlávkem se blížíme k hlavnímu vstupu do zámku.
5: Valeč není úplně běžný zámek. Když člověk přichází na zámek, tak očekává, že uvidí nějaké, řekněme, standardní vybavení. To znamená lovecké trofeje, obrazy, co se na vás všude dívají, interzovaný nábytek, benátská zrcadla. A jenom když vejdeme do průjezdu, tak vidíme, že Valeč je jiná. Protože Valeč je vlastně reprezentantem památek, které ve 20. století neměly to štěstí, že zůstaly zachovány. Valečský zámek po roce 1945 byl zestátněn, stejně jako všechny hrady a zámky v Čechách. Nejprve tady byla ozdravovna, pak tady byly sirotci Severní Koreji, pak dětský domov, a to až do roku 76, kdy zámek v podstatě do základů vyhořel. Během jedné dubnové noci před 50 lety zámku schořily střechy, propadlo se celé druhé patro a v některých částech se zámek zřítil až do suterénu. Takže my tady všude kolem nás vidíme zdivo otlučené až na cihlu, pobořené klenby, poničené průchody. To všechno jsou ještě právě stopy ať už toho požáru, anebo toho, že pak dalších 20 let ten zámek v podstatě zůstal svému osudu.
4: No ale my jsme teď vstoupili do sálu, který je krásný a reprezentativní.
5: Je to tak, tohle je takzvaný Braunův sál, historicky velká jídelna, což je největší historický prostor zámku. Vidíme nádherné štuky, barokní fresky, původní parkety z konce 19. století. Je to jediná místnost, která prošla ve své podstatě kompletní renovací a rekonstrukcí, a my vidíme víceméně v podobě, jakou mohla mít na konci 19. století. My teď stojíme před budovou zámku a před náma vidíme ohromnou zelenou plochu našeho anglického parku. Vidíme tam kopie Brownových soch, originály uvidíme za chvilku. Máme tam trosky největší nebo jedné z největších vodních kaskád ve střední Evropě. Máme tam nádherný letohrádek, úžasné barokní divadlo, takzvaný teatron, kde se v baroku odehrávaly barokní opery a veliké slavnosti, ohromné iluzivní brány, které ohraničovaly konec parku.
4: No a pokud jsme před chvílí měli možnost vidět kopie soch, teď vcházíme do lapidária.
5: To lapidárium, stejně jako zámek, je jiné, protože běžné lapidárium, což je ve své podstatě domov důchodců pro sochy, tak to je místo, kde většinou sochy vidíte v bílém světle na bílém pozadí. Tady ne, tady slyšíte hrát hudbu, vidíte barevné světlo a je to právě pro navození barokní atmosféry, protože ty sochy kolem nás, je tady 28 soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna, vidíme spoustu emocí, pohybu, Perseus s hlavou Medúzy a Andromedou, boha Dionýza, boha vína, Deméter, bohyni úrody, Afroditu, boha času, Chrona, a to všechno kolem nás se různě kroutí a prohýbá, a ta hudba, ta světla tomu dávají tu barokní atmosféru, protože baroko je především o emoci, o tom, co ve vás socha vyvolává. Je celkem jedno, kdo na ní je, je jedno, kdo ji vysochal, ale záleží, jakou emoci si odnášíte, takže to naše lapidárium je určené úplně pro kohokoliv. Stačí tady být, užít si ty sochy a kochat se, protože takhle velikou sbírku barokních soch, navíc z dílny Braunovy, tak to je jedna z největších sbírek tohoto typu v Čechách.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Valeč si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Každý den během léta rozšiřujeme tuhle vaši kolekci pozvánek na české, moravské i slezské zámky. I zítra nás čeká zámecké léto v našem dobrém odpolední na vlně Českého rozhlasu Brno. A pokud vám z něj něco uteklo, no vězte, že v aplikaci Můj rozhlas anebo v audioarchivu na webu brno.rozhlas.cz si můžete naše vysílání vlastně zopakovat, kolikrát jen budete chtít. Zítra se během zámeckého léta vydáme na jeden ze zámků, který se nachází na pískovcové skále. Tyčí se nad soutokem Labe a Ploučnice. Už jste skoro doma, že?
2: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: A teď naspět do Brna. Místo kávy a zákusků zatím jen zbíječky a cement. Brno dohání svůj velký rest na náplavce Svratky. Stezky u řeky jsou hotové déle než rok, ale na hlavní slibovanou kavárnu přišla řada teprve teď. Sám se ptám, proč. Ale odpověď uslyšíte až za chviličku v našem dobrém odpoledni.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Počkej.

0: Oni se vlastně ty dvě verze předchozí písničky od sebe tak moc neliší. Tedy ty dvě verze, o kterých bych rád něco řekl. Ať už ta od Adriana Čelentána, nebo tahle od Valdemara Matušky. Od Adriana je to víceméně ohoda na to dlouhé letní odpoledne za přílišného horka, kdežto Valda Matuška ten spíš nabádá k tomu příjemnému letnímu lenošení. Tedy přinejmenším taková óda na lenochy. Já to tak vidím, já vím, že byste určitě nesouhlasili ve všem, ale myslím si, že tahle písnička vám navodila letní atmosféru. Ovšem lenošit, já si znovu půjčím to slovo, lenošit můžeme třeba i na brněnské náplavce. Ovšem tam bych možná doporučoval i roušky, protože ten cement, ten tam bude asi hodně ve vzduchu. Dělníci v Brně totiž po roce opět pracují na náplavce řeky Svratky. Přestavují loni dokončenou hlavní prosklenou budovu, ve které magistrát lidem sliboval kavárnu. Jenže ji nechal skolaudovat jako technické zázemí. Poptávku po jídle a pití tak na náplavce zatím zajišťují tři menší kavárny v kojích na kolonádě.
1: Kávu si na nábřeží Svratky vychutnává Dana. Občerstvení tady lidem nabízejí kavárníci v kojích na nově vybudované kolonádě. Uvnitř hlavní dvoupatrové prosklené budovy si lidé zatím jídlo ani pití nedají.
2: Což je škoda samozřejmě, protože vidím denně, když jedu okolo, že tady chodí spousta lidí a myslím si, že fakt je škoda, že tady teď jsou otevřený jakoby jenom takový malý kavárničky, jo, že určitě by se tady toho uživilo podstatně víc.
1: Tento týden otevírá poslední ze tří malých kaváren. Ta hlavní pro několik desítek lidí je teď obsazená dělníky. Magistrát dům nechal skolaudovat jako technické zázemí pro vodohospodáře, přestože politici od začátku projektu mluvili o tom, že uvnitř bude kavárna.
2: No, mi to přijde jako hodně směšný, kvůli takové blbosti vlastně, jo, tak se musí vlastně zase spousta toho udělat, no.
1: Podobně to vidí i Zuzana, která si na náplavku přišla dát limonádu s kamarádkou.
3: Je to trošku bizárno.
1: Poté, co magistrát stavbu na náplavce dokončil, převedl budovu na městskou část Brno Střed, aby tam kavárnu zřídila. Stejně jako kavárny v kojích na kolonádě, popisuje starosta městské části Vojtěch Mencl z ODS.
4: Úpravy jsou poměrně zásadní, protože teď jsou to prostě čistě jenom čistá patra bez nějakých příček a bez nějakého dělení. A co je asi na tom nejsložitější, tak je potřeba udělat kompletní vzduchotechniku a vytápění tady toho objektu, protože to tam v tuto chvíli není.
1: V budově je potřeba dodělat kuchyni, toalety a taky vnitřní schody, které patro z ulice propojí s úrovní náplavky blíž u hladiny řeky. Tento týden začali dělníci pracovat na probourání stropu, který před víc než rokem dokončili.
4: Chceme tedy propojit vlastně ty dvě patra vnitřním schodištěm, tak aby během i zimního období to fungovalo vnitřkem a nemuselo se chodit tedy venkem.
1: Dohromady Brno Střed za úpravy zaplatí asi 8 milionů korun. Kavárnu chce otevřít letos v září. Z Brna Šimon Franc, Český rozhlas.
0: No tak aspoň v září. Ale teď se ptám spíš vás, kteří třeba i cestujete, protože těch míst, kde může dojít k podobným jevům na světě, máme mnoho. Zažili jste už někdy zemětřesení? Já naposledy na Krétě, a to hned dvakrát. Ale teď naspět k té původní otázce. Kde se zemětřesením u nás můžete nejčastěji setkat, přiblíží v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo už za pár chvil Martin Písařík.
5: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kde se u nás nejčastěji třese země? Zemětřesení v České republice není vnímáno jako častý nebo výrazně nebezpečný jev. Česko se nenachází na styku litosférických desek či v tektonicky aktivních oblastech. Přesto však naše země není zcela seismicky klidná. Nejaktivnější oblastí je západní část Čech, především okolí Karlových Varů a Chebu. Právě zde se země na našem území chvěje nejčastěji. Typické jsou zde takzvané zemětřesné roje, které tvoří velké množství slabších, rychle po sobě následujících otřesů. Tyto roje mohou trvat několik dní až několik měsíců. Z historického hlediska patří mezi nejsilnější zaznamenané otřesy v této oblasti zemětřesení z 21. prosince 1985, které dosáhlo síly 4,6 stupně Richterovy škály. Tehdy praskaly domovní zdi, padala omítka, slabší komíny se řítily. Událost ukázala, že zemská kůra v této oblasti je skutečně aktivní. Podobně silné zemětřesení bylo zaznamenáno na Chebsku také v roce 2014. Lidé cítili otřesy až 150 kilometrů daleko. Zemětřesení v západních Čechách jsou proto důležitým předmětem dlouhodobého výzkumu. Vědci pomocí sítí seismografů sledují jejich výskyt, intenzitu i průběh.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.

0: Za 10 minut bude 16 hodin, ale pořád je tu odpoledne. To dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno ovšem pomaličku končí. Skončí zprávami v 16 hodin a pak vás čeká humoriáda. Takže myslím si, že veselá témata, která patří mezi 16. a 17. hodinu, si nenecháte ujít ani dnes. Navíc moderátor Pavel Kučera bude dnes doplněn i hostem Antonínem Procházkou během humoriády. V 17 hodin vás čeká na naší rozhlasové vlně Den v kraji. Pravidelný zpravodajsko-publicistický souhrn z Jihomoravského kraje, ve kterém dnes dojde opět na další festivalové minuty letní filmové školy v Uherském Hradišti, ale také přijde čas, kdy si připomeneme jedno dnešní jubileum, tedy ty kulatiny spisovatele Milana Uhdeho. Po 17. hodině ve Dni v kraji. No a poté po 18. hodině vás čeká druhá část Moravy krásné země. Jejíž první díl odmoderoval Karel Hegner a znovu zasedne k mikrofonu právě v těch 6 hodin večer. Já vám do té doby a vlastně po celý zbytek 28. července přeju jenom úspěch a dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že jsi mé slunce, o němž nikdo nemá zdání.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brno a Jihomoravský kraj získali podporu Evropské komise na spuštění letecké linky do Frankfurtu. Brno-Líšeň hledá firmu, která vytvoří park mezi Novolíšeňskou a Houbalovou ulicí. Opravy propadlé silnice na Mendlově náměstí v Brně potrvají několik dní. Zítra bude jasná obloha a teploty až 35 stupňů. Dobré odpoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Evropská komise podpořila spuštění nové letecké linky mezi Brnem a Frankfurtem nad Mohanem. Komise souhlasila s tím, že Brno a Jihomoravský kraj můžou na provoz této linky poslat peníze z veřejných rozpočtů. Samosprávy na to chtějí vyčlenit 3 miliony eur ročně, to je přes 70 milionů korun. Cílem je napojit Brno na velký přestupní uzel se spojením do celého světa. Přepravní firmy se můžou o podporu ucházet do konce září. Linka má začít fungovat příští rok na jaře. Asi dvouhektarová plocha zeleně mezi Novolíšeňskou a Houbalovou ulicí v Brně se změní na nový park. Jeho vybudování přijde podle projektu na víc než 60 milionů korun. Městská část teď začala hledat firmu, která zakázku udělá. Práce by měly v ideálním případě začít letos na podzim a hotové mají být za 2 roky. V parku vzniknou místa na zadržování dešťové vody, která se pak bude využívat na jeho závlahu. Od zítřka uvidí lidé v brněnských Žabovřeskách novou fontánu. Park v Bráfově ulici doplní asi metr vysoká socha žáby z nerezového plechu. Umělecký kovář Robert Vašín se při tvorbě inspiroval indiánským hudebním nástrojem, dřevěnou vábničkou právě ve tvaru žáby.
2: Ta žába je inspirovaná hlavně takovým perkusním nástrojem ze Střední Ameriky a zároveň z Jihovýchodní Asie, protože to místo bylo takový klidný, tak jsem si říkal, že se pokusím ještě dodatečně k tomu, abych udělal nějaký takový zvukový efekt, aby to lidi přitáhlo spíš z těch okolních ulic.
0: Brněnské vodárny ode dneška pracují na opravě propadlé části silnice, který od pondělí komplikuje dopravu na Mendlově náměstí v Brně. Silnice se propadla po havárii vodovodu a odklonila některé linky městské hromadné dopravy. Jak dlouho budou opravy trvat, říká mluvčí brněnských vodáren a kanalizací Renata Hermanová.
3: Na odstranění havárie od dnešních časných ranních hodin intenzivně pracujeme. Započaly výkopové práce ve vozovce. Havárie je většího rozsahu. Předpokládáme opravu vodovodu až v následujících dnech.
0: V místě havárie je provoz svedený do jednoho jízdního pruhu.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy zítra čekáme převážně jasno, jen přechodně polojasno. Nejvyšší teploty budou mezi 32 a 35 stupni, na Blanensku je kolem 31 a biozátěž bude na 3. nejvyšším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Hned 2 dopravní nehody komplikují dopravu na dálnici D1 v Brně ve směru na Ostravu. Osobní a nákladní auto se srazilo na 194. kilometru. Kvůli vyšetřování nehody je jeden jízdní pruh neprůjezdný a bouralo se taky na 192. kilometru ve stejném směru. Ucpaná je taky Bohunická ulice v Brně. Zdržíte se tam až 30 minut kvůli ucpanému nájezdu na D1. A po nehodě na 4,5. kilometru D2 je stále neprůjezdný jeden jízdní pruh. Šťastnou cestu přeje Český rozhlas Brno a Hana Florianová.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den.
4: S humoriádníkem Antonínem zatočíme s vaším splínem.
1: Humoriáda.

0: Děkujem, že si, tak to byla písnička od skupiny No Name. Antonín Procházka se směje, protože jsem mu dal úkol, že čím víc toho prozradí o sobě posluchačům, tím budou šťastnější.
1: No tak třeba, tak boty mám 42, nebo jak to myslíte, co chcete prozradit? Jako?
0: To byl předstupeň k tomu rozhovoru, jo. Který bude. To nemusíte sám vyplňovat dotazník teď. Aha. 42 jste říkal.
1: 42.
0: To je osmička.
1: Jo.
0: Jo, dobře. Ještě něco osobního chcete teď sdělit, než se zeptám?
1: No košile mám taky tak nějak 39 asi, jo. A teď možná už víc. Člověk už je trošku vypasenější, než byl před 40 lety.
0: No tak že? Máte se dobře, že? Co si budeme říkat?
1: No, tak všichni se máme dobře, co já, jo. Všichni se máme báječně.
0: Dobře. Tak, prosím vás, letní rozhovor. Co provádíte v létě nejčastěji? Něco veselého?
1: Cože?
0: Něco veselého?
1: V létě provádím vlastně úplně podobné věci, jako třeba v zimě. Jo, normálně pracuju, protože práce je pro mě zábavou, že jo, takovým. No, takže já teďka zkouším v divadle, no, a to zkouším klidně i na podzim a tak, no. Já si jako dovolenou si děláme se ženou až posléze, až v září, v říjnu, kdy u moře už nejsou tolik lidi a není tam 45, no.
0: Tak já navážu místa, kde to máte v létě rád?
1: Jezdíme často do Řecka, no, do Itálie a tak, no.
0: Zážitek z dětských prázdnin letních?
1: My jsme jezdili pravidelně na tábory, to jsem miloval, no. Byli jsme tam 3 týdny, no a pak jsem trávil většinou, kromě říži na Bajdě, to bylo koupaliště, já jsem chodil do plaveckého takového oddílu, no tam jsme byli celý prázdniny, že jo, od rána.

0: Bude to syn lovce medvědů, nebo o tom bude to jeho vyprávění.
1: Tam je takový souboj indiánský mezi náčelníkem Šošonu a Old Shatterhandem. Takový indiánský souboj, že každýho přivážou za jednu ruku ke stromu a do druhému dají zbraň. A můžou si vybrat tomahawk, dýku, nebo to. Sečnou zbraň tedy, jo, ne revolver. A teď po sobě jdou. A Shatterhand zahodí tu svou zbraň, odhodí a jde na ně jenom to svou slavnou pěstí, že jo. Shatterhand, bouřlivá ruka, jak pravý překlad. A my to hráli pod tímhle překladem. Takže on ho tou pěstí lupne do šišky, ten zvadne, vysí na tom řemenu, že to hrál Karel Fort, který už se mnou hrál v tom, v té tragédii. Probudí se a říká, bílá tvář mě porazila. Jsem znehodnocen, potupen, zahanben, musím zemřít. Dovolte, abych zaspíval své pohřební písně a zemřel. A oni mu řeknou, ne, to nebyla potupa. Ty jsi to nevěděl, ale to je Old Shatterhand. A teď on úžasne, protože být poražený Old Shatterhandem, to je sláva. A on říká, ne, tak žádná potupa, to ne. Old Shatterhand, ještě jednu do huby, prosím. Prostě tyhle májovský keci takový tam byli. No my jsme to už hráli asi po 15. Ten můj ubalil, ten zůstal vyset, probudí se, jsem zahanben, potupen, dovolte, aby zemřel, zaspíval své pohřební písně a tak. A oni, kolegové, místo aby mu řekli, nejsi potupen, nejsi zahanben, to je Old Shatterhand, který tě porazil, tak mu řekli, no dobrá, zaspívej své pohřební písně. No a teď nastala nepopsatelná scéna, kdy to hrál Štěpán Zemánek, kluk z Moravy, chasník takový, hrál nádherně Franska v Mariše. Prosím, tam to šlo, ale tady on hrál toho Šošona a on propojil moravský folklor s indiánským, takže tančil takový tanec. Tančil, mával rukama. No, vyklidili jsme jeviště, on tam zůstal sám. Měl 10-minutový tanec, protože nikdo tam, my jsme nemohli na jeviště, nemohli prostě, že? Takže od té doby se o tomhle představení vypravou legendy, jenomže potom nás jeden plzeňský kritik strašně sepsul v novinách. Vyšla kritika na nás a napsal, páni herci, jak jste ubozí. Dětičky si střádají korunku ke korunce, aby mohli vidět divadlo a vy na ně těmahle rošťárnama jste chudáci a to hrozně nám vynadal. Strašně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik syn lovce medvědů, známá to májovka. Zažil jste něco podobného na divadle? Zažíváte stále?
3: No, takhle. Já jsem, když jsem nastoupil do Plzně, jsem si vzpomněl, když Miroslav Horníček mluvil o Plzně, tak jsme hráli Vraždu na faře od Agáty Christy a pan Neužil, dědeček tady dneska...
0: Václava Neužila.
3: Václava Vaška Neužila, taky se jmenoval Václav, tak hrál faráře a já jsem tam hrál první roli v Plzni, tak ještě jsem byl takový ucho, Kandras. A měli jsme spolu scénu a já jsem jako s pánem Bohem a měl jsem odejít tomu faráři. A pan Neužil mě chytnul za flígr a říkal, počkej, neodcházej ještě. A držel mě tam. A já už jsem neměl co mluvit, jo. Tak jsem tam tečel a pan, no já budu muset odejít s pánem Bohem. A říkal, ne, posečkej ještě, mladý muži. A držel mě tam. A já jsem říkal, co teď? Tak mi napadla taková spásná myšlenka. Já jsem sebou sekl a jakože jsem vomdel a zůstal jsem tam ležet. A teď zase on byl v úzkých, protože nevěděl, co se mnou najednou. No, tak jsem tak jako, trošku jsem jako udělal maturitu z recese, protože pak už si na mě dával pozor.
0: No, zase nevyplácí dělat si neschvály takhle. No, ale zážitky máte určitě. Budeme mít další zážitky s Miroslavem Horníčkem anebo s Petrem Nárožným. Tak to je dotaz na naše posluchače. Pište SMS, hlasujte Humor Mezera A, Humor Mezera B. V tomto tvaru posílejte SMS na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Antonín Procházka a Pavel Kučera. Antonín si nasadil sluchátka, ne, šňůra není kolem krku, dobře, je v pořádku, můžeme začít telefonovat s našimi posluchači a přidávat hlasy pro Miroslava Horníčka a nebo Petra Nárožného. Tak pro koho to bude od vás? Dobrý den.
4: Halo. Dopoledne, ano. Petra 7, zdravím všechny posluchače, vás Pavle, pana Procházku.
5: Dobrý den.
4: Zdravíme. A prosil bych Ačko,
3: ano.
4: Hornička, protože to byl génius ve vyprávění českého humoru.
3: Že ano.
4: Prostě génius.
5: Správně, děkuji.
3: Souhlasíme. Děkuji. A děkujeme, hezký den. Vy jste chtěl, pane Procházko, ještě něco k panu Nárožnému, když už ho máme v tomto souboji s panem Horníčkem?
5: Jo, no, abych nezdržel. Já jsem s panem Nárožným jezdil asi 20 let, jsme jezdili a vždycky to bylo strašná zábava. Jednou jsme takhle opouštěli Ostravu a on tam chodili takový hezký holky kolem, pane Nárožný, to jsou kočky, co? A on říkal, Toníku, já už se na mladý holky dívám jako bezdomovec na Mercedes.
3: Hezké, děkujeme. Hezké. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Řezník, vás zdraví, Pavle Kučero.
3: Dobrý den.
6: S dovolenou, že jo?
3: Cože, ještě jednou s dovolenou?
6: Jestli jste neměl dovolenou.
3: Já mám dovolenou celý život a mezi tím chodím do rádia.
6: Tak to jo, zdravím i pana Procházku.
5: Dobrý den.
6: Alias Špacíra, protože my jsme měli ve třídě na základní škole Petra Procházku a tomu jsme říkali Špacír. Mm. A chtěl bych pokračovat Ačkem a moc vám děkuju za vysílání, pěkný, a pana Horníčka.
3: Děkujeme, máme zapsáno, Stando, mějte se hezky a zveme dalšího, kdo pak je s námi. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den. Zdravím pana Procházku.
5: Dobrý den.
7: Pana moderátora Pavla.
3: Dobrý den.
7: A chtěla jsem se zeptat pana Procházky.
5: Prosím.
7: Jestli je pravda, že máte střední ekonomickou školu.
5: Ano, prosím, je to pravda.
7: A souhlasí. Jak se vám učilo na těch všemi deseti na spaměť, když nám to všechno zatřeli a nic tam nebylo vidět?
5: No, já jsem viděl hned, že tam nepatřím na tu školu, no, takže...
7: Jo,
5: jsem
7: jo.
5: To proles, pak si to přáli rodiče.
7: Takové škole, ale jak jste zase mohli jít na herce, kde se učí a čtverky milion papíru pořád na nový
3: hodně
7: vystoupení.
3: Textu. No.
7: Ano, hodně textu.
5: Jako, že jsem se musel učit texty?
7: Moc učit a pořád, neustále.
5: No, tak to ale nekončí. To mě bylo příjemnější než ty čísla, víte?
3: To se líp pamatoval.
5: Ano.
7: A to řekněme. Já bych se celé život nechtěla učit. Já to odučím se a hotovo.
3: Dobře, kam děkujeme s vaším hlasem? Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, zdravím jednoho i druhého.
3: A my
8: a
3: vás?
8: A prosím, zapojte s mým smíkem, třeba v rytmu Čača. A prosila bych Bečko.
3: Děkujeme pěkně. Historka možná ovlivnila posluchačku. Uvidíme, kdo je s námi dál. Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím všechny humoriádníky a humoriádnice. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Antonína Procházku. Dobrý den, pane Procházka.
5: Dobrý den, mlestivá paní.
9: Přeju vám vše dobré, ať jste šťastný a zdravý. A hlasuj Pavle pro Ačko, ano. A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné tropické středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
5: Pane, vy to máte hezky nastudované.
3: To je čtyřka textu, jak říkala posluchačka předtím. Asi. Tak, přátelé, Miroslav Horníček, tentokrát s Milanem Lasicou a Juliem Satinským na téma zralost.
10: Uplynulo 20 let, my jsme dozráli, někteří přezráli. Už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že jo? Dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
11: Prepáč, že prerušujem, ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
10: No, trošku schudnul. Po vašem.
12: No. Já jsem byl na materské.
10: Já myslím, že půjdeš teprve. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo? Já čtu takové věci jako odborné, tak a dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona Juana.
11: Ano, ano, ano.
10: No, to mě ne šokovalo, já.
11: A i mě.
10: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom lituju, že jsem to neviděl. Prosím tě, Moliérův Don Juan, tak každý to zná, že jo? I když nezná Moliérova Dona Juana, tak zná, kdo to je Don Juan, že jo? Co jsi pro tu roli měl ve svém životě jako předpoklad, jako zkušenost?
11: Tak to nevím, ale snažil jsem se, keď už ma osud dovedl k tomu, že jsem tu rolu mal hrať a sám jsem byl, jako jsem už podal, najviac prekvapený, tak jsem se snažil postupovat, tak jako jsem počul, že mají postupovat velký dramatický umelci podle Stanislavského metódy. Vtedy se vyučovala Stanislavského metóda, takže herec, který hrál nějakou postavu, tak najprv musel si napísať životopis tej postavy, aby potom mohol na javisku pokračovať.
10: Ja dúfam, že si tam nenapsal všetko.
11: No nie, práve to chcem povedať, že ja som si napísal životopis toho Dona Juana a vyšli mi z toho, ako sa po česky hovorí, také prasárny, že som sa z toho radšej vzdal. A pristúpil som k tomu úplne opačne, teda hral som...
10: Prakticky.
11: Hral som toho Dona Juana ako človeka, ktorý už len spomína na tie svoje milostné výboje. A ešte má celkom dobrú pamäť, ja. Ale to je asi všetko.
12: Don Juan, ktorý je trochu yeti, hovorí sa počas. U nás sa to píše s Y-om na začiatku. Yeti.
10: Áno, yeti. Snežný muž.
11: Áno, snežný muž.
10: Ešte to nebyl smiešný muž. Ale i Julo prešiel na veľké postavy svietovej dramatiky a svietových dejín vlastne. Ty prihraješ Stalina.
12: Josefa Vysarionoviča. Ano, ano, oni ma presvedčili, ja sa podobám. Ale to bola moja stará túžba, pretože ja sa rútim do 50-ky a stále som strašný dobrák. Každý so mnou vybabre. Ja som si povedal, že zahrám toho uzurpátora, toho ukrutného vládcu. Ja. Stalina, aj som to začal skúšať, nacvičoval som to.
11: Ale som... vyšiel mu z toho strašný dobrák.
12: No, no. Každý deň po skúške som sa pýtal kolegov, tak čo je, bali ste sa ma trošku? Nikto sa nebál. Tak ja som potom skúsil ešte poslednú možnosť, lebo vedel som o Stalinovi, že on si mrmlal v gruzinčine. On nevedel dobre po rusky, bol gruzin, a on si, aby mýlil ľudí, tak sám pre seba si mrmlal po gruzinsky. Ja. A vraj strašne škaredo hovoril po slovensky. Teda po gruzinsky. Ja som sa musel naučiť trošku po gruzinsky. Ja som bral lekcie, takže tak som potom dosiahol ten úspech, že sa pohybujem po javisku a občas niečo poviem po gruzinsky a ľudia sa trošku zlachnú.
5: A jak sa řekne gruzinsky, ja sa ti dostanu na kobylku.
12: Šenidená gamačoba. A čajce ešte je to.
11: To pripomína trochu tú...
10: To nemecký čajce.
12: Aj to, áno.
11: Tá dačtina vôbec má mnoho spoločného s tými východnými jazykmi. Ja som napríklad svojho času bol niekoľko týždňov... Vtedy sa to ešte volalo Kampučia a teraz sa to volá Kambodža.
12: Áno. On bol jeden z posledných, čo bol ešte v Kampučia.
10: No, čo zmienili?
11: Tam som sa naučil niektoré veľmi zaujímavé slova, ktoré sa tak obtierajú aj o tú češtinu a slovenčinu. Napríklad po kmérsky, lebo tam žijú kméry v Kambodži, sa povie súdruh Samrt a súdružka Mamrt.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak nám zahráli společně skupina Opět a Radeček a Moravská filharmonie Olomouc a zpěvák té kapely bude na podzim tancovat ve Stardance, abychom věděli, s Adrianou Maškovou. Vy jste nebyl ve Stardance, Tondo, nebo
2: cože?
1: Vy jste nebyl ve Stardance?
2: Ne, nebyl.
1: A budete někdy? Chtěl byste?
2: No, nechtěl. Takže nebudu.
1: Spousta lidí tohle to říkala a pak
2: přišel
1: tam čas.
2: Já nemám tolik času vlastně, jo, abych tam tomu věnoval.
1: To se tak až v důchodu potom.
2: Trénuje. No já už dávno jsem v penzi, že jo.
1: To byl vtip. Dobře, pojďme se pobavit s dalším z našich humorníků z archivu. Co to bude?
2: No tak, že bychom si dali Františka Nepila.
1: Tak jo, Anglie.
3: Královna Astrid je členkou flotily plující pod belgickou vlajkou mezi Ostende a Douvrem. Všechny lodě této flotily mají jména princů a princezen, jen Astrid je jméno královny, asi proto, že je největší. Kdyby zakotvila na stadionu Evžena Rošického na Strahově, spotřebovala by celou rovinku před hlavní tribunou, včetně do běžiště. Má tři paluby, vybavené kromě jiného i kavárnou, restaurací, obchodem i barem, a do podpalubí se jí vejde 450 osobních automobilů nebo 70 autokarů či tyráků. Královna Astrid a ostatní lodě této flotily nezajišťují ovšem jediné spojení do Anglie. Z francouzského Calais přefičela Emma Bornová kanál La Manche vznášedlem za pouhou hodinu, jenomže na takové vznášedlo by nevzali náš autobus. Takže jsme pluli z Ostende 4 hodiny, ale už po 2 hodinách jsme měli dojem, že obeplouváme celou Anglii kolem dokola. První půl hodinu po vyplutí obchází zvědavě veškeré paluby a veškerá schodiště všech 1850 cestujících, takže nikdo nevidí nic. Vrátí se tedy do restaurace, do kavárny a vůbec do tepla a oddají se za hálce. Paluby zůstanou volné pro pár romantiků, kteří vychutnávají atmosféru plavby a nemohou se nasytit pohledu na moře. Poznáte je snadno, i když se zajdou zahřát do společenských hal. Všichni totiž chrchlají, kašlou, popotahují a troubí do kapesníků, protože jsou nastydlí z té psí zimy, mlhy a z toho mžení. Přibližně každou hodinu se všech 1850 cestujících znovu zvedne a dá se na pochod po lodi ve víře, že se na palubách děje něco zajímavého. Neděje se ovšem nic, dokonce nejsou vidět ani břehy Albionu, ačkoliv nás ve škole učili, že vidět jsou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik. František Nepil, téma Anglie. Byl jste v Anglii, Tondo?
2: Byl, no. Byl
1: jo. Několikrát. A jaké to bylo? Co jste zažil?
2: No, bylo to fajn. Byl jsem několikrát v Londýně. Uh-huh. Na tom obyčejně jdu se podívat na West End, na nějaké představení.
1: Ano.
2: Pracovně. No a pak jsme si udělali takový hezký výlet ve Skotsku, jsme byli, no.
1: Aha, tak proto ta představení u nás děláte tak dobře, když se inspirujete u klasiku v Londýně. No, už to chápu.
2: To nevím, jestli...
1: Tak ještě na Broadway a je to.
2: No, tam jsem také několikrát viděl.
1: Všude byl, všechno znám.
2: Kousku.
1: Dobře, tak počkáme na posluchače, jestli budou pokračovat rádi s Františkem Nepilem, anebo si dají raději Zdeňka Izera a Nemocnici na kraji vesnice. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A k tomu vám zpívá Marcela Holanová.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Humoriáda pokračuje aktuální výběr pro naše posluchače František Nepel nebo Zdeněk Izer, na který humor máte náladu. Dobrý den.
4: Miroslav Karviné. Dobrý den, pane Procházko.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý
4: a
3: den.
4: A vám vlast Zdenkovi Izerovi.
3: Máme zapsáno, děkujeme pěkně, Miroslave, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady Josef Praha.
3: Zdravíme.
6: Já bych velmi vehementně hlasoval pro pana Izera.
3: Máme to vehementně zapsáno.
5: Vehementně.
3: Mějte se, naslyšenou, hezký den. I vám, dobrý den.
6: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně.
3: No.
6: Já bych prosil pana Izera, zdravím moderátora i hosta, jo?
3: Jo.
6: Takže no, přeju vám hodně zdraví a pana Izera, no.
3: Nápodobně, mějte se, Vojto, dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
7: Dobré odpoledne, Pavle Pavlíčku, já vás zdravím, pozdravím pana Procházku, velitele, a chtěla bych Ačko, ale na Sněžece, mějte se, nashledanou.
3: Děkujeme, děkujeme, Aleno.
5: Alenko.
3: Další, dobrý den.
8: Dobrý den, tady posluchačka Jitka z Brna a chtěla bych Ačko.
3: Píšeme
8: a zdravím
3: si
8: vás všechny, bavím se, je to paráda.
3: Je to paráda.
5: Lehnout si na záda a číst si?
3: Ne, a poslouchat humoriáda.
8: Ano, no, tak vy teď nemůžete, ale potom můžete.
3: Tak děkujeme krásně,
8: domů.
3: Mějte se hezky.
8: Naschledanou.
3: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló?
9: Dobrý den, Kroměří zdraví Toníčka a přejeme mu hodně zdravíčka.
5: Děkujeme.
9: A chtěli bychom Bčko, děkujeme.
3: Tak to byla hezká básnička, děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme všechny dorazivší hlasy a výsledek zní. No, typujeme, Tondo?
5: Asi Zdeněk, Izer?
3: No, je to tak. František Nepil zůstává v Anglii a my se přesuneme do nemocnice na kraji vesnice.
10: Pejška mám. Ne, pejška nemám. Jo, kočičku mám. Ne, kočičku taky nemám.
11: Sestří, kdo je ten pomatený stařík?
12: Toto je pan Novák.
11: Tak ho uložte na pokoj, prosím.
10: Sestří, kůžlátko mám. Ne, taky nemám.
12: Vy máte ráka, pan Novák.
10: Aha.
11: Ježiši Mária.
12: A čo s tým popáleným pacientom na štvorke? Má zle popálené brucho.
11: Uložte ho prosím na záda a dejte mu Viagru, aby se mu na tú popálenou kůži nepřilepila pežina.
13: Pane Procházka, nikam mi neutíkejte. Máme v těch vašich testech ještě nějaké nesrovnalosti. Bylo by docela dobré, kdybyste přišel v pondělí v 7 ráno ještě jednou a budu znovu potřebovat vzorek moči, stolice a semene.
14: Ježíš, ale v 7 v pondělí to už něco mám, pane primáři, znáte to podnikatel. Nestačilo by, kdybych vám poslal slipy?
13: Výborný nápad, pane Procházka, na zhledanou. Sestří, tak za půl hodiny otevřu ambulanci. Pošlete mi pacienty a tu vizitu odložíme na zítra. Naopak zítra vyvěste na ambulanci ceduli, že z důvodu blahobytu neordinujeme.
10: Pane primáři, můžu na součko?
13: Jistě, jak si žijete na patologii?
10: No to jsou fóry, ale teď vážně, včera byl u mě ten pan Jánský.
13: Aha, prý jste měli nějaký konflikt, dokonce mi přišla nějaká stížnost poštou, ale já většinu poštu házím do koše, takže nevím, o co jde.
10: No, seděl vám takhle na chodbě ten pan Jánský, úplně vyřízený, a co prej se děje? Já mu povídám, pane Jánský, radši si sedněte, já mám jenom špatný zprávy. Vaše dcery měly auto nehodu. A on, no a co se jako stalo? Já mu říkám, ta nejstarší, ta, co řídila, ta, co dělala ten balet, tak nejen, že přišla o ruku v zápěstí, ale i o celou nohu. Ta prostřední, taková ta bystrá, jak loni vyhrála tu matematickou olympiádu, ta má zhmožděný mozek a s tím bude debil až na dosmrti. No a ta nejmladší, taková ta princeznička krásná, tak ta má pořezaný obličej od střepů a plechů, tu vůbec nepoznáte.
11: Pro Krista pana, co ten pan Janský?
10: No ten se zhroutil a pořád opakoval, to snad ne, tak jsem mu uklidnil a říkám, dělal jsem si srandu, pane Janský, všechny jsou mrtví.
11: Ach, ten váš humor, kolego, že vás to baví, kam na to chodíte pro boha?
10: No na pracovišti.
11: Vy už jiný nebudete, vidíte, běžte zase k vašim mrtvým a já ty vaše vtipky vysvětlím těm živým.
10: No vy jste poklad, pane primáři. A probo, co ten mládenec? 27 let, AIDS, kapavka, syfilis, filcký. Ještě žije?
11: Tak samozřejmě, snažíme se, aby žil.
10: No a co mu na to dáváte?
11: Tak palačinky, bramburáky, pizzu.
10: To jako pomáhá?
11: To ne, to je jediné, co vleze pod dveřmi.
10: Jo, taky hezký for. Tak já letím, pane doktore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Poněkud drsné metody v nemocnici na kraji vesnice a jeden pacient se jmenoval jako náš host, ale ano. Určitě to nebyl Antonín.
5: To byl jiný, Procházka běžný.
3: No já vím.
5: A zde nějaký zrovna rozšířené. Tuši, že tady dneska budu, že jo?
3: Tak třeba jo, třeba předběhnul dobu. Ne? Svým humorem určitě. Hmm. Tak přátelé, bude tu medicinman Michal Tučný a po něm se dozvíme, koho si odhlasujete do finále, jestli bude Zdeněk Izer pokračovat tentokrát ve scénce Autobusák na záchytce, anebo o rybaření bude vyprávět smutný muž Jaroslav Málek. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Humoriáda, finální souboj probíhá právě teď. Zdeněk Izer nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. Dobré odpoledne, kdo pak volá a hlasuje. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, zdravíme. I pana Procházku.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro autobusáka na záchyce.
1: Dobře, máme to.
2: Hezký zbytek dne, naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobrý odpoledne, Karel z Krakován, takovou malinkou gosu. Zabývělo jezere Krakovany, dva kiláky je týnet nad Labem a my jsme tam měli opravnu aut a tam byla naše Tejnice, nebo nemocnice na kraji Tejnice a přeju si Ačko.
1: Dobře, rozumíme, krásně jste si to spojil se vzpomínkami osobními, výborně, Dobré odpoledne, kdo je dál na telefonu?
5: Dobrý odpoledne, zdravím vašeho hosta.
3: Dobrý den.
5: Zdravím ze Světlé hory.
1: Ano.
5: A přál bych si Ačko.
1: A vaše křestní jméno jenom ještě?
5: David ze Světlé
1: David,
5: hory.
1: Davide, mějte se hezky, děkujeme. Naslyšenou.
3: Davide.
1: Naslyšenou. Tak, ještě někdo přidá své hlasy, poslední šance. Na telefonu 731 800 900 ještě můžete chvilku hlasovat, i když já už tuším, kam se nasměrujeme a kam se pohneme dál. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Pavlíčku, tady je Božena ze Žatel. Já vás srdečně zdravím a i pana Procházku a byla bych samozřejmě pro Ačko a přeju vám krásný zbytek dne a vůbec celý týden a hezké léto.
1: Děkujeme. Mějte pěkně, nápodobně. Přejeme.
6: Děkuji.
1: Díky moc. Tak, autobusák na záchyce bude z pořadu Telebazar Zdeněk Izer a Tina Pletánková.
7: Teda, ještě vám řeknu ta jízda, jak probíhala, jo, ale jeli jsme z Mělníka, jo. Jedu. Nic, dobrý. Jenom, pane řidiči, jestli chce čůrat. Ujedu pár metrů. Pane řidiči, čůrat. Pane řidiči, kakat. Pane řidiči, já jsem nestih vystoupit s tím kakáním. Navíc, jak vylezli z auta, začali dělat řidičům kontroly okolo. Rozumíte? Ožralí, stavěli auto, říká, ten má asi ty gumy, ten nemá lékárničku, zastřel ho ve škarpě. To byla ostuda. A náčelník mi na autobus, na ty zadní tupláky, obul botičky. Že prý mám blbý zimní obutí a v botičkách, dobrý. A kluci, aby teda, oni neskazí žádnou stranu. Tak si postavili k silnici radar a zkoušeli, kdo ožralej rychlejc poběží, jo.
8: Jak vás to vůbec může napadnout?
7: Já nevím, kde se to v nich bere. Oni už jsou takový, no.
8: Víte co?
7: Nevím.
8: Já mám návrh.
7: Povídejte.
8: Tak z toho nebudeme dělat aféru.
7: No, nebudeme z toho dělat aféru.
8: Když je to soutěž, jak tedy říkáte, no víte co, můžete mi ukázat doklady?
7: Nemůžu.
8: Proč ne?
7: Já je mám v Mělníku v hospodě.
8: Já jsem si
7: šel vyčůrat, abych se nepochcel. A ty doklady jsem si dal na umyvadlo. A chtěl jsem se pro ně vrátit, jenomže ty blbci ožralí udělali v Mělníku takových uzavírek ze srandy, že týden nevede nikdo do Mělníka ani ven.
8: Tak nějak to uděláme, aby jsme se nedělali...
7: No, nějak to uděláme.
8: Nebudeme se dělat zlou krev, to rozumíte? Jde,
7: a tohle je zlá krev nebo hodná?
8: To je opilá krev pro vás.
7: Opilá krev.
8: No, tak vyřešíme to tím způsobem.
7: Kterým?
8: No, nebudeme se dělat zlou krev.
7: Nebudeme. To víte, že ne.
8: No, tak podívejte.
7: To víte, že nebudeme.
8: Helejte, tak tady jsou napsané 4 promile.
7: No.
8: Já tu desetinou čárku napíšu. Před to 0,4, no zachráním vám pěkných pár bodů a vy budete pozdravovat na inspektorátu.
7: Víte, co já na vaše body kašlu, rozumíte, jo? Napište mi tam těch mých poctivých 4 promile.
8: Tak já to
7: já nebudu před klukama za blbce. Pokejte si tam napsat.
8: No, jak myslíte, já to teda napíšu, dobře.
7: Hezky to tam napište černý na bílým a hlavně dělejte, protože já jdu ještě do Mikulova na jednu akci. A kdybych to nestihl, tak mi může klidně za večer utíct nějakých 450 bodů.
1: A jsme v závěru dnešní humoriády. Děkujeme Antonínu Procházkovi, že si mezi zkoušením na divadle na nás udělal čas.
3: No prosím, rádo se stalo.
1: A co zkoušíte? Obyčejnou holku?
3: Obyčejnou holku v divadle Lucie Bílé, ano, muzikálek.
1: Kdy bude premiéra?
3: V září.
1: V září, takže celé léto se zkouší.
3: No tak celé léto to zkouším dva dny, takže...
1: No, to ještě léto nekončí.
3: No, já vím, no. Mě to nevadí, ale já...
1: Máte svou práci.
3: Já, tak, je to pro mě zábava.
1: A my jsme rádi i za naše posluchače, že jste uspěl v dnešní humoriádě jako bezvadný host.
3: Jo?
1: No, máte jedničku, děkujeme.
3: Od koho od vás, jo?
1: No, loučí se i Pavel Kučera, hezký den.
3: Tak mi to napište do Žáka Ideje.
1: No, tak jsem s ní. Naschle.
3: Naschle, jdu na pivo.

0: svou. S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Česko čeká další vlna veder. Vědci z projektu Intersucho varují před prohloubením extrémního sucha a vysokým rizikem požáru. Brno začalo s úpravami hlavní budovy na náplavce, aby v ní mohla otevřít kavárna. O představení pod širým nebem mají lidé rekordní zájem. Zítra bude jasno s teplotami až 35 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Hana Florianová. Hezké odpoledne. Nadcházející vlna veder může v Česku výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, která tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požáru na nejvyšším stupni. Horko nad 30 stupňů má podle předpovědí trvat 1 až 2 týdny. Teploty můžou výjimečně dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Vědci upozorňují, že vysoké teploty zatěžují nejen přírodu, ale i zdraví lidí. Nebezpečné jsou taky vysoké noční teploty, při kterých si organismus nedokáže odpočinout a zregenerovat se. Dělníci začali přestavovat budovu na náplavce u řeky Svratky v Brně pro budoucí kavárnu. Dům nechal magistrát postavit jako zázemí pro vodohospodáře. Poté ho předal radnici Brna Středu, ať prostory upraví a překolauduje. Dělníci v rok staré budově mimo jiné zbourají část stropu, aby obě prosklená patra propojili schodištěm. Podle starosty městské části Vojtěcha Mencla z ODS to vyjde na 8 milionů korun.
3: Je potřeba zároveň vlastně udělat tam ty gastroprovozy, čili rozčlenit to pro ty jednotlivé místnosti, které jsou proto nutné. A co je asi na tom nejsložitější, tak je potřeba udělat kompletní vzduchotechniku a vytápění tady toho objektu, protože to tam v tuto chvíli není.
2: Kavárnu chce Brno Střed otevřít letos v září. Na nábřeží zatím fungují menší provozovny s občerstvením na kolonádě u řeky. Lidé mají rekordní zájem o divadla pod širým nebem. Vyprodaná představení hlásí Pražské studio 2, Muzeum Kampa i letní Shakespeareovské slavnosti.
4: O představení komedie omylů je na letních Shakespeareovských slavnostech enormní zájem.
5: 4 zájezdy, Brno, Ostravu, vrací se do Prahy na konci srpna a začátku září a tyto termíny už jsou v tento okamžik prakticky vyprodány.
4: Říká umělecký ředitel festivalu Libor Gross. Na Biskupský dvůr v Brně už dorazilo přes 17 000 lidí a spokojenost hlásí i letní scéna Muzea Kampa. Největší úspěch zaznamenal muzikál Klan Baťa. Desítky tisíc lidí navštívili také představení Studia 2, které vystupuje na 4 místech v Praze i regionech. Tereza Cedidlová a Filip Svoboda, Český rozhlas.
2: Oprava zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou se o víc než měsíc protáhne. Důvodem jsou vedle více prací také nepředvídatelné komplikace při výrobě mantinelů a plexiskel. Původně měly být práce hotové v půlce srpna, prodlouží se ale do 21. září. Jednání mezi zhotovitelem a městem kvůli termínu stále pokračují kvůli nutnosti přesunout tréninky hokejových týmů.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy zítra čekáme jasno, jen přechodně polojasno, nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů. Biozátěž bude kvůli vysokým teplotám na 3. nejvyšším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 dejte pozor na 190. kilometru ve směru na Prahu, na konci připojovacího pruhu stojí nepojízdné auto. A 2 osobní auta se srazily na silnici číslo 50 na příjezdu do Slavkova u Brna. Je to ve stoupání, může to částečně bránit provozu. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Dobré odpoledne, posloucháte Český rozhlas Brno. Jsou 4 minuty po 17. hodině, dnes je úterý 28. července roku 2026. Pořad Den v kraji už za malou chvíli nabídne přehled důležitých událostí z Jižní Moravy. Přibližně ve 17:15 vás čeká předpověď počasí s brněnskými meteorology. No a krátce před 17:30 se opět vydáme na festival do Uherského Hradiště. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. 7 minut po 17. hodině přinášíme zpravodajský souhrn. Dnes s Hanou Florianovou.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Evropská komise podpořila spuštění nové letecké linky mezi Brnem a Frankfurtem nad Mohanem. Komise souhlasila s tím, že Brno a Jihomoravský kraj smějí na provoz této linky poslat peníze z veřejných rozpočtů. Samosprávy na to chtějí vyčlenit 3 miliony eur ročně, to je přes 70 milionů korun. Cílem je napojit Brno na velký přestupní uzel se spojením do celého světa. Přepravní firmy se můžou o podporu ucházet do konce září. Linka má začít fungovat příští rok na jaře. By měla čtyřikrát týdně tam i zpět. Asi 2hektarová plocha zeleně mezi Novolíšeňskou a Houbalovou ulicí v Brně Líšni se změní na nový park. Jeho vybudování přijde podle projektu na víc než 60 milionů korun. Městská část teď začala hledat firmu, která zakázku udělá. Práce by měly v ideálním případě začít letos na podzim a hotové mají být za 2 roky. V parku vzniknou místa na zadržování dešťové vody, která se pak bude využívat na jeho závlahu, vysvětluje nezávislý starosta Líšně Přetislav Štefan.
3: Zároveň tam budeme hodně pracovat s fotovoltaikou a to, co tam bude atraktivní, tak nejsou jenom procházky, ale bude tam velké vodní hřiště pro děti, které si myslím, že každý v létě užije a bude rád.
2: V Lelekovicích u Brna má do 3 let vzniknout komunitní domov pro lidi se zdravotním postižením. Vybudovat ho tam chce Jihomoravský kraj. Už dřív proto koupil pozemek v centru obce a radní na svém posledním jednání souhlasili s přípravou investice. Kraj se postupně snaží přesunout péči o zdravotně postižené z ústavů do malých komunitních domů. Jeden z nich se brzy začne stavět v Bučovicích. Přes 7200 kusů padělaného zboží objevila v posledních 4 měsících Česká obchodní inspekce v Hatích na Znojemsku. Tento měsíc inspektoři dokončili sérii kontrol. Při nich v tamní tržnici zadrželi zboží, jehož originály by stály víc než 41 milionů korun. Doplňuje mluvčí inspekce František Kotrba.
4: Důležitou roli v průběhu akce hrála policie České republiky, která dlouhodobě monitorovala situaci na tržnici a podílela se na identifikaci osob spojených s nelegálním prodejem.
2: Dělníci na hřbitově v Boskovicích vytváří novou vsypovou loučku. Blízcí tam budou moct rozptýlit prach svých zesnulých. Vznik loučky zvítězil v loňském ročníku participativního rozpočtu, ve kterém lidé hlasují o nápadech na vylepšení města. Práce mají být hotové do letošní památky zesnulých. Fotbalisté Artisu Brno v úvodním kole šance ligy prohráli na domácím hřišti s Mladou Boleslaví 2-4.

0: počasí.
1: Máme 17 hodin a 13 minut, je čas na předpověď počasí. Podrobnosti má pro nás meteorolog Petr Minster. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: V centru Brna nám svítí slunce, teploty jsou poměrně vysoké. Jaké počasí v dalších městech Jihomoravského kraje?
2: To počasí je hodně podobné, buď to je skoro jasno, nebo ještě možná někde i polojasno na severu kraje. Se zmenšují zbylé kupy a oblačnost se dále zmenšuje. Tedy ty teploty jsou od 28 do 30 stupňů ve většině území kraje, ale Vyškovsko a Blanensko tam je trošičku chladněji, spíše kolem 26-27 stupňů. Vítr pofukuje už spíše jen slabý od západu.
1: Očekáváte výraznější změny v průběhu večera a noci?
2: Maximální změna bude to vychládání. Ty teploty se sníží na 16 až 13 stupňů, v některých údolích až na 11 stupňů, tedy podobně jako dnes ráno. Díky tomu, že nebude oblačnost v průběhu noci a také bude pouze slabý proměnlivý vítr. Jinak ta oblačnost nebude moc veliká ani během zítřejšího dne, jenom přechodně polojasno, průsvitnou oblačností. Jinak očekáváme v průběhu dne jasno. Teploty odpoledne ale vystoupí o něco výše už 32 až 35 stupňů, to bude většina kraje, opět na severu, na Blanensku, to budou hodnoty kolem 31 stupňů a vítr, ten bude slabý proměnlivý z počátku dne, během dne se rozfouká od východu až jihovýchodu, ale pouze do 20 km za hodinu.
1: A jaké počasí nás čeká ve čtvrtek?
2: Ve čtvrtek bude ještě tepleji, ten teplý vzduch se bude nasouvat dál nad Českou republiku, v maximech čekáme 34 až 38 stupňů, ale také už bude mnohem teplejší ráno, 20 až 16 stupňů. Oblačnost bude stále malá, pouze odpoledne a večer se na západě může s nějakou malou pravděpodobností objevit i přeháňka, která se bude vytvářet nad Vysočinou, nicméně bude to jenom izolovaná krátkodobá záležitost, jinak bude slunečno.
1: To byl Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den. Naslyšenou.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Od začátku července byla spuštěna centrální evidence psů. Hosty páteční chovatelské poradny 31. července budou jihomoravská ředitelka státní veterinární správy Jana Kozáková a veterinářka Darina Přinosilová. Poradí, jak psa do evidence zapsat, co vše je k tomu potřeba a kam se obrátit. Řeč bude i o čipování psů a prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Chovatelskou poradnou provází a na váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Uherském Hradišti se koná 52. ročník letní filmové školy. A my denně přinášíme festivalové minuty s událostí s Jožkou Kubáníkem. Tak na co se zaměřil tentokrát?
1: Filmovka je plná emocí, aby taky ne. Koncerty, besedy, večery u cymbálu, setkání se známými osobnostmi, to všechno na jednom místě. A mě tentokrát zajímalo, jaké emoce si letos odvezou návštěvníci festivalu.
2: Vezme znovu radost.
3: Nadšení.
4: Radost. Trošku únavu. My jsme přijeli včera a jinak sem jezdíme už 20 let. My jsme z Jindřichova Hradce.
5: Wow.
1: Potkali jsme i herečku Nelu Boudovou.
6: Jaké emoce si odvážíš z filmovky?
3: Emoce?
1: Paní Boudová se teď pustila do pantomimy. Vypadá jako pes, který kouše karamelový bonbon. Tak to buďte rádi, že to nevidíte.
3: No, mně to ještě moc nejde. To je sklíčenost, že filmovka už brzo končí.
5: What?
1: A máme tady ještě jednu mladou dámu, to byl moc zajímavý rozhovor.
7: Tak já si asi odvezu radost, protože jsem ráda, že tady vidím spoustu zajímavých lidí. Měla jsem možnost umluvit i s některými herci, takže určitě radost a štěstí.
6: S kterými třeba herci?
7: Mluvila jsem s panem Ondřejem Novákem, ten se mi ptal tady na nějaké věci, a potom s panem, no on je i herec, ale vlastně i režisér Jirka Havelka.
6: A ještě s nějakými známými herci?
7: No ještě s váma samozřejmě.
6: Správná odpověď, děkujeme, posíláme dáreček.
1: Pro dnešek je to z filmovky všechno. Pro Český rozhlas Jožka Kubáník.
0: To byly festivalové minuty Jožky Kubáníka z končící letní filmové školy v Uherském Hradišti. A po písničce bude čas na glosu Karla Škrabala. Tak určitě dál poslouchejte pořad Den v kraji.
8: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 29 minut. Malá vzpomínka na předlistopadovou brněnskou výstavu umělce Milana Knížáka, který zemřel v neděli 26. července, je námětem dnešní glosy Karla Škrabala. Poslechněte si pohled tohoto publicisty a básníka.
1: V neděli zemřel Milan Knížák, výrazný umělec s, řekněme, kontroverzními názory. Dovolte mi vzpomenout na moje klíčové setkání s tímto výtvarníkem, literátem, hudebníkem a performerem. Není to nic osobního, ale výstava. Na jaře roku 1989, tehdy ještě před revolučními událostmi, se konala v prostorách domu pánů z Kunštátu pod hlavičkou Domu umění a významné brněnské kurátorské osobnosti Jiřího Valocha výstava Milan Knížák 1953 až 1988. Mně bylo necelých 20 let a jméno Knížák mi samozřejmě nic neříkalo. Upozornil mě na ní kamarád mnohem více orientovaný v tehdejší nezávislé kultuře. Bylo jasné, že režim povoluje, když mohl takový umělec vystavovat v oficiálních prostorách. Byl to pro mne, jak se říká, formativní zážitek. Obrázky nemusí být jenom hezké, básně se nemusí rýmovat, hudba nemusí znít jen libozvučně a existuje něco jako performance. A dohromady i zvlášť je to mnohem silnější a autentičtější než vše, co jsem doposud poznal nejenom z oficiálních novin, rádia či televize. Neměl jsem to štěstí vyrůstat v rodině s kontakty na disidentské či neoficiální kulturní kruhy. Setkání v té době s uměním Milana Knížáka byl pozitivní šok, který mi ukázal směr, kam se umělecky vydat. Že to nebude cesta lehká ani líbivá, natož nějak úspěšná, bylo jasné. Milan Knížák mě pak svými postoji a projevy nesčetněkrát zklamal či dokonce naštval. Ale už nikdy to nebylo silnější a důležitější než tento zážitek z předlistopadového mládí. Děkuji vám, pane Milane Knížáku.
0: Glosu Karla Škrabala si můžete poslechnout i na našem webu Českého rozhlasu Brno. Další díl zazní za týden, tedy v úterý v 17:30 odpoledne. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, pokračuje pořad Den v kraji. Melodie z muzikálu Balada pro banditu si v 70. letech zpívali lidé po celém Československu. Jeho skutečný autor se ale kvůli zákazu režimu musel schovat za jiné jméno. Muž s typicky hlubokým hlasem, významný dramatik, první předseda poslanecké sněmovny a do zvolení Václava Havla prezidentem fakticky první hlava České republiky Milan Uhde dnes slaví devadesátiny. Narodil se 28. července roku 1936.
1: Já jsem nesměl jít na premiéru, protože já jsem měl ten zvyk, že si to tiše odříkávám z herci. A to Zdeněk povídá, milý, tam nemůžeš. Protože tam bude výjimečně nějaký chytrý fízl, který si řekne, co ten Uhde, že on v tom má nějaký prsty.
2: Vzpomíná Milan Uhde, který od 70. let patřil k zakázaným autorům. Jeho nejslavnějšímu muzikálu proto tehdy propůjčil jméno režisér Zdeněk Pospíšil.
1: Já jsem věděl, že budu zakázaný, ale nevěděl jsem, jak si zakázaný autor počíná. Já jsem v 60. letech patřil mezi rozmazlené debitanty. Já jsem měl s první hrou, s tou satirou Král Vávra, jsem měl pronikavý až nezvyklý úspěch.
2: V utajení napsal i další divadelní hry. Většinu času tehdy trávil doma péčí o děti.
1: Já jsem teď musel dbát, aby vyměšoval, abych vyzkoumal, kdy se musí přebalit. A to byl zážitek, který mě pomohl v literatuře. Vidět člověka ještě jinak, než jako nositele ideí. Takže ti komunisté se domnívali, že mě strašně uškodí. Ale já nakonec všechno, co jsem napsat chtěl a uměl, já jsem napsal.
3: Česká republiko, dobrý den.
2: V první den nově samostatné České republiky přednesl jako předseda poslanecké sněmovny tento známý projev. V politice pak zůstal aktivní několik dalších let.
1: Jsem byl dvakrát šťastný. Jednou, když jsem do té politiky vstoupil a snil, co já tam jako ministr kultury všechno dokážu. A když jsem po 8 letech pochopil, že mám jít domů.
2: Společenské dění komentuje dodnes. Letos na jaře například v Brně podpořil sjezd sudeckých Němců, proti kterému část lidí i politiků protestovala.
4: Zlo, které se prohnalo střední Evropou, Československou republikou a našimi životy, není dědičné.
1: Měli jít do odsunu jako řada jiných lidí, jejich vina byla jenom v tom, že se strašně báli. A já vím, co je to strach. A domnívám se, že když je ten strach dán pudem sebezáchovy, že nemá být důvodem k potrestání.
2: Roli dramatika stále neopustil. Svoji novou hru Obhájce tradičně tvořil se skladatelem Milošem Štědroněm.
5: S Milanem samozřejmě se spolupracuje báječně. Vesměs mu to zpívám po telefonu. Teď on tím svým biblickým prorockým hlasem řekne: Miloši, je to zdařilé, ale mohlo by to být ještě také jinak? Já jsem mu napsal písničku a napasoval jsem to na písničku z Balady pro banditu Tam u řeky na kraji. To je takový western valčík.
6: Díky za vše, Milane, díky za vše, Milane.
1: Vidím před sebou další hru, já nevím, jestli ji napíšu, protože jak praví velký básník, ze skici dál k dílu jde se po kolenou, že? Já nevím, jestli moje kolena stačí na takovou štreku.
2: Dnešní narozeniny Milan Uhde stráví s rodinou. Veřejně jubileum oslavil už v červnu v divadle Husa na provázku. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
0: Jen doplním, že na facebookové stránce Českého rozhlasu Brno lze najít zkrácenou verzi skladby, kterou k 90. Milana Uhdeho složil, nahrál a naspíval brněnský muzikolog a skladatel Miloš Štědroň.
7: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Bratři Marek a Ladislav Ouještí budou ve čtvrtek 30. července hosty ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Povídat si budeme o knihařství a písařství, řemesle, které započali jejich dědeček a které z části neplánovaně postupně převzali. Ve 200 let staré Sýpce nyní provozují knihařskou dílnu a také kulturní prostor a my si o tom všem budeme povídat. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

0: Je 17 hodin a 45 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Je tu čas pro rozhlasový cyklus nazvaný Temné letopisy moravské, tedy pro další z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Zní o prázdninách každý všední den, vždy v tomto čase, vypráví Michal Isteník. Tentokrát nás vezme za pádem letadla ve Chřibech.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1952. Let s rudým právem skončil tragédií vojáků. Byla to běžná praxe. Obsah většiny novin po druhé světové válce vznikal v Praze, ale nebylo možné je tam fyzicky vytisknout a včas rozvést do všech končin republiky. A tak letadla dopravovala hotové matrice do vzdálených míst, kde je vytiskly tamní tiskárny. Právě taková cesta se stala 30. listopadu 1952 osudovou pro posádku vojenského letadla. Jejich stroj se zaryl do úbočí vrchu Bradlo v Chřibech. Za normálních okolností přepravovala novinové matrice letadla československých aerolinií. Jenomže mohlo nastat i špatné počasí a v takovém případě se na zajištění informovanosti podílela armáda. Její piloti dokázali létat i v horším počasí. Nemuseli ani přistávat a mohli matrice vyhodit na určeném místě ve vaku s padákem. Onoho dne v listopadu 1952 posádka 10 let starého letadla Douglas, které za sebou mělo i válečné lety, odstartovala z letiště Kbely v Praze, aby doručila matrice rudého práva do Brna a Ostravy. Bylo krátce před 8 večer a kvůli mimořádně špatnému počasí kapitán s letem váhal, ale komunistická strana dokázala své zájmy prosazovat. Pětice členů posádky netušila, že jí v okamžiku startu zbývá pouhá hodina života. Letadlo zamířilo na Moravu. Ke špatné viditelnosti se přidal i silný vítr. K navigaci používali radiokompas na palubě a informace ze stanic na zemi. Jenže posádka ve vší té nepohodě minula Brno severně a brněnská obsluha ji na to neupozornila. Když se letadlo začalo stáčet, pohybovali se kvůli špatným výpočtům právě nad pohořím Chřiby. A tam při klesání letadlo narazilo do úbočí vrchu Bradlo poblíž Vřesovic. Co nezničil náraz samotný, to zlikvidoval následný požár. Vyšetřování tehdy vinu připsalo špatnému postupu posádky a také obsluhy na zemi. Na místě pádu letadla je dnes malý pomníček, několikrát obnovený zásluhou lidí z bližšího i vzdálenějšího okolí. Je ironií osudu, že vrch nedaleko místa havárie se jmenuje Špidlák. Stejný název má i kopec u újezdu u Brna, kde o 10 let později spadlo letadlo mířící také do Brna a na jeho palubě zemřelo 13 lidí.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 26. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů nalistujeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem opět zítra v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno.

0: V dnešním letním servise tu máme radu zejména pro rodiče dětí, i když podobně platí stejné rady i pro všechny ostatní. Jak je to v případě, že potřebujete ošetření a nemáte po ruce svého praktického lékaře? Podle odborníků ze Všeobecné zdravotní pojišťovny je rada jednoduchá. Zákon neukládá povinnost, aby v akutních případech zdravotní péči poskytl výhradně registrující lékař. I dítě, které u daného lékaře není registrované, tak může dostat péči, jestliže to jeho zdravotní stav vyžaduje. Pokud tedy dítě třeba během prázdnin náhle onemocní a není možné navštívit jeho lékaře, mohou se rodiče obrátit na nejbližší dostupnou ordinaci dětského lékaře, případně na pohotovost. Prokáže-li se pacient průkazem VZP, lékař dostane péči hrazenou ze veřejného zdravotního pojištění jako takzvaně nepravidelnou péči. Pokud lékař nemá uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, nedostane péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a pacient si ji musí uhradit sám. Výjimkou ovšem je neodkladná zdravotní péče, kdy nesmí být pacient odmítnut žádným poskytovatelem zdravotních služeb, ani takovým, jenž nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Péči musí podle zákona poskytnout okamžitě a bez požadování jakékoliv úhrady od pacienta. Vykáže pak pojišťovna pouze poskytnutí neodkladné zdravotní péče jejímu pojištěnci. Neodkladnou péčí je taková, která je nutná k zamezení nebo omezení náhlého zhoršení zdravotního stavu, jež by mohlo bezprostředně ohrozit život, vést k náhlé smrti nebo k vážnému poškození zdraví. Typicky se jedná o situace při úrazech, akutních onemocněních nebo při náhlém a výrazném zhoršení zdravotního stavu. Neodkladnou péčí tak může podle zástupců Všeobecné zdravotní pojišťovny vyžadovat i zdánlivě méně závažný problém, například angína s vysokými horečkami, která by bez léčby mohla vést k vážným zdravotním komplikacím. Je 17 hodin a 54 minut. Zpravodajsko-publicistická hodina Den v kraji končí. Následují zprávy s Hanou Florianovou a poté pořad Morava krásná zem s Karlem Hegnerem. Od mikrofonu se loučí a pěkný den vám přeje Eliška Zárecká. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Vědecký tým z Brna vyrazí za úplným zatměním slunce. Vydá se na Island a do Španělska. Kino Lucerna v Brně je až do konce prázdnin zavřené kvůli rekonstrukci topení. Stavební úřad povolil první část úseku dálnice D55 přes Napajedla. Zítra čekáme jasnou oblohu a teploty až 35 stupňů. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brnová zdraví Hana Florianová. Hezký podvečer. Brněnští vědci vyrazí za úplným zatměním slunce. Nastane 12. srpna. Pozorovat ho budou ze Španělska a Islandu, zatímco v Česku bude viditelné jen částečné zatmění. Budou pořizovat snímky sluneční koróny, které pomáhají vědcům při výzkumu slunce a slunečního větru. Víc vysvětluje vedoucí expedice z Fakulty strojního inženýrství VUT Miroslav Druckmiller.
2: Úplné zatmění je unikátní v tom, že ono extrémním způsobem sníží rozptýlené světlo v zemské atmosféře a tím umožní pozorovat tu sluneční koronu. To je ta jemná plazmatická obálka kolem slunce, která je normálně nepozorovatelná ze země bez úplného zatmění nebo velmi speciálních přístrojů.
0: Kino Lucerna v Brně je uzavřené kvůli rekonstrukci. Dělníci musí kompletně opravit topný systém, včetně radiátorů. Lucernu městská část rekonstruovala i loni v létě, kdy v hlavním sále vyměnila vzduchotechniku. Letní kino na Rosničce v brněnských Žebovřiskách, které Lucerna také provozuje, promítá do konce léta beze změny. Zpět do sálu by se diváci měli vrátit v září. První etapa chystané dálnice D55 z Napajedel na Zlínsku do Babic na Uhersko-Hradišťsku získala stavební povolení. Český rozhlas to zjistil z úřední desky dopravního a energetického stavebního úřadu. Stavba je rozdělená na dvě etapy. Práce mají začít v příštím roce. Více k nově vydanému povolení mluvčí z ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Jde o úsek od dálničního mostu u Napajedel až po estakádu u Fatry. Příprava je rozdělena do dvou etap kvůli změně technického řešení podjezdu, tedy zářezu, pod železniční tratí u Spytihněvy.
0: Celý chystaný úsek mezi Napajedly a Babicemi bude patřit k nejdražším dálničním stavbám v Česku. Vyjde na téměř 9,25 miliardy bez DPH. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc korun. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes doporučil Senátu schválit jeho výbor pro sociální politiku. Plénum o navýšení rozhodne zítra. Část senátorů se při projednávání nejspíš pokusí do novely zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy zítra čekáme jasno, jen přechodně polojasno, nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů. Pád bude slabý, proměnlivý, mírný vítr, biozátěž bude kvůli vysokým teplotám na třetím nejvyšším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dejte si pozor na 223. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno. Na silnici je tam roztrhaná pneumatika z nákladního auta. Neprůjezdný je kvůli tomu pravý jízdní pruh. Zpomalte také v Troubsku v Zámecké ulici. Na silnici je tam rozlitá, blíže nespecifikovaná kluská látka, kvůli které může dojít ke kolizi. Šťastnou cestu od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Hana Florianová.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písně.

Dohrála Moravanka, to jste poznali, Jirku Helána s Joškou Šmukařem jste taky poznali, však už jste skvělí znalci tady těch našich dechových muzik a samozřejmě i těch zpěváků, takže klidný podvečer přeji všem posluchačům Českého rozhlasu, kteří se právě nyní rozhodli strávit následující hodinku v naší společnosti, ve společnosti dobrých přátel, písniček a přání. A zdravím vás z brněnského studia, odkud tento pravidelný pořad vysíláme již mnoho let. Číslo k nám 726 465 200 a svátek dnes slaví Viktor a dále také Alina a Svatomír. A já jsem přemýšlel, jestli v poledne jsem právě tady říkal, že to jsou taková neobvyklá jména. Svatomír, to vůbec si nevybavuju, že bych se nikdy potkal nějakým Svatomírem. Nevím, jestli Eliška se potkala někdy, asi taky ne. Ale Alina, s Alinou jsem se potkal jako student na konzervatoři v Ostravě. Byla to skvělá operní zpěvačka a dokonce pak jsem zjistil, že to je teta současné naší zpěvačky úžasné Farné, že jo, tak přesně, tak tetička, ta, oni se tam tak jmenovala Alina Farná, takže já jsem potom pátral, je to fakt teta. Ale neviděli jsme se, že jo, minimálně 40 let. Tak, tolik úvodem a teď první gratulace. Já budu rovnou citovat. Milý pane Václave Hlavičko, k vašim dnešním krásným 70. narozeninám vám přejeme především pevné zdraví, spokojenost, štěstí, mnoho radosti z každého dne a spoustu krásných chvil v kruhu vaší rodiny a přátel. Ať váš život i nadále těší, provází dobrá nálada a úsměv nikdy nezmizí z vaší tváře. K tomuto významnému jubileu vám s láskou a úctou vše nejlepší přejí vaši nejbližší manželka Hana, dcera Monika s rodinou a dcera Šárka s rodinou. Tolik úvodem a teď nám zahraje Boršičanka Antonína Koníčka, skladbu přímo Antonína Koníčka a Václava Babuly Horká noc na lůkách.

0: Ano, ještě zpěváci Míša Tarabusová, Savaťa Tarabus a Lucka Baďurová. Potkali jsme se nedávno taky na několika festivalech. Dovolali se dvě Mařenky a tou první je paní Mařenka z újezdu u Valašských Klobou, Maruška Maňasová. Mařenko, krásný podvečer.
1: A já vám přeji krásný podvečer. Já od neděle se nemůžu dovolat.
0: Tož jak je to možné?
1: Aničce, no. Já si nemůžu dovolat a mě to tak mrzí, že musím volat.
0: Žádno, teď to vyšlo. Marenko, teď to vyšlo. Důležité
1: ano,
0: je, že se zavolala.
1: Já jsem moc ráda. Takže já bych chtěla poblahopřát mojí milé sestřičce, veselej. Ona má hrozně ráda hudbu a tanec. A dneska mě to řekla. A spálila oběd, jak jsme se bavili o tom. Já to tak mrzelo, že se mi nezavolala. Tak já říkám, já to Aničko zkusím ještě večer. Ano. Je tam pan Hegner a já ho hrozně miluju.
0: Jejda.
1: Takže já Aničce Šišovské z Vizovic k jejímu svátku dodatečně přeji mnoho štěstí a hlavně zdraví, dobrou náladu a úsměv, který má pořád. To jí přeje ze srdce sestra Marie Maňasová a celá rodina z újezda. My jí přejeme, aby se jí pořád dobře dařilo, ona je moc veselá.
0: Tak Mařenko, doufám, že i potom, že jí ten úsměv zůstal i po tom spáleném obědě a že se vždycky nějaká náhradní varianta se najde, je to pravda? Je.
1: Já jsem se jí omlouvala, naraz syn křičí, Ježišmarja, tady je dýmu, tam ti, co si pálí. Já jsem se zase blázním, tak už jsem tam ani nevolala, tak teď volám už jako ten to blahopřání.
0: Dobře, Mařenko, mějte se hezky, hlavně, že to dopadlo dobře.
1: Ano. Já tak. Vám moc děkuju.
0: Hezký večer, nashledanou.
1: A já vám moc děkuju, nashledanou.
0: A druhá Maruška pořadí, Maruška z Moravce, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, pane Hegner, zdravím vás a vaši kolegyně nebo kolegu, nevím, kdo tam je.
0: Děkujeme, kolegyně, ano.
2: A chtěla bych poslat písničku do Miroslavy a to manželům Hlávkovým, kteří 30. července oslaví 60. výročí svatby. K tomuto výročí jim přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví, zdraví a zase zdraví, štěstí, pohodu a vzájemnou toleranci. A ať se ještě dlouho mohou radovat ze svých pravnoučátek, která jim dělají velikou radost. To jim přeje Marie a Zdeněk z Moravce. A tuto písničku také posílám jako poděkování za písničku do Lanžota, do Nivnice a do Otníci Jardovi Wolfovi. To jim přeje Marie a Zdeněk z Moravce. A ta písnička, pane Hegner,
0: ano.
2: Je aj pro vás a pro vaši kolegyni. Abyste si ji vyslechli. Děkuji a zase někdy nashledanou.
0: Však jsme si ji vybrali. Mařenko,
2: ano,
0: mějte
2: ano.
0: Se krásně, bude to celá směs, takže hezký podvečer, ať se daří. A já hned tady připomenu jednu takovou vzpomínku. Prosíme o zahrání písně k nedožitým narozeninám mého tatínka Bedřicha Tomčaly z Lipova. On byl narozen 28.7.1930. Zemřel ve 48 letech náhle, byl muzikant tělem i duší, hrával na vojně v hudební kapele. Všem, kteří na něj vzpomenou, děkuji i vám v redakci Josefa Matušu z Milokoště. Ano a teď, jak jsem naznačil, nám zazní celá směs a to přímo mistřínská v podání mistřiňanky Antonína Pavluše.
3: Český rozhlas Brno.

0: Mistřínská směs dozněla a je to prostě úžasné, že se dovolala z Mistřína paní Naděja Jakubíčková. Nadí, tak jsme si to krásně užili spolu, je to pravda? Vítám vás ve vysílání. Už jsme ve vysílání, Nadí, slyšíme se?
1: Ano.
0: Tak můžete popřát.
1: No já bych chtěla poděkovat Natálce Jaksové Dobřence a jejím rodičům, kteří mě poslali, jak mě to překvapilo, krásný pohled. Pozdrav ze Břence.
0: Mm-hmm. Takže jenom takové poděkování Natálce, že si vážíte jejich kamarádství a přátelství rodinného.
1: Je to byli mě navštívy.
0: Ano.
1: A vyfotili nás a poslali mě pohled. No, jsem byla potěšená a moc jim za to děkuju.
0: Dobře, Nadí, takové milé setkání. Ano, ano.
1: Pozdravit Mirka, pana Mirka z Bánova.
0: Ano.
1: On už bude vědět. Jardu Wolfa.
0: Ano.
1: A Ivanku Slabákovu. Hodně zdravíčka.
0: Ano, vyřídíme. Nadí, je
1: a
0: to všechno?
1: Brzy vrátí a vás taky zdravím.
0: Dobře.
1: Všetky.
0: Děkuji.
1: Tak děkuju.
0: Taky, Nadí, děkujeme moc krát, mějte se moc hezky, nashledanou. A před chvilinkou taky se dovolal Bohumil ze Záhory, Bohouš, a říkal mi, že jsem neřekl jim dnes, kdo slaví svátek, tak jsem se to hned zjistil teďka, kdo slaví svátek, on mě to prozradil na Slovensku a je to Krištof, takže Krištofové, všichni, kteří žijí tam na Záhory, na Slovensku, tak samozřejmě jim přejeme všechno dobré, no a zítra je Marty, to je úplně stejné. Tak písnička, teď na zní písnička Okolo Topolán, je to taková lidová v úpravě, bude hrát i Vřesovanka z Vřesovic.

0: tolik Vřesovanka, tak jste srdečně zváni v neděli do Vřesovic. Martin Čoch opět obnovil festival tady na Hané, takže tam bude Vřesovanka a bude tam Moravská veselka a tuším, že taky, teď mě to tam nenaskakuje, nemám to před sebou, ale prostě další a další kapely Záhořané, tuším, že tam budou a ještě jedna kapela Sebraňáci. Tak, vidíte, že jsem si nakonec vzpomněl. Květuška Lovčičky a dostává slovo. Dobrý podvečer, Květuš.
1: Dobrý podvečer vám a všem posluchačům, pane Hejnere. Chtěla bych poslat písničku a popřát Aničce Kořínkové do Napajedel hodně štěstí, zdraví, pohody, spokojenosti a dobré nálady. Písničku taky pro Věrku Gargošovu na Hošťálkové, Usetína, Jardovi Wolfovi do Otnic a taky paní Šlabákové hodně zdraví.
0: Jasně.
1: A vám děkuji a nashledanou.
0: Květu už taky děkujeme, mějte se pěkně, nashledanou. A Jaruška z Vysočiny, dobrý podvečer, Jaruš.
2: No, dobrý večer a chtěla bych nechat zahrát manželovi k narozeninám má dneska, tak mu přeju všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. No a přeju mu to já a děti s rodinama, 7 vnoučat a 2 pravnoučátka.
0: A jak se, Jaruško, jmenuje váš manžel? Ještě se zeptá.
2: Jaroslav Dostál.
0: Jarouš, co jste mu připravila dnes?
2: To dneska, no, tak normálně.
0: Normálně? A co to je normálně?
2: No, takový plátek s omáčkou a s bramborem.
0: Tak vidím, že sní všechno asi, že?
2: Jo, jo.
0: Je vybíravý nebo není vybíravý?
2: Není, není.
0: Není, tak to máme společné. Já teda taky zblajznu všechno. Fakt nemůžu říct, že bych něco nejedl.
2: Jo.
0: Tak jo, Jaruš, tak si to pěkně ještě užijte, za chvilinku si můžete zaspívat, to je taková známá písnička, takže možná i zatancovat, záleží na vás, ale myslím, že v pohodě, když si člověk dá decánku vínečka nebo štamprdličku a zaspívá si písničku, hned je mu lépe na světě. Mějte se krásně, děkuji, díky.
2: Taky děkuji, na své.
0: A mám tady vzkaz pro Jaromíra Blatného. Milý taťko, přejeme ti pevné zdraví a tě život stále baví. Ať si život užíváš a slivovičku dobrou máš. Ať ti na zahradě všechno krásně roste a si tu s námi nejmíň dosta. Za všechno ti děkujeme a všichni tě milujeme. Za celou rodinu Jindřiška. Tak jsou tam ještě takový znamínka, jsou tam kytičky a jsou tam srdíčka namalovaná, ale to nedokážu zprostředkovat, jenom říkám, co tam všechno v tom e-mailu je. Písnička Čeresničky Čerešničky a zpívá ženský sbor Kunovianu.
3: Český rozhlas Brno.

0: tak jste si možná zaspívali s děvčaty se s ženským sborem Kunovianu. No a dovolala se Anička. Anička, tak nám to dělalo paseku na jednom kanále a tady Eliška briskně přehodila na kanál číslo 2 a hned to přestalo se sekat. Takže Aničko, slyšíme vás dobře.
1: Jo, tak dobrý večer, pane Hegner, tady Křížová Anna z Malešovic. Chtěla bych nechat své sestře Mařence Popelové zahrát nějakou pěknou písničku. Nechá mi aj sestra Eva, bratr Jan Benčík a švagrová Marie Benčíková. Všechno nejlepší, hodně zdraví, hlavně a štěstí, aspoň trochu toho štěstí a hlavně to zdraví. V našem mládí už to potřebujeme, všichni. Tak, moc krát děkuji.
0: Ano, Aničko, krásný večer, mějte se hezky, nashledanou.
1: Taky, ano, a děkuji moc, nashled.
0: Nashledanou, ano, tady naskákali od Jarda Wolfa a poděkování Nadí Jakubíčkové i Marušce Hanákové, tak jsme to splnili. No a teď nám zahraje Drietomanka, lidovou šla Anička na sobáš.

0: Tak to byla Drietemanka a taky, pokud se nemýlím, tak prvního v sobotu dokonce budou slavit své výročí 160 let trvání, tak dlouho 160, ona byly v roce 1866, tuším, Drietemanka založená, takže vidíte to, jak to utíká, jak ta léta utíkají. A taky pořádají festival v Drietomně a když jsem byl s Jarou Mudrým, tak tuším, že to je někde odpoledne a teď si nejsem jistý, jestli ve 14 či 15 hodin, ale vy si to zjistíte, jestli chcete přijet na festival, určitě to bude stát za to. Dovolala se Anička z Kuklova. Vidíte, Aničko, teď vám hrála Drietemanka a teď budete hovořit.
1: Ďakujem, pane Hegder. Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Brno a samozrejme aj vás všetkých do štúdie. Zajtra oslaví svoje narodeniny aj meniny moja sestra Marta Pagáčiková z Mijavy a jej nevesta oslaví 50-ku v najbližších dňoch. Takým prajem zdravíčko, radosť zo svojich skvelých rodiniek a čo k tomu všetko patrí. A ešte pozdravujem z našej ulice Martušku Lápsku, tiež má meniny.
0: Áno.
1: Tak, to je všetko. A všetky Aničky, keď som sa nemohla dovolať, pane Hegner, tak vám pekne ďakujem.
0: No a jelikož jste taky Anička, takže Aničko, my vám přejeme zase taky především pohodu, klid a zdravíčko a ať tu, jak jste mě stačila tady jenom naznačit nějakou tu svatbičku, kterou chystáte v rodině, tak ať vám to vyjde, ať si to tam užijete krásně u hosičku. Jo?
1: Ďakujem vám, áno, ďakujem
0: mějte
1: vám, pane Hegder, do počutia.
0: Áno, naslyšenou. Maruška Nivnice, Mařenko, taky zdravíme, krásný podvečer.
2: Hezký večer přeji do studia vám, pane Karlíčku. Vítám vás dovolené a zdravím taky všechny posluchače. No a já bych chtěla popřát, zítra oslaví krásné narozeniny milá paní Boženka Popelková z Bánova. Přejeme jí hodně zdraví, pohody, stále plno elánu, úsměvů ve tváři a hodně radostí ze života. Zdravíme i jejího manžela Vašíka a oběma přejeme krásný život. Přejí Maruška Mirek z Mínice. No a ještě 30. července si řekli své ano, už jsem jim sice přála, milí a vážení manželé Anička Jindřich Hlávkovi. Tak jim přejí taky hodně oběma zdravíčka, pohody, vzájemné lásky a úsměvu. A se mají rádi, to jim přejí manželé Koptaví. No a zdravím ještě Marušku Hanákovou a zkazují, ať si trošku odpočíne, ať si udělá od toho rádia dovolenou, lebo ono má vždycky štěstí, Karličku. No.
0: Fakt?
2: Ano, ona každý týden přeje, ona je velice šikovná. Nevím, čím si to zasloužíme, ale vždycky nám pošle písničku. Takže Maruško, děkuji a zdravím i tvého mužička Zdenečka. No a zdravím taky všechny přátelé. No a vám, Karličku, přeji taky krásný večer a se máte dobře.
0: Dobře.
2: A někdy třeba naslyšenou.
0: Naslyšenou třeba naviděnou.
2: Děkuji.
0: Ano, naschledanou.
2: Ano, taky. Děkuji. Naschledanou.
0: A mám tady vzpomínku od Honzíka Bůřila a budu rovnou citovat. 28. července 1932 se narodila paní Helenka Kopčanová, rozená Varmužová. Narodila se v Králově Poli. Ve 20 letech se odstěhovali na Slovensko s Vojtěchem, který tady kdysi studoval. Na vlastní přání charita, samozřejmě po její úmrtí, dala Kolumbária s Vojtěchem. Vzpomíná synovec Honzík a Bohunka Prokešová. Odpočívají na bratislavském hřbitově. A ještě má tady žijící sestřenici bratrance. Žila v Piešťanech a v roce 1995 se starala o nemohoucího manžela, byl upoután na lůžko. Měla ráda písničky, byla s ní legrace a potom jí samozřejmě ten časem humor přešel. Maminka zemřela v roce 1970, těžkou situací se vyrovnávala, byla velmi mladá. Takže tolik vzpomínka od Honzíka Bořila a nám teď zahrají Záhořané, písničku od Františka Kohoutka a Antonína Perničky. Vzácná by.

0: Viktory Záhořané, Bohuš Ručka, Sabinka Karetková, Záhořané taky ve Vřesovicích v neděli na festivalu o 14 hodin, takže můžete je slyšet, pokud se rozhodnete přijet. Evička ze Zlína se dovolala. Evičko, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Karličku. Já bych chtěla nechat zahrát šikovným chlapcům, kombajnérům ze Slovenska za výpomoc v mlácení a i družstvu Zemet, že umožnili, aby nám to po své skončili svou práci a skočili na naše. A to byl koncert. Jeden je ječmen, druhý dělal pšenicu a za 4 hodiny bylo hotovo.
0: Krásně. Takže vy takhle pěstujete, ano?
1: A jasně.
0: No tak to je krásný.
1: Tak musíme se hýbat, ne? Tak to no, nejde. Tak
0: jako
1: nedělá.
0: Jako,
1: někdo
0: ano.
1: Má posilovnu, někdo má pole.
0: Někdo
1: no.
0: Má pole,
1: a
0: ano.
1: A ono to vyjde na stejno.
0: No to teda ano, no někdy možná ten na tom poli se ještě víc nadře
1: a no,
0: nacvičí, než ten v tom.
1: Ale tak to nemůžeme brát.
0: Já
1: to
0: vím.
1: Je. Každá profese má svoje, no.
0: Přesně
1: nedá
0: tak,
1: se.
0: Ale jo, tak jako to je hezké, když se tomu věnujete. A
1: hlavně to musí člověka bavit.
0: No přesně, pokud to nebaví, tak to nemá smysl vůbec
1: no,
0: dělat.
1: To.
0: Evičko, zahrajeme za chviličku,
1: tak,
0: děkujeme.
1: Ano, takže děkuju za zahrání.
0: Ano, mějte se krásně.
1: Ano, naschle.
0: Naschledanou. Děkuji. Mám tady vzpomínku, která to je moc hezká vzpomínka na českého etnografa, muzikologa, hudebního skladatele Karla Klusáka. Narodil se před 110 lety 27.7.1916 ve Velké nad Veličkou, maturoval na gymnáziu ve Strážnici a na Horňácku se věnoval sběratelství lidových písní, byl primášem velické studentské muziky. Na Masarykově univerzitě studoval češtinu, němčinu, navštěvoval přednášky z etnografie a hudební vědy. Vysokoškolská studia dokončil až řadu let po skončení války a doktorát získal v roce 1979. Působil jako profesor na různých středních školách, zabýval se lidovou písní, moravským folklorem a v roce 1951 se z podnětu Karla Plicky stal odborným poradcem Československého státního souboru písní a tanců a v roce 1957 šéfredaktorem oddělení lidové písně a hudby Československého rozhlasu v Praze. Jako rozhlasový redaktor upravoval písně Probron, současně působil jako lektor hudební folkloristiky na AMU v Praze. Vyučoval v 70. letech na konzervatoři. Za normalizace byl nucen z rozhlasu odejít. Přivydělával si úpravami národních písní, které publikoval pod pseudonymem a byl jedním ze zakladatelů horňáckých slavností, na kterých účinkoval jako tanečník zpěvák. Jsem si jist, že takové osobnosti naší kultury si zaslouží, aby si je připomínali s úctou, láskou a vděčností. Pozdrav posílá milovník všeho pěkného a zajímavého, ano, velmi zajímavého, pan doktor Jan Boleslav. A ještě se ptal, jak jsem se měl na dovolené, to je osobní dotaz v Chorvatsku. Měli jsme se báječně, byl to hlavně si člověk v klidu užil moře tak. A teď si poslechneme písničku, můžete si zaspívat Na Šumavě je dolina s Veselkou Ládí Kubeše.
2: Český rozhlas Brno.

Ano, ano, tak přátelé, pomaličku se budeme loučit, ale ještě tady máme jednu písničku v podání Moravské partie Lukáše Prajky a dejme si třeba Vodu v potoku.

tak doufáme, že nějaká voda v potoce zase bude, ale to záleží na přírodě. Díky mnohokrát vám, kteří se poslouchali pořad Morava krásná zem. Zítra paní Jiřinka Ostrá v poledne se vám bude věnovat. No a teď se nám věnuje Tufaranka ze Šakvic a nabízíme krásnou skladbu Václava Horáka. Kultovní návrat Francie. Pěkný večer.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Masarykova univerzita postaví v kampusu v Brně Bohunicích nové studentské koleje a nájemní byty. Na hřbitově v Boskovicích vzniká nová vsypová loučka. Opravy propadlé silnice na Mendlově náměstí v Brně potrvají několik dní. Zítra očekáváme převážně jasnou oblohu a teploty až 35 stupňů. Hezký podvečer, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Nové vysokoškolské koleje i dostupné nájemní bydlení pro akademické pracovníky a další zaměstnance postaví u svého kampusu v Brně Bohunicích Masarykova univerzita. Investuje téměř 740 milionů korun, většinu z úvěru od Národní rozvojové banky. Dnes vedení univerzity podepsalo úvěrové smlouvy. Tři 12-patrové budovy s více než 1000 lůžky představí největší investici do bydlení v historii školy. Proč si buduje vlastní bytový fond, vysvětluje rektor univerzity Martin Bareš.
2: Každá univerzita musí mít ambici přitáhnout zajímavé, ať už studenty či studentky, ale pracovníky, zaměstnankyně ze zahraničí. A také víme, jak jsou velmi vystřelené nájmy v těch velkých městech pro startující mladší rodiny, doktorandy, doktorantky, takže jsme se rozhodli pro tento krok. Věřím, že uspějeme v něm.
0: Další úvěr na tento projekt si univerzita vezme od Komerční banky a zapojí i vlastní peníze, asi 185 milionů korun. Se zahájením stavby počítá příští rok v srpnu s dokončením v červnu 2030. Dělníci na hřbitově v Boskovicích vytváří novou vsypovou loučku. Blízcí tam budou moct rozptýlit prach svých zesnulých. Vznik loučky zvítězil v loňském ročníku participativního rozpočtu, ve kterém lidé hlasují o nápadech na vylepšení města.
3: Řemeslníci se teď soustředí hlavně na terénní úpravy budoucí vsypové loučky. Postupně se pustí do nového mlatového chodníku, instalují mobiliář, například lavičky, a zasadí nové květiny. Středové ploše ve tvaru kruhu bude dominovat velký žulový kříž. Práce mají skončit do letošní památky zesnulých. Ta připadá na 2. listopad. Z Boskovic Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Brněnské vodárny ode dneška pracují na opravě propadu části silnice, který od pondělí komplikuje dopravu na Mendlově náměstí v Brně. Silnice se propadla po havárii vodovodu a odklonila některé linky městské hromadné dopravy. Jak dlouho budou opravy trvat, říká mluvčí brněnských vodáren a kanalizací Renata Hermanová.
4: Na odstranění havárie od dnešních časných ranních hodin intenzivně pracujeme. Započaly výkopové práce ve vozovce. Havárie je většího rozsahu. Předpokládáme opravu vodovodu až v následujících dnech.
0: V místě havárie je provoz svedený do jednoho jízdního pruhu. Jednání o státním rozpočtu na příští rok s jednotlivými ministerstvy začne v polovině srpna, řekla to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Předpokládá, že ministři přijdou s vyššími požadavky, než bude možné zrealizovat. S navýšením rozpočtu počítá Schillerová například u dopravní infrastruktury, zdravotnictví nebo investic. Zároveň potvrdila, že schodek státního rozpočtu bude do 400 miliard korun. Přesnější odhad deficitu půjde ale podle Schillerové udělat až po zpracování srpnového makroekonomické prognózy. Například 14 miliard korun ročně mají podle Schillerové přinést výnosy z obnovené EET.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy zítra čekáme jasno, jen přechodně polojasno, nejvyšší teploty mezi 32 a 35 stupni. Vád bude jen slabý vítr a biozátěž bude kvůli vysokým teplotám na třetím nejvyšším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kvůli nehodě osobního auta s cyklistou je částečně omezený provoz v ulici Úvoz v Brně. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Raději tam zpomalte. Šťastnou cestu přeje Hana Florianová.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: pieknú notečku.
1: Hezký večer, vážení posluchači. V dnešním pořadu bych vám velmi rád představil osobnost sběratele lidových písní Valeše Lísu a jeho hlavní písňovou sbírku Slovácké a lidové písně z Uherskohradiska, která se stala nepostradatelnou studnicí pěveckého repertoáru pro všechny folklorní uskupení na Uherskohradisku, které z ní čerpají. Autor a nakladatel v jedné osobě zde zhromáždil nemalé množství písní z regionu, který je vymezen oblastí rozprostírající se podél dolního toku řeky Moravy. Od mikrofonu vás zdraví Jan Káčer.

Ojedinělý verbuňk nám zaspíval Karel Rajmic za doprovodu cymbálové muziky Jaroslava Čecha. Valeš Lísa se narodil roku 1867 v Lelekovicích u Brna v učitelské rodině a po svém otci zdědil nadání ke kantořině i hudbě. Už jako desetiletý hrával na vranovských poutích a varhany zůstaly jeho nejoblíbenějším nástrojem i za studií na učitelském ústavu v Brně, kde občas suploval za svého učitele Leoše Janáčka při mších v kostele na Nebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Přátelství s Janáčkem ho provázelo i po odchodu z Brna, kdy začal vyučovat Milokošti, dnes součástí Veselí nad Moravou, pak v Tlumačově a konečně v Otrokovicích. Zde se podruhé oženil, neboť jeho první žena zemřela a zanechala mu 3 děti. Druhá manželka, 17letá Marie, pak o ně pečovala, zvláště když se rodina postupně rozrostla o další 4 potomky. 2 písně z Derfle zpívá Kristýna Daňhelová s cymbálovou muzikou Ohnica. Pro...

Sběru lidových písní se Valeš Lísa pilně věnoval po celý život, podporován v tom kromě Leoše Janáčka také Vítězslavem Novákem, u něhož soukromně studoval skladbu. Jemu věnoval i nejvýznamnější plod své sběratelské činnosti, vydaný dvakrát ve druhém desetiletí 20. století Slovácké a lidové písně z Uherskohradiska. Ilustroval ji Joža Úprka, na titulní straně prvního vydání byla vyobrazena slovácká děvčica držící fjertoch, jako by do něho chtěla sesbírat všechny pěsničky, co zde zaslechla. V úvodu zpěvníku se mimo jiné autor zmiňuje o spolupráci s několika jeho přáteli, povětšinou vesnickými učiteli a duchovními, kteří mu pomohli sesbírat nápěvy Hodek ze Suchova, Zbořil z Derfle, Sudek z Písku, Kohoutek z Tlumačova, Mansfeld z Malenovic, Mrázek z Otrokovic, Herman z Veselí, Kadlčík z Velehradu a Molčík z Vážan. Zpívá Antonín Čevela za doprovodu cymbálové muziky Stanislava Gabriela. Čer!

Sadu hudeckých písní z Boršic nám zahrála cymbálová muzika Kunovjan. Vítězslav Novák ještě před vydáním prohlédl také druhou Lísovu sbírku Vánoční lidové koledy nábožného obsahu z roku 1936, upravené pro 2, 3 a 4 hlasy. Valeš Lísa jako člověk s absolutním sluchem vedl i ženský kostelní sbor v Otrokovicích u svatého Michala a také sbor mužský. Měl bravurní techniku a neuvěřitelnou pohotovost při hudebním doprovodu. Útlý výběr z jeho písňových úprav pod názvem Lidové písně z Otrokovic byl vydán Městským kulturním střediskem v Otrokovicích v roce 81. Na svých toulkách slováckém také fotografoval a za jeho domem se táhla malá botanická zahrada. Valeš Lísa zemřel dne 20. března 1939. Zpívá Jarmila Pavelčíková a ženský sbor cymbálové muziky Jaroslava Čecha.

Písňová sbírka Valeše Lísy představuje neodmyslitelný repertoár každé cymbálové muziky a folklorního souboru na Uherskohradišťku. Je to v podstatě jediná sbírka písní výhradně zaměřená na tento region. Zajímavostí je také skutečnost, že za posledních 100 let nebyla sbírka pro nakladatele natolik atraktivní, aby vydali její reprint, který by si právoplatně zasloužila. Přitom poskytuje velmi zajímavý materiál, který se dnes skoro vůbec nehraje a soubory jej plně nevyužívají. Ve srovnání s jinými písňovými sbírkami je i v tomto úhlu pohledu Lísův zpěvník výjimečný a nedoceněný. Sadu tanečních písní dohrají Čechovci. Od mikrofonu se s vámi loučí autor dnešního pořadu Jan Káčer a zvukový mistr Tomáš Chrástek. Pěkný večer.

0: začátku července byla spuštěna centrální evidence psů. Hosty páteční chovatelské poradny 31. července budou jihomoravská ředitelka státní veterinární správy Jana Kozáková a veterinářka Darina Přinosilová. Poradí, jak psa do evidence zapsat, co vše je k tomu potřeba a kam se obrátit. Řeč bude i o čipování psů a prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Chovatelskou poradnou provází a na váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Aroma Vakeren.

Dobrý večer, Lačerat, Šukar, Šuněben. Připomeneme si památný den romského holokaustu. V noci z 2. na 3. srpna roku 1944 nacisté v koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau zlikvidovali tzv. Cikánský rodinný tábor. Řeč bude také o vězeňských orchestrech v nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech.

0: Poslech o Roma Vakeren zpříjemnili Gejza Horvát a Roman z Pardubice. V některých nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech působily vězeňské orchestry. Některé vznikly z iniciativy samotných vězňů, jiné byly zřízeny na rozkaz SSáckého vedení. Jakou roli hrála hudba v těchto extrémních podmínkách a jak fungovaly orchestry přímo v táboře Auschwitz-Birkenau? O tom nám poví sociální antropolog a romista Zbyněk Andrš z Univerzity Pardubice.
1: Několik orchestrů bylo i v Osvětimi, nebo v tom velkém táborovém komplexu Osvětim-Birkenau.
2: Pane Andrši, jak to měli ti muzikanti s hudebními nástroji? Oni si je přivezli sebou? Nechali jim je?
1: No a to je zajímavá věc. Pravděpodobně to tak bylo. Já jsem se nikde nedozvěděl nebo nedočetl vlastně jakou cestou se tam ty nástroje dostaly, protože jsou zmínky v literatuře nebo ve vzpomínkách pamětníků, například lékařů, kteří působili v Osvětimi a přežili celé to období. Tak jeden z těch lékařů, který pocházel z Čech a byl tedy původem Žid, zmiňuje, že tam slyšeli i cymbál. Čili musel tam být i cymbalista, cymbál. A je to pro mě trošku jakoby záhada. No patrně při příjezdu těch prvních transportů ještě před rokem 1943, kdy ty podmínky byly velice tvrdé, ale to zpřísňování těch poměrů v těch koncentračních a vyhlazovacích táborech, jako byla Osvětim, probíhalo postupně. A v těch počátcích zřejmě bylo možné, aby ti muzikanti si sebou vzali ty nástroje.
2: To je hodně zajímavé, protože i kdyby tam měli ty nástroje potom nelegálně, tak při těch kontrolách by se ty nástroje našly. A nebo když by měli jít hrát těm Němcům, ti Němci jim poskytli ty hudební nástroje.
1: No, v případě té Osvětimi nebo Auschwitz-Birkenau, ku příkladu ta, řeknu, cikánská kapela v dobovém jaksi pojetí, byla zřízena na popud jednoho SSáka, který se jmenoval Broad. Fungovala příležitostně při různých akcích, ale zejména při těch třeba nástupech, ale i při popravách, mučeních a tak dále. Ale pak tam bylo ještě dalších 4 až 5 kapel, které byly v těch jiných přilehlých táborech a byla tam kapela taková jakoby oficiální, která hrála právě při těch nástupech do práce. No, to byly asi, předpokládám, spíš dechové kapely.
2: Já se samozřejmě ještě vrátím k Osvětimi, odkud pochází známá romská píseň Auschwitzate Hinkerbaro. Jak to bylo s těmi muzikanty právě tam?
1: Tak přímo v tom takzvaném cikánském táboře, který měl označení B2E, ti muzikanti převážně to byli tedy houslisti, možná primáši někteří z nich, nebo kontráši a harmonikáři. No a ti hráli z počátku toho pobytu v tom roce 42, ještě v první polovině roku 1943, tak kdy to bylo volnější ten režim, tak mohli chodit i po blocích. Samozřejmě ne v případě, když byli v práci a tak dále, ale třeba večer. Takhle je znám případ Františka, nevím, jak se jmenoval druhým jménem, ale byl to Rom, který pocházel z Oslavan. Byl to harmonikář, který už před válkou se svou ženou vlastně provozoval hudbu jako živnost, chodil po trzích a zpíval za peníze. No a ten v tom táboře navštěvoval zejména své příbuzné, obcházel ty baráky a tam hrál.
0: Vysvětluje sociální antropolog a romista Zbyněk Andrš. Adagives Imar Savoro, Manga Vlačera. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Opozice kritizuje vyjádření premiéra ohledně plánovaného schodku státního rozpočtu. Krnov vypracuje studii na protipovodňová opatření v okolí toku řeky Opavice. Zítra bude jasno až polojasno, teploty překročí 30. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Opozice kritizuje slova premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o plánovaném schodku státního rozpočtu. Ten má být podle Babiše příští rok výrazně pod 400 miliard korun. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda pokračuje v zadlužování země a účet za její rozhodnutí tak budou splácet další generace. Předseda STAN Vít Rakušan pak upozorňuje, že bez reforem nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
2: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
1: Babiš taky řekl, že chce v příštím roce tlačit ministry k provozním úsporám a zároveň očekává růst investic. Letos stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Řeka Opavice bude mít vlastní protipovodňová opatření. Tok při povodních v roce 2024 například zaplavil město Albrechtice a okolí. Krnov teď začal chystat novou studii. Ta bude řešit celý tok od pramene v Heřmanovicích až po soutok Opavice s Opavou v Krnově, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
3: Studie se zaměří především na zadržení vody v krajině, zpomalení odtoku vody do vodních toků a návrh přírodě blízkých retenčních, protierozních a protipovodňových opatření. Záměr jsme předjednali s dotčenými obcemi a správci vodních toků, ti nám deklarovali součinnost při jeho přípravě.
1: Město Police nad Metují na Náchodsku bude na parkovišti nedaleko poutního místa Hvězda nové zázemí pro turisty. Za zhruba 4 miliony korun vznikne do konce letních prázdnin přístřešek a inovativní WC. Jeho výhodou je podle starosty Jiřího Škopa z ODS prakticky bezobslužný provoz.
4: Podobnou technologii jsme tady v našem regionu zatím nezaznamenali. Je to vlastně ostrovní systém WC, který není napojen na žádné přípojky. Funguje sám o sobě na principu solárních panelů. Dole má pod sebou dvě nádrže na vodu a samozřejmě na odpad. A je to řízené dálkově, takže my na dálku budeme vidět, kdy je potřeba vodu doplnit nebo naopak vyvést. Sport.
1: Tenista Jakub Menšík nastoupí k prvnímu utkání po Wimbledonu. Po necelém měsíci bez soutěžního zápasu vyzve Američana Svajdu, a to v úvodním kole turnaje ve Washingtonu. Ve Wimbledonu skončil semifinalista letošního Roland Garros Menšík už ve druhém kole. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě území kolem 27 stupňů a na horách 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí na kilometru 147 odstranili poslední zbytek dopravního omezení z levého pruhu. Už se jede dvěma pruhy, brzdí se na kilometru 141. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Jeneč na 5. kilometru vyšetřují nehodu, jede se jen odstavným pruhem a krátce zpomalíte. A na D48 z Nového Jičína do Českého Těšína za sjezdem na Příbory na 31. a 5. kilometru uzavřený pravý pruh. Auto se tam převrátilo přes střechu, téměř se ale nezdržíte. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Následuje repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
5: Televizní diváci si ho oblíbili díky seriálovým rolím Majora Korejse či Starosty Hložánka. Je také divadelním režisérem, v prosinci ho čeká premiéra a občas si střihne roli moderátora. Nedávno diváky provedl předáváním Centálie. Miroslav Hanuš, vítám vás, dobrý den.
0: Alex a host.

0: Herec a divadelní režisér známý co by major Korejs z případu prvního oddělení nebo jako starosta Hložánek ze seriálu Ulice Miroslav Hanuš má za sebou výjimečný večer. Vy jste se nedávno ujal moderování Centálie.
1: Ano, byl jsem lapen, není to, občas se tomu věnuju, ale Itálie, to je vždycky takový trochu problém. Když to dělají herci, tak takhle. Já jsem jim dopředu řekl, to nevíde, jo? Ondřejovi Kapkovi, prezidentovi. To nemůže vyjít, Ondřej, ale to jsem mu řekl už ve chvíli, kdy jsme se dohodli. Jo? Protože vždycky budu pro někoho moc starý, moc mladý, moc chlap, moc ženská, moc vtipnej, málo vtipnej, že jo? Když to dělají novináři, tak lidi nadávají, že oni umějí moderovat a takovým tím suchým způsobem. Někdo je zas moc na ně komunální. No tak jsem si říkal, tak ještě než půjdu do důchodu, takže bych si stihnul ještě tohle to zkusit, protože přece jenom je to adrenalin, je to z národního a je to přímý, že ano. A pod rukama se vám to sype časově, což se mi přesně dělo celou dobu.
0: Tak, ale ono to není první vaše moderování. Vy čas od času moderujete, tak jak dlouho jste zvažoval tu nabídku, zda Thálie moderovat? Bylo to vlastně jakoby radost, nebo měl jste radost toho, že jste tu nabídku dostal?
1: No, radost jsem měl a současně to je takový to, a tím vzniká otázka, že jo? Tak máte radost a starost. No a pak jsem si řekl, to ještě zkusím, už jsem se chystal, že budu tak v klidu, jak si se blíží k tomu důchodu, budu dělat ty věci, co umím. A tohle jsem si řekl, no to je zajímavá výzva, to zkusím, jestli pak ztroskotám nebo ne. No.
0: A jak jste se hodnotil zpětně? Jak jste měl pocit po skončení Itálie?
1: Já jsem byl úplně v pohodě. A vlastně jsem měl takové hezký ohlasy, jo, mimo pár fakt komických takových těch, jak ty lidi musí se vyjádřit, tak já nemám žádný sítě, nic, ale žena mi to vyzobává, ty nejlepší kousky dostávám, takhle přijdu domů, lehnu si a podívej, co o tobě píšou, že jo, tak tam jsou nějaký jakový, že to se nedá ani reprodukovat, že jo, je to tak asi jasný, co tam tyhle týpci píšou.
0: Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem všem.
1: Ano, tak Mirek asi ten, tak, který by se zavděčil lidem všem.
0: Jak probíhala příprava?
1: Já jsem si psal i scénář k tomu, samozřejmě ten sižet základní je daný, pořadí těch. No a pak jsem, mně se ty věci často jako zdají v noci, já si napíšu jako ten scénář, ale pak se mi třeba zdá, jakým způsobem to interpretovat, jo? Nebo jak to rozšířit. To jsem to postavil na některých prostě postřezích, historkách a pak jsem tam ještě citoval z Ladislava Vančury z Rozmarného leta, který mám hrozně rád a tam byly takový skutečně jako vhodný místa, tak jsem je použil. No a dost jsem se připravil pečlivě, bych řekl, být připraven, toť vše, Hamlet. No tak jsem říkal, než se to začne hroutit, tak abych věděl, co přijde, tak jsem si vypracoval dost jako propracovaný scénář, z kterého jsem hned

0: a děkuji taky třikrát díl, no, takže vám to nevíde, ale jenom o 15 minut, takže řekl bych, nebylo to tak špatný na to, že jsem nikomu, jo, když tam byl třeba Václav Moravec, který je zvyklý dělat s politikama, že jo, tak ten prostě ten jedinej snad dodržel ten čas, protože ten prostě to vypnul toho člověka, úplně mu to jako sebral ten mikrofon a nedělal mu to problém. Ale to jsou moji přátelé, kolegové, no tak jsem, to jsem já nedělal.
1: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Herec a divadelní režisér Miroslav Hanuš je naším hostem. V minulém vstupu jste popisoval nebo přiblížil svou akci, nebyla to vaše akce, ale akci, kterou jste moderoval, předávání Centálie v Národním divadle. Vy jste ale v Národním divadle nepůsobil, respektive hostoval jste tam nějak ze začátku své kariéry.
2: No, na škole ještě? Když jsme všichni tak jako vlastně statovali nebo hráli velice malé role, tak já

0: Já jsem tam hrál, ano, hrál jsem tam i se svojí profesorkou Reginou Rázlovou. Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou. Nezvalův text, který se už dneska moc nehraje. No a byl jsem natřenej celý na hnědo, měl jsem jen takový suspenzor a jakože jsem hodně opálený, tak jsem byl natřenej na hnědo a skoro díl trvalo to ze sebe umejt, než tu roli odehrát. No tak na začátku. Ale bylo to Národní divadlo, bylo.
1: A že byste se tam nějak upíchnul, zůstal tam, o to jste se nesnažil, neusiloval?
0: Ani ne. To jako já jsem ta generace, co ještě k tomu vzhlížela, jako takové té metě, kde byli mistři a tehdy to, se to nosilo trochu jinak než dneska. A tak jsem se na to necítil. Ale je pravda, že z mého ročníku tam prakticky rovnou šla Simona Postlerová a Bára Hrzánová a ty šly jako rovnou tam. Řada lidí tam šla jako rovnou, ale pak nevydrželi třeba. Že rozptýlili se do jiných ústavů. No.
1: Tak vy jste těch ústavů také prošel celou řadu, ale když ještě zůstanu v Národním divadle, kde jste tedy byl krátce během svých studií, jaké bardy jste tam stihnul zažít? No, jako rád vzpomínáte?
0: Byl tam pan Vrabec, pan Ráš, Blanka Bohdanová třeba, tu jsem hrozně jako obdivoval. Paní Holišová třeba, nebyla tak známá, ale výborná herečka podle mě. A byl tam pan Kemmer ještě, pan Hrušínský, pan Růžek, že to prostě byly skutečně ty kapacity nejvyšší, který jsem s úctou pozoroval.
1: Měl nějakou svoji speciální šatnu, do které, řekněme, obyčejní herci neměli
0: tak
1: přístup?
0: Tam je šaten řada, že? A oni se teda o ty šatny musí dělit, protože je to třísouborové divadlo, takže co se hraje ten večer, tak mám tu šatnu, ale každý tam měl asi svoji skříňku, no. A pak jsem ještě hostoval na Nové scéně, to byly Nezralé maliny se jmenuje ta instance televizní, to je pan Hubač a tam právě hrál pan Růžek s panem Hrušinským mimo jiný teda a já jsem vždycky koukal, jak oni se budou soustředit, protože šli na takovou hodně jako nadupanou scénu a oni se soustředili tak, že stáli v těch šálách těsně jako krok před tím jevištěm a bavili se o fotbale. Jo? Ale s tím krokem šli a rovnou, prostě silná emoce, rovnou to tam jako zapíchli. A já jsem si říkal, no takhle se dělá to soustředění. A pak jsem to pochopil, já to dělám dneska taky vlastně, že já si oblíknu ten kostým a už se blížím, už vím, co budu hrát, už jsem v tom pocitu, ale vedle toho dokážu vést keci, mě teda fotbal nezajímá, takže jsem o něčem jiným, ale vlastně to je takový jako ulehčování toho nadupaného kotle a tam vejdu a můžu rovnou. Takže později jsem to pochopil, tenkrát mě to udivovalo, o čem se tak vášnivě baví, o fotbale prostě.
1: No to, že vy se nebavíte o fotbale, to mě vůbec nepřekvapuje. Vy jste někde řekl, že sport neuznáváte.
0: Ano,
1: i o tom budeme mluvit.
0: No, takhle, já se sportem nesouhlasím.
1: Jo, ano, že se sportem nesouhlasíte, to je přesné. To je přesné, ano. Tak i k tomu se dostaneme. Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Miroslav Hanuš, herec a divadelní režisér, dobře známý ze seriálu Ulice či Případy prvního oddělení. Ulice nedávno slavila 20 let od svého vzniku. Jak vy jste dlouho v Ulici? Byl jste u jejich začátku?
1: Ne.
0: Vy jste přišel během...
1: Já myslím, že jsem asi 12 nebo 15 let, nevím, a já jsem měl vždycky vlastně nějakou menší roli, akorát, že ona časem vznikla jako velice výrazná, takže...
0: Čím to? No, přikládáte nějaké zásluhy sobě?
1: Především sobě. Kdy jsem si jako vypracoval, ostatně Korejce jsem si taky vypracoval. Jednu chvíli úplně na začátku se uvažoval, že Korejc tam bude třeba 6 dílů a přijde někdo jiný, ale Korejc se tam tak zaryl, že ho nebylo lze odstranit a zůstala mi ta role. No, tak snad to jako dělám dobře a teď je to taková role zábavná trochu, invalidního důchodce už, tak, který plácá blbosti. Jo. Předtím to byl takový politik, který byl na ženský a na pití.
0: Teď mluvíte o panu Hlažánkovi, starostovi.
1: O Hlažánkovi, jo. Vypadalo to, že narážím na někoho, nebo...
0: Ne. Říkal jsem si Korejs, jestli se nám někam nevyvinul.
1: Korejs je vzorňák, jo.
0: Tak.
1: No. Ale Hlažánek, ten si odžil svý, jako... Takže dneska se tam už tak jako zmateně potuluje a plete se do politiky, ačkoliv je v invalidním důchodu, ale pořád má dojem, že by jako měl co říct. No, tak, ale jsem tam už jenom tak občas, ale pořád, teď mi zase nabízeli smlouvu na další rok, takže pořád občas jsem povolán, abych trochu pobavil, protože těch linek humorných tam není jako mnoho, ale ta moje postava toho popleteného politika bývalýho je vtipná.
0: Tak 20 let Ulice, jak ještě dlouho to odhadujete, že Ulice bude žít?
1: Já myslím, že tak ten vzor, protože to je remake, nebo jak se to jmenuje, není to úplně remake, že jo? Je to britský seriál původně a ten se točil 50 let. A skutečně tam někteří, kteří tam nastoupili jako děti, což bylo tady u nás taky, že jo, dospělí, dneska už jsou velký herci, tak tam byli celý život. Oni teda odskakovali, dělali i jiné věci, ale ten, kdo hrál tam velký role, tak tam skutečně prošel až jako do smrti tím seriálem.
0: Takže nejste ještě ani v polovině.
1: No,
0: podle toho.
1: Já už asi jo.
0: No a když se dostaneme k té druhé vaší výrazné seriálové roli, majora Korejse, tak on byl velmi neoblíbený, arrogantní, teď dělal ty své podrazy a ta role se vyvinula, no, překvapivě, byť to byl kriminální seriál.
1: No, to je taková atypická věc a pro herce řekl bych velmi šťastná, protože obvykle u těchto seriálů se žádá, aby se prostě ten typ pořád opakoval. Jo? Ten tým je sestavený nějak, jo? Třeba teď frčej, že jo? Ženy. Jo? Teď je asi 5 seriálů, kde ta hlavní vyšetřovatelka je žena. Takže tam je žena většinou rozvedená s milostnými problémy, že jo? V některém díle dorazí její bývalý manžel či milenec, také policista, že? To se tak opakuje. No a pak je tam jeden starý, jeden mladý fešák, mladá popletená, no to je taková klasická sestava, to se tak jako pořád opakuje dokola, divák si toho žádá. Není zvědavej na vývoj těch postav, ale Korejs se překvapivě vyvíjel. A tak on odešel na konci té druhé série, kdy se předpokládal, že už se nebude točit dál, a ještě se točila třetí a kluci vymysleli, aby ho dostali zpátky, protože on se povýšil na to ředitelství nějaký policejní, tak mezi tím dostal 2 infarkty a umřela mu žena. A on prostě, člověk se úplně nezmění, ale jako to, co by ho zajímalo, já jsem říkal, chlapi, to jste udělali dobře, protože já vám celou dobu říkám, že Korejs je vynikající policista. Jo, možná je trochu vůl, ale je to dobrý policajt a je to srdcem policajt. A ve chvíli, když zůstal sám a děti někam se rozprchly, tak já jsem viděl toho Korejsa, jak tam dřepí v tom Berouně, v tom prázdném baráku. A i za cenu, že půjde s penězma vhodně níž, jo, tam se to funkčně prostě snižuje, tak se snaží vrátit k té praktické práci toho policajta, protože ta ho jediná jako vlastně bavila. No, ale vrací se už jako trochu zdevastovaný a změněný člověk, což je atyp. A pro herce je to velice jako příjemný. A ještě se stává outsiderem na tom vlastním oddělení a outsideri jsou vůbec dobří hrdinové ke hraní. Jo.
0: Proč? Zrovna outsideri.
1: No, protože buď záporáci, že to je jasný, ale ty chudáci jsou prostě dojemní a teď se tam tak motají, snaží se prosadit. Podaří se jim to, nepodaří, že jo. Zatímco, když tam prostě hraje, já nevím, Filip Blažek drsnýho bouchače a samozřejmě má nějaký problém, ale jde to dopředu. A říká, vyhodí to Korejce, nebo se tam chytne, nebo dřív umře, zhroutí se někde v bufetu. Takže ten chudák, a navíc já mám k těmhle lidem blízko, jo. Já když jdu po ulici a teď potkám bezdomovce či prodejce nového prostoru, že o čem se živějí, tak já třeba mám 3 ty nový prostory, jo. A tuhle mi někdo říkal, tak proč si kupuješ ty 3? Tak jim dej rovnou peníze. Já jsem říkal, to se mi nezdá dobrý, protože ty lidi se snaží se prostě nějak jako snaží se pracovat, ty příběhy jsou někdy, to je raz, dva. A raz, dva se vám to může stát a jste na ulici. Mm-hmm. Člověk by to neřekl, ale jo. A já jsem říkal, ale já nechci, aby oni jako žebrali u mě ty peníze. Já jim dám něco navíc, ale to je něco jiného, než když si ten nový prostor koupím a pak ho třeba nechám, když jdu k doktorovi, tak ho nechám v čekárně, jo, ať se ho tam přečtou i jiný lidi. No. Takže já mám tuhleto slabost pro ty lidi a taky je rád hraju.
0: Já budu teď Václav Moravec, přeruším vás, ano. No. Miroslav Hanuš zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec Miroslav Hanuš. Už jste v minulém vstupu připomněl svoji výraznou roli majora Korejse, který se, jak jste říkal, vyvíjel, stal se z něj nakonec takový outsider. Možná u někoho mohl vzbudit i soucit.
1: No to doufám.
0: I když si člověk připomněl to všechno, co dělal předtím Kozákovi a dalším.
1: No, tak jasně, ale jsou situace, kdy prostě nikdo není jenom vůl, jo. My ho známe třeba jenom z práce, kdy ona nás zve a tohle, ale on má přece nějaký další život a tak. A pak, když člověk otevře tu knihu celou, tak se k tomu staví jinak, jo. A když teda někdo měl dva infarkty a umřela mu žena na rakovinu a děti někam zmizly a on zůstal sám, no tak hned každej si myslím, že řekne, no tak ten tomu se zrovna nedaří dobře. Jako. Tak já doufám, tam je záběr v tom prvním dílu té druhé, třetí série, kdy o Korejcovi, Korejc tam není, protože je jako ještě pryč a je tam jenom, jak se dívá na televizi, a Ondra Vetchý tam má nějakou diskovku a něco řeší, že jako to. A tam sedí, spousta lidí mi říkala, já si to tak pamatuju. A já jsem jenom seděl a čuměl jsem jako v televizi na tu tiskovku, úplně nevoholený a jedl jsem lečo z konzervy. A jenom jsem koukal a spousta lidí mi řekla, že si ten záběr strašně pamatuju. Ten jediný záběr v tom dílu, jak ten zoufalý chlap tam najednou visí. A že jim bylo líto.
0: Takže přeci jenom ten soucit.
1: Jsem snad vydojil.
0: Jste vydojil. Tak, ale vy jste překvapivě, byť jste už jednou uvedl, že se sportem nesouhlasíte,
1: ano,
0: tak jste
1: nesouhlasím.
0: Se stal místopředsedou fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Tak no. Nejprve mi řekněte, proč se sportem nesouhlasíte?
1: No,
0: a co s tím chcete dělat?
1: No nic, já s tím nebudu nic dělat, a když je to ty lidi baví, ať to dělají. Jo, já myslím, že to je jako pokažený, jo, že to je pokažený. Především, jak se do toho míchají prachy a všichni chtějí vyhrát, tak já jsem od sportu očekával nějaký ideály, jo, než kvůli olympijské, a takové to fair play. Ale já kam se podívám, tak to je zkažený, to nikdo nemůže popřít. Půlka se, je potřeba zavřít těch lidí, až to rozkrádají, jo, nebo tam fixlujou s těma výsledkama, a nebo prostě ty lidi se ženou do takových výkonů, že si úplně zhuntujou tělo. Takže to není prostě prospěšný. Když jsem se ptal nějakých sportovců, říkal, to není jako prospěšný tělo. Říkal, no to vůbec ne.
0: Vrcholový sport určitě.
1: To je prostě úplně, jo, na to musí vznikat celý nemocnice, aby opravovali ty polorozbitý sportovce, aby ještě chvíli mohli, než se začnou kůlhat do konce života. No tak na tom nevidím nic obdivného. A navíc já nejsem vůbec soutěživý typ, tak mě vůbec nezajímá, kdo vyhraje. Jo. Ne, naopak.
0: Vám je líto toho, co prohraje.
1: No, mě je líto toho, co prohraje. Takže já jsem vždycky říkal, hlejte, mě kdyby dali do brány, jo, tak já tam budu v té bráně, ale vidím, někdo strašně usiluje, útočí na mou bránu, tak já bych řekl, no, jestli vám na tom tolik záleží, tak prosím, račte si vsítit do mé brány, protože mě na tom nezáleží. No, tak mě do brány nedáte, že jo, v tomhle tom.
0: Ano, takže byste uhnul střele.
1: No. A potom ty prachy, kdy se to prostě mění v amorální věc, opravdu, kdy jsou věci tak zmatený, že nějaký hráči stojí prostě desítky milionů nebo co, aby si je přeprodávali nějaký kluby, a jiní lidi nemají co jíst na světě, no přijde mi to zmatený, no.
0: Tak za malou chvíli se vrátíme k vaší roli, tedy místopředsedy fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Naším hostem je Miroslav Hanuš.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Já.

0: Povídám si s Miroslavem Hanušem, alias Korejsem, či starostou Hložánkem a překvapivě i místopředsedou fotbalového svazu. Ve filmu Vyšehrad překvapivě, to už jsme vysvětlili v minulém vstupu, protože vy prostě se sportem nesouhlasíte, ale do čela fotbalového svazu, nebo co by místopředseda, jste se postavil, tu roli ano. Jste si střihnul.
1: Tu jsem si střihnul s radostí, takhle, pokud je třeba turistika, výborný sport, jo, si myslím, to proti tomu nic nemám, trošku si zaližovat, zajezdit na kole, pohybovat se, Sokol, nebo takhle, v pořádku, ale...
0: Nesoutěžit.
1: Ale no, nesoutěžit, to je jako základ, nesoutěžit, jo, to bych apeloval na posluchače, nechte toho. A tam toho pána, co jsem hrál, on se nějak jmenuje ve skutečnosti, že jo, je zavřený, nebo je těsně před zavřením, nebo je mezi zavřeníma momentálně, nevím, co mu je, jo, tak toho jsem k tomu...
0: To
1: jsem
0: taky bafuňář.
1: Takový bafuňář, no, to jsou teda nejlepší, jo, ty žádný sport neprovozujou, jenom koukají, co by tam jako ukradli a ještě se tváří, že jsou nějaký světlonoši, tak tyhle ty lidi skutečně jako nemám rád, jo? A já jsem to neměl hrát, měl to hrát někdo jiný, ale to stočilo ten první díl.
0: Jiří Dvořák.
1: Jirka to měl, aha, Jiří to měl hrát, ale měl covid, takže mě zavolali v noci, jestli bych ráno mohl tady, to nebyla rozsáhlá role, to se natočilo za dopoledne, ale když jsem zjistil, že se můžu vyjádřit k otázce sportu, respektive těchto debilů v tom sportu, no tak jsem s chutí se toho ujal a pomstil jsem se svým herectvím tomu člověku skutečnému, já bych ho jmenoval, ale já nevím, jak on se jmenuje. No a pak se točil druhý díl a tam už on je zavřený, ale tak tam jsem jako s chutí pokračoval, no a možná bude i třetí film, ten byl rozdělaný, takže když budou peníze, tak se asi natočí a tam by měl mít zase jako větší nějaký prostor, no. Ale díval jsem
0: pokud
1: se...
0: Pokud nebude sedět ještě.
1: No, teď já jsem taky seděl v tom druhém díle. Seděl
0: aha,
1: jsem, tam jsem měl celu, v ní jsem měl zlatý záchod.
0: Ano, ano, jo, vlastně. Jo. Jsem viděl tu fotku.
1: A všecko, jako, všecko na světě jsem tam mohl mít. Takže a o tam tuť usiluje o ten post toho šéfa zase zpátky, že z toho vězení. Všecko je postavený na hlavu, tak já mám rád ten humor, když je trošku ostřejší a nekorektní, protože tyhle ty tlačiči příliš korektní mě jako rozčulujou, jo. Rysují mě hodně, protože tuhle jsem si uvědomil, že prostě oni ve mně vypěstovali autocenzuru a tu jsem naposledy pozoroval za komunistů. Jsem říkal, nesmíš něco říct a teď si říkám, nesmíš něco říct, protože ty číhači tam číhají, aby mě napadli, že jsem řekl něco proti ženám nebo proti komukoliv, jo. A já prostě jsem hrozně za ženy. Mně to přijde strašně nespravedlivý, jo? Že někdo mi tohle to řekne. No, tím jsem se nějak vzdálil předmětu našeho hovoru.
0: Vzdálil jste se předmětu našeho hovoru, ale přiblížil jste se k tomu datu, které jsme nedávno slavili, a to je tedy 17. listopad. Když jste zmínil to, že máte autocenzuru, tak
1: jo.
0: Dáváte pozor tak na to, co řeknete.
1: No, ale za to ty lidi nemám rád a snažím se nemít autocenzuru. Já se snažím být slušný člověk, otevřený. Přehnaná korektnost podle mě vede vlastně k mínusu, protože na ty věci se moc tlačí, lidi to pak nemají rádi vlastně. Takže ano, závan svobody 17. listopadu proběhl, trval asi 3 dny, bych řekl, a pak se to šlo zase rojit jiným směrem, což je asi normální.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je herec a také divadelní režisér Miroslav Hanuš. A teď pojďme právě k tomu vašemu režírování, protože vás čeká jedna premiéra ve vaší režii a pak vlastně ještě druhá.
1: Ano, ano. Teď bude v prosinci, tuším 11. bude Harold a Mott, velmi známá hra, která je ve studiu 2 nasazená pro Elišku Balcerovou. Prostě to je vždycky, to hraje nějaká hvězda. Že jo? A Dan Krejčík hraje toho chlapíka. A potom budu dělat věc, kterou jsem už jednou dělal. Pan Kaplan má Třídu rád, kterou jsem dělal to už jako mnoho let. A tentokrát jsem se do ní sám obsadil, protože mám tu roli toho Kaplana tak rád. To bude v divadle Na Fidlovačce. A už jsem to jednou dělal, tak v tomhle případě si dovolím režírovat hru a současně hrát. Dělám to velice výjimečně a když se dělá něco od začátku, tak je to fakt schizofrení. Jsou lidi, kteří to umějí. Martin Huba třeba běžně režíruje věci, v kterých hraje a dokáže to. Mě to uvádí trošku jako, že mi ty kolečka přeskakují v té hlavě. Jo, ale tady jsem si to tak naplánoval.
0: A co vás přimělo po těch 15-17 letech znova režírovat hru? Pan Kaplan má Třídu rád. A ještě se obsadit tady.
1: A ještě se obsadit. No, hledal jsem prostě titul, který by byl komediální, ale trošku by se hodil do té doby, aby to nebyla čirá komedie. A tam ta moje dramatizace spočívá v tom, že prostě v určitém pohledu na uprchlíky, který jsou vyhnaný za války, že jo, a přijíždějí v 30. letech do Ameriky a tam se ty nebohý lidi, kterým je 80 nebo něco, přijeli z úplných vesnic, zpravidla je to teda židovská populace, ale jsou tam i jiní lidi, který přijedou do Ameriky a teď, aby tam mohli existovat, musí chodit do toho kurzu angličtiny, což je oblíbený, že Marečku, podejte mi pero, dospělí lidi ve škole, je to. A mně to přijde současně veselý a současně hodně dojemný, jak ten jejich boj s tou angličtinou je hrozně marnej, jo. Jak tam jsou ty samý lapsusy. No a ten svět se tak hodně pohybuje, tak podívat se i na to téma, který je jako vážný tím humorným pohledem, to je jako důležitý, protože humor je, jak říkám, jediný způsob, jak přežít tenhle ten život. A ten text to umožňuje. Já jsem se vlastně snažil najít něco jiného, ale vlastně jsem nenašel lepší text. Je to i s písničkama, jsou tam tak po těch národnostech, jsou tam vlastně lidovky nebo šlágery té doby, který sami jako hrajem, herci na nástroje a zpívá se. To je to život té třídy. No a nenašel jsem jako titul, který by mě umožnil dělat nejen veselou věc, ale i s nějakou náplní. A ta kombinace, tu mám nejradši, tragikomedii mám nejradši, to je ostatně i Harold a Mott. Tak jsem si řekl, tak já to ještě jednou dám, už je to vlastně dávno, co jsem to dělal. A když už to budu dělat, tak všichni herci jsou jiný, než byli v té původní inscenaci. Upravil jsem to, je to trošku jinak, ale nemoc. A já sebe jsem obsadil, nechci říct, že jsem nikoho jiného nenašel, asi by se našel i nějaký jiný herec, ale já tu roli mám tak rád, protože to je to, co jsem mu říkal, to je trošku ten outsider, to jsou ty samý outsideri, co to vždycky odskáčou, že jo, který nemají prachy na nic, který ty dějiny někam ženou a tam se pak učí anglicky v 90. kde je úplně jasný a když já vím, že tohle je 38. potom jako 41. že těm lidem je 80 a ta válka bude trvat ještě do 45. tak já divák vím, že oni z toho už nevyváznou, že oni asi dřív umřou, než se naučí anglicky, jo. Tak je to, umožňuje mi to ten tragikomický pohled, laskavej a humornej, tak jsem to prostě měl velikou chuť to udělat, jak jsem si říkal, když máš chuť, tak si nabídni.
0: Tak dobrou chuť. Ať se vám to povede, držím palce a hlavně ať se vám daří. Miroslav Hanuš.
1: Napodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Češi by se podle ministerstva zahraničí měli ve Španělsku vyhýbat oblastem, které sužují požáry. Oslavany získali stavební povolení na sportovní halu. A zítra čekáme jasno až polojasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Dobrý večer. Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Resort dnes doporučení rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Češi by taky měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic, pokračuje mluvčí české diplomacie Adam Čergé.
2: V případě nouze lze kontaktovat České velvyslanectví v Madridu nebo nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle plus 420 222 420 222.
1: Španělská vláda minulý týden kvůli požárům vyhlásila celostátní stav nouze. Například v okolí Madridu ohně za posledních několik dní spálily asi 77 tisíc hektarů půdy. V Oslavanech na Ivančicku vznikne sportovní hala. Radnice získala povolení na stavbu, která vyroste v areálu tělovýchovné jednoty na nábřeží řeky Oslavy. Město počítá s tím, že za halu zaplatí přes 100 milionů korun. Část plánuje zaplatit ze svého a koncem roku chce zažádat o dotaci Národní sportovní agenturu, vysvětluje starosta Vít Aldorf z ODS.
3: Jedná se o halu s minimem 300 míst pro diváky a v nejbližších dnech nebo týdnech budeme řešit soutěž na dodavatele této akce, abychom měli vlastně jednoznačně jasnou pořizovací cenu.
1: Samotná stavba podle starosty zabere zhruba 2 roky. Členové olomoucké městské části Střed nesouhlasí s plánovaným zrušením doby placeného parkování v centru. Podle rozhodnutí radních řidiči mají od února platit i za stání o víkendech a v pracovních dnech do 22 hodin. Komise navrhuje, aby parkoviště u Tržnice a Husova sboru zůstala v současném režimu, tedy o víkendech a v pracovních dnech od 18 hodin zdarma. Podle mluvčího radnice Jana Horejše rada města podnět posoudí.
4: Návrhem na zachování stávajícího režimu na parkovištích u Husova sboru a u Tržnice se bude rada města zabývat. Každopádně, na předchozích jednáních rady byla projednávána také možnost zavedení sníženého návštěvnického tarifu na těchto parkovištích. Oba návrhy bude nyní nutné posoudit z hlediska jejich proveditelnosti a funkčnosti.
0: Sport.
1: Hokejové reprezentantky se na kempu v Chomutově připravují na novou sezónu. Po nezdaru na olympijských hrách, kde Češky skončily ve čtvrtfinále, je čeká listopadové mistrovství světa už s novým trenérem Američanem Brianem Idalským.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě Česka 27 stupňů a na horách může být 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy směrem na Brno se vyhněte překážce za nájezdem od Čestlic. Na 9. kilometru leží v pravém pruhu Hadice. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy čekejte překážku za Loděnicí. Na 8. kilometru je uzavřený pravý pruh, stojí v něm nepojízdné vozidlo. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého.
0: Zlatá láska.
5: Přinášíme vám další příběh dvou milujících se lidí. Poznali se, když jemu bylo 20 let a jí 19.
6: Jejich lásce přála vánoční hvězda. Rodila se na horách, na zasněžených svazích i za roztopenými kamny.
5: Začala dopisy, přinesla radost z lyžování, byla obdarována dětmi i citem chovaným k vlastním rodičům. A trvá dodnes.
6: Jak napsal František Palacký, co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska vám přináší opravdové odžité příběhy lidí, kteří se milují a jsou spolu v manželství už více než 50 let.
1: Patří k nim i dnes 79-letý Zdeněk a o jeho rok mladší žena Věra. Už 58 let nosí společné příjmení Pelcovi.
0: Celý svůj život prožili na úpatí Krkonoš, kam se za nimi vydal do Horní Brané Patrik Rozehnal, aby jim naslouchal.
2: Zlatá láska.
3: Vy budete Zdeněk?
4: Ano.
5: Dobrý den.
3: Dobrý den, kde máte paní?
5: Paní, ta na vás čeká vevnitř.
3: A vy tam u toho budete taky, ale?
5: No, budu muset asi, když už jsem to celý jako tak nějak spunktoval.
0: Byly Vánoce roku 1965 a voják Zdeněk Pelc dostal povolení k opuštění posádky. S kamarádem se dohodnul, že vyrazí na Štěpánskou zábavu.
1: Ještě netušil, že dojde k osudovému setkání. Na chodbě u zrcadel poznal známou svého velitele, Vlastu. Bavila se s krásnou mladou blondýnkou.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No tak jsem šel za tou Vlastou a říkám, hele, Jano Němčovič tě pozdravuje a tak, a jak se máš?
6: Bavil se právě s tou mou kamarádkou, to byla moje nejlepší kamarádka z ekonomky. No a my jsme tam přišli na tu zábavu a samozřejmě jsme tam neměli žádný místa k sezení, tak jsme tam jen tak se rozlíželi, no a pak přišel voják. Jo, já jsem šla na zábavu kvůli tancování. Ten byl šikovný, tak to bylo fajn a za ten večer jsme si řekli spoustu věcí. Já nevím proč, prostě za ten večer, co jsme si napovídali, tak jsme si napovídali spoustu takových normálních, úplně normálních věcí. Že? A nemůžu říct, že když jako jsem ho viděla, že bych jako říkala, ježiš, toho bych chtěla, nebo tak. Normální člověk to byl, jo.
5: No a to právě, když skončila ta zábava a šli jsme si pro kabáty, tak já jsem nějak tak počítal s tím, jo, že bych ji teda doprovodil, no a tam jsem se dověděl. Já jsem přišla s Vlastou a s Vlastou taky odejdu. A když tak mě napiš. A to jsem teda o tom začal pak přemýšlet, no a začali, adresu jsem měl, protože jsem věděl, kde pracuje.
6: Ale já si nepamatuju ani, že jsem mu řekla napiš.
5: No když tak mě napiš, ano, to tam bylo,
6: řekla,
5: ano.
6: Aniž bych ti dala.
5: S Vlastou jsem přišla a s Vlastou taky odejdu. Aha. A když tak mě napiš.
3: Tak tohle je možná rozhodující věta vašeho vztahu, protože kdyby na ní nedošlo, kdyby vy jste Věro nenasadila toho brouka do hlavy, napiš mi, tak já budu muset napsat, sakra, tak se možná ten vztah nerozvine.
6: Ten dopis mě přišel do práce a teďka tam byla ta jeho dívka, která byla se mnou dokonce v kanceláři, jo, jmenovala se Eva a já jsem jí říkala, hele Evo, mě píše Zdeněk, to je ale nějaký divný, ne? A ona, no to nevadí, my už spolu nechodíme. To bylo zásadní.
5: No zkrátka, začali jsme si psát, že jo, no a opravdu intenzivně. To jako dopis stíhal, dopis se dá říct, takže my jsme si toho stačili o sobě hodně napsat, takže to bylo jako kdyby jsme spolu mluvili. No.
0: Tak začal příběh lásky mezi Věrou a Zdeňkem Pelcovými.
1: Zdeněk byl už odmala veden ke sportu. A protože vyrůstal v Krkonoších, bylo to hlavně lyžování, kterému se věnoval i na vojně a vyhrával medaile.
0: Jeden takový závod se chystal v únoru 1966 ve Špindlerově mlýně. Zdeněk tam dorazil s armádním týmem a doufal, že se potká s Věrou.
6: No, já jsem teda byla dost v práci, já jsem na něho neměla čas, jo, protože já jsem tam dělala jako pro dva hotely účetní a to bylo hodně práce, takže ani jsem ho nezastihla na sjezdovce, jednou jsem se tam šla podívat a říkám, abych viděla, jak jezdí, no, a nezastihla jsem ho tam, to je pravda.
3: Byla ta mise ve Špindlerově mlýně po této stránce vůbec úspěšná?
5: No, co se týče, aby mě tam chodila někde fandit na závody, tak to se jí bohužel

0: začínal, přistěhoval, řekl věře, tak jsem tady.
1: No tak musel jako opatrně, že jo, jsme šli nejdřív do kina na film Lásky jedné plavovlásky, jo, taky jsem měl plavovlásku, no tak jsem mi tam jako poprvé jako doprovodil nahoru a jsem viděl, kde jako to je, jak to tam vypadá, no a pak už se to tak nějak změnilo, že jsem tam přespával celé 14 dní.
0: A došlo k něčemu víc ve Špindlu?
1: No, kdyby ve Špindlu to, k tomu víc nedošlo, tak by ani ta svatba tolik nespěchala. No, tak zkrátka, tak se to nějak schrulo a proběhlo to zkrátka, no.
0: A bylo to hezky?
1: No, určitě, to jsou věci, na které se dobře vzpomíná. No zkrátka jsme si rozuměli, povídali jsme si hezky, no rozuměli jsme si jako čím dál víc a bylo to, ta touha byla vzájemná, stalo se.
0: Když tedy Věra přišla s tím, že jsou jisté následky toho pobytu ve Špindlu, jak jste se k tomu postavil, co to udělalo s vámi? Protože pro chlapa je to většinou informace najednou teď a tady přijde, že na to třeba pozná nějak na svém těle. Ale co to bylo pro vás?
1: No tak zase, jo, tak velký překvapení to pro mě nebylo. Já jsem s tím nějak tak víceméně počítal, že to takhle dopadne.
0: Jo, takže vy už jste do toho jako šli v tom Špindlu s tímhle.
1: No, stalo se. Takhle, abych to řekl, ne, že bychom se na tohle to bylo času dost klidně až po vojně, že jo, ale zkrátka, když se urodilo, tak se urodilo, ale postavil jsem se k tomu čelem, věděl jsem, že nebudu kličkovat a že zkrátka musíme se postavit k tomu zodpovědně, že jo, k tomu novému životu, který.
2: Já jsem vůbec nepřemýšlela, že bych řekl něco jinak, takže my jsme jeli dál, prostě jenom jsme věděli, že máme nějaký jako starost, že bude starost a že to musíme nějak zvládnout.
0: Už tehdy jste věděla, že je to chlap, na kterého je spolehnutí?
2: Jo, to jsem si myslela, to je pravda, no. Víte, to už poznáte tak nějak, to se dá, to jde tak nějak vnitřně.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Věra a Zdeněk Pelcovi.
2: V roce 1966 se zamilovali. Počali dítě a chtěli se vzít. Začali tedy plánovat svatbu. Oba byli šťastní. Radost kalila jen skutečnost, že se toho nedožil Zdeňkův tatínek.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No já jsem to bral tak, že to bylo teda hrozná rána, protože táta, kromě toho, že byl rozumný, zkušený a pedagog to byl, pro mě to byl takový starší kamarád. Já jsem se nemusel bát, jako některý kluci něco provedli a doma dostali řemenem. Já jsem přišel, řekl jsem, stalo se mě tohle a tohle a on mě poradil, jako, jak se to má řešit a pomohl mě zkrátka v tomhle stop, no. No a potom, když teda jsme ostali sami, tenkrát, já byl nejstarší, mě bylo 16, sestře 12, bráchovi 9 a máma na to sama. Těžko se na to vzpomíná.
4: Bylo vám líto i toho, že táta na té svatbě nemohl být?
3: No to určitě. Mě třeba poradila a oženil bych se někdy třeba i malinko později. Ale Věra říká, že jej to hodně vadí, že ho jako nepoznala jako živýho. No. Protože on byl vcelku oblíbený a známý, populární. Říkám, byl v horské službě, byl to učitel, závodník bývalej. No. Ředitel té lyžařské školy, člen horské služby, který dělal, popularizoval tu horskou službu a ochranu přírody, květenu.
4: Není vám líto, že jste ho tady nepoznala?
5: Strašně. To mě opravdu, ale to mě, to tolikrát o tom ještě mluvím, už to je dlouho, tenkrát mě to bolí, to samozřejmě, ale pořád, prostě, nedávno, tady se na tu fotku podívám a říkám, já bych tak s tím tatínkem ráda mluvila, protože o něm všichni říkali moc hezky, že jo. A byla by s ním legrace. Maminka jako babička byla taky fajn, to jo. No ale chlap je chlap, že jo, to zase má takový jiný narážky a tohle, ale zase Zdenková maminka zase je strašně statečná, taky je vychovala úplně sama a pomáhala a jako ta neměla chybu. A mimo to, když jsme s tím přišli, že teda budeme mít to mimčo, no tak ona to právě takhle vzala takhle odvážně, že jo, protože je to taky potkalo, no a tak přišla k nám domů, no a tak jim to rodičům je tak povzbudila, že to není žádný problém vlastně.
3: Zkrátka to tady vyjednávala za mě nebo za nás, protože já jsem byl 300 kilometrů tam na vojně a nemohl jsem si odskočit. Mě mi nedali nějaký den volna nebo na takovýhle vyjednávání. Tak zkrátka přišla za rodičema Věry a tam si o tom popovídali a o mně a tak, takže oni už potom neměli takový strach, že to je nějaký neznámý vojín, jenom že jo, no, už tak už o mě něco malinko věděli. No. Snažila se zachránit situaci, jak to šlo.

0: Se svatbou se spěchalo. Věděli, že sňatek v květnu přináší neštěstí. A při červnovém obřadu by už na nevěstě byl vidět požehnaný stav.
1: A tak volba padla na jediný volný termín na 30. dubna. Na čarodějnice.
0: Věřin tatínek si přál, aby obřad měli v kostelíčku, kde se sám ženil. Tedy v Horních Štěpanicích. Hostinu si pak snoubenci domluvili v Hančově boudě na Benecku.
1: I nadešel jejich velký den. 30. duben 1966.
2: Mě švagr a se mojí starší sestrou dovezli ke kadeřnici, která chtěla učesat nejdřív moji sestru. Protože jsem se jí zdála na tu svatbu asi moc mladá, tak si vybrala, takže jsem se ještě musela propracovat, abych byla jako první upravena. Nejdřív jsme teda byli ve Vrchlabí na úřadě. Tam jsme byli fotografa a pak se jelo na to Benecko do kostelíčka. No a bylo to hezký.
3: Kdy jste začala trochu slzet, vlhnout oči?
2: Hned? No tak to právě. Když jsme byli na tom úřadě a teďka tam začali mě přát, tak já jsem to tak obrečela a oni nikdo nevěděl, proč brečím, ale já taky ne. Jo, a každý mě přál a slzičky, že jo. No a nevím proč do teďka. Jestli jsem věděla, že to nebude jen tak jednoduchý, si myslím. Tak...
3: To bylo štěstím.
2: Jak jste se tak hezky zeptal, tak to teda bylo zvláštní. Nikoho jsem takhle neviděla ještě, ale...
4: Tam to nějak tak proběhlo, akorát se divili, že jsem tam v civilu a že jako jsem voják teďka zrovna, tak se mě jenom zeptali, jestli mám to povolení na ten civil, tak jsem jim řekl, že jo, i když jsem ho neměl, protože jsem nechtěl jsem se ženit zkrátka v uniformě. Ten kostel, to pro mě taky bylo takový něco jiného a byl jsem takový trošku rozhozený a taková jedna perlička, kdy se nás ten farář ptal, jako jestli berete si zde, ona nejdřív Věry, jako zde přítomného a to a říkala ano, že jo. No a když se ptal mě, tak já jsem říkal, tak já chvíli zaváhám, jako že si to rozmýšlím a když se zeptal ano a já jsem nic neříkal, tak ona řekla po druhé taky ano za mě a bylo to hotové. No.
2: Já jsem musela říct dvakrát ano, protože ten pan farář, on se zeptal Zdenka, ale on se díval na mě, chápete?
3: Ten farář.
2: No, protože on se mě zeptal, jestli si beru dobrovolně. Tak samozřejmě už jsem to jednou uměla, tak jsem to jenom zopakovala, že jo. Ale teď to říkal, oslovil ho, ale díval se na mě, chápete? A ten byl ticho a ten pan farář se zase zeptal a vůbec mu nevadilo, že to slyšel ode mě. A stačilo to.
3: Moment. Řekl jste vůbec ano?
4: No, Věrušce jsem ano řekl, na úřadě jsem řekl ano, ale pan farář to ode mě neslyšel.
2: Bylo špatně. Ale bylo to tam hezký, protože můj strýc a jeho manželka byli zpěváci a zpívali i jako na kůře a zpívali nám tam Věrný milování krásně, tak na tom kostele to bylo moc hezký, protože tam nám moc hezky zaspívali.
3: Myslím, že i jako svatebčanovi by mi šel mráz po zádech. V kostelíčku vidět vás takhle, vás ještě slzet, do toho Věrné milování.
2: V kostelíčku už neslzela. Já už jsem si to odslzela na tom úřadě. Tam už jsem to měla, tam už to bylo bez slziček, tam už víte, to už bylo, že už jsme byli mazáci.
4: Už jsme byli svoji. To bylo vlastně jenom taková takový neoficiální, když jako si to pan táta přál, ale stejně, kdyby jsme byli se nás oddali jenom v kostele, tak by to v té době bylo neplatný, nepatný, že jo?
2: Ale bylo to tam hezčí než ne, na tom.
4: Bylo to takový důstojnější, by se dalo říct. Bylo to jedinečný, no.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jak vypadal život v lásce, nám dnes líčí manželé Věra a Zdeněk Pelcovi.
2: Po svatbě bydleli u rodičů Věry. V malé domácnosti, kde s nimi žila ještě Věřina mladší sestra. Byl to čas, kdy museli počítat každou korunu a mít i druhou práci.
1: Když přišli na svět synové Zdeněk a Tomáš, pomáhala s hlídáním a výchovou Věřina maminka. Byla obětavá, hodná a na nic si nestěžovala.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Až teprve, když jsem dostávala rozum, když už jako jsem byla starší, tak jsem, mě to šlo zpátky a říkám, ty, to musel být záhul. Já to budu muset ty máti aspoň oplatit. Pak jsme si koupili to auto, trošku jsme začali jako malinko, že bychom si někam měli podívat a mamka nikdy nikde nebyla, že jo. Tak jsme ji vzali třeba do zoologický nebo takhle a říkala jsem, já ji to takhle budu muset oplatit. A jenom, že ona jí bylo 66 roku a ona umřela. No, tak už si to říkám nahoru. Protože máte rodiče, kterým se chcete vděčit a ono to nejde a ještě to bylo proto, že jela na banální operaci a oni to zkazili a ona se nevrátila. A kdyby přijela, tak já jsem říkala, že bych přestala chodit do práce, že bych se o ní starala, že ještě se mi to říkala v té nemocnici a se neboj.
4: Zdeňku. Když přišel tenhle těžký okamžik pro vaši ženu, pomáhal jste nějak?
5: Ale já si myslím, že zas ona to těžce nesla, ale zase navenek se to tolik neprojevovalo. Jo, brala to statečně, oba dva jsme měli už tu zkušenost, já jsem přišel o tátu, ona o maminku, tak jsme se nějak tak vzájemně podporovali. Já na to vzpomínám, jak tenkrát měla jít na tu operaci, takže tam měla by v určitou hodinu být a tenkrát jí nějak tak ujel autobus, tak já jsem honem šel pro auto a vese mi tam teda do té nemocnice. Ona byla nervózní, že je tam pozdě a že to bude špatně a to jsme ještě nikdo netušil, že tady za týden nebude.
4: Je to pro vás důležité mít vedle sebe chlapa, takového silného i sportovce, i duší velmi silného, že v těchto chvílích pomůže, že je vedle vás?
3: Určitě. To bylo takový samozřejmý, že prostě víte, mamka ho měla ráda.

0: Lev Nikolájevič Tolstoj napsal: rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.
1: O to víc je třeba o rodinu pečovat a vážit si každé chvíle, kdy je vše v pořádku. To už dobře vědí Věra a Zdeněk Pelcovi.
0: Když bylo jejich dceři Pavlíně 24 let, jela za kamarádem do Pardubic, kde se jí udělalo špatně.
1: Bylo právě po Vánocích a po zdlouhavých vyšetřeních přišli lékaři na to, že má v hlavě aneurysma, výduť tepny.
2: Bohu díky, na to teda přišli. A tím pádem musela být operace, takže jsme zažili chvíli, kdy nám volala z té nemocnice mami, tati, teďka mě ostříhali ty moje dlouhé vlasy, které jsem si nechala namelírovat, protože mě budou otvírat hlavu a musím jim podepsat, že teda kdyby se něco stalo, takže to ten souhlas k tomu. No, takže tady oddělali kost, tam ji to spravili, zase ji přidělali tu kost. A my jsme tam přijeli druhý den odpoledne do ty nemocnice, ona tam ležela taková spavá hrozně, tak s náma pár slov prohodila, zase usnula, tak jsme tam pak každý den jezdili za ní, pak nám pan primář říkal, že ještě asi 14 dní, než to jako bude jasný, že to dopadne. No a bohu díky, musím zaklepat, tak se z toho dostala.
3: Já bych ještě k tomu chtěl dodat, že nejhorší byl ten okamžik, když po tomhle z tom telefonátu nám řekla, že teda jde na tu operaci, a tak teďka odpoledne, kdo tam zavolá do ty nemocnice a jak to dopadne, jsme si řekli, jestli já nebo manželka Věra. No a najednou zazvonil telefon a naše příbuzná z okolností, bratrance, manželka mých synů, tam zrovna pracovala jako zdravotní sestra, věděla a zavolala nám a říkala, no tak Pavlinka už má po operaci a já jsem s ní teďka mluvila.
2: Řekla, poznala mě.
3: To nám teď, a no to nám tak spadkáme ze srdce, že nemusíme my tam vytáčet to číslo a čekat, co nám řeknou. Tohle to nám strašně pomohlo a byli jsme rádi, viď?
2: No,
3: měli jsme štěstí, že ten doktor, který ji tam přijímal, a to bylo mezi svátkama, tam obyčejně nebývá ta úplně ta nejsilnější sestava z těch doktorů, že jo? A on byl trpělivý a tak dlouho ji vyšetřoval, až zjistil, že opravdu je problém v té hlavě, hned ji dovezli do Hradce a druhý den na ty neurochirurgii ji odoperovali.
2: My jsme tam pak šli teda samozřejmě poděkovat, jsme říkali, že jsme rádi, že se to stalo tam, kde teda byl opravdu dobrý personál, že tady to udělali. Jenomže to ještě neskončilo, protože potom s tím kamarádem, s kterým byla v těch Pardubicích, když teda už jako byla zdravá, protože ta neuroložka řekla, že je zdravá, že za půl roku už to, po ty operaci, že je v pořádku, tak vzali auto a jeli do Českého Krumlova a tam šli na ten zámek na Český Krumlov a ona tam dostala ohromný epileptický záchvat. A kdyby ten klučík nezachytil, tak by z nějakých ohromných schodů tam byla bývala spadla a bylo by to konečná. To jsme si zažili teda dvakrát. Jo, to jsme si zažili v té nemocnici, když jsme za ní jezdili a potom zase, když začaly tadyhle ty potíže.
4: Věro, Zdeňku, tahle zkušenost s vaší dcerou zesílila ten vztah třeba k těm dětem, k tomu, že děkujete za každý den, kdy jsou v pohodě a kdy jsou šťastné? Myslíte na ně?
2: Já ten vztah mám pořád. Mně to je jedno, jestli tohle. Já jsem to měla od malička, já jsem byla vždycky ráda, že jsou zdraví, jo? Já to mám tak prostě, zdravý dítě je výhra. Jo, už odmala. A tohle samozřejmě, tady to je, to se akorát víc bojíte. Jo, když tady to přežijete a najednou zjistíte, že co se všecko může stát, no tak samozřejmě, že jste ještě raději, když zase máte vnouče zdraví a pravnouče zdraví, to ano. Ale jinak pro mě zdravý dítě je prostě, nepřežila bych smrt dítěte. Já bych tu smrt nedala.
3: Já si hodně vážím toho, že ty naše děti spolu krásně komunikujou, vycházejí, jeden druhýmu nic nezávidí, mají se rádi, navštěvujou se a když je nějaký problém, třeba jako problém třeba se mnou zdravotní, tak vidím, jak se semknou, jo, a jak to se mnou cítí. A to, toho si nejvíc vážím.

0: Vždyť víš, jsi domov můj. Právě ty jsi domov můj.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Dnes nám svá srdce otevírají Věra a Zdeněk Pelcovi.
3: Jsou spolu už více než 58 let. Prožili si chvíle štěstí i strachu. Vědí, že život je někdy těžký.
2: A proto jim chceme ukázat, že umí přinést i okamžiky překvapení a radosti. Měli ji. Když jim Patrik rozehnal, nečekaně předával náš dárek za jejich psaný dopis. Velký automatický kávovar.
4: Je.
5: To je pěknej.
4: Vy jste krásný. Teda,
5: ale... To s tím ani nebudeme umět dělat ještě.
4: To je pěkný.
5: Je, a ty vago. A i s kávou.
4: S
5: no paráda.
4: No teda Patriku, ale tu nás tím musíte naučit pracovat.
6: Jo, jo, o to jsem tady. Takový domácí kafový instruktor.
4: Ty vago, děkuju.
6: Vy to študujete i zezadu, to málo kdo.
5: To je zezadu, já právě nevím, já. Zásobník na vodu, to se ale je tady.
4: Tady.
5: Jo, takhle.
4: Aha.
5: Aha. Pak se to takhle dá. Jo, dobrý, dobrý.
6: Ano.
5: Jo, ale pak jsou nějaké volby, že jo, ještě.
6: Tady vepředu.
5: Jo, jo, rozumím.
6: Aha. Vy jste dobrý, vy jste technicky zdatný, to se mi líbí. Kdo u vás vlastně připravuje kávu?
5: No, ale...
4: Kdy?
5: A... I takhle, Věra pro sebe dopolední já si nedávám, ale po obědě si dáváme společně a tu zpravidla ne vždycky připravuju já.
4: Moc děkujem panu Koskovi a paní Majerovi, vůbec teda jsme to nečekali, Patrik nám to zapřel, prosím, ale děkujeme.
5: No je to moc pěkný dárek a skoro si ho ani nezasloužíme, ale budem ho rádi využívat.
1: Zlatá láska, čas pro vaše romantické příběhy.
2: A tak si udělali kávu v novém přístroji a přišel čas na náš manželský test.
3: Patrik rozehnal jim položil stejné otázky, které mají odhalit, jak se znají a co si pamatují.
2: Ptal se každého zvlášť, aby si nenapovídali a neslyšeli se. Teď vám jejich odpovědi poskládáme za sebe.
7: Jak si myslíte, Věro, že svému muži voníte?
4: No... Nevím, nevím jak, ale když se mnou je, tak asi musím, ne?
5: No, mě voní teda opravdu, opravdu hezky, jako příjemně. Myslím tu přírodní vůni, nemyslím parfém, jo? Jo, ale to je ona.
6: Jak vypadal ten první polibek?
4: No, tak to bylo až po těch dopisech, potom někdy. No, asi dobrý.
5: No, takovej spíš nesmělej, takovej upřímnej.
6: Kde jste slavili první Vánoce?
5: No, první Vánoce určitě u nich. No, tady v Braní.
4: No, první Vánoce jsme slavili u nás, ale pak jsme jeli k babice do Vrchlabí.
6: Takzvaně ta vaše písnička.
5: Moje písnička, jako, no, tak já mám rád třeba ten Stříbrný měsíc.
4: Tak jemu se líbí Stříbrný měsíc, jo, písnička.
6: Co máte rád k snídani?
5: Třeba smažený vajíčka, dejme to budu.
6: Co má nejraději k snídani, nebo co by ho tak nejvíc potěšilo, když by mu někdo připravil?
4: Tak on nezvyklý, co mu dám na talíř, to tam má.
6: A něco teplého?
4: K snídani teplého mu... Dělám akorát čaj.
6: Vidíte, a možná proto by si dal smažená vajíčka.
4: Tak to mě nenapadlo.
6: Kdo víc trestal děti?
4: Já?
5: No, manželka.
3: Já byla ten zlej, on byl pořád ten hodnej. A on do teď.
6: Kdo je pracovitější?
3: On je pracovitý, je hodně. Já myslím, že každý je pracovitý na svém písku.
6: Kdo z vás dvou je pracovitější?
5: No určitě Věra, teda tu obdivuju, protože ona jako se práce nebojí a je taková houževnatá.
6: Jaký máte sen?
4: Teďka nepotřebuju nic, já nepotřebuju nic.
6: Víte nebo tušíte, jaký má ještě třeba nesplněný a velký sen?
5: Jo, to teďka blbne. Chtěla bych skútra na elektriku. Ono se jí to líbí, ono to je tichý, ono je to hezký. Já bych na tom jezdila na nákupy, ono se s tím dá krásně zaparkovat, no ale proč se na to vejdej, to nemá ani nějaký nosič nebo košik, nebo co, já nevím, ale no tohle to jako nechápu. A to by si teda jako přála teďka, v současné době, to už mu o tom mluví druhý rok.
6: V čem nejraději spíte?
5: Jak v čem? No v pyžamu, ne?
4: No v létě má pyžamko s krátkýma nohavičkama, v zimě, aby mu nebyla zima, pak má i noční košilku. Už si zvyknul i na noční košilku.
6: Kam vám vaše žena nejraději dá pusu, když na to přijde, když vynechám ústa?
5: No tak asi na tvář.
3: No tak všude na hlavu.
6: Kdo z vás dvou je něžnější?
5: No ne, to asi ty ženy jako jsou takový, to bych řekl takový, už k tomu i vytvořený, že jo, určitě ona.
6: Kdo z vás je něžnější?
3: Asi oba, on je taky něžnej.
8: Věra a Zdeněk Pelcovi žijí šťastně a spokojeně.
2: Zajímalo nás, o čem sní manželé kolem osmdesátky, čeho si jeden na druhém váží a jak se liší láska v pozdním věku od té mladické.
4: To je takový jiný a ono to je možná i jako lepší, nebo prostě ta kvalita tam nějak jde, protože předtím to máte práce, děti a nějaký ty stresy, co tam byly, že jo. No a teďka, když už jako jsme se dopracovali takhle, jak jsme, nic nám nechybí, máme kde bydlet, máme střechu nad hlavou, což je úžasný, tak to je fajn.
5: Já bych řekl, že je taková klidnější, vyzrálejší a pevnější. Teďka ve stáří zase už je to trošku vztah jiný, to je taková zodpovědnost a aby jsme přežili, aby jsme se ještě hejbali, aby jsme nemuseli jednomu druhému Bůh ví jak posluhovat, ale tak nějak fandíme si a zatím to funguje.
4: Ten čas i jinak utíká. Než vám je 20, to zažijete jakoby tolik dlouhýho času, kdy se pořád něco děje. A teď najednou uteče 20 let a ono to je jako nic. To prostě díky tomu, jaký máme už ten životní rytmus, tak to samozřejmě ty dny jsou kratší. No a klidný a hlavně se jeden druhýho snažíme nestresovat, jak to jenom jde.
5: Jo, oproti tomu, když jsme byli mladí, tak jsme byli takový roztěkaný a to teďka už tak nějak víme, kam patříme asi.
4: A taky víme, že kdyby se s někým něco stalo, takže se jeden na druhého může spolehnout. Asi tak.
5: Řekl bych, že stále se mě líbí, jo.
6: Proč jí milujete?
5: Převážně teda jsou to ty charakterové vlastnosti, by se dalo říct. Jo. Trpělivost, hlavně věrnost, jo, a takové, jak bych to řekl, že umí hospodařit. Děkuju za takový to bezkonfliktní ten časový úsek velký, že jsme opravdu neměli nějaký jo, velký konflikt, krizi nebo průšvih, že jo, že bychom museli něco řešit. A vážím si toho, protože když se člověk povodhledne někde okolo a vidí, jak to chodí, tak se říkám, ne, takhle jsem spokojený a se mě to líbí.
4: Teďka mě řekne častěji, že mě má rád, než když byl mladý. No, to je pravda. Je skromný, mohl by být, kolikrát já ho musím nutit. Myslím si, že je i pravdomluvný, že nic velkého mě nikdy nezapřel. Takovej, dá se na ní spolehnout. No.
6: Kdyby byla ta možnost jednou, třeba i tam nahoře, že by vás někdo postavil opět před svatební oltář a ptal se, jestli si i tam navěky Věra veme Zdeňka, jaké odpovědi by slyšeli odávající tam?
5: No, tak já nevím, když to vemu z hlediska té spolehlivosti, férovosti, jednání a věrnosti, tak bych do toho šel znova.
4: No, abych do toho šla, protože přece nebudu po smrti schánět něco jiného, když už to je osvědčený, to víte, že jo. A chtěla bych se tam ještě potkat s těma, který mě odešli. A kdyby tam třeba byl právě ten Zdenkův tatínek, kterýho jsem nikdy neznala, to by bylo bašta. A třeba to tam někde je, ty duše přece se nemusí ztrácet, že jo. Se tam pošeptáme něco.
6: Milujete ho?
4: No. Mám ho moc ráda. Jo?

0: Věra a Zdeněk Pelcovi už vědí, že lásku si uchovají na věky. Že láska pomáhá žít, dodává sílu, podporuje úsměv a rodí se z ní další život, který zase pozná lásku.
1: Kněz Giovanni Bosco kdysi řekl: ctnosti, které nás mohou šťastně přenést z dočasnosti do věčnosti, jsou pokora a láska.
0: Stačí jen otevřít svá srdce, radovat se z maličkostí, konat dobro, žít v klidu s těmi, které máme rádi. A s láskou se potkáme i tam nahoře. V to věří
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Schodek státního rozpočtu bude podle Schillerové do 400 miliard korun. Bezpečnostní opatření pro převzetí tor za 34. budovy ve Zlíně má připravená společnost Cream. A zítra bude jasno a teploty překročí 30 stupňů. Jednání o státním rozpočtu na příští rok s jednotlivými ministerstvy začne v polovině srpna. Řekla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Předpokládá, že ministři přijdou s vyššími požadavky, než bude možné realizovat. S navýšením rozpočtu počítá Schillerová například u dopravní infrastruktury, zdravotnictví nebo investic. Zároveň potvrdila, že schodek státního rozpočtu bude do 400 miliard korun. Přesnější odhad deficitu půjde ale podle Schillerové udělat až po zpracování srpnové makroekonomické prognózy.
3: Budeme pod 400 miliardami, to se odhadnout dá, ale nechci se prostě tady v žádném případě blížit nějakému konkrétnímu číslu. No a bavili jsme se i o úsporách, bavili jsme se i o hledání úspor, o to, co se dá zvládnout vlastně bez legislativy, kde je potřeba legislativa.
2: Například 14 miliard korun ročně mají podle Schillerové přinést výnosy z obnovené EET. Společnost Cream, která vlastní ohořelou a částečně zřícenou budovu 34 v baťovském areálu ve Zlíně, má připravená bezpečnostní opatření. Podle mluvčího Marcela Šmita už jich část funguje. Jde o oplocení, osvětlení, kamery a nepřetržitou službu bezpečnostní agentury. Kvůli bezpečnosti je nadále zavřená část Vavrečkovy ulice. Omezení se dotýkají také budov 33 a 44. Turisti v Prachovských skalách v Českém ráji by měli dodržovat zákaz kouření. Ten platí na celém území skalního města bez výjimky. V suchém létě výrazně stoupá riziko požárů a případný zásah hasičů je v lesích a na cestách okolo skal velmi komplikovaný. Upozorňuje spolumajitelka Prachovských skal Rita Štoršliková.
4: Připomínáme, že v celém areálu přírodní rezervace Prachovské skály platí přísný zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazeném prostoru u turistické chaty Prachov.
0: Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka mění v průběhu sezóny kouče. Aktuální českou jedničku v žebříčku ATP bude trénovat Francouz Frédéric Fonták. Pokračuje Lukáš Antoš.
5: 39-letý kouč minulosti dovedl Caroline Garciaovou až na čtvrté místo světového žebříčku a k triumfu na turnaji mistryň. Spolupracoval také se současnou světovou čtyřkou Felixem Ožerem Aliasimem. Teď povede Lehečku po Michalu Navrátilovi.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě území kolem 27 a na horách 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 dejte pozor, na 220. kilometru ve směru na Brno stojí tam porouchaná dodávka v odstavném pruhu. A stále na D1 ve směru na Ostravu u Holubic je neprůjezdný jeden jízdní pruh, stojí tam porouchaný karavan, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli v Divadle pro vaše uši někdy tak trochu zapomínám na veselé scénky a monology s tím, že od toho jsou tu během dne jiné pořady, dnes to bude naopak. V našem archivu jsem totiž vybíral právě z programů někdejší rozhlasové redakce Zábavy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, časy se mění, ale něco přece zůstává. Třeba vzpomínky na to nejlepší z humoru v rozhlasovém archivu. I když dnes už tedy je, co se humoru týče, všechno úplně jinak než dřív. Miroslav Horníček k tomu říkával, my jsme umělé přetočené smíchy nepotřebovali, my jsme dokázali rozesmát a pobavit lidi sami. I proto je dobré si tu někdejší atmosféru v rozhlasové redakci Zábavy připomenout. Takhle na něj svého času vzpomínali Jiří Štuchal a Karel Pech.
2: Máme mluvit o tom, jak se před 20 roky dělal v rozhlase humor.
3: Těžko, protože to vůbec nikdo nechtěl dělat. V Brně aspoň to nikdo nechtěl dělat. Tam se vypsala soutěž a ta soutěž dopadla asi tak, že se zjistilo to, co se vědělo. Že ten a ten je vyložený komik, ale nemůže být redaktorem. Že ten a ten je zase vyložený imitátor a proto nemůže být odpovědným vedoucím zábavných pořadů. A já jsem tam tím vedoucím měl být, protože mě vyzvali taky. A soutěž jsem nemusel žádnou dělat, protože věděli, že jsem praštěnej už na to dost, abych to mohl dělat. A já jsem přitom byl všeobecným reportérem, to byl titul. To nemyslel, že to bylo...
2: Když si to vymýšlíš.
3: Že to vymýšlím, to byl titul, já jsem dělal všecko, nakládání vajec do vodního skla ve velkém.
2: Jsem taky dělal.
3: Ano, všecko jsem dělal a vypomáhal jsem zejména při sportovních velikých utkáních, protože jsem vlastně začal jako sportovní reportér, zkrátka dělal jsem všechno, kdyby byl v rozhlase balet, tak jsem dělal to pas de deux.
2: Já to mám snadný, protože já jsem vlastně se nikdy humor snažit nedělal v rozhlase. Mně tehdy redaktor Hronek řekl, podívejte se, vy jste takovej, já jsem mu jednou dlouze vyprávěl, jak by ano, co byl, ano. On říkal, vy jste takový jako chytrý, tak jste mi povídal, vyberte si hodinu týdně a dělejte si s ní, co chcete. Já jsem si teda vybral hodinu týdně v neděli od 6 do 7 večer a tak jsem to tahnul 4,5 roku. Jsem si tam skutečně dělal, co jsem chtěl, to znamená, že jsem si to sám napsal, sám jsem si to zrežíroval.
3: Nezlob se, teď jsem tě přerušil, to je nespolečenské, ale já bych zapomněl, protože já mám už něco s těmi cévami a je to moc hezká připomínka. Čím jsi začal? Jak jsi jmenoval pořad?
2: Nedělní beseda rozhlasových novin.
3: Nedělní beseda rozhlasových novin. A kdy přišel ten čtvernožec tam?
2: Ten čtvernožec se jmenoval Ferda. A přišel asi po 5. týdnu vysílání.
3: Tak byl od začátku? Samozřejmě.
2: Byl od začátku. No, a sice byl, protože mi kdosi řekl, že v BBC mají nějaký pořad, který začíná mluvící papoušek. Já jsem si říkal, hergot, Angličani mají papouška, co bych měl já. Tak jsme nejdřív tam dali toho Ferdu, ale to štěkal bezouška, asi 3x. A potom nějaká babička, tak přijela nějaká exkurze sem právě do toho studia 8 a vtrhla sem taková babička vrátný, jí sem pustili a nevím, jestli byli tenkrát.
3: Oprávnění. Pouštět sem babičky.
2: A ona jako tohle a pak říkala, a kde máte toho pejska, že? A my jsme říkali, toho pejska teda skutečně máme, já jsem ho měl doma, ale do té doby štěkal bezouška. No tak jsme si potom říkali, že toho pejska sem vememe, měl takový obojek, tam měl napsáno Ferda, dole měl taštičku a v té taštičce měl od generálního ředitele rozhlasu Mirko Očarlíka povolení, myslím, že to byl jediný pes v dějinách rozhlasu, ano. Že má vstup do budovy. On to měl strašně fajn tady v tom rozhlase, protože v zimě třeba tady jsou ohromné prostory na probíhání, že jo?
3: No
2: a tenhle ten pes vlastně byl v té znělce, mi bohužel se z něj zachovalo jenom, ta znělka je odrbaná, jak se to říká slušně, ta znělka je...
3: Je jaksi spustošená.
2: Spustošená a je tam zachováno asi 5 nebo 4 štěknutí, mohli bychom si to pustit. Ten pes pochopitelně dostával ohromný spousty darů a všeho možného. Třeba nám sem taky botičky, boudy, dečky na záda. A jednou mu taky přišel tak takovej veliký balík a tam byl kus, dalo by se říct, fragment telegrafního sloupu.
3: Ach.
2: Napsáno, všechno asi v Praze má, ale tohle ne.
4: Já vím, povídalo by se, povídalo 10 pryč, půlnoc pryč a pořád by se povídalo, protože muští mají ze všech tvorů na světě nejvíc na co vzpomínat. No pamatujete se, jak rozhlas začal před 11 lety se slavnou tradicí Silvestru? Pamatujete se, jak tam tenkrát ti bakaláři velmi nezbední zpívávali docela moderní koledy?
5: Koleda, koleda, referenti, řečníte moc hezky, aspoň každé třetí slovo řekněte nám česky.
6: A vy, páni stavitelé, pokojně si žijte, ať v tom, co jste postavili, bydlet nemusíte.

0: kratší schůze. Posluchačkám přejem účest podle módy dneška, Hamleta neb karfiol a případně i ježka.
1: Jeden z nejstarších snímků, který se dochoval v archivech rozhlasového humoru, má takový docela prostinký titulek Vratislav Blažek Františkovi dopisy. Ale je na něm portrét o dobrých 15 let mladšího Miroslava Horníčka, Lubomíra Lipského, Stely Zázvorkové a dalších.
2: Člověk je nádoba křehká, na člověka se musí opatrně. A nikoli tak, jak šla tchyně na kubelku. Tedy jistá tchyně měla kočku, kanárka a zetě kubelku. Kočku měla ráda, kanárka zbožňovala, kubelka jí zevšedněl. Proto se rozhodla, že odjede do lázní. Vzala kufr, dceru a taxíka.
3: Kubelko,
2: pravila potom,
3: ty víš, co je tvou povinností.
2: A udělala

0: Čárka. Kočka je nakrmená. Potom 7 dní proplakal, 8. dne vešel domácí.
1: Strop je vlhký, pane Kubelka.
0: Pravil.
1: A na stůl nám kape. Já jsem mokrej a polívka je přesolená. To jste křesťan?
0: Kubelka se zastyděl. Utřel slzy a domácího, vzal papír a napsal druhý dopis, který poslal rekomando.
2: Drahá matinko,
0: stálo tam bez obalu,
2: naše kočka je pes.
0: Hned na to obdržel psaní. Razítko Libverda, písmo manželčiny matky, obsah zdrcující.
3: Kubelko,
0: psala tchyně přísně,
3: píšeš málo. Napiš mi o konárkovi, jestli zpívá novou.
0: Horko polilo Kubelku a zimnice ho rozrazila.
2: Jak bych mohl?
0: Zaúpěl si. Ale potom se rozhlédl, popadl kočku, vsadil jí do klece a řekl:
2: Uč se, mrcho!
0: Pak sedl ke klavíru a počal vyťukávat škálu. Kočka nic. 3x, 4x vyťukal škálu, ale kočka mlčela. Když vyťukával po 20., u dveří bylo zazvoněno.
2: Sláva!
0: Vykřikl nešťastník v domnění, že to zvoní kočka.
2: Ty moje šelmičko nadaná.
0: Ale nezvonila kočka, nýbrž jednatel. Jednatel Spolku pro ochranu zvířat.
4: Pane,
0: řekl, jako když polárku ukapává.
4: Na slovíčko.
0: Na to probral jednatel celý slovník, zejména slovník nežalovatelných přídomků. Řekl Kubelkovi také, že je barbar, když se nestydí takto týrat svou kočku. Ale Kubelka řekl, že kočka není jeho, nýbrž, že náleží tchyni, protože jí týrá. Jednatel ale řekl, že zákon na ochranu zvířat sice dovoluje týrati tchyni, nikoli však jejich kočky. A Kubelka prohlásil, že ho ani nenapadne týrati tchyni, protože tchyně nezakousla kanárka. Jednatel zeptal se potom s pěnou u úst, proč by měla tchyně zakusovat i kanárka, a Kubelka, který se neznal, pokusil se zakousnout jednatele. Proto byl odveden na čtyrku a vsazen do společné cely, kde pracně sestavil moták. Moták byl adresován tchyni a jeho obsah byl zcela jasný.
2: Drahá matinko,
0: pravilo se v něm,
2: pro váš klid posílám dvě úvahy, první a druhou.
0: První úvaha pak zněla.
2: Kočka-li nespívá. Nespívá-li vaše kočka, není ještě třeba proto se znepokojovat. Může být mnoho důvodů, proč zrovna nespívá. Za A, zpívat ji nechce. Za B, zpívat ji nedovede. Za C, stydí se. A za D, právě se chystá. Kdo by kočku zpívat ji nutil násilím, nepřijde do nebe.
0: Již z první úvahy je vidět, že kanárek Kubelkou otřásl. Druhá byla však daleko určitější.
2: Kočka zpívá. Naopak, zpívá-li vám kočka, neznamená to ještě, že tak činí z příchylnosti. V takovém případě je dokonce pravděpodobnější, že to vůbec není kočka, nýbrž pes. To vám přeje František.
0: Moták dal Kubelka podepsat řediteli věznice a proto propustil ho ředitel do domácího ošetřování. Domácí však odmítl Kubelku ošetřovati a nebohý ten muž... A nebohý ten muž vešel tedy do svého bytu, kde zjistil, že kočka zatím sice utekla, ale naproti tomu ve schránce je zde dopis psaný tchyní.
3: Kubelko!
0: Psala tchyně jednoznačně.
3: Píšeš málo, ale špatně. Žádám okamžitě velký dopis o kanárkovi. Nepřej si mě. Tvá matka.
0: Kubelka třesoucími se prsty složil pečlivě 80krát ten dopis. Potom bez dechu dosedl na hřeb a to přimělo jej k horečné činnosti. Za 2 dny na to tchyně, vracející se ze sadu, kde krmila ptáky, byla zastavena vrátným hotelu.
3: Dopis?
0: Zeptala se dychtivě.
1: Značnej.
0: Pravil vrátný. Povytáhl obočí a ukázal do výtahu. Tam stála bedna jako trafika. tchyně vrhla se k ní hořít žádost.

0: s pomocí tří mužů, kladiva a kramle, odrazila víko a plnými hrstmi jela se odstraňovat hoblovačky. Pod nimi klec, připomínající voliéru, na dně semenec a miska čerstvé vody. Na bydýlku pak seděl Kubelka s hlavičkou vzhůru a zpíval novou.
1: Neplačte už, señorito, že vám milý zahýbá, není věrný, neumí.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: To bylo Shakespeareovo Mnoho povyku pro nic a jedna z písniček na melodii Zdeňka Petra a Luděk Munzar. Vidíte, zrovna on by do galerie rozhlasového humoru patřil jako nikdo jiný. Jak třeba před mikrofonem uměl předvádět Jaroslava Vojtu nebo Jana Pivce. Ale rozhlasová zábava to byl svého času opravdu svět sám pro sebe, který měl své vlastní velké osobnosti. Patřili k ním třeba dnes už zmíněný Jiří Štuchal, nebo taky muž, který se teď v následujícím rozhovoru představí sám.
2: Proč pak tu pláčeš, chlapečku?
3: Já nejsem chlapeček.
2: Ale a kdo pak jsi?
3: Muž.
2: Smutný.
3: Muž.
2: Já vím, to už jsi říkal, že jsi muž.
3: Jsem obé dohromady.
2: Smutný muž alias Jaroslav Válek.
3: Tak jest.
2: Využiju s dovolením příležitosti. Jste smutný muž od přírody nebo z profese?
3: Muž od přírody, smutný z profese.
2: Takže vy jste v podstatě muž...
3: Prokazatelně.
2: Já vím, tedy v podstatě tvor veselý.
3: To nemohu tvrditi. Můj smutek počal dnem narození. Mého. V naší rodině nás byly spousty.
2: Mohl byste to konkretizovat?
3: Zajisté. Bylo nás tolik, že jsme spávali nasměny. V jedné noční košili nás spalo 19.
2: Ubohé dítko. A co později, když už jste rozumbralo?
3: Bylo nás ještě více. Měli jsme svou vlastní závodní radu.
2: Zůstaneme tedy u původu, zdá se být vděčný.
3: Začnu od babičky.
2: Prosím.
3: Byla velice hluchá. Jednou jí spadla na nohu žehlička. Vůbec to neslyšela.
2: Na začátek snad něco méně otřesného.
3: Dědeček.
2: Třeba.
3: Byl proti očekávání manželem babičky.
2: A co takhle sourozenci?
3: Starší bratr Simeon nosil neustále na rameni kovadlinu.
2: Výborně, dokonce výchovná tematika, bratr, který se nemůže ani na chvíli rozloučit se svou namáhavou prací.
3: Když jsem se ho otázal, proč tak činí, odtušil. Kdyby mě někdo honil, odhodím kovadlinu a bude se mi krásně utíkat.
2: Šlo zřejmě o výjimečnou postavu rodinného profilu. A co mladší bratr, řekněme, no některý?
3: Mladší bratr Tadeáš vlastnil chytrého psa. Když na něj zvolal, lehneš nebo nelehneš, pes si buď lehl nebo ne. Můj ještě mladší bratr.
2: Vrátíme se snad raději k vám.
3: Prosím. Když jsem po maturitě zjistil, že nebyla zrušena povinnost jísti, zesmutnil jsem ještě více.
2: Počkejte, tomu nerozumím.
3: Vysvětlím. Jídlo stojí peníze. Peníze pak dlužno ukradnout nebo vydělat. Prvé jsem neovládal vůbec.
2: A druhé?
3: Ještě méně.
2: Nicméně vaše přítomnost svědčí o tom, že jste toto kritické životní období překonal.
3: Stal jsem se dobrodruhem.
2: Rozumím. Víno, ženy, hazardní hry a tak?
3: Něco daleko horšího. Přijal jsem místo účetního v jisté rolnické škole.
2: A následky?
3: Oženil jsem se.

0: Teď nevím, hrál jste trubku nebo klarinet?
1: Hrál jsem si na konferenciéra. Moc jsem se líbil, zejména ženám, až mi začaly padat...
0: K nohám.
1: Až mi začaly padat vlasy.
0: Ubohé ženy?
1: Netrpěli mnoho. Pořídil jsem si klobouk. Ke klobouku pak frak.
0: Mně se to začíná rýsovat. Klobouk, frak, změnil jste hlas a...
1: A pan Brom změnil konferenciéra.
0: Co vy na to?
1: Stal jsem se smutným mužem.
0: Definitivně?
1: Sem tam mě ještě rozveselí chytání ryb.
0: Smutný muži alias Jaroslave Válku, mohl byste nám nyní zcela vážně vysvětlit, kdy jste se rozhodl představovat smutného muže?
1: To bylo v okamžiku, kdy jsem na filmovém plátně viděl poprvé Buster Keatona, známého jako Frigo. A také proto, že jde o docela odlišný styl humoru. Jinak bych chtěl ještě poznamenat...
2: Pane Válek, já jsem tady a divím se.
1: Prosím vás, čemu?
2: Že si tady klidně kecáte a víte, že máte za 5 minut odjezd na zájezd. A k tomu ještě jste bledej a smutnej.
1: Ono je lepší být bledej a smutnej, než předčasně veselý.
2: Jaké jsou perspektivy?
1: Velmi špatné.
2: Já pato.
1: Jste obviněn z rychlé a neopatrné jízdy, která vás bude stát finanční oběť.
2: No to je krásná definice. Já neopatrná jízda a finanční oběť, to se vám moc povedlo, račte pokračovat.
1: Viděl jste někdy na silnici psa?
2: Je, pane Válek, já jsem viděl psů, že bych si mohl zařídit celý psinec. To by byla psina. O jakého psa se jedná?
1: Je to čistokrevný vlčák.
2: Dobře mu tak.
1: Totiž jeho pán vás žaluje z toho, že ten pes tak stačil uskočit, aby nebyl přejet. Následkem čehož dostal tento pes nervový šok. A teď je v léčení.
2: Chudák, a on je Piešťanov?
1: Ne, u zvěrolékaře.
2: A ten ho taky domorduje. A proč se o tom soviděli chcanca, když nebyl přejetej?
1: Jeho pán totiž vlastní rodokmen, z kterého vyplývá, že ten pes je šlechtic.
2: No toto má kádrově dost blbý. Kdo ví, jestli dostane nemocenskou takovej pes?
1: Pardon, léčení budete hradit vy.
2: A víte, že docela rád. Co by člověk pro psa neudělal? On takovej pes má větší cenu než jeho pán, i když je nepřejetej. Poroučím se, čekám vás dole v bifetu, moje úcta.
1: Bohužel musím se vám omluvit. Jsem, jak jste slyšela, očekáván.
0: No, chápu, pan Verich je už i tak dost rozlobený.
1: Je-li pan Verich rozlobený, to nevím, ale ten pán, co se před chvílí zlobil tady, to je Karel Matějček, imitátor.
0: Sympatický pán.
1: Sympatický jen do té doby, než začne imitovat i mě.
0: Myslíte, že by si troufl?
1: On je všeho schopen.

0: No a když jsme tu už dnes zabrousili do hájemství imitátorů, mimochodem věděli jste, že někdo někdy imitoval Jana Wericha, tak v tomhle ranku nebo oboru zábavy ještě chvíli zůstaňme. A navíc půvabné bude i to, že známí herci svým hlasem napodobují právě své kolegy.
1: Vážení a vážené, pánové a dámy, blíží se muž šibalského pohledu, muž, jenž sklonům k parodii obětoval mnohý laureátský vavřín. Už v mládí byl stižen zcela výjimečným napodobovacím talentem, což mu zabránilo stát se hvězdou. Mnozí mocní tohoto světa totiž nemají rádi, jsou-li parodováni. Za parodování od nich dostává dítě facku, mládeneček napomenutí a dospělý pracant bývá přehlížen. My ale nyní vyzvedneme umění tohoto muže Václava Štekla z džungle velkoměsta a poprosíme ho, aby se na chvíli proměnil v karikaturu Jaroslava Štercla.
2: O, dobrý. A to... A popaký samozřejmě. O, je to já jsem hlavně tedy... Já jsem rád, že tady stojím. No to víte, že stojím, to je samozřejmě... No, vy sedíte, já... No ale to já taky možná budu, ale hlavně, že jsem rád, že tady, že ano, takhle můžu, ale já moc už nemůžu, ale hlavně, že tady můžu tady něco před tím nejmenším, tady tím vysacím, tím mikrofon, že jo, já děkuju vám. A mikrofon se domení, ano, no to je taková hříčka, taková, jak my intelektuálové se vyjadřujeme, taková, taková skutečně hříčka slov, mikrofon, no skutečně, ano, co já to tady vlastně kecám, víte. No ne, to já se do toho dostanu, co pak jen abych se dostal z toho. No, a já bych tedy hlavně rád, jo, to by nás bylo, co pak, to jako zase žádný tohle, no ne, to já jsem veselá kopa. A já jsem ještě ani nepozdravil, víte, co? No ne, že... Tedy na schánu. Děkuji.
1: Václav Štekl jako národní umělec Václav Vidra.
3: Světlo na oponu padá a před vás předstupuje herec, co písní znám, jež lidé neznají a večer přehrávám je na viole.
1: Václav Štekl jako Vladimír Menšík.
4: Cože, Vašíku, já že šumluju? Ty kamaráde, úplně jinak. Já když s tebou takhle normálně civilně mluvím, že? Tak mě rozumíš každé slovíčko. Ale jakmile se angažuju pro cizí myšlenku, jak je to v háji, ho?
1: Tak kde pak jsme to skončili? Aha, tak ty jsi říkal, že u parodisty je nejcennější jeho rozpustilost.
5: Ano, proto parodistů ubývá s přibývajícím věkem.
1: Proto mají k parodii sklony skoro všichni kluci, ale jen málo který důchodce.
5: Tak tedy dáme tam zpátečku a pospěšme si mezi kluky. Teď uslyšíte Jiřího Krampola jako Sir Lawrence Oliviera v roli Romea.
6: But frozen load. And what is time like on covered land? Wasted time on those terrible looking nosed and dollar backs. Wasted time on load and dapper. Wasted time and I the cola dame. Please, on the rudest can learn on I'm on rudest tip. With Dublin and toper pride and coast. With your tail and neck rolled on the man of mine by Boriston. With tube line. With cane alone and hand troubles steaming through the scan. With Dover alone and canny of brutus time alone.
5: To bylo, že jo?
1: No, nic zvláštního, sama angliština.
5: Jo tak, jo, ty bys to chtěl slyšet česky, viď, českýho Romea. Třeba, Honzu Třísku jako Romea, ne? Okamžik, Jirka Krampol je pořád k dispozici. Není Romeo jako Romeo.
7: Však tiše. Co to svítá nade mnou? V tom okně východ je. A v něm slunce. Julie. Vstaň slunce spadilé. A do naši lunu, která bez touž bledne závistí. že jsi služka. Já nevím, ale fakticky. Čestný slovo, to snad bude Julie.
1: Já jsem zvědav, jestli mě bude taky někdo někdy parodovat.
5: No, já myslím, že si pár let počkáš a kdo ví, jestli se toho vůbec dožiješ.
1: Proč ta skepse?
5: Být parodován je snad vůbec nejtěžší. To je vážně těžší než parodovat.
1: A co je k tomu potřeba?
5: No, já myslím, nejdřív se musí získat určitá popularita. Aby ta popularita byla, musí být člověk osobnost. Aby se stal osobnost, tak musí dost umět. A než se tohleto všechno většina z nás smrtelníků naučí, než tím projde, tak to uteče jeden život jako nic.
1: No jo, no dobře, bože, ale já přece na sobě pracuji, co pak to nevidíš?
5: No vidím, ale teď bude asi potřeba, aby taky na tobě začali pracovat i druhý.
1: Pro Krista pána.
5: No vidíš, pracuj takhle dál a dojdeš nakonec až do výšin. Představ si, tuhle ti přijdu do realistického divadla a tam v klubu u piana zpívali tři významní čeští umělci šanzón.
8: Někdy si myslívám, že láska je mi vzdálená. Nejím a nespívám a třesou se mi kolena. Ten pocit se však jako dým rozplyne, když tě zřím a do duše mi padne klid.

0: Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl si hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít.
1: Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct, to už se stává. Bude to tím, že dobře vím, že jsi ta pravá. Že se mě hlava točí, za to může vše říct snad. A tuškou na obočí chtěl bych zkusit verše psát. Bude to všecko jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát, že láska nedá lidem spát.
2: Samozřejmě tedy, že to byl z mé strany jen takový akustický klam. Není pravda, že se v realistickém divadle v klubu rozšoupli, jak tady nejintelektuálové říkáme, že ano, Oldřich Nový, Jaroslav Vojta a Stanislav Neumann, ale pravda je, že ve všech třech případech zaúčinkoval člen realistického divadla Dalimil Klapka. Víš, jak poslouchám ty parodie, tak mě napadá taková věc, že je strašně zajímavý na tom to, že většinou se nejlíp parodujou a dařej v těch parodiích lidi, ke kterým ten, co je paroduje, má nějaký lidský vztah takovej, že nejenom imituje nějaký jejich hlas, zná je...
3: Dokonale je znáš, spousty hodin, dá se říct. Déle s nimi žiješ, než třeba s rodinou, protože většinou seš v té práci.
2: No, nejbližší kolegy prostě.
3: Co jsme dělali s Janem Pivcem, nebo s Vojtou, s Hegrem. Že ty nejkrásnější okamžiky, kdy ten herec je v té šatně, když se připravuje na tu práci a na to zkrátka to, co je kolem, kdy přijde jeden s vtipem, druhý s vtipem a teď se to tam začne všechno třít, bojovat. Jsi vzpomeň třeba v šatnách kolikrát, nebo při zkouškách. No, třeba, no tak, bože, tak řekni, no, jako nášejníček pivec, no, tak.
2: Já myslím, že seš forhon ty, tak to zkus ty, no.
3: Tak počkej, já si vzpomenu na, třeba na ty vincovský paničky. No.
4: Tak myslím, že tady dělám jelena toho nejtlustšího a nejporohatějšího jelena, V celé vincorské oboře. Pro Krista Pána, lidi, co tady, co já jsem za člověka, to tady nevím.
2: No dobrý, fajn, hezký.
3: A tak něco ty?
2: Jak byla hezká, to jak vypravil tu historiku, jak říkal, Ježiš
4: Maria, Josefe, já přišel domů ve 12:45, táta myslel, že jsem byl Bůh ví kde, tak vzal řemen a mydlil mě a já zatím seděl v divadle, Ježiš Maria.
3: To já jsem si vzpomněl ještě na jedno. Kolega Pivec, říkal to sám, si koupil televizor. Takový ten japonský.
2: Sanio.
3: Ano. A přišel, byl celý nadšený, jaký má krásný obraz. Ovšem zase jako Pivec to připravil, že na nějaký vtip. Přišel a říká, lidi, poslyš teda Češpivo, ty Brabčáku, Bezouško, tedy já jsem si koupil televizor, to je na síť a je to taky na baterky, teda Lucí, tedy co to je za obraz? Já to otevřu, já to mám doma takhle na stole, jo, šel jsem si pro půl litr piva, nebo mě tam někdo došel, sakra, to je jedno. No a teď to otevřu, no lidi, tedy to byla hlava, ježišmarja, já jsem se lek, jo, že najednou na tom psacím stole někdo na mě vyjoko, já jsem si to pivo zvrhnul do klína, kuci.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Řeknu vám, víte, co někdy stačí k nápadu do scénáře divadla pro vaše uši? Vlastně maličkost, úplná maličkost. Já jsem věděl, že budu dnes hledat zábavu v archivu, ale chyběl mi ten poslední kousek do skládačky. No a na dovolené v Harachově jsem se u pokladny na lanovce ptal na to, kudy je nejlepší sejít dolů z Čertovy hory, z tamnějšího čerťáku. No to musíte po sjezdovce nebo pod lanovkou. Byl jsem tam se svým tatínkem, kterému je už skoro 85, tak jsem se té dobré paní na pokladně ptal, jestli to není příliš příkré. No, nemáte moc cest. Prostě pod lanovkou nebo po sjezdovce. No a když půjdu pod lanovkou, dojdete na sjezdovku. No a když půjdeme pod sjezdovkou, no tak vlastně půjdete pod lanovkou, teď vám to říkám. Ještě chvíli jsme se domlouvali a já si v ten moment připadal jako Felix Holzmann v té jeho známé scénce Včera, dnes a zítra s Ivou Janžurovou. A v tu chvíli mi to došlo a bylo rozhodnuto. Na závěr dnešního divadla pro vaše uši zase jiná, stejně povedená scénka nebo sketch. Felix Holzmann a Lubomír Lipský jako křížovkáři. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
2: Dovolíte, abych si přiset.
3: Prosím, samozřejmě, samozřejmě. Průkopník, průkopník, průkopník.
2: Co prosím, co říkáte?
3: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
2: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo?
3: Ne, já tady luším křížovku.
2: Aha, takhle, jo, rozumím.
3: Jak si momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Jo, takhle, aha, no.
3: Průkop, neradši to náhodou vědět.
2: Průkopník?
3: Průkopník.
2: No tak to je jaksi...
3: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte,
2: tak... Ne, tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
3: No, to je pro mě taky, víte.
2: Já,
3: taky,
2: já.
3: Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
2: To samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky. No.
3: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jak si, to může být totiž různý, víte?
3: Ano,
2: je průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
3: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
2: Aha, aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
3: No to právě tady nestojí.
2: Aha, tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
3: No právě.
2: Pač, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem.
3: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
2: No právě.
3: No tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán. Aha.
2: Tak to je těžký tohleto, opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, víte?
3: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
2: Jo. Na 3 metry, nebo...
3: Ne, na 3 písmena.
2: Jo, na 3 písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
3: Patrně, ano, patrně.
2: No jo, Josef Kajetán, jo. To je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo, po nějakém průkopníku.
3: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
2: No to já právě nevím, to je...
3: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
2: No jo.
3: A že bychom vzali další otázečku, ne?
2: Třeba, no.
3: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomoc.
2: Ale jo, to budeme mít hned, není problém.
3: Tak fajn, to budeme mít hned.
2: Ano,
3: tak, ano. Tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
2: Třeba, ano, ano.
3: Třeba nějakou tu svislou.
2: Třeba, ano. Dovolíte si trošku.
3: Jo, prosím, založeně. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
2: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
3: Ne, vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
2: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
3: To třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
2: Ano. No tak, to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
3: Jo, vy už to víte?
2: No tak ještě ne, přesně, že jo, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
3: Kolik jich tam může být, no tak doví, jestli takových akorát pár, víte.
2: Pár, no, nebo ještě méně,
3: co právě.
2: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
3: A to ne.
2: Co?
3: Poslíšte, to se, ne, ne, to se mejlíte. To se mejlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
2: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
3: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
2: No proč myslíte, že...
3: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd rostál.
2: Ne, to je pravda, to mě nenapadlo. Ale víte, co by taky mohlo být za zvíře?
3: No.
2: Třeba nějaký docela jiný.
3: Víte, že máte pravdu. No vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
2: No, vidíte, co?
3: Teď ještě vědět o tom jaký.
2: Ano, jenom tak jak. To už nebyl takový problém. No,
3: to se nám vystříbří. To se nám vystříbří a my zatím vememe další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když...
2: Ale jde nám to dobře, že jo?
3: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
2: Samozřejmě, to bude mít.
3: Tak já beru tady tuhletu. Italský výběrčí činže. Umíte italský?
2: Italský? No tak dovedu, částečně dovedu. No, ano.
3: A výběrčí činže italský náhodou nevíte?
2: Výběrčí činže italský?
3: Jo.
2: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jako, že
3: italský, ano. Italský je psáno.
2: Italský výběrčí činže, to je ten... mám na jazyku, to je zajímavý.
3: Já už dlouho nemluvím italsky, tak ono to...
2: Ano, člověk se úplně vypadne.
3: Ono, právě. Úplně. Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
2: No, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně.
3: No jo, tak to je, že vy už to taky nevíte asi, víte.
2: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí činže. Počkejte, není to ten činžáno? Činžáno.
3: To ne. Poslyšte, pane, to se mejlíte. Ne, ne, to je správně činzáno.
2: A jo, činzáno, už
3: činzáno,
2: nevím, činzáno.
3: To by musela bezpečně.
2: Ano.
3: A je to ta venej sejra.
2: A jo, sejra. Ta venej, že jo, takové, ano. Takový flaškách se prodává.
3: Ono je ho víc druhů, víte.
2: Ano.
3: Oni jsou i mimoflaškový takový.
2: Taky, jo.
3: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činže?
2: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
3: No, no takže bychom ho nechali stranou.
2: Třeba, jo.
3: Výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
2: Ano.
3: A vezmeme další otázku.
2: Třeba, vemte další.
3: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
2: Něco vodorovnou,
3: ano. Tak třeba tuhletu. Množné číslo slova hudebník. No to je jasný.
2: Tak pro děti.
3: Cíle na nás, víte.
2: Tak to hned napište.
3: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník.
2: A jo.
3: Orchestr. A safra.
2: Co je?
3: Safra. Přebývá mi jedno pole.
2: Jo. Vepředu nebo?
3: Vzadu.
2: Vzadu ještě k tomu?
3: Ještě k tomu vzadu.
2: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
3: To se potom špatně luští.
2: No právě, tohle
3: je těžký.
2: No jo, tak co bysme...
3: Takže bysme šli kousek dál, ne?
2: Třeba vememe něco
3: našeho. Ještě nějakou tu vodorovnější.
2: Třeba,
3: takovou, jo?
2: Třeba. Ano.
3: Tak vememe třeba tuhle tu
2: ano.
3: C, vememe C.
2: Jo, co C? To je vitamin, jo, nebo co?
3: C, otázka.
2: Jo, otázka
3: písmeno
2: C, rozumím.
3: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
2: No to chci, já znám všechny.
3: Jo.
2: To je leden, únor, březen.
3: Ano, podzim, zima.
2: Ano, to.
3: No jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
2: 12 měsíců na tři písmena?
3: No je to tady ta.
2: To je nějaký nesmysl, ne? Určitě něco popletli. No,
3: takže taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
2: No vole, jo.
3: To bychom takhle mohli důmat celý rok.
2: No vole, to je nějaká...
3: Co s tím?
2: No já nevím.
3: No, takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
2: Ono se jo, budete zkuste
3: on
2: něco...
3: On se to vystříbří.
2: Zkuste něco jiného.
3: Takže bychom...
2: Co tam ještě máme?
3: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažní pták.
2: To je zase taková nejasná otázka, tohle, jo.
3: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
2: Papoušek tažný.
3: No, ten přece tahá z kastlíku ty planety.
2: Papoušek. To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
3: Tak já to napíšu rovnou, jo?
2: Napište to hned.
3: Píšu
4: pouš.
2: No.
4: Safra.
3: Nevejde se. Nevejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku?
2: Bez eku, papouš?
3: Pepouš.
2: Ale poprosím vás.
3: Papouš.
2: To je nějaký zmetek ty noviny, jak vám to říkám.
3: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte.
2: No voleť. Ještě, že jsme tak rychle prokoukli, no. Víte. Vy nemáte náhodou ještě jedný takový noviny doma, jo?
3: Zafra, a víte, že má?
2: Jo?
3: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
2: No, protože tohle může být všude špatně.
3: No, že mě to hned nenapadlo. No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
2: No to je nápad, uděláme to u vás.
3: No, ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte? No.
2: To může naletět nějaký idiot.
3: Jo. Co?
2: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
3: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
2: Idiot.
3: Naletět. No. Jo, to je pták, to já vím.
2: Ne, tak. Idiot, to je člověk, jako vy a já.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo? To je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
5: Dnes ještě stále úterý 28. července a od mikrofonu Noční linky vás zdraví Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma sport a mě bude zajímat, jakou roli hraje ve vašem životě sport. Sportujete už od dětství? Jaký sport jste provozovali v mládí a jaký děláte třeba v současné době? Pokud nepatříte mezi aktivní sportovce, tak jaký sport vás zajímá pasivně? Co rádi sledujete například v televizi? Patříte mezi sportovní fandy? Máte svůj oblíbený sportovní klub? Telefonovat mi můžete jako vždy na číslo 731 800 900, také mi můžete napsat a to na adresu linka@rozhlas.cz a vy dobře víte, že na tuto adresu posíláte text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

egyszer a hucunsz kis hívfénei módtál. Jó, ho, ho. Ahoj, pár után hogy, egy röpök klasszat díved a hrabem. Jó, ho, ho. Jó, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostanej klodníků jako já, jo, jako já.

má na bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho. Kdo chce zhrtnout třeba zítra, komu je to všechno hud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na huconský šípy najmout dá.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou, kde se budeme dnes věnovat sportu. Sport je aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního odvětví. Mezi sporty patří fotbal, hokej, tenis, sportovní střelba, volejbal, házená. Dále se sem řadí i nepohybové soutěžní aktivity, jako například šachy nebo profesionální hraní her. Koho přivítám v noční lince jako prvního? Tak tou první volající na linku 731 800 900 je paní Nora z Frenštátu pod Radhoštěm. Dobrý večer, paní Noro.
1: Dobrý večer. Všechny zdravím. Právě když mi paní Chládková vzala do vysílání, tak jsem říkala, to jsem ráda, že jsem se dovolala, protože hned potom se půjdu natáhnout do postele, do vodorovné polohy, protože tělo to za celý den už potřebuje. Toho různého pohybového tělocviku mělo moc. Tak když se mluví o tom sportu, no, já o sportu vím od malička. Už co jsme chodili, co jsme byli v předškolní věku, nebo do školky, nebo potom na obecnou školu. Ale mám takový dojem, že tehdy se příliš o tom tak jako nemluvilo. Bralo se to tak jako samozřejmě, že jsme se nějaké pohybové aktivitě věnovali. Dneska se o tom pořád mluví, všeho je moc, ale moc je těch řečí, ale skutek, aby utek. Potřebujeme pevnou základnu. A když tady vzpomenu třeba si jenom to, jak kolik medailí má Martina Sábliková,
0: ano.
1: A kde je ta dráha na rychlobruslení v České
0: slibovaná,
1: republice,
0: že jo?
1: Která se roky slibovala a pořád, jak chtějí mít nějakou základnu, když budou asi bruslit jenom někde na kluzištích, na rybnících, nebo musí jezdit teda do zahraničí, aby byli na té dráze. Já, když si vzpomenu, tak jednak můj tatínek byl naprosto nesportovní typ. Zajímavé, že poslouchal, ale vždy, když byly utkání hokejová, takže díky němu já jsem to poslouchala s ním a on mě do toho zasvětil, takže i potom po jeho smrti jsem vždycky poslouchala, dokud jsme neměli televizi, tak z rádia ty přenosy, ale potom i v televizi, takže jsem ovládala československé mužstvo, to sovětské vlastně tehdy, Američany, Kanaďany, to jsem znala trenéry, jednotlivé hráče, Ragulin, ten Rusky, to se vždycky říkalo, Ježíš Maria, zase ten Ragulin tam bude řádit a podobně. Dneska už je to jiné, protože to naše mužstvo je pozbírané tak, jak je po celém světě a mám takový pocit, že nemůže být pořádně sehrané. Ve škole jsme tělocvik milovali. Já si nepamatuju, že by se někdo z tělocviku omlouval. To by musel mít jedině něco zlomeného, že se nemohl hýbat. Že by nosili se omluvenky od lékařů. No to vůbec neexistovalo. To až v praxi jsem potom byla překvapena, když různá děcka chodili a když se musela zkoumat, proč nechtějí dělat tohle, proč nemohou skákat přes kozu, proč nemohou běhat a proč ten běh může trvat jenom tolik metrů nebo tolik minut, aby jako toto. Odjed maminka, ta byla sportovní typ, ta nás vedla k lyžování, k plavání. To jsme milovali, protože tady u nás byla krajina, proto v létě oprášně jsme měli kousek takové malé koupaliště. Plivátko se mu říkalo a tam jsme trávili skutečně všechny krásné dny. Takže to ve mně zůstalo. I potom na 11 let se pochopitelně taky jsem měl tělocvik a to se bralo úplně automaticky. I na vysoké škole až do 5. ročníku měli jsme plavecky a kanoistický výcvikový kurz v létě. V zimě jsme měli lyže. Ale můžu vám říct, když to tak pozoruju teďka pouze v televizi, jak vidím různé reportáže z těch našich hor nebo i ze zahraničí, jak se jezdí do Alp. Bože, to bylo krásné lyžování za mých mladých časů. Obyčejné boty, lyže, ty jsem měla nejdřív taky dětské, potom zděděné po mamince, nějaký svetr, větrovka, čepka na hlavu, rukavice měly být teplé, to je jasné. Ale dneska, když já je vidím, v čem oni jezdí, tak mi to připadá, jako kdyby chodila za starých časů v korzetu, ve kterém se nedá dýchat. To je kukla na hlavě, brýle přes oči, když toho člověka vůbec ani vidět není, to vypadá jak obležená moucha. A teďka ty kombinézy, ty vysoké boty těžké, na tom se tak krásně lámou holení kosti, to by vám řekli chirurgové. A ty chrániče na kolena, na záda, na páteř, na lokty, já nevím na co. My jsme, když jsme jeli na lyže, tak jsme si museli všecko vyšlapat.
2: Teď to chci
1: všude
2: říct,
1: jsme došli.
2: Přesně tak.
1: Teďka jsou všude lanovky a vleky a podobně, tak je to tam vyveze. To je nějaký požitek, potom akorát letět z toho kopce dolů, já vím, dělají nějaké kličky. Tak taky ještě na stará kolena jsem lyžovala, ale to byly běžky. To už na starší věk pochopitelně není. Milovali jsme atletiku, běhy, skoky do výšky, do dálky. Neměla jsem ráda hod míčkem, to mě taky nešlo. Míčové hry, ty jsme hráli běžně, no ale v popředí bylo hlavně to lyžování a to plavání. Takže ono se to změnilo. Já vím, že se změnilo všechno, i včetně té výbavy, že to jde i do peněz, ale snad by to nemuselo tolik stát. Tam stačí ten elán, ta chuť se něčemu věnovat. My jsme ještě chodili, kromě toho, že jsme měli tělocvik ve škole, v osnovách, tak jsme chodili dvakrát týdně do dobrovolného tělocviku. Tehdy za mých časů ve 40. 50. letech už byl zrušený Sokol, ale měli jsme to jako dobrovolný tělocvik a to jsem si nenechala ujít. Ale zrovna dneska mě tak napadlo, protože sledují teďka po obědě, reprizují seriál První republika, který je krásně natočený a tam jsou ty boxerské zápasy. Já pořád nechápu celá léta, jak může být box zařazený do sportu. Sport, který má vést vlastně k zušlechtění, se říkalo těla i duše, který má podporovat takovou tu fyzickou zdatnost. Ale box, ty údery na hlavu, teď pro Boha se ví už řadu let. Každý úder do hlavy, do lebky znamená vlastně otřes mozku. Mozek, taková křehká tkáň, což je vlastně ten velící činitel v našem organismu,
2: který se moc omlouvám, ale už jsme 7 minut, aby nám posluchači zase neříkali, že potom tak na ně nevíde čas. Moc vám děkuju, bylo to krásné vyprávění.
1: Ale musela jsem to říct, protože ten box by tam neměl být. A jenom ještě pozdravuju rybáře pana Sandu z Mostu, protože mě nedávno taky pozdravoval, ať se má hezky na rybách. A všichni se mějte pěkně a přežijeme ty vedra.
2: Děkujeme, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Dnes v noci jsem se zaměřila na sport, sportování a ptám se vás, jakou roli hraje ve vašem životě. Jestli sportujete už od dětství, co jste provozovali v mládí, jaký sport děláte v současné době, no a pokud nepatříte mezi aktivní sportovce, tak jaký sport vás zajímá pasivně, co rádi například sledujete v televizi a jestli patříte mezi sportovní fandy. Tak já se musím přiznat, že nějak mě nebere moc tenis, ale teď, když hrála naše děvčata,

0: takže musel chodit do Prahy, do školy pro vadně mluvící a boxerši potom, on šel na Řezníka, boxerši s nima navázali jako družbu, oni se vlastně na těch klukách učili. Jo, brácha přišel párkrát se zbytou hubou, no pak ho to přešlo. Jo, tak takhle nějak sportem ke zdraví, sportem ke zmrzačení. Jo, odsud pocud, nazývá to pravými jmény a hlavně opravdu mě jde o ty ženy, o ty holky, který si to poctivě všechno vybojujou a pak jim to schlamstne někdo, kdo vlastně ani nikdo za to nemůže. Ale schlamstne to někdo, kdo ani jako žena není.
1: Rozumím, rozumím,
0: no,
1: co tím myslíte.
0: Já jako holka, já jsem měla ráda chůzi. Ono to bylo i jako nutnost. Jsem chodil, ty autobusy tam jezdily třeba málo. Jsem se narodila sice v Ostravě, vyrostla jsem v západních Čechách, v Horním Slavkově, ale tak jsme se přestěhovali na malou vesničku. Já jsem se třeba nemohla dostat z odpolední jinak, než prostě na jednu vesnici a potom pěšky. No, takže jsem to vždycky metalila, u půlnoci jsem byla doma, takhle a jednou potom, teda ještě když jsem byla mladší, tak jsem vyhrála, byla jsem na třetím místě, ale tu medaj, v běhu teda, ale tu medaj, kde jsem snědla, než jsem došla domů, ta byla čokoládová.
1: To byla taková ta kulatá, že jo? Ta zlatá,
0: ano,
1: nebo
0: ano.
1: To, no, no.
0: No a bylo to, já jsem věděla, že prohraju, měli jsme tam spolužačku, ta byla vynikající na běh a já jsem teda jako šla s ní na tu trať a nešle jsem vedla, pak už mi došel dech, ale já jsem měla pod mládí skrytou srdeční vadu. Jo, prostě jsem prohrála, no a pak, když bylo vyhlašování, tak ono to vypadalo jako na bramborovou medaili, ale byla to bronzová, dalo by se říct, ale jelikož jsme už byli jako poslední, tak oni to potom museli změnit, to pořadí. Jo, mysleli si, že už nikdo jako jiný nebude, já jsem vlastně potom běžela jako poslední a podle toho času to bylo na tu třetí, na tu, dalo by se říct,
1: bronzovou
0: medaili. Prostě mám ráda chůzi.
1: A taky je zdravá. Všude se to propaguje, no. Že jo, paní Marie, že nejzdravější je chodit.
0: Ano, ale někdy je to, jak jsem říkala, i ta nutnost.
1: No, no. Jo. Moc krát děkuju i za váš příspěvek a
0: já
1: zdravím do
0: taky.
1: Černošic. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, budu poslouchat.
1: Paní Marie mi připomněla, že moje maminka byla sportovně založená, opravdu velký sportsmen a vedl jí k tomu její tatínek. Moje mamka měla dva bratry. No a tatínek poslouchal samozřejmě rádio a tam všechny tehdy hokejové zápasy, fotbalové zápasy, protože v té době ještě nebyla ani televize. A já si pamatuju, že u nás to bylo tak, že jak většinou je to v rodinách, že muži se dívají, že jo, na sport a na mistrovství a tak, tak u nás to bylo opačně. U nás se dívala mamka a my s tátou jsme byli prostě založený trošku jakoby jiným směrem. Takže můj kolega, než začala noční linka, tak se mě ptal, jaký jsi sport dělala ty, jaké máš téma? A já říkám, no tak blbě jsem dělala házenou, protože jsem měla kamarádky, byli jsme tři kamarádky, jedna výtvarně nadaná, já hudebně a divadelně a třetí sport. Takže všechny jsme dělali všechno a vždycky ta jedna těm dvěma pomáhala v tom, co jim tolik nešlo. Takže holky chodily na házenou, tak jsem hrála házenou. Potom jsme dělali různě jazz gymnastiku, chodili jsme přesně, to mě bavilo moc, paní Marie taky chůze. S naší rodinou nikdo nechtěl jezdit na dovolenou, protože mý rodiče ráno vyrazili a večer jsme se vraceli. Hodně jsme toho nachodili. Tak asi takhle, ale bohužel, jako že bych byla nějaký sportovec velký, to teda opravdu nejsem, ale co mě třeba baví dívat se v televizi, protože jste se mě na to ptali, abych já taky říkala své názory, tak já miluju krasobruslení. Opravdu dívat se, prostě baví mě to. Vím, že to je velmi, jak bych to řekla, nespravedlivý sport, protože vždycky záleží na těch rozhodčích, že jo? Ne na tom, kolik uběhnete a za jaký čas, ale vždycky je to ovlivněno lidma, ale stejně ten sport mám moc ráda a moje vlastně od mého partnera vnučka, tak krasobruslí a já jsem šťastná, že se v tom našla, že jí to

0: to baví, že to není proto, aby vyhrála mistrovství světa, ale zkrátka dobře, že se hýbe a že jí to moc baví. A to je asi úplně nejdůležitější a to tady zaznělo od paní Nory i od paní Marie. Tak teď už další písnička Arakain a Slečna závist a pak se budu těšit na další telefonát sportovně naladěný.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakou roli hraje sport v životě pana Vladimíra Střeboně? To se budu ptát na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, pane Vladimíre.
1: Dobrý večer. Já jsem teda profesí kuchař.
0: Ano.
1: Když jsem nastoupil v roce 1975, jsem se přestěhoval jsem do Třeboně, tak jsem nastoupil k podniku Velkovýtěmi Třeboň a jsem začal pracovat jako vedoucí závodní kuchyně na hospodářství Rožumber, který mi nikdo jinak v Třeboně neřekne než gigant.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem tam po určité době, když jsem se tam nějak zapracoval, seznámil se tam s těma lidma, tak jsem, aby jsme tam jenom se necpali tím vepřovým, protože ta Velkovýtěmna vyráběla, produkovala vepřové maso snad pro celou republiku, tak jsem se tam rozhodl, že tam založím fotbalové mužstvo.
0: Uh-huh.
1: A mě taky kvůli sobě. A z těch zaměstnanců toho provozu a jsem postavil teda fotbalové mužstvo, které jsem nazval SK Gigant, jako sportovní klub Gigant. Ona už tehdy v Třeboni probíhala taková podniková fotbalová liga. Je to něco, jestli si vzpomenete na film Báječná léta pod psa,
0: ano.
1: Tak to tam taky pan Vetký je tam,
0: ano, ano.
1: Tam pokouší hrát, tak něco takového se hrálo tady v Třeboni a hrálo to tady spoustu podniků, Rybáři, Otavan, Státní statky, OSP, Lesostavby, Lázně, Pivovar, všichni měli manšafty a hrálo se takovým dvoukolovým způsobem, dvoukolově během roku a pak se vždycky vyhlašovali ty vítězové, bylo to docela zajímavý. A já jsem postavil teda nový manšaft, Gigant, a hráli jsme to a takovýma střídavýma úspěchama, já byl takovej jakoby v tenise je nehrající trenér a já jsem ve fotbale založil funkci hrajícího trenéra. Já jsem si vždycky zahrál, alespoň poločas. No a tak jsme prostě běhali za tím míčem. Hráli jsme to na škvárovém hřiště, tady v Třeboni na trávu nás nepustili. No a ty pády někdy na té škváře zanechali nějaký takový drobný následky, nějaký odřeniny, ale prostě to nadšení pro sport jsem měl. Taky jsme se zapojili zemědělské noviny, tehdy v té době pořádali takzvaný pohár zemědělských novin ve fotbale. To se hrálo celorepublikově. Tam jsme taky vyjížděli na ty různé štace. I jsme tam několikrát třeba uspěli, ale no, hlavně prostě jsme se hejbali. No a když jsem jako byl velký závodní děli, tak přece jenom ta moje postava tomu jako odpovídala, kuchař, hubenej kuchař prostě nezbuzuje důvěru, tak mi prostě začalo růst trošku to bříško a když na mě začali pokřikovat diváci, tak abych neskovával ten míč pod dresem, když jsem nastoupil, tak jsem potom udělal i jenom toho trenéra. No a prostě byla to pěkná doba. Všechno to skončilo rokem 89, když se to všechny ty podniky pomalu začaly rozpadat a tenhle ten sport tady přestal v Třeboni fungovat. No.
0: A nejenom bohužel asi v Třeboni.
1: No, ještě jsem potom mezi tím jsem taky se účastnil třeba na cyklu Spartakiády, skladba muži v roce 1985. Jsme tady v Třeboni utvořili takovou tu základní devítku, byl takový ten základní útvar, s kterou jsme se dostali až na Strahov, cvičil jsem na Strahově. To je úžasný zážitek, když tam cvičíte.
0: Věřím.
1: Když tam potom odcházíte z toho stadionu a ty lidi vám tleskají. Pak jsme ještě nacvičovali tu Spartakiádu 1990, ale ta už se potom skutečně jenom v krajích, to už nás na Strahov nepustili, asi se nás báli noví moci páni. No a dneska v důchodu už jsem teda 12 let, tak dneska už se věnuju jenom cyklistice, jezdím na kole, což je tady třeba něco ideální, proto pořádám takový cyklový lety tady pro místní důchodce, s výkladem, protože ještě můj dalším koníček důchodu je historie. tak dělám takový výlety, kde jim třeba je seznamuju různými místy, různými rodáky, že se kdo narodil, nějakým oslavnými osobnostma a tak.
0: Tak perfektní.
1: To je můj vztah ke sportu a jezdím teda na kole klasickým kole, neuznávám elektrický kola a jsem schopný ujet 60-80 kilometrů.
0: No teda, pane Vladimíre, takže sportsmen tělem i duší.
1: V 74 letech.
0: Perfektní.
1: No, tak to podle mě baví ta cyklistika a pokud budu moc, tak budu šlapat prostě, abych se trošku hejbal.
0: Moc děkuji, pane Vladimíre. Zdravím do Třeboně.
1: A přeju všem, co se věnují sportu, aby jim to vydrželo, aby prostě člověk pomalej stárne. Tak jo,
0: dobrou noc. Naslyšenou. Přidám ještě zprávu, kterou poslal pan Sváťa, 84 let mi napsal. Dobrý večer, zdraví mě i všechny linkaře, sportovním nazdar. V mládí jsem se věnoval atletice, brzy jsem však začal hrát závodně volejbal a vydržel jsem až do 40 let, pak už jenom rekreačně. Začal jsem také volejbal pískat a vydržel jsem až do letošního jara, kdy jsem se zranil. Sport sleduji velmi rád, alespoň v televizi, a když je šance, jdu se i podívat, napsal. Sváťa. Děkuju i vám za váš příspěvek do noční linky a teď už nám bude zpívat Karel Gott. To musím zvládnout sám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaký sport provozovala v mládí, jaký sport dělá třeba v současné době, budu se vyptávat paní Magdaleny z Hradce Králové. Dobrý večer, paní Magdaleno.
1: Dobrý večer všem, kteří poslouchají Noční linku.
0: Paní Magdalena říkala, že jsem jí tématem udělala radost, tak jsem zvědavá.
1: Ano, protože já jsem sportovec s tělem i duší.
0: Ano.
1: Bohužel díky zdravotnímu stavu v uvozovkách, díky, již toho moc nenasportuju, tak jenom čutání se svým vnukem nebo házení míčkem, plavání teda hlavně.
0: Uh-huh.
1: A dřív jsem těch sportů dělala hodně, začínala jsem sokole jako prcek, pak jsem dělala gymnastiku, krasobruslení, košíkovou, divčí kopanou, ale moje největší životní láska, královna sportu, lehká atletika.
0: Mm-hmm.
1: A jak jsem se k ní dostala, když jsem v tělocviku na národní škole zaběhla asi na 300 metrů, myslím, že to tenkrát bylo nějaký dobrý běh a vyhrála jsem, byla jsem poslána na krajský přebor Žadstva a tam jsem byla druhá. Bohužel to bylo v době, kdy jsem byla po nemoci, ale už nějakou dobu, mám dojem dva, tři roky, kdy jsem se léčila ve Františkových lázních na nějaký problém se srdcem.
0: Rozumím.
1: A na těchto závodech jsem byla tajně, rodiče o tom nevěděli, ale bohužel se o tom dověděl otec, protože s trenérem, který byl hlavním jako pořadatelem těchto krajských přeborů a později i můj osobní trenér, hrával šachy.
0: Aha. Tak mu řekl, Magdalénka byla na závodech.
1: Ano, dostala jsem vynadáno, já jsem to zalhala i, nebo nepřiznala ani u sportovního lékaře, jak se marodila, ale protože se mě nějak věnoval ze začátku pan doktor Víc, díky tomu mýmu bývalému onemocnění, ale nikdy už jsem neměla žádný problém, až teď nastaly kolena po covidu.
0: Aha.
1: Ale ještě jsem teda chtěla říct, že používáme hodně heslo, ať je to při jízdě autem nebo na kolobě ještě s vnoučatama, to vaše nastartuj a jeď.
0: Jo, život je jízda, že jo?
1: Ano.
0: Tak to mám
1: a
0: radost.
1: Ještě bych chtěla říct, že Hradec vyhlašuje soutěž o šarmantního člověka.
0: Ano, šarmantní osobnost, že jo, každý rok to.
1: A mě to mrzí, že tam jsou herci. Myslím si, že každý povolání je velice, velice by mělo být hodnocený,
0: ano.
1: Nejenom herci.
0: Máte pravdu.
1: Ale i sportovci, když máme spoustu, já řeknu jenom atletiku, jo, Železný,
0: tak.
1: Špotáková, Kratochvílová, moje bývalá kolegyně ve sportu a bývalá mistryně Evropy na 800 metrů, Jarka Jehličková. Teď nový třeba Desenský, mladý kluh, hradecký atletiky. Hejnová.
0: Ano.
1: A těch sportovců si na všechny nespomenu. Doufám, že nikoho neurazím. A to mě hrozně mrzí, že se zapomíná v této soutěži na to, že jaký máme vynikající sportovce, lékaře a podobně. Že teda je tam většinou, jsou tam herci.
0: Máte pravdu, paní Magdaleno.
1: Moderátory máme fantastický. Moderátory. Máme paní Chlátko, máme pana Macovna, máme paní Lukešovou.
0: Ano. Pamatuju se, ale promiňte, že vám, paní Magdaleno, skáču do řeči. Já si pamatuju, že dokonce jednou kolega z Hradeckého rádia, Karel Sladký, že byl v té šarmantní osobnosti nominovaný. Já si to pamatuju, to už je pár let zpátky.
1: No, já každý rok teď dávám, asi poslední 3 roky, vždycky nějakého moderátora. Jo? Ale když třeba paní Klokočníková mluví v nějaký ty relaci, tak nikdy nejmenuje moderátory.
0: Hmm.
1: A myslím si, že máme skvělý moderátory, určitě lepší než herce.
0: No tak to jste nám udělala radost, paní Magdaleno, tak to musím mladě říct, paní Klokočníkové.
1: No budu bojovat.
0: Dokonce je to tak 2-3 roky.
1: Já to takhle nenechám.
0: Ano, 2-3 roky, co jsem tam zpívala na té šarmantní osobnosti, to si pamatuju, no.
1: A myslím si, že VIP, který si říkají zpěváci, a teď třeba se tam ani nepatří, zpěváci a herci, že každý povolání, který se dělá dobře, je VIP.
0: Přesně tak. Úplně s vámi souhlasím. Jo, já s vámi naprosto souhlasím, paní Magdaleno. A děkuji a přeju dobrou noc.
1: Hezký večer.
0: I vám.
1: Hezkou noc s námi.
0: Ano.
1: A krásné ráno, krásné léto.
0: I vám.
1: A budu se těšit na další spojení.
0: Taky, dobrou noc, naslyšenou. Teď nám bude zpívat Lenka Filipová, Norský dřevo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: paní Anny z Miroslavy se budu ptát, jestli v mládí sportovala, jakému sportu se případně věnovala a jestli třeba patří mezi fanoušky nějakého odvětví sportovního v současné době. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer vám přeju, paní Jano, a všem posluchačům a sportu zdar, teda řeknu.
0: Ano, ano.
1: A já si myslím, že v našem dětství, že to byl sport sám o sobě stále, protože já si nepamatuju, že bychom jako děti někde seděli na lavičce nebo na mezi a že bychom si jenom povídali nebo něco, tak z toho určitě vznikl vždycky nějaká taková pobídka jako lezení po stromech a honička schovávaná, vybíjená, jo, a taky ve stodole lezení po žebříku a skákání do slámy a to všechno byly sporty. A ve škole jsem se nevyhýbala teda tělocviku a řeknu, že jsem byla takový průměrný sportovec a pamatuju si, že jsem si teda někdy ve čtvrté, v páté třídě zúčastnila oblastní spartakiády a taky byly nějaký takový mezi školami závody atletické, takže jsem byla vybrána pro běh na 100 metrů a házení granátem ve škole, takže, ale jestli jsem uspěla nějak, to už si vůbec nepamatuju, protože to už je dávná doba. No a potom, když jsem se vdala, tak jsme s dětmi chodili, protože jsme teda fyzicky pracovali oba, takže jsme chodili v nedělu odpoledne většinou s dětmi, pokud s náma, až už byli dospělejší, tak už nechtěli, tak jsme chodili na takovou pěší turistiku do baťušku, nějaká limonáda a nějaká buchta, kterou jsem upekla, no a chodili jsme tady kolem Miroslavy výletovat, no nebo jsme si zajeli autem, taky jsme jezdili na Vranov plavat, a což teda já ráda plavu, a letos se mi podařilo už být dvakrát na koupališti, protože sama nemůžu, takže musí se někdo uvolnit, ano, aby šel se mnou. No ale já denně cvičím, protože je to potřeba kvůli páteři a mám takovou sestavu, kterou mi doporučila rehabilitační sestra, takže to cvičím jednak na zemi a někdy i dvakrát denně, záleží, jak jsem, ale pravidelně teda jednou denně určitě. Aha. A protože nejsou lidi, tak já už roky chodím po balkoně. My máme 4metrový balkon a já sama jít ven nemůžu, tak já chodím po balkoně a nachodím tak kolem 2 kilometrů. Manžel mé neteře mi říkal, že chodím jak ve věznici, jak po vězeňském dvoře, ale já to tak neberu, já to beru jako pohyb. Takže
0: tak.
1: A jinak jsem sledovala taky, jak jste říkala, krasobruslení v televizi, sledovala jsem, nikdy teda to si nenechám ani teď ujít, i když to jenom poslouchám, velkou pardubickou dostihy, jsem měla ráda, i parkury jsem měla ráda, na to jsem, no a skoky na lyžích a atletiku samozřejmě taky jsem sledovala v televizi, když bývala Zlatá tretra v Ostravě, tak to jsem u toho seděla, ale prostě sport, já to beru tak, že se hýbat musím, protože jak by jednou už člověk v tom vyšším věku usedl, tak pak už by se z toho gauče nebo křesla nezvedl.
0: Já to tak beru.
1: Takže to takhle to. Ale musím říct, že můj muž teď sledoval Tour de France.
0: Uh-huh.
1: A občas jsem si teda přisedla a poslouchala a on mi říkal, že to už je jak roboti, ty cyklisté, že to je opravdu neúnosné, co to je, jak je to dravý sport, ta Tour de France, jak oni jsou prostě, že mu to připadne už jako tyrání, nebo něco takového.
0: Rozumím.
1: Že to je úplně už postavené na hlavu, tady tohle to říkal. Takže, no tak on pohledu takového taky už letitého seniora, takže takhle. No takže já si myslím, že pohyb je důležitý a ať už se v jakémkoliv stavu a v jakémkoliv prostředí provozuje, že je důležitý a prospěšný. Ale s mírou samozřejmě, přiměřeně věku. Taky chodím po schodech, protože máme doma schody, tak několikrát je musím sejít a zase vyjít. Takže ten pohyb si myslím, že mám a nikdy jsem se pohybu nevyhýbala.
0: Moc děkuju, paní Aničko, i vám.
1: Jo, já taky děkuji a všechny moc zdravím. A mějte
0: taky.
1: Se moc
0: hezky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Paní Anička mi připomněla Tour de France. V loni jsem se dívala s mojí maminkou, protože jsem říkala, že to byl velký sportsman a sledovala potom už i pasivně všechny možné sporty. Tak jsem se dívala, letos ne, ale loni. Takže i já si, paní Aničko, pamatuju, že Pogačar, že to byl jakoby úžasný to cyklista, který tam dokázal za sebe vydolovat úplně neuvěřitelné věci. Ale vy jste říkala, že manžel říkal, že už mu to připadá, že jsou to roboti a ne lidé. Musím říct, že když jsem se dívala, tak taky. Úplně jsem je jako obdivovala, že vůbec jsou schopni tohle vydržet. To jako opravdu klobouk dolů, to už jako je úplně za hranicí, bych řekla, jakoby normálních sil. Tak to je k cyklistice. A jaký sport probereme po písničce, kam zmizel ten starý song, kterou nám bude zpívat Helena Vondráčková, to se dozvíme za chvíli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka je o sportování, o sportu a já se vyptávám, jestli jste sportovali, když jste byli mladí, jestli sportujete stále, anebo jestli aspoň rádi sport sledujete třeba v televizi. A vyptávat se budu i paní Ludmily, která nám volá z Brna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janíčko, já vás zdravím, zdravím všichni posluchače noční linky.
0: Děkujeme.
1: Tak já jsem nebyla vedená ke sportu takhle, a protože moja maminka nesportovala, ale tatínek hrál fotbal a potom trénoval. A tak ten mě vedl k faninkovství.
0: Aha.
1: A tak já jsem, že jsem z Brna, tak jsem fandila Zbrojovce Brno, než ještě se stoupili potom do druhé ligy, tak jsem s nima jezdila. Byla jsem s nima v Maďarsku, v Německu a to byl rok 78, nebo co oni byli mistři naše republiky.
0: Ano, ano.
1: Poprvé vedl je Masopust. A takže jsem všechny znala jménem, i teďka je znám do dneška. A krasobruslení, to jsem jako dítě zbožňovala. To vám přiznám, že jsem psala i sourozencům Romanovým o fotku a od podpis. Oni mě opravdu odepsali, no tak oni asi ne, ale někdo.
0: Rozumím,
1: tak
0: z toho týmu,
1: poslali,
0: že jo?
1: Mě, poslali mě velkou fotku s podpisem. Když bylo potom reví byla v Brně, tak mě strýc vzal a odměl všude známý. Tak jsem byla v šatně, kde jezdil sourozenci Romanovi, Mrázková, Babická, Holan, to byl náš taky druhý ten taneční pár, potom Divín, Mrázková, Šouky Dijkstrová, Chyliusová s Bojlerem, tak se všechny měla podepsaný.
0: Úžasné.
1: To jsem teda, to byl zážitek pro mě strašný.
0: Věřím.
1: No, a jinak teda jako Brněčka fandím Kometě. A jinak všechny sporty zbožňuju. Já musím mít Eurosporty v tom v nabídce.
0: Ano, ano.
1: Takže mě to začíná na podzim, když začne biatlon, tak to mě začne. Potom sjezdy, všechny znám jako jménem, ty Švýcary, co vyhrávají. Potom, a potom mě začne, na jaře mě začne cyklistika, ty jarní kola, jenom co jsou takové jednokolový. Potom, a potom mě začne Roland Garros, tenis. Potom mě začne Wimbledon.
0: Tak to jste si to letos užila, že jo, paní Ludmilo, Wimbledon? To jste si ho letos užila.
1: No to a já, když to Roland Garros jsem zase fandila, protože ti naši vypadli. A já fandím Španělovi tomu Carlos Alcaraz. Ale ten je zraněný, tak jsem letos fandila tomu Sašovi Zverevovi a on to vyhrál. Takže to jsem byla strašně šťastná.
0: No to je úžasný.
1: A teďka teda, teď teda byl ten Tour de France.
0: Ano.
1: A říkám, a teďka mě to skončilo. A děcka, hele, mamka už zase jede Tour de France, už ani nevolá.
0: A ta krásná krajina, že jo, kolikrát sledovat, tak
1: no,
0: jak
1: no, to, no. To mě strašně baví, teda v té Francii a to, tam je to nádhera, fakt, to opravdu ty zámky a ty,
0: tak.
1: No nádherně, tak to mě strašně baví. A teď teda mám pokoj, chvilku za chvilku pojede Vuelta, no a za chvilku potom, jo, ještě bude tý tenis, bude Amerika, US Open.
0: No tak velká sportovkyně, paní Ludmila,
1: tak já
0: má přehled.
1: Já v tom žiju, tady v tomto.
0: A to je dobře, paní Ludmilo, jste jak moje maminka, ta tím taky žila. Ta znala všechny týmy a u nás se fandilo Slávy, takže všechno jsme museli sledovat.
1: Jo, já taky v Spartě jsem fandila, dokud Zbrojovka. A teď se Zbrojovka vrátila do první ligy, do extra ligy, tak se zvědavá tím. To bude teď porazili Spartu.
0: Tak vidíte. No moc děkuji, paní Ludmilo, i vám za hezké vyprávění.
1: Jo, děkuji vám.
0: Zdravím taky, do Brna.
1: Přeji vám krásné noc ještě.
0: Děkujeme.
1: A dobrou náladu, ať si vykládají lidi, co mají. Ale mě to mrzí, že nejsou jako sportovně nadaná.
0: Každý nemůže umět všechno, jak by řekl tatínek. Moc krát děkuju, paní Ludmilo, naslyšenou.
1: Já vám taky moc děkuju. Naschledanou.
0: Promiňte, přidám k paní Ludmile zprávu, kterou napsal pan Bedřich. Dobrý večer, já mám rád hokej, když je mistrovství světa. A pan Michal, ten napsal smajlík, protože vám přečtu, co napsal. Dobrý večer, paní Chládková, myslíte, že tuto sezonu ještě vyjede Jarda Jágr? Samozřejmě, že to beru s úsměvem, pane Michale, ale má můj hluboký obdiv, co se týče sportovce, co se týče hokejisty. Prostě úžasný Jarda. Jako to se opravdu takovýhle hokejista se rodí, jak já říkám, jednou za život. To prostě to tak je. Myslím si, že si ho považujou i v zámoří velmi, velmi. Tak, teď už další písnička Miroš Birka a Marta. Co bolí, to přebolí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Ano, posloucháte Noční linku. Před chvílí se byla půlnoc, konkrétně máme 3 minuty 47 sekund po půlnoci a my jsme se přesunuli do středy 29. července. A stále budeme hovořit o sportu. Zajímá mě, jakou roli hraje ve vašem životě sport, jestli rádi sportujete už od dětství, jaký sport jste provozovali, co děláte v současné době, jestli patříte mezi aktivní sportovce nebo ty pasivní, co například rádi sledujete v televizi, tedy jaký sport a jestli patříte mezi sportovní fanoušky a máte svůj oblíbený sportovní klub, jako v naší rodině, je to od nepaměti Slávie? Tak na to na vše se vás budu ptát i v té druhé hodině Noční linky. A pan Pepa z Olomouce mi napsal na adresu linka@rozhlas.cz toto. Krásný večer přeji. K dnešnímu tématu bych řekl jen jediné. Sport je v mém životě až na tom nejposlednějším místě. Už jako dítě jsem nenáviděl tělocvik. Na vojně jsem radši dělal rajony, než abych cvičil. Sport nesleduji ani v televizi, napsal Pepa. Pepo, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do Noční linky. Teď už další píseň, Vladimír Mišík a Blue Effect, Sluneční hrob.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: zase vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Máme 8 minut, tedy 8 minut a konkrétně a 30 sekund téměř po půlnoci a stále si budeme povídat na téma sportu. Tedy sportovní téma bude tím, co nás provází v té druhé hodině noční linky. Vyptávám se, jakou roli hraje ve vašem životě sport, jestli sportujete třeba už od dětství, a vyptávat se budu i paní Milady, která nám volá z karavanu. Dobrý večer, paní Milado.
2: Dobrý večer a všechny vás zdravím, kdo posloucháte, a taky vás. Ještě jsem nechodila do školy, když jsem věděla, co chci dělat. Jednoznačně krasobruslení. Nebylo mi to umožněno. Nebylo. Krasobruslení dělám celý život. Ale jenom na rybnících a všude možně. Ale sport mám hrozně ráda. Jezdila jsem 700 kilometrů stopem na lety na lyžích do Harachova.
1: Ano.
2: No, pocházím ze středního Slovenska.
1: Aha.
2: Skoro od maďarských hranic, ale teď jsem tady v Čechách. Už hromadu let. A všechny sporty mám ráda. Hokej, fotbal teď už poslední léta ani moc nekoukám, ale prostě to krasobruslení. A co se mi stalo, když už jsem měla těžký období, hodně těžký, a chtěla jsem to, když už se to schylovalo k dobrému, a já jsem to těžký období chtěla hodit za hlavu a vybruslit to,
1: ano,
2: tak jsem chtěla jít na led. Bohužel jsem se na ten led nedostala, protože jsem se přezovala v autě a cestou k ledu jsem si ulomila obě zápěstí.
1: No teda.
2: Páni, ještě pořád jsem na Marocce.
1: Paní Milado.
2: Ale sport stejně miluji. Všechno, úplně všechno. Lety na lyžích, skoky na lyžích, hokej. A krasobruslení je můj život. Nikdy se toho nevzdám.
1: No, musíte dávat teda velký pozor, paní Milado, protože zlomená obě zápěstí, to není žádná legrace. Tak aby se
2: no,
1: vám,
2: to není legrace.
1: No, aby se vám něco nepřihodilo, no, zase dalšího, tak musíte být na sebe
2: ale
1: opatrná.
2: Ale stejně to miluji.
1: Věřím. To prostě, já říkám, oklepete se a jdete dál, protože to máte ráda. Je mi to jasné.
2: Jo.
1: Moc děkuju i za váš příspěvek do noční linky a přeji krásnou dobrou noc.
2: Taky vám.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaký sport má ráda paní Božena z Uherského Brodu? I na to se budu ptát v tuto chvíli na lince 731 800 900. Dobrý večer, zdravím vás srdečně.
1: Dobrý večer a skoro ráno. Já vás taky pěkně zdravím a zdravím taky všechny posluchače. A tak taky bych chtěla přispět trochu, ale hlavně sport, ale hlavně pro mě to byl pohyb.
0: Uh-huh.
1: No, já jsem ročník 1937,
0: ano.
1: Takže jsem prožila své dětství ve válku. No a bydleli jsme jako daleko za dědinou a měli jsme domek, prostě kde jsme měli průjezd a veliká vrata a před vratama byl nádherný travnatý pařík. A to byla pro mě laskomina, kde jakou stojku z toho mostu, z mostu se postavit, teď kotouli dopředu, dozadu, teď jsme, no prostě pořád v jednom pohybu. A na dvoře jsme měli řepř, který byl opřený, prostě jednu hranu byl u zdi a to byl pro mě ráj. Na tom jsem já cvičila už jako děcko pětileté.
0: Ano.
1: Jsem ručkovala ze spodní strany toho žebra, jako jednu ruku, druhou ruku, víte?
0: Uh-huh.
1: A potom, když až na vrch, to bylo, já nevím, možná 4 metry, to bylo vysoké. No a pak dolů, ze předu, ale jsem tý šprlata prolézala.
0: To se rodiče báli, no. Paní Boženko, že jo?
1: Víte, že ani ne. Maminka mě říkala, že skáču pořád jak uren špíger. Nevím, neměli o mě strach. No a potom, když skončila teda, no jak jsme začali chodit do školy, tož ten tělocvik byl takový jako slabší na té obecné škole. No a jak skončila válka, tak začal Sokol u nás. Já pocházím z Kunovic.
0: Uh-huh.
1: No a tak jsem chodila do těch řaček, tato nás, paní učitelka, která nás učila kreslení a ještě jedna přecvičovali, tam to bylo bezvadné, ale prostě nejraději jsem fakt já na té Žiněnce, víte, ty mosty a teďka kolébku, to jsme jak když to děle na břichu a chytit si rukama prostě šlapy a teďka tak. Na břichu kolébat.
0: Tak.
1: No, takové cvičení, no tak potom aj na kruhách, to bylo krásné. No a bezvadné bylo, když jsme nacvičovali, víte, jako ta veřejná cvičení.
0: Uh-huh.
1: A to jsme jezdili po dědinách, no v životě by se tam nedostala. Je to sice nedaleko od těch Kunovic, ale Polešovice, Nedakonice a tak po těch okolíčních dědinách. A to jsme jezdili s nákladním autem a to jezdili všetky, aj ženy, prostě všichni, co tam na to z toho cvičení se zúčastnili. A krásné pro mě bylo, když ty prostě ty ženy a ty a už starší, ty dívky zpívali celou tu cestu a ty naše národní písničky, to mě bralo za
0: krásná cestu. Atmosféra, že jo? Taková soudržnost.
1: Bylo to na, ano, bylo to nádherné, no tak potom ten Sokol zrušili, tak to už akorát ve škole, to cvičení, ale ještě, paní Janičko, když jsem šla ze školy, tak to v kurci na zádech, no a šla jsem ulicu, kde bývali sami sedláci.
0: Uh-huh.
1: A od jara už tam stál nějaký ten formanský vůz. Když se sadili brambory, tož bedňáky, potom sena a žňa, tož žebřňáky, nebylo jedno oje, aj z aktovku, aby mě udělala kotrmelec nějaký.
0: To už věděli, že jo, kde Boženka bude, ano, bude legrace.
1: Ale to jsme byli ještě s jednou spolužačkou, no, tak jsme chodili spolu, jsme byli kamarádky.
0: Mm.
1: Potom ještě, jak byli žebřiňáky, tak víte, mezi těma žebřinama je větší mezera. A to už bylo vyšší, jak to oje, to už bylo lepší. A to už ani já ani nevím, jak prostě, co jsem na tom všechno cvičila. A zbytek cesty, kde už nebyly vozy, tak jsem skákala z jedné nohy na druhou až dom.
0: No.
1: No a maminka byla z toho celá špatná, nadávala mě, že mám mašlu na křivo, že mám sukňu halenku rozcuchanou a tak dále.
0: Tak. Vlasy, že jo, jenom vlály. No, tak ale byla jste pořád v pohybu.
1: No. A potom na vyšším stupni, tož já jsem potom začala nosit bíle, tak na lipstoli, na kruhy, Žiněnka to, ale koza a to jsem měla dělat si brýle nejistotu, že ne, a to jsem se bála.

0: to už mi tak nešlo ani na hrazdě. Uh-huh. Ale pak jsem měla v 17 letech, jsem začala chodit do slováckého kružku, 6 roků jsem tam chodila, no tak tam byl pohyb také a pořád. A mývali jsme vždycky aj rozcvičku před zkoušku, takže jsem byla v tom pohybu až do té doby, než prostě jsem se vdala, pak jsem se odstěhovala sem na Brodsko, ale měli jsme tam na dědi, to byly předměstí Uherského Brodu Havřice, měli jsme tam ve Vinohradoch pozemek, tak každou nedělu aj v týdni jsme tam chodili aj s dceruškou, kterou jsme měli první, tak jsme potom se odstěhovali do Uherského Brodu a tam jsme si postavili na té zahradě domeček a měli jsme tam aj zahrádku a bylo to tak, tady z bydliště z Uherského bylo tak 6 kilometrů, tak to se chodilo pěšky a se jsem tam aj kolikrát teda týdně.
1: Takže no, pohybu bylo, to, paní Boženko, opravdu požehnání.
0: A potom ještě z Uherského Brodu, když jsem dojela z Nekadima do Uherského Brodu, furt do kopca až dom, daleko dom. No a ještě jsem doma velice poctivě cvičila až do 80. roku, kdy mě postihla lupenka. Uh-huh. A tak jsem z toho byla otrávená, že, protože kolem sebe furt mastění, že jsem s tím tělocvikem skončila. Ale pěšky jsem pořád chodila do toho města, ale teď už oholí potom a teď tam mám chodítko. A tak bych vám to trošku nadlehčila, co včíl, když se mě blíží 89, tak co můžu dělat za disciplíny, můžu vám to říct?
1: Jasně.
0: Skákat do řeči, vrhat stínem a zápasit se smrťou.
1: Paní Boženko, humor vám nechybí a to je taky disciplína. A já vám moc děkuju a přeju krásnou dobrou noc do Uherského Brodu.
0: Krásnou dobrou noc, taky vám přeju dobrou noc.
1: Teď nám bude zpívat a hrát Elán, že mi je lúto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince si povídáme o sportu, jaký sport máte rádi, jestli sportujete už od dětství, jaký sport jste v mládí provozovali a na co se třeba rádi díváte v televizi, tedy myšleno na jaký sport. Vyptávat se budu i pana Jiřího z Blatné. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, to je Jirka Vokurka z Blatné. Já mám takový trošku jiný sport, já spíš motoristický, jo?
0: Ano.
1: Já jsem už ve 14 letech si jako postavil z jízdního kola tříkolku a pak jsem v 16 letech si postavil motokáru. A pak jsem začal, to bylo jako třeba v 18 letech jsem postavil první traktor domácí výroby, samochod, jako tomu říkám, jo. A tím jsem to jako začal potom závodit. Nejdřív to byla 2,5 v tom, to mělo 16 rychlostí dopředu, 4 dozadu a pak jsem si postavil 3,5 a to bylo strašně divoký. To jezdilo kolem 120, to bylo 20 dopředu a 4 dozadu. A můžu se pochlubit, že mám z toho já 650 pohárů.
0: Pane.
1: A s kluky máme dohromady 90 pohárů, takže
0: no, gratulace.
1: Dokonce jsem závodil i v Německu a to byl takový jenom sranda mač. Tam jsme byli všichni vítězové.
0: Jo, jo, jo.
1: No a to je takový závod, no trošku mi to občas taky, no taky s tím by problém, ale vždycky jsem nějak dojel.
0: No pane Jiří, ale tak to je úžasné. A jako synde ve vašich šlépějích?
1: Prosím?
0: Jestli synde ve vašich šlépějích, jestli jsem to špatně nepochopila.
1: No taky syn se mnou závodil, jo.
0: Ano.
1: A potom, když jsme začali moc vyhrávat, tak jsme každý museli mít svůj traktor. Tak jsem postavil další a tak já už jsem jich postavil 7 domácí výroby. A furt to musí makat. Tahá to dříví v lese a takhle.
0: A se pak vás, Jiří, syn porážel, nebo vy jste porážel syna?
1: No, jednou já, jednou on, no každý, no jednou jak do, jak
0: jo, jel. Jo, no. Jo. No tak hlavně, že to všechno funguje a stále pořád vás to baví a to je asi na tom to nejdůležitější.
1: No už moc ne, protože už je mi 79, skoro 80, tak už jsem taky omezil a ono už ty závody nejsi. Co bývalo, to bývalo úplně kamarádský a takový ve srandě a dneska už je to něco jiného. A už je jich strašně málo, protože to stojí hodně peněz a hlavně zajištění.
0: Rozumím, rozumím.
1: Takže se
0: moc
1: nezlobte,
0: děkuji.
1: Že takovou...
0: Ne, vůbec ne, naopak.
1: Mám úplně jiný, než
0: přesně tak.
1: Třeba vy má.
0: Nezaznělo to tady dneska, až teďkon od vás, takže moc děkuju. A přeju krásnou dobrou noc do Blatné.
1: Jo, tak jo, děkuju a mějte se moc hezky a naschledanou.
0: I vy, naschledanou. Pavel Bobek nám bude zpívat Country Boy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přiznám se, že mě potěšilo, když jsem zvedla telefon a paní Hana mi říkala, že nás poslouchá celou cestu, co jedou do Salzburku. Takže teď vlastně je to ze Salzburku, co nás poslouchá a i s ní si budu povídat na sportovní téma. Krásný dobrý večer, paní Hano.
1: Taky přeji krásný dobrý večer vám i všem posluchačům a hned v úvodu poděkuji za krásné téma, všem posluchačům za krásné vyprávění, příjemnění cesty a vám za krásný výběr písniček, protože jsme se i zaspívali.
0: Tak to jsem moc ráda.
1: A teď já a sportování. Tak jsem ročník 1960, za mých mladých let nejezdilo tolik a učili, na každý ulici se hrávala vybíjená a na kapitán a chodilo se hodně pěšky, protože nejezdili autobusy, my jsme měli babičku v Hřmanicích, ty už dneska nejsou, je tam jaderná elektrárna, takže jsem se svezla kousek autobusem do Dukovan, z Dukovan se chodilo pěšky a to bych tam se chodívala i na prázdniny, jako malá ještě jsem nechodila do školy, maminka měla odvahu mě pustit takhle autobusem, anebo s pekařem jsem jezdívala. A teď začala škola a já jsem začala podávat své sportovní výkony. Každý podzim tak vždycky byl o pohár Českého rozhlasu, bývala nějaká soutěž a to základní školy nějak pak se postupovalo. A já jsem byla jakoby na sport dobrá, jak na skok do dálky, tak na šplh na čas, tak na běhání různý ty tratě, ať už to byly překážky, nebo potom to šlo se mnou vlastně na střední školu, kde to byla zase výhoda, když jsem v Třebíči byla na zemědělské technické škole, tak vlastně chodila jsem na Spartak a byla jsem na internátu a to byla taková výhoda, kde byly omezené vycházky a my vlastně tím, že jsme chodili jakoby trénovat, takže jsme mohli
0: ten, ano.
1: A mohli jsme chodit trénovat pak večer kolem rybníka. My jsme tam měli před školou kuchyňku a kolem té kuchyňky jsme běhali tak třeba takových i 10 koleček a tak na nás kocí třeba pohody zdávali s bokem, tak nám to dělali to
0: ano.
1: A nebo si z nás dělali srandu potom, když jsme šli na tu snídaní unavení, protože ať jsme běhali večer nebo ráno. No prostě nás to bavilo, mě to potom jsem dopadla tak, že ve třetím ročníku, tak vlastně to byla nějaká asi zemědělská olympiáda. No a my tím, že jsme postupovali, tak vlastně já jsem nechodila celého půl roku do školy. A pak ve čtvrtém ročníku, když jsem měla maturovat, tak samozřejmě jsem toho půl roku nikdy nedohnala. Čili já nevím dneska nic o koních a o holubech, jo. Třeba. A tak byla to taková sranda. No a bývaly taky na školách brané závody.
0: Ano, pamatuju se.
1: Já jsem měla ještě kamarádku, mé třídě byla, která taky běhávala závodně, Mila Celerova. A my jsme, jako očekával se od nás výkon, když se šlo na ten braný závod ve čtvrtém ročníku. Jenže na škole byla tradice, že v tom čtvrtém ročníku jede na druhého počkal, když nás ji pouštěli po jednom a pak se došlo do toho cíle společně. A s náma oni tím, že očekávali od nás nějaký výkony, tak udělali to, že vlastně nám dali všem po stupeň horší známku. Čili chudáci, co šli na vysokou školu, tak když měli dvojku, tak měli trojku z tělocviku.
0: No teda.
1: Tak jsme se tomu smáli.
0: To tedy.
1: No. A potom teda dostala jsem se tím pádem i jsem lyžovala, dostali jsme se, když někdo chyběl, tak jsme se dostali vlastně i nahoru, jakoby, že jsme doplnili vlastně tam ty jiné třídy vlastně, kde chyběly. A vlastně dneska lyžuju se svýma vnukama, který mám tady v Salzburku a když dcera jede, protože jede sama a má dva malé kluky a mám strach, aby se jim něco nestalo, tak mě to nutí jet s nima do toho Lofru taky a tam si zalyžovat a být první dole pod kopcem a říkat jim kluci, kde se couráte.
0: No je to teda úžasné, paní Hano, klobouk dolů.
1: No, každý dívejte, sport určitě člověka omlaďuje a to tělo potřebuje pohyb,
0: ano.
1: I když já ho mám dneska jinak, než bych chtěla, tím, že prostě to mám tak nějak jakoby daný, kde se musím ležet, třeba furt dokola uklizím nebo něco, ale ráda si jdu každý ráno, protože dcera pořídila bazén, že nemá s klukama jakoby čas někam chodit, tak já si chodím ráno
0: zaplavat.
1: krásná vodička. A nevadí mě, i když je studená na podzim, ještě než se ten bazén zazimuje. Já tím, že se sprchuju i studenou vodou, tak mě to prostě nevadí. A teď, když ještě vemu ten pohodlný televizní sport, no tak samozřejmě holici, jako a ten 72. rok rozbitý byt, který nevím, to si pamatuju všechno. Byl můj sen vždycky jít na ten zápas, já jsem fandívala Jihlavě a když hrávali s Brňákama, tak jsem si říkala, taťka pracoval v Brně, že mě někdy veme do toho Brna, no nestalo se tak, ale měla jsem takové štěstí, že potom tam, já teď ho nesím, vzpomenu na jméno, pán udělal jakoby těch, z toho starého družstva udělal Jihlava proti Brnu vlastně zápas a já jsem tam byla a Jardy Holíka jsem potkala, požádala ho o podpis a mohla mu říct, že celou dobu jsem ho měla ráda.
0: To byl rád, že jo?
1: No v těch letech určitě, ale ne, dívejte, takhle já jsem fakt jako člověk to jakoby žrál, jinak samozřejmě Raška nebo Orlovský tenkrát tenis, jako dneska už to
0: stolní,
1: tak
0: přesně, taky není, si jo,
1: to jsou takový vzpomínky na dětství, že jo? A dneska kluci zase fandějou Obermanovi, tak se díváme, dneska už je takový to, už není velký slalom a slalom už je prostě super, že já nevím co všechno, no tak taky to tady lítá, kluci to sledujou v televizi, tak úplně pozadu taky nejsem.
0: Moc děkuju, paní.
1: Jak ledecké, tak
0: přesně tak, přesně
1: všem,
0: tak.
1: Všem, co jsou úžasný, na kopci, prostě, tak. Je to dřina. Sport je určitě dřina a je to vytrvalost. A úžasný jsou kolektivní sporty, kde to vidíte dneska na těch výkonech, že mám pocit, že ten úplně kolektiv se vytrácí, ale je to možná daný tím, že oni musí, a o tom by vám řekl Jágr, že se musí nahrávat tomu, protože ten je potřeba, aby měl hodně gólu, takže oni vlastně, i když jsou vysloveně gólové šanci, tak asi, aby neměli nějaký tyhle, tak prostě nahrají někam jinam, než by měli. Nevím, nevidím do toho úplně, ale působí to tak na mě někdy.
0: Moc děkuji za vyprávění.
1: Už budu zdržovat.
0: Děkuji. A dobrou noc, naslyšenou.
1: Paní Chládková, vaše noční linky velmi rádo sleduju už
0: od začátku. To mám radost, paní Hano. To mě potěší, děkuji.
1: Ať se daří a
0: vám taky, dobrou
1: hodně
0: noc.
1: Úspěchu a zdraví všem i posluchačům přeju.
0: Děkuju, napodobně.
1: Naschledanou.
0: Dobrý večer, paní Jano a posluchači noční linky. Jako školák jsem hrával českou házenou. Bylo to za Měšťanku v Olbramovicích. Potom jsem tu házenou hrával za odborné učiliště v Brně na Stavařově. To byl rok 57. V současnosti sport sleduji jen v televizi. Vždycky se těším na velkou pardubickou koňské závody a taky na zlatou přilbu. Teď jsem sledoval Tour de France. Rád se dívám na sporty, kde naši sportovci vybojují zlaté medaile. Taková sportovkyně pocházela ze Židlochovic, Jana Novotná, tenistka. Další sportovec závodící za židlochovský statek byl Václav Chaloupka na Korokovi. Tak toto jsou sporty, na které se rád dívám v televizi, napsal František. Děkuju samozřejmě i za váš příspěvek do noční linky. Stanice Svět, Radim Flender a Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční sportovní linka by dělá radost, protože hojně telefonujete i píšete a zavolal i pan Miloš, který nám volá z Říčanska. Krásný dobrý večer, pane Miloši.
1: Dobrý večer a ještě lepší jitro. Já vzpomínám strašně rád na školu v Mukařově na devítiletku, kdy jsme měli výborný učitele a učitelky sportovního zaměření, tak jsme dělali atletiku a byli jsme taky za Mukařovský Sokol jako frontschaft v Německu na trojboji atletickým, tak to bylo pěkný. V Mukařově udělali v polovice 60. let fotbalový stadion, tak jsme hráli za Mukařov fotbal. No a potom jsem šel na průmku do Prahy a jezdil jsem dráhovou cyklistiku na Třebešíně,
0: ano.
1: Za Kovo a to byly zážitky, jsem jezdil odsud, to bylo tak kolem 30 kilometrů, ale 70. léta v Uřiněvsi ještě byl cukrovar, dlažební kostky a když vozili řípu, tak tam bylo bahno, tak jsem kolikrát přijel na vyučování vyválené a to vždycky profesor říkal, prosím vás, už se na vás nemůžu dívat, běžte se vysprchovat. No takže tím učivo dostávalo zabrat, no a odpoledne nezáživný předměty jako ruština a takový, no tak to už jsem se sebral a jel jsem trénovat na dráhu na Třebešín a to je taky zajímavý, to se stavělo na přelomu 60. 70. let a ministr Rázl, tatínek herečky Reginy Rázlový, ten místo, aby dal peníze na údržbu pražských ulic, tak dal peníze, aby se vylepšila dráha. Tak to bylo jedno, jako ta klopená, to byl první ovál, který měl opravdu třetinu kilometrů. To byla jako opravdu norma, světová, na čem se jezdilo. No a pak jsem měl jít na vojnu, takže jako do Dukle a přišel jsem na vojenskou zprávu a tam byl Slovák a on říkal, čo študovaný spojár, vojenské středisko špojových specialistů Poprad. Tak místo cyklistiky jsem šel dělat do Popradu vojnu. Tam jsme měli zážitek takový smutný. Ve 74. roce byla lavina v Mengušovské dolině. Tam zahynulo několik studentů pod lavinou, tak jsme tam byli to vyprošťovat. No, jenže to byla několik metrů. Tam byli záchranáři a prostě sondy a nejhorší byli ty rodiče a ty příbuzní těch študáků, který prostě bezradně v několika metrových jako závalech tam pod tím byly ty jejich děti, no.
0: Strašný.
1: Tak to bylo strašný a pak jsem šel po půl roce do Písku a tam to bylo parádní, tam byla atletika, tak ten tělovýchovný náčelník říkal, a vy jste cyklista, to je dobrý, máte kolo, a já jsem říkal, soudruhu majore, mám dvě, a on říkal, tak fajn, tak dostanete opušťáka, jedno si přivezte pro sebe a jedno pro mě. A tak to bylo dobrý, tak jsme spolu jezdili a dělali jsme tu atletiku, tam jako na Písecku a Český Budějovice a tak tyhle ty města okolní, to bylo výborný. No a pak jsem přišel domů a tady jsem přihlašoval ještě kluky na Běchovice a tam mi řekli, jděte z vojny, v Říčanech zakládají atletický oddíl. Tak jsem tam šel za tím vedoucím, za Jirkou Jandusem, jo, a tak to byly, byly nejkrásnější roky v Říčanech s atletikou a běhali jsme Jizerskou 50 a 70 kilometrů po hřebenech Krkonoš a v létě jezdili na vodu a tak. No a teďka mám rozbitou nohu, tak místo berlí jezdím na kole nakupovat do Lidlu.
0: No,
1: nebo...
0: ale paráda, že Miloši, že se nevzdáváte, a já vám děkuju za vyprávění a zdravím. Přeju krásnou dobrou noc. Ještě přidám k Milošovi zprávy, které napsala, bych to stihla, pan Rostia. Dobrý večer, posluchač Rostia z Třince, poslouchám Noční linku zpětně. Třikrát jsem byl na Lysé hoře, co mě bavilo v televizi, cyklistika. Drahá paní Chládková, troufla byste si na závěr Noční linky zaspívat českou hymnu? Udělalo by mi to radost, když to má být v tom sportovním duchu. Alespoň slabá náplas za to zkažené mistrovství, za zkažené výsledky mého oblíbeného týmu. Jinak Kladno nastávající sezónu půjde na titul i bez Jardy, říkal Michal. A jaký je váš oblíbený tým? Hokej, fotbal? Děkuji za odpověď a za splněná přání, jestli je to možné. Lukáši, tak fandíme celá rodina Slávy, to jsem říkala, a hymnu bych samozřejmě zaspívala, protože je to 14 dní, co jsem ji zpívala v Lovosicích na náměstí, jak českou, tak slovenskou hymnu, protože tam bylo mistrovství České republiky juniorů právě v cyklistice a potom handicapovaných. Byl to úžasný zážitek. Ale protože na to už bohužel není čas, tak ji tady samozřejmě zpívat a kapela nebudu, ale zpívala jsem ji v Lovosicích a myslím si, že jsem si snad ostudu neudělala. Tak teďkon vám zahraju ještě písničku od Marka Ztraceného, Stále věřím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to 5. srpna. Kdy mě bude zajímat, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? Jak se na dané období díváte s odstupem času? A co myslíte, je dobře, že minulost změnit nemůžeme? Přeji vám krásný zbytek dnešní noci. Užijte si samozřejmě podle vaší nálady, pohodově. Dnes se můžete těšit na kolegyni Jitku Lukešovou z naší středočeské redakce a Jitku bude zajímat. Je pro vás důležité sepsat si různé dohody a nechat je také od zúčastněných osob podepsat? Vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou dohodu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak, stalo se vám, že jste si říkali, proč jen jsme si dohodu nesepsali společně na papír, mohlo být o starost méně? Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám pokaždé, takhle s létem přemýšlím o tom, co vám nabídnu k poslechu právě pro tyhle příjemné letní večery. Voda, léto, prázdniny nebo dovolená. Tak mě napadá, nebáli jste se v dětství někdy koupání v rybníku nebo v řece, že vás jako někdo nečekaně zatáhá za nohu? Ne? Tak to já zase ano. To byly ty vodnické a hastramanské příběhy, kterým jsem tenkrát tolik věřil. No a právě jim věnujeme to dnešní divadlo. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdo by neznal tuhle českou filmovou klasiku a taky melodii, která je s tím filmem Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách neodmyslitelně spojena. Nespoutaná fantazie pánů Vorlíčka a Macourka. Ale to je příběh pro filmové plátno. Na knižních stránkách byl zase respektovaným vypravěčem těch, jak to říct, mokrosuchých hástrmanských příběhů. Třeba takový Jan Drda. Ano, Hrátky s čertem, ty jsou asi nejznámější, ale jeho pohádkové příběhy s puncem opravdového vypravěče s mokrým šosem se dochovaly jednak v dramatizované podobě rozhlasové pohádky, ale třeba taky jako četba s Janem Pivcem.
2: Dobrý večer. Kdo to byl pan Hrous? Nic? Tak vy opravdu nevíte, kdo to byl pan Hrous? Toníček Hrous, nebo taky táta Hrous, či ještě jinak kulatej Anton? No ovšem, vždyť jste tu ještě nebyli, když on byl na světě. A nejčko zas už není na světě on, a zbyla po něm jenom pěkná památka mezi hrstičkou přátel, kteří mu dokázali vniknout do srdce přes třípalcovou vrstvu sádla a přitom poznali, že je to srdce zlaté. Zlí jazykové ovšem tvrdili, že hospodský Hrous je krobián, to jest člověk hrubého jazyka a velký odborník na vymýšlení nejrostodivnějších nadávek, jakých lidské ucho předtím neslyšelo. Což o těch nadávkách, to je pravda. Já jsem k němu chodíval, když jsem nějakou potřeboval do svých vyprávěnek a nikdy jsem neodešel s prázdnou. Stačilo vědět, jak pana Hrouse přivést do pravé nálady. Například urazit jeho rybí polévku, že chutná po prádelním hrnci. Hned jich vychrlil tucet či dva a to tak jadrnou češtinou, až srdce zaplesalo. Ale právě proto musím dosvědčit, že pan Hrous byl dobrák od kosti a jeho krobiánština, že byla jenom obranou před křivdami světa a taky ovšem neobvykle vytříbenou zálibou v bohaté přerozmanitosti češtiny. Miloval opravdu něžně s celou vahou svých 120 kilogramů svou hospodu, pak svou drobnou manželku, které říkával Andulko, Nanduličko nebo Ančičí, a do třetice i své hosty, pokud si z něho netropili legraci. Leč i tehdy mu stačil ten slovní ohňostroj či vodopád, aby se mu odlehčilo, protože při té dobrotě srdce se vlastně ani hněvat neuměl. Tak ten pan Hrous měl hospůdku v Holešovicích pod Zátorami. Marně byste ji dnes hledali, tenhle kousek staré Prahy byl načisto zbourán. Musíte se spolehnout na mou paměť, že vám ji vyobrazím tak, jak opravdu vypadala a se vší hřejivou útulností, co v sobě měla, abyste se i vy v ní cítili dobře. Bylo to nízké staveníčko o čtyřech, či vlastně pěti místnostech, jak jsem později zjistil, neboť ta pátá, skrytá a přísně střežená, patřila k hlubokému tajemství pana Hrouse. Střecha hospůdky byla celá zastíněna košatými kaštany. Když skrze jejich listí svítilo slunce, vypadalo to, že jsou všude kolem po zemi rozházeny zlaťáky, a když listí zežloutlo a spadalo, zas to bylo všechno jinak pozlacené. Od zadní zdi k vltavskému břehu bylo jenom pár kroků a tahle pramalá vzdálenost hrála v tajemství pana Hrouse svou úlohu. Vida, hnedle bych vám zapomněl prozradit, že se to tam jmenovalo U Hastrmana a podle názvu to uvnitř taky vypadalo. Kolem stěn byly rozvěšeny rybářské sítě s velkými korkovými poplavky a taky zubaté štičí a sumčí hlavy na březových prkínkách. Na policích stály hliněné džbánky a hrnečky, bachráčky, do jakých asi dřív hastrmani ukrývali dušičky. Stěny byly pomalovány obrázky ryb a taky všelijakými rybářskými a hastrmanskými historkami, protože sem odjakživa rádi chodívali malíři a když jim zrovna necinkalo v kapse, platili tímhle způsobem svůj účet. A co se tam jedlo a pilo? Inu takové lahůdky, že byste se jen oblízli. Především nesrovnatelná rybí polívka, které pan Hrous sám říkával trojposchodová, neboť to byl trojnásobný vývar napřed z ježdíků, mřenek a podouství, který paní Hrousová procedila přes plátinko a pak v něm znovu uvařila okouny, cejny a líny. Do třetice do téže tekutiny dala vařit velké kusy vltavských kaprů. Ty malé rybičky hodila slepicím, velké ryby obrala z kostiček, maso vrátila do vývaru, přidala všelikou osmaženou zeleninu, jikry a mlíčí, drobátko zajíškovala, okořenila zázvorem a muškátem. Ach, to byla hustota, až v miskách lžíce stála a jaká rajská lahoda. Ale už dost o jídle. Přibližme se raději k tajemství, které obsádalo hospodu u Hastrmana a taky pana Hrouse osobně a které on tak úzkostlivě skrýval a přece neskryl, alespoň ne před mýma všetečnýma očima. Pan Hrous nebyl totiž, podržte se, svým původem nic jiného než Hastrman.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Hastrmanský čarování.
4: Sedma.
3: To je, pane věda.
4: Král.
3: Kdo se mu však nenaučí, tomu třikrát běda.
5: Hastrmanský čarování není žádnej špás.
4: Eso!
3: Ovládnout ho ale musí jeden každej z nás.
5: A trumf! Hrajete jak ponocný, pánové.
6: My se nekamarádíme s Mariášem, kabrnáčku. A tobě zas nejde čarování.
5: Třeba jsem, Václave, na nějaký to abrakadabraka už starej.
7: Starej? Že vás pusa nepálí, strejčku kabrnáči?
5: Svý leta už mám, Toniku. S tím nic nenaděláš.
7: 127. To přece není pro vodníka žádnej věk.
5: A paměť mi už taky dosluhuje.
7: Taky trochu pomůžeme, dědo.
5: Lojzo, sakramenský kluku, ještě ty se do toho míchej.
7: Co by ne? Pro začátek stačí, když budeš opakovat po mně.
6: Počkejte. Počkejte, kabrnáčci. Hastrman bez vody je jako smyčec bez houslí. Tondo, přines škopek.
7: Pro oči snad nevidíte, strýčku kapinosy. Je už dávno nachystaný.
6: Tak se do toho dáme, hoši. Nohy do škopku, šasy namočit a všichni

0: Je tu někdo? Tak halo, hospodo. Tak je tu někdo?
1: Hned jsem u vás. Co pak to bude, pane?
0: Horký čaj pro zahřátí. Byl jsem na rybách. Jsem z toho marného úlovku celý vymrzlý.
1: Neberou.
0: Darmo mluvit. Tahle Vltava má zakletou vodu.
1: Já na Vltavěnku nedám dopustit.
0: Poslouchejte, paní Hustinská, co máte tamhle pod tím stolem?
1: Ach, Jotonda zatrápenej, už tolikrát jsem mu říkala, že mokrá havit nepatří do lokálu.
0: Chcete snad říct... Kanenko skákavá.
1: No co? Neviděl jste nikdy pár štik?
0: Prý štik? Vždyť tohle jsou úplní žraloci.
1: Rybáře v sobě nezapřete. Máte metr pořádně dlouhý, co?
0: Náhodou tyhle tři jsou přímo výstavní kousky. A ta čtvrtá, no, tak je sice trochu menší, ale taky není k zahození. Koupím je všecky. I s tím škopkem.
1: Ale jděte.
0: Dobře zaplatím.
1: Kde pak, milej zlatej? Tyhle ryby nejsou na prodej.
0: Dám, kolik si řeknete.
1: Ne, svýho Toníka neprodám.
0: Mě fuk, jak se která ryba jmenuje. Můžu jim říkat Tondo všem dohromady, nebo každý zvlášť?
1: Vůbec nic nechápete. Tohle nejsou ryby, ale hastrmani.
0: Hastrmani.
1: Nevěříte.
0: Ale paninko, hastrmani, čili vodníci, nejsou. Prostě neexistují. To ví dneska už kde kdo?
1: Já vám říkám... že jsou.
0: Jo, leda v pohádkách.
1: A kdo je tedy tohle?
0: Přece štika. Nebo štičák.
1: Omyl. To je můj...
2: Antonín Hrous. Hastrman. Těší mě.
0: Můj ty smutku. Co to má znamenat?
2: To znamená jediný. Andulka mluvila pravdu.
0: Není možná.
2: Ale je. Jen tak mimochodem, ona má vždycky pravdu. A jedno jim povím, nebejt jí tý mojí zlatý anduličky, tak jsem do toho lidského světa na mou duši ani nos nestrčil.
0: Povídačky?
2: Žádný povídačky, dráhý pane. Jen čistá, křišťálově průzračná pravda. A jestli chtějí kousek toho křišťálu stisknout v dlani, tak se pěkně posaděj a poslouchaj. Všecko začalo docela nevinně.
3: Tondo, pojď sem.
4: Co je, táto?
3: No, jen pojď. Musíme si spolu vážně promluvit.
4: O čem?
3: O tobě.
4: Jo.
3: Koukni tam do navodníka, už si velký dost. Číst, psát i počítat umíš.
4: No to jo.
3: Síly má, že nevíš, co sní. A žene tě to až k hloupostem. A co se zdejší Vltavy tejče, máš všechno v maličku.
4: No, všecko ještě ne.
3: Ale jak pak ne. Umíš se proměnit ve štiku. Sumce i candáta. Dokonce svedeš i zajíce a koně bez ohlávky. A to každej nedokáže.
4: To jo.
3: Podle chuti poznáš, kde jaký vltavský přítok.
4: Já vím, kam míříte, táto. Jenže mě se do světa nechce.
3: Chce, nechce, musíš. Půjdeš na zkušenou.

0: se povídá?
1: Jo. To je i ověřený. A jedno si pamatuji. Když to nebude zrovna vodníková dcera, měla by mít k vodě aspoň hodně blizoučku.
2: No tak zlom vás, je kluku Hastermanská.

0: Bylo 20 a teď jich mám jen 19.
1: Slečinko, tadyhle vám jedna bílá ryba uplavala.
2: To je ta 20. Pěkně děkuju.
1: Rádo se stalo.
2: A který špak ty jsi? Že tě neznám.
1: Já jsem ten synovec. Porybního.
2: Nevymýšlej si. Teď já vím, co jsi zač. Kapeti ze šosu. Hastrmánku.
1: Je. A vy se Hastrmana nebojíte?
2: Proč mi vykáš? To se ví, že se ho nebojím. Já se nebojím ani čerta.
1: Ne?
2: Akorát našeho táty se bojím.
1: Táty?
2: On umí třískat potěhem, až mi na celém těle naskáčou modřiny.
1: Proč tě bije, když jsi taková hezonka a milá?
2: No. Právě proto, že prej se na mě kluci smějou. Ale což pak já za to můžu, že jsou takový hloupí.
1: Já bych se na tě taky smál.
2: I tak jsi taky hloupej.
1: Třeba jsem, ale umím spoustu věcí. Chceš, abych tě chytil rybu?
2: Chci.
1: Ale jen jestli přijdeš zítra.
2: Chodím se máchat prádlo každý den.
1: Tak já tu pro tebe od nynějška každičkej den přichystám košík ryb. Chceš?
2: Co by ne? Doma budou rádi a když i tobě to udělá radost.
1: To tedy udělá.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Klasikou z rodu hastrmanských vyprávění, kterou dnes tedy rozhodně nemůžeme opominout nebo vynechat, je i knížka Josefa Lady. A vsadím se, že ji teď určitě máte, když ne v knihovně před sebou, tak aspoň někde intuitivně před očima. Bubáci a hastrmani. Veselé to vyprávění o hastrmanu Brčálovi a strašidlu Mulisákovi. Myslím, že asi nikdo nespočítá, kolik těch hastrmanů Josef Lada v životě namaloval, ale víme, že motivem pro jeden z jeho posledních obrazů v roce 1957 byl právě zase takový jeden starý, unavený hastrman sedící s dýmkou na vrbě.
1: Vesnička Syslov leží stulena uprostřed lesů. Asi 50 starých dřevěných chalup s doškovými střechami a s dřevěnou zvoničkou uprostřed návsi tvoří celou vesnici. Vedle zvoničky je nevelký rybník s prastarou vykotlanou vrbou a bledý měsíc se v něm zhlíží jako v zrcadle, osvětlena měsíčním světlem s věncem černých lesů v pozadí. Vypadá vesnička opravdu jako z nějaké pohádky. V těch černých lesích jsou mnohá místa, kam pro nedostupnost ještě lidská noha nevstoupila a kam obyvatele zapadlé vesničky se ani neodváží chodit. A jen si na večerních táčkách vypravují, že v těch skalách uprostřed hustých lesů jsou ještě tajemní tvorové, o kterých se vypravuje snad už jenom v pohádkách. Však z těch pohádkových bytostí se u Syslova ještě aspoň jedna zachovala. Je to hastrman Brčál, který bydlí v rybníce nad prastarým mlýnem s malým hastrmánkem Pulcem. Snad proto se tam ještě udržel, že do Syslova už ani pořádná cesta nevede. Z cizinců tam nikdo nikdy nepřijde a domácí občané jej nechávají na pokoji, protože on sám už také nikomu neškodí. Ani malé děti si Brčála tuze nevšímají, když si někdy zajde do vesničky pro tabák a jen ho pozdraví jako každého jiného dědečka. On sám také s lidmi mnoho řečí nenadělá a jen někdy ve starém mlýně, kam rád chodívá večer na návštěvu, se rozpovídá o starých zašlých časech. No a ještě vám snad mohu o něm povědět, že si za mlhavých nocí rád někdy vyjede na projížďku s podivným potahem. Čtyři velké černé kočky si zapřáhne do malého vozíčku a uhání s ním jako s větrem o závod hlubokým údolím, které se táhne okolo Syslova. Jednou za mlhavé podzimní noci, když projel údolím, zastavil u tří dubů svůj kočičí potah a zahleděl se zpátky údolím a zabrčel. Čím to ke všem kozlům je, že jsem vždycky rád, když mám tohle smutné místo za sebou. Ten smutek tam na mne zrovna padá a skoro se tam trochu bojím. Je to dost hezké místo, ale něco tam chybí, co by to trochu oživilo. A zrovna ho něco rozumného napadlo. Už to mám. Co tam chybí? Strašidlo, pardie, puškvorec, strašidlo tam chybí. A to se věru divím, že se tam už dávno nějaké strašidlo neusadilo. Vždyť je to místo pro strašidlo jako stvořené. A hastrmanova tvář se rozšklebila radostným úsměvem a žabí oči se ještě více vykulily. A pardie, rákos, to by bylo něco pro kamaráda Mulisáka z Černých voděrat. On už je tam chudák taky jen tak sám. Nikdo se ho tam už nebojí a nejvíc ho mrzí, že už v něho nevěří ani staré babičky. Však mi tuhle poslal po stráce štěbetalce psaní naškrábané na březové kůře a v tom psaní si mi trpce stěžoval, jak je tou moderní dobou zneuznán a odstrčen. Kolik set let tam poctivě strašil a teď, aby šel na stará kolena někam do muzea. Ja. A tam prý ho vezmou jenom s tou podmínkou, že se dá sám na svůj náklad vycpat. Ale počkej, kamaráde, však ty zase radostí povyskočíš až do vršku Borovic, až ti povím o tomhle pěkném místě. A dlouho s tím otálet nebudu a hned zítra v noci zajedu do Voděrad pro mulisáka. Vždyť by se nám mohlo snadno stát, že by se tu usadilo jiné strašidlo. A já bych tu měl moc rád starýho kamaráda mulisáka. Alo, vranky, kupředu, brekekekek, skvá, kvá, kvá. A Hastrman brčál se rozradostně vracel domovu. Po celý druhý den se pak s chutí připravoval na radostnou cestu. Vzal si novou čapku upletenou z dlouhého sítí, nedělní zelený kabát a nové červené botky, které si zrovna den předtím na Staré Vrbě při měsíčku dodělal. Potom ještě dovedl malého Pulce do Starého Mlýna a tam poprosil paní mámu, aby si tam asi týden Pulce nechal a povídal jí, že se bojí samotného Pulce nechat doma, aby třeba ještě nezapálil rybník. Z toho ovšem malý Hastrmánek měl velikou radost a těšil se, jak si spolu vyhrají z Mlynářovic synkem. A pak se už starý brčál vydal s chutí na cestu a šťastně a zdráv dojel do Černých Voděrad ke svému příteli mulisákovi.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Hned tu první noc po přistěhování do Syslova požádal mulisák brčála, aby mu ukázal to příhodné místo ke strašení. Vzal Hastrmana na své vzdušné sáně, aby nemuseli trmácet unavené kočky a vydali se na obhlídku. Mulisákovi se jedno místo ihned zalíbilo a vroucně děkoval brčálovi, že mu o něm pověděl.
4: Pardie, netopejr, tady to opravdu ještě vypadá jako před 100 lety, zakvíkl mulisák radostně. To je místo pro strašidlo jako stvořené a nejvíc mě těší, že mě zařízení nebude stát skoro žádné peníze. Nic se tu nemusí ničit ani bořit, aby to tu vypadalo pustější. Taky je dobře, že tu ječí meluzina. Ta teď stojí prachu, kamaráde, když se musí z brusu nová pořizovat. Je tu zkrátka všecko, čeho je ke strašení třeba a já se také, kamaráde, hned zítra večer s chutí pustím do strašení. Počkat, příteli mulisáku, teď už to nepůjde tak snadno a lehce, jako to chodívalo, když se sdělal pro sebe v Černých Voděradech, promluvil vážně Hastrman. Teď musíš mít, holečku, povolení od starosty, abys tady mohl strašit. Druhého dne se tedy oba braši vypravili k syslovskému starostovi. Přinesli mu darem župan z vrbového proutí a párek pěkných netopírů, aby ho příjemně naladili a přitom pověděli, proč k němu vlastně přicházejí. Pan starosta je vážně vyslechl a potom k ním promluvil s úřední vážností.
5: No, ono by to bylo dobré, kdyby se tu usadilo nějaké strašidlo, co pak o to. Děcka bez toho už začínají tropit všelijaké nezbednosti, ale dříve, než k tomu dám své úřední povolení, musím něco připomenout. Musím upozornit, aby tuhle strašidlo mulisák nedělalo při strašení žádné škody. aby opatrně zacházel s vichřicí a s meluzínou. A také musí dát dobrý pozor, aby těmi svými světýlky a bludičkami nevypálil vesnici. A Jářku, hlavně strašte děcka násobilkou sedmi a souhláskami obojetnými. Těch se děcka bojí víc než čerta. No, a to by bylo zatím všecko. Doufám, motře Hastrmane, že nám přivádíte strašidlo poctivé a pořádné, které bude naší obci dělat jenom čest. A já vám, sousede Mulisáku, přeju u nás hodně zdaru, štěstí a úspěchu.
3: Tím byla návštěva ukončena a oba hoši spokojeně odcházeli. Mulisák si liboval, že tak dobře pochodil a pevně si po cestě umiňoval, jak si to všechno zařídí a uspořádá, aby mohl řádně strašit k prospěchu obce. Hned se tedy pustil do práce a při budování chaty už usilovně přemýšlel, co by tak měl udělat, aby se hned napoprvé v obci uvedl. Mladé strašidlo by jistě na to hned připadlo, ale kmotr Mulisák byl už hodně starý hastroš a tak mu to vymýšlení dalo hodně práce. Ale za to zas vymyslil něco hodně šikovného a s chutí se pustil do práce. Doletěl si na Barabášovy hory babě Kanimůře a vyprosil na ní podobenku jejího švagra čerta Haramáše. A doma pak podle té podobenky celý měsíc molil z černých hadrů a ze starých černých chlupatých kožichů asi metr vysoké čerty. Nadělal jich kopu a pak s nimi nenápadně chodil do statku a chalup, kde měli plno malých dětí. A Mulisák rodičům nabízel své čerty asi takto. To je marné, lidé zlatí, děti se musí něčeho bát. Když si ode mě koupíte tady toho čerta Haramáše a doma ho postavíte na almaru, aby ho ta rozpustilá cháska měla pořád na očích a pořád z něho měla strach, tak uvidíte, jak budou sticha jako pěny a neodváží se zlobit. A rodiče mu věřili. Všechny čerty mu hned odkoupili a nastavili je ve světnicích po almarách, aby na ně děti dobře viděli. A těšili se, milí rodiče, že rozpustilé děti budou toho dne jako oukropečkové. Ale těšil se i starý Mulisák. Ležel doma ve své chatě na palandě a jen se nad svým dílem spokojeně šklebil. A opravdu snad čekal, že celý Syslov se starostou v čele a snad dokonce i s hudbou mu přijde poděkovat za ten jeho výtvor, kterým sakulensky skrotil rozpustilou mládeže.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Když nás už teď Valdemar Matuška pozval na pražskou kampu, tak tam ještě chvíli zůstaňme. A to společně s knížkou Andreje Gjuriče Kam běží modrá liška. Pan Rudolf Hrušinský tu byl vypravěčem příběhů kolem zákoutí pražské Vltavy na kampě. A snad mi dáte za pravdu, až se tam někdy večer vrátíte, budete mít takový nejasný pocit, totiž, že vás pan Rudolf Hrušinský drží za ruku a vypravuje vám to všechno o tom pražském vodnickém světě, jako by tam byl v tu chvíli, ale v tu chvíli s vámi. Tak dobré dny, přátelé.

Václav Vaniček, místopřísežný a splnomocněný vodník na Čertovce, seděl na lávce u mlýnského kola a kýval nohama nad vodou. Byl pobouřkový večer a z kampy táhla kořená a dužnatá vůně. Díval jsem se chvíli skrze železné mřížový z mostku přes Čertovku a přemýšlel, jestli se mám ozvat. Bylo to už dlouho, co jsme se neviděli. To, když zrušili hospodu u řádového kříže a já přestal z večera a v noci

0: Vodník Václav Vaněček se díval dolů do vody, ze které to bliskotalo a mlaskotalo, a pískal docela potichonku. Věděl jsem, že je to písnička pro kapra Kuldu. Pouze na tuhle písničku vyplouvá, a to ještě jen, když se mu zachce. Byl umytý večer, z kampy to vonělo kořením a z čertovky vodou. A tak jsem tichounce zapískal taky kousek té kapří písničky. Jednou kránu mne ji Václav Vaněček naučil, ale pořádně to umí jenom vodník. Podíval se směrem k mostu a povídá:
1: kam běží modrá liška na kampu? A co nese v hubě zelenou ratolest? Tak poles, poles.
0: Tohle je takové naše povídání už od těch dob, co se známe. Tenkrát mě chtěl takhle vodník Vaněček vyzkoušet, co o kampě vím a jestli budeme spolu za dobře. Modrá liška je domovní znamení. Znamení na domě hned z kraje Kamského plácku, vlevo, když jdete od parku k mostu. Kdo si ji všiml, ten už rozumí. A kdo ne, bude se tam muset jít podívat. Přelezl jsem tedy žbrlení, slezl po stavidle a sedl si na tu vlhkou lávku.
1: Jak pak nám to dneska voní?
0: Veškerou vodou. Oba jsme se toho s chutí nadechli. Vidíte, a někdo ani neví, že voda voní. Každá voda voní. Trochu jinak ta, co běží, trochu jinak ta, co stojí, jinak voní večer a jinak zase ráno. Po svém hluboká a po svém mělká, jinak studená a jinak teplá, jinak řeka, jinak potok, jinak rybník a jinak jezero. A čertovka, ta voní zase jinak. No prostě jako čertovka. Ani potok, ani řeka, ani náhon, ani strouha, nebo od všeho trochu. Voní veškerou vodou. A my s Václavem Vaněčkem to dobře víme. Chvíli jsme tak seděli a nemluvili. Voda dole občas šplouchla, z mlýnského kola za námi odkapávaly kapičky. Od Velkopřevorského náměstí bylo slyšet koncert a od řeky kytaru. Pak zkusil Václav Vaněček zase kapří písničku. Za chvíli se voda trochu zavlnila, ale to se vydávala na lov vodní krysa zvaná Tereska. Vaněček ji neměl moc rád, chytala ryby a vůbec všelijak pytlačila, ale patřila k vodě a tak se s ní držel v dobrém.
1: Kulda mi dělá starosti. Nějak ho není vidět.
0: Přece vyplouvá na tuhle písničku, jenom když se mu právě chce. Třeba se mu nechce.
1: To už se mu tedy nechce třetí den? A to je nějak jiný. Ani dole není k spatření. Kde nic, tu nic, jako by se voda po něm zavřela. Mohl jet do bráníka k netezím. Tam se on vždycky zdrží. Bránický vodník Vrbovec si s ním moc rád popovídá, jenomže jednak mi vždycky Kulda řekne, když chce někam na delší čas, a za druhé, to už je něco, když se vydá na takovou cestu. On už k stáru moc na Vltavu neplouvá a tím míň tam nahoru, kde je tolik randálu. Naposled tam byl, tuším, okolo Vánoc, to se ryby nejčastěji navštěvujou.
0: Kulda nebyl totiž jen tak kapr jako kapr. Především to byl jediný kapr na čertovce a tak by si ho Vaněček vážil, i kdyby byl všelijaký. Ale právě tenhle jeho jediný kapří kus je nejstarší ze všech vod Velké Prahy a okolí. Kulda je prakapr. Jak se patří, krásný, velký, tlustý a moudrý. Třikrát chycený na udici, jednou do vrše, třikrát trefený kamenem a jednou dokonce z pušky. Má krásnou, tmavozlatou barvu, místy trochu do černa a všichni ho čertoveckému vodníkovi závidějí. Už Už je po bouřkách, říkám a ukazuju na mlhy. Ale Vaněček na to nic. Jenom se tak zamyšleně rozhlíží a já vidím, že budu muset něco podniknout. Zatím se mu tedy aspoň položil ruku na rameno, to jako že tu jsem a že jsem jeho přítel. A pak jsme se v tom pobouřkovém večeru domluvili, že počkáme ještě den. Když tu ani potom Kulda nebude, musíme doopravdy začít pátrání.
1: Napřed bychom mohli zajít za Valentou. Je to soused a nejspíš by mohl něco vědět. Tam u něj na Vltavě je Kulda jako doma.
0: Ale vidím, že vám budu muset povědět něco víc o pražských vodnících, než začneme celý tenhle příběh. Budete to ještě potřebovat. Možná, že jste si dosávat mysleli, že je v Praze na Vltavě vodník jenom jeden. Ale to je vidět, že nemáte ponětí, jaká je to práce starat se o řeku v tak velikém městě. A co teprve dřív, není to ještě ani tak dávno, kdy Vltava byla čistší a plná ryb. V létě teplá, že se v ní dalo krásně koupat, a v zimě zamrzlá, že se po ní procházela v neděli celá Praha. Pluli tu nejen lodě a parníky, ale i vory, co kotvily za Císařskou loukou ve Vorovém přístavu, řečeném Háfnu. V Podolí se po celý rok prodávaly ryby a v Bráníku se pro hospodské lednice sekal led. To potom bylo pořád co dělat, co hlídat, opravovat, spravovat, že by to jeden jediný vodník nikdy nestačil. Protože lidé žili daleko víc u řeky a s řekou. Před dávnými časy patřil k pražské Vltavě jen vodník Staroměstský, Malostranský, Novoměstský a vodník na Čertovce. To je poznat ještě dnes podle toho, že mají vznešené a starodávné tituly. Potom ale Praha rostla podél řeky, práce přibývalo a tak je dneska pravých pražských vodníků 9. Staroměstský, Malostranský a Čertovecký nazývají se dohromady také vodníci střední, neboli městští. Proti proudu řeky jsou 3 vodníci horní, nebo také protivodní, od Starého Města dolů vodníci dolní, řečení též povodní. A ještě něco. Asi jste si už všimli, že vodníci mají docela lidská jména, jenom s jednou zvláštností. Vždycky a bez pardonu musí ta jména začínat písmenem V. Nevím přesně, jak je tomu navenku. Tam se snad skutečně vyskytují ti puškvorci a rákosníci, přesličkové a půlci, česílkové, žabincové, jak o nich čtete v pohádkách. Ale u pravých vltavských vodníků je to tak, jak říkám. Václava Vaněčka, který je místopřísežným a splnomocněným vodníkem na Čertovce, už znáte. A tak je třeba ho jmenovat jen pro úplnost. I máme tu především Valentu, sídelního vodníka Malostranského, už tu také o něm byla řeč. Bydlí pod Karlovým mostem u prvního oblouku, hnedle tam, co stojí rytíř Brunsvík, a spravuje řeku od mostu 1. máje na rozhraní Smíchova a Malé Strany až po občanskou plovárnu. Ale ne celou řeku, jenom tu polovinu u levého břehu. Na druhé straně je revír dědičného hastrmana Staroměstského, co žije ve Staroměstských mlýnech. Staroměstský vodník Vavřinec Velebný má hubený podlouhlý obličej, temně zelené, velice smutné oči a dlouhé stříbrné vlasy a vousy jen trochu do zelena. Nikdo neví, jak je starý, snad tu vládne od dob největší slávy Starého Města pražského. Vavřinec Velebný je nejstarší a nejmoudřejší ze všech pražských vodníků. Rozumí všemu, co je, bylo a bude kolem vody. Ví o místech a o věcech, na které už všichni dávno zapomněli, ba i o takových, o kterých nikdo nikdy neslyšel.